0: Vám společnost dělá dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Hvězdné návraty.
2: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
3: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle to, tak jo?
2: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
3: No a kde jsem to...
2: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
3: Já už to mám.
2: To jsem rád, takže můžeme začít.
3: Tak ještě jednou, prosím.
2: Podívejte, nemáme moc času.
3: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
2: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
3: To ale blbost.
2: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
3: Rozumím.
2: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
3: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
5: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
2: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
6: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
7: No ale že jsem ho tady nikdy neviděla.
6: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
8: Tak já už napoju.
9: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tvoje přišel, člověče, posadit se něco si dáš mít, ne?
10: Jenže máti mi kladl na srdce, abych tady nic nejedl.
9: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
10: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
9: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
11: Ježišmarja. Zrovna tady stála, jo?
9: Jídlo, je tam nějaký?
11: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
9: No a dál.
11: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
9: A je ty brev to něco teplýho chci.
11: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
9: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
11: No jo, jakým fofrem jsme to podávali.
9: Nechtačko, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Odsaď se mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
10: No, o čem?
9: O čem? To je o čem. Co mistr?
10: Nějaký mistr?
9: Máte snad nějakýho mistra?
10: Jo, máme.
9: No, vidíš, tak ten, co dělá.
10: No, tak co s ním má bejt?
9: Já ho neznám, znáš ho ty?
10: Jo. Znám, no a co?
9: Ale nic.
2: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
12: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
13: A máma?
12: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
13: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
12: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
13: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
12: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
13: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
14: Ano, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
13: No proč pak?
14: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
13: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
14: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
13: No, výborně. Ostatní.
14: To si vezmi sváteční šaty.
13: Za prvé.
14: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
9: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
13: Už seš doma? Tak co škola?
15: Normálně. A ty?
13: A byly už nějaký známky?
15: Ne. A ty?
13: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovně se už jste měli?
15: Jo, měli.
13: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
15: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
13: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
15: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
13: No, správně. Jak?
15: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
13: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
15: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
13: No, vidíš, tady u té třívé žádný znamínko není.
15: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
13: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A no, co dál? Co s tím dál?
15: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
13: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
15: Ty mě.
13: Proto? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
13: Už abych šel.
16: No jo, máme nejvyšší čas.
15: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
16: Ano.
13: Vy taky někam jdete.
16: Jdeme na rodičovské sdružení.
13: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
16: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
13: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
15: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
13: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
15: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
17: Jiří, vy jste studoval, že?
18: Ano, i tak se to dá nazvat.
17: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
18: Ano.
17: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
18: Ano.
17: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
18: Ano.
17: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
18: No snad.
17: Z televizního seriálu Chalupáři, přesně vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
18: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
17: To jsme si všimli.
18: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Masově udíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, je to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme. Zasedací síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není nic, to prostě, znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud, to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, ale tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestal.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla: pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
9: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
9: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
9: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
14: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny,

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle. No posadne, nekňuruj a pojď sem, tej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uaj!
4: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
4: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
4: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
4: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
4: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
4: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
4: Nedělí,
3: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbečku jeden. Puste mě, pro Krista pána.
5: A nejeď! Nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové 27.
8: Do pr... Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrál se?
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
8: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No, to je dobře, protože jinak by mě Určitě klepla Pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
8: První jste vyhrál, dědo.
9: První.
8: Pane Vaňku, slyšíte? Dědo, prosím vás.
9: Tak já jsem nakonec vyhrál. Je, já mám radost. Je, já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
9: Tak naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju.

0: Politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Podruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání

0: a ještě víc se skoky z letadla parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
1: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
2: Fakt to chcete?
1: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
2: Co tam nesmí?
1: No ten zadek.
2: No počkej, ale když já to pust... No jo.
1: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
2: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
1: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo? No a v podstatě, až se dostaneš podle vejšku měru na vejšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo? Tadyhle je taková červená klika.
2: Kde?
1: Tady, v těchto místech.
2: Aha.
1: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
2: A když se koukneš a nic?
1: No koukám a nic, jo.
2: No?
1: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
2: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
1: Jako záložák?
2: Záložák, no.
1: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
2: No.
1: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsadte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z černých drážek.

Začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate.

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s Bariánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

Aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tiefdruck.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicolety. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré dopoledne vám všem přeji. Já jsem zvědavá, jak život plyne muži, který je ukázkou toho, že i když třeba vám život přinese nějakou nepřízeň, no tak prostě nejlepší je žít normálně dál, i s tou nepřízní, vysvětlím. Martin Miky Zábranský, zdravím vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Miky je muzikant, plus ještě muž několika jiných dalších profesí, což není nic neobvyklého. To, co neobvyklé je, že jako muzikant chodí s diagnózou praktická hluchota. Hraje na 4 nástroje plus minus, někdy i současně, a má jenom 8 funkčních prstů. Tak jako vstupní informace, myslím si, dobrý. Kdybychom měli jenom popsat to, v čem spočívá váš problém, tak v čem?
5: V komunikaci s ostatními lidmi.
4: Mm-hmm.
5: Čili člověk má tu komunikaci dost často stíženo v tom, že je pouze jednosměrná, že jde od něj, ale k němu jde těžko.
4: Vy jste vlastně z těch případů, kdy o ten sluch přicházíte v průběhu života, takže máte vlastně nějakou, a já teď nevím, mě korigujte, jakási zvuková paměť asi zůstane v té hlavě, že jo. Takže to, že my si teď s vámi povídáme, nebo spolu povídáme, za to může jednak vaše naslouchadlo, které je vytuněné, to je jedna věc, ale i to, že vy vlastně tu zkušenost s tím, jak mluvíte, jak lidi artikulují, vlastně máte.
5: Ano, v podstatě ta věc, díky které mohu dneska si tady s váma zase povídat, je o tom, že já, když jsem v těch 17 letech přišel o to pravé ucho při neúspěšné operaci ortosklerózy, v mých 17 letech to bylo něco docela pro tu nemoc
4: výjimečného.
5: Po té operaci já jsem o ten sluch přišel s tím, že vlastně do roka můžu být hluchý úplně. Já jsem samozřejmě z toho depresie a tak dále a naštěstí ten vlak dlouho nejel, proto tady můžu sedět. Ale měl jsem to štěstí v tom neštěstí, že mi zůstalo druhé ucho ještě relativně dobré, protože ta nemoc se projevuje až mezi 30., 40., 50. rokem a postihuje pomalu už dneska 1/3 populace.
4: Vážně?
5: Je to, ta stařecká hluchota je právě třeba ortoskleróza. Já nejsem odborník. V této chvíli se ještě chystám k tomu, že bych to možná postal i dál, abych ostatním lidem vysvětlil, jakým způsobem nepracovat, ale spolupracovat s lidmi, kteří o ten sluch přicházejí a dostávají se do situací, kdy v podstatě ani ty sociální skupiny, které už jsou dané třeba přímo vysloveně neslyšící, kteří opravdu mají tu úplnou hluchotu a jsou na znakovce, tak ti už mají svá pravidla a jdou pro nějakých věcí. Ale ten částečně slyšící nebo částečně neslyšící je na tom zlomu a to se nějak moc neprobírá a zatím to téma je takové docela ještě nezveřejněné.
4: Tohle je jeden z těch důvodů, proč si vás vlastně po čase sem s velkou radostí zvu. S několika lidmi jsem měla možnost se potkat. Oni vlastně popisují ten handicap velmi, a vy jste to potvrdil precizně v tom, že tohle je něco, co člověk nevidí na tom druhém. Já nepoznám, že vy neslyšíte, dokud prostě nezačne někde drhnout naše komunikace.
5: Ano.
4: Když se potkáme s hluchoněmým člověkem, tak automaticky mu dáme nějakou zvláštní nálepku, protože vlastně není schopen artikulovat normálně, mluví divně, u toho znakuje a člověk vlastně tomu přisuzuje úplně jiný problém, vesměs třeba mentální, ale to tak vůbec není. Takže v tomhle tom je vlastně asi nejzáludnější tenhle ten druh handicapu?
5: To se stává třeba lidem, kteří jsou fyzicky postižení, jo? Že vidíte člověka na vozíku a mnohdy, když jsem se s těma lidma setkal, tak měli takový ten, že ten přístup k tím je, že museli, řekli, hele, já jsem musel říct, že já jsem zdravý, já jsem nemocný na tělo, ale protože lidé se i těm lidem chovají mnohdy, buď to přehnanou pečlivostí, anebo že toho jeho považuji i mentálně. Já jsem si v těch 17 jsem ztratil stereofonní zvuk. Takže si ten zvuk pamatuju, stereofonní. To je právě ta zvuková paměť, o které jste hovořila. A já jsem se naučil, když jsem šel po ulici a uslyšel jsem nějaké třeba nákladní auto nebo auto, které více nechotilo, poslouchat odraz toho zvuku od okolních budov. Když jsem hlavu pootočil, dokonce tady sedíme ve studiu a tady slyším lehonce, jak to tady chodí ten zvuk. A tím, že mi ten sluch postupně odcházel, tak jsem ho kompenzoval nasluchadlem, které jste říkala, že je vytuněný. Mám za uchem, nebo respektive pokaždé jsem si pořizoval sluchadla, která byla tou špičkou ve svém oboru, ale funguje to. Do chvíle, než přijde ta krizová situace, kde už končí hranice mého vnímání zvukového, to je ta komunikace.
4: Tak já vám tady tímto jenom přibližuju příběh mého dnešního hosta, je to Miky Zábranský a teď momentálně spolu trávíme dnešní dopoledne.

0: Miky Zábranský, tedy Martin Zábranský, a pod Mikym vás vlastně znají všichni vaši kolegové asi z hudebního světa, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Já jsem tu přezdívku získal na Vandru, na Čundru, když jsem se dál jako správný greenhorn probudil místo v něčem zeleném, tak v takový růžový mikině, kterou jsem měl na spaní, a na tom byl Mickey Mouse. Je, hele, Mickey Mouse, a už jsem dostal přezdívku.
0: Vrátím se zpátky k vašemu uchu, protože je to v současnosti tedy opravdu jedno ucho, které vás spojuje s tím audiosvětem?
1: Ano.
0: Jak popsat to, co vlastně díky tomu naslouchadlu slyšíte? Je to jiný typ zvuku, než slyší člověk uchem samotným?
1: Naslouchadlo, které mám, tak je plně digitální a dá se to srovnat s běžnými, buď to in-eary, co používají muzikanti, anebo s běžní uživatel dneska používají vlastně taková ta sluchátka, ty pecky do uší. Mnohdy lepší zvuk, než to, co slyší z okolí, protože dneska už ty sluchátka jsou opravdu někde jinde. Ovšem, s těmi rozdíly, že mám ten zvuk vyčištěn o různé šumy, o různé zvuky, které buď to špatně vnímám, nebo mi umožňují lépe vnímat frekvence řeči. Takže já tam mám několik programů, které mohu mezi sebou přepínat. Ty programy filtrují ten zvuk ze dvou mikrofonů, jeden směřuje dopředu, jeden dozadu, a každý ten mikrofon je ještě lehonce jinak, zvukaři mě pochopí, nabarvený. Dokážu rozlišit ten zvuk, jestli jde ze předu nebo ze zadu. Samozřejmě to platí tady ve studiu nebo v klidném prostředí. Ve chvíli, kdy jsem třeba v restauraci.
0: No, k tomu jsem měla namířeno. Hlučné prostředí a vlastně i ten koncert. Tohle to dělá asi trošku binec, ne?
1: Samozřejmě, dělá to binec. Taková ta jednoduchá první naslouchadla, když bych je přirovnal, tak ten zvuk je podobný, možná si pamatujete, dětský telefon na niti.
0: Ano, ano.
1: Od jogurtu, a tam slyšíte to zkreslení. Tyhle ty obyčejné jednoduché naslouchadla, neříkám, že všechny, ale třeba já, když jsem si vzal naslouchadlo od tatínka, protože ta nemoc je dědičná a já mám zase tu kliku a tu výjimku, že...
0: Že jste ji opravdu zdědil?
1: Jsi opravdu zdědil, jak z maminčiny strany, kde třeba teta byla na operaci v Olomouci s tohleto nemocí, tak od tatínka, bratr byl u stejného pana doktora, pana profesora Mrázka, tehdy ještě v Zábřežské nemocnici, obě uši má operované a jemu se to povedlo, že ještě až teprve teď poslední dva roky má nějaká naslouchadla. Čeká to i mé děti, protože třeba na to i lehce připravuji, protože kluci poslouchají takový ty drmy, takový ty těžké věci, takže jsem hodně zatlačil otcovsky na to, aby aspoň měli otisky uší, ušních zvukovodů a aby si tam ty pecky dali pořádně. On ten hluk není jenom o tom, že jde do uší, ale tím, že vibruje celou hlavou.
0: Takže je to vlastně bolestivý proces?
1: No, v určitém směru samozřejmě. Zvuk je fyzické vlnění, které umí bolet. Vy jste se ptala ten pohyb v tom hluku. To naslouchadlo, respektive ucho, má ve spolupráci s mozkem takovou funkci, kterou to naslouchadlo má velice omezenou. A to je rozlišování nebo soustředění se na daný zvuk, na danou frekvenci v tom hluku. Přesto všechno je to limitováno. Když jsem ve společnosti, ve chvíli, kdy mám v náruči kytaru, nebo vykládám vtipy nebo historky, tak jsem fenoménem dané společnosti, protože samozřejmě všechny nějakým způsobem bavím. Ve chvíli, kdy chtějí ostatní bavit mě, tak se ta komunikace zastaví, protože já nerozumím, co řekne třeba člověk ob dvě židle vlevo, nedej bože ještě reprodukovaná hudba.
0: Když jste v nějakém společenství lidí, kteří nemají to tušení vůbec, má člověk tendenci to neustále těm lidem třeba říkat, mám to takhle, nerozumím vám, neslyším, zkuste jinak, prosím, vypněte hudbu a tak dále. A nebo na tohle to potom po čase rezignuje a prostě se naučí žít v tom, že v té chvíli je jakoby odstřižen.
1: Teď se trefila dobře ten hřebíček. To opravdu, jo, to jsem zažil nedávno, kdy jsem po koncertě vytáhl kytaru s tím, že si s přáteli zadžemujeme a že si zahrajeme. Já jsem vlastně hrál písničku, která se zvedá po toninách, a tím, že mám poměrně dobrou kytaru, a vybral jsem si ji právě, protože jsem schopen i když ji neslyším, tak ji vnímám ty frekvence tělem, takže se udržím intonačně. Průšvih byl v tom, že vlastně to byla písnička, která je všeobecně známá, a oni začali zpívat a určili si svůj rytmus a já jsem prostě najednou se to celé rozsypalo. Já jsem zastavil, sundal jsem do kytaru z krku a říkám, nevadí, já si k vám sednu, a tu kytaru jsem odložil. A přišel za mnou kamarád a říká, nebuď uražený, pojď si zahrát, pojď s náma zpátky. Říkám, ne, Michal, já jsem pochopil jednu věc tady. Tady to je o tom, že i to mimo mé hranice. nemá smysl to vysvětlovat všem lidem, obzvláště když všichni jsme měli několik žejdlíků piva. A naučit se trošičku i to, že prostě člověk musí couvnout v té situaci a neurazit se, protože to potom přenese vlastně ven.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Martin Miky Zábranský je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který hraje na spoustu nástrojů, pohybuje se světem v různých profesích, hodně rukodělných. Taky se pohybuje, řekněme, v omezené sluchové nebo zvukové kulise. Když se teď pokoušíme dostat se do toho vašeho světa, ve chvíli, kdy vy sundáte to sluchadlo, tak co tam je?
1: Několik tinnitusu, brum, šum, různě šustění.
0: Tohle slyšíte?
1: Tohle slyším, když usínám třeba.
0: A to se nedá vypnout?
1: Ne.
0: Vlastně člověk neví, co je hůř. Jako jestli slyšet jakýkoliv zvuk, když ho má v hlavě, anebo kdyby to bylo vypnutý a nebylo tam vůbec nic?
1: Nejhorší je, když ten tinnitus nebo ten různě šustot díky postižení toho ucha, když přijde. Zvyknout si na něj, to je nejtěžší. Jedna z funkcí třeba tohoto naslouchadla je, že tam mám možnost zapnout si, když třeba něco dělám a je kolem toho klid, potřebuji se na to soustředit, ať už psaní, řešení různých problémů, anebo třeba něco opravuju a potřebuji se na to soustředit, tak je, že si ten program zapnu a tam vlastně není to vysloveně náhodné, ale je to takové, jsou tam různé zvuky, relaxační zvuky, které jsou poskládané do takové harmonie. Mm-hmm. Několik programů tam mám takhle, jo. Není to vysloveně relaxační hudba, ale jsou to zvuky, které dokážou eliminovat to soustředění na ten negativní šum, na ten negativní tinnitus a harmonizují to takovým způsobem, že vás to uklidní. Mě to naslouchadlo do ucha cpe nějakých 80 až 120 decibelů.
0: To je hodně.
1: To je opravdu hodně. Zvuk startujícího dopravního letadla je zhruba 140 decibelů.
0: Wow.
1: 30 decibelů je šepot.
0: Aha.
1: No, a teď možná jste zaslechla, když se usmíju, tak to
0: pískne
1: to sem tam. Možná to bude i na záznamu slyšet. Jo. To je to, že to naslouchadlo, no tak špatně slyším, tak to naslouchadlo to musí překonat. Mm-hmm. A když to vyndám ven, tak to ucho, jako každý sval, je prostě unavené. Ať už bobínek, samotný ušní nerv, a pak tam probíhají tyhle zvuky. To se řeší buď to tím, že člověk se teda fyzicky velmi vyčerpá. Mm-hmm. Nebo což je méně pozitivní a nedoporučuju to, že si člověk prostě dá panáka, dva, mm-hmm. tři, čtyři, no, pak.
0: A řeší ještě jiný problém potom.
1: Tak pak vzniká jiný problém, to nedoporučuji. Já když usínám, teďko asi budu posluchači smát, jo, ale já si představuju, že sedím prostě v kokpitu letadla a že někam letím.
0: Ještě jedna věc mě napadla, vlastně jste jí zmínil, že vy vlastně zvuk cítíte.
1: Ano.
0: Mě vlastně fascinovalo, když jsem viděla tanečníky neslyšící, ano. kteří ale jsou schopni tančit na hudbu. Vlastně mě zajímá ten princip, co člověk vnímá, protože vy jste o tom mluvil v souvislosti s intonací. Jo, že jste schopen intonovat a být ve správné tónině, i když ji neslyšíte, protože ji cítíte.
1: Ano.
0: To bych potřebovala pochopit.
1: Dejte si ruku na reprák.
0: Mm-hmm. Tohle jako chápu, zvuk cítím. Jo? Ale ta intonace, kde se mi tam, jak já poznám,
1: cvik.
0: Že fakt.
1: Cvik, jo. Člověk, který má absolutní sluch, když se říká a zmáčknete C2 a
0: tak vím,
1: C2,
0: že,
1: tak on to nevyhne takhle. On to musí mít naposlouchané. Mm-hmm. Takže musíte to mít naposlouchané. Mm-hmm. Musíte s tím zvukem i vnitřně nějakým způsobem pracovat, že máte naposloucháno. Já třeba to vyšlo z nouze, protože dělám projekty hudební, kde se snažím podpořit mladé muzikanty. A pak jsem zjistil, že vlastně tu muziku vnímám podobně jako ti zvukaři a že bych to mohl zkusit sám, tak jsem to napřed pod dohledem zkusil a v podstatě teď už můžu pracovat i sám. Vnímání těch vibrací je o tom, že vlastně zvuk je mechanické vlnění, tudíž když se poškrabete na hlavě, mm-hmm. tak slyšíte zvuk, který ven nejde, který jde jenom v těch kostech.
0: Dovnitř, ano.
1: Jo, to je to vnitřní vnímání. A totéž je, když máte kvalitní hudební nástroj, třeba tu kytaru, jo, nebo když máte kontrabas nebo třeba i elektrickou basu a někteří ti basáci si sednou na to kombo, protože tam je takový hluk, že potřebují tu basu slyšet, tak si na ní sednou a vlastně jim to už prochází tělem. Člověk se musí naučit ty frekvence, které souvisí s tou danou tónou, je toho odcviku. A já třeba, když stavím ten aparát, tak dneska už víme, jak ty frekvence, já je třeba neslyším, ale jsou dneska možnosti třeba v mobilním telefonu, kdekoliv spektrometr, a tam vlastně vidím tu frekvenci, která mi tam nahoukala, vidím nějaké výšce, no a ono už to potom funguje, když to nastavíte správně.
0: Že teda lezete do zvukařského řemesla, se předpokládá, že ten člověk prostě jako dobře slyší. A klobouk dolů před tím všem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Martin Miky Zábranský je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který se pohybuje, no vlastně jsem chtěla říct jako v úplném tichu, ale vlastně to ticho není, protože vám vaše hlava a vaše ucho bzučí tak nějak po svém. Můžu se zeptat, jaká je prognóza tady téhleté vaší nemoci?
1: Ta prognóza je od roku 1987, kdy mi bylo 17 let, že můžu být do roka hluchý úplně.
0: Aha.
1: No a momentálně ta prognoza je taková, že já hluchý budu. Čili mě to časem od toho světa odpojí. Už se stalo dvakrát to, že mě to postihlo takovým způsobem, že jsem měl tak obrovský tinnitus, že jsem nebyl schopen komunikovat, vůbec mluvit. Já jsem mluvil, ale nebyl jsem schopen přijímat řeč, nic. Prostě byl jsem úplně v čoudu. A to jsem i tu muziku vlastně položil. Poprvé jsem je položil před těmi 20 lety, kdy jsem začal nosit naslouchadla a snažil jsem se vlastně fungovat. Jsem potom stavil počítači, což byl taky zajímavý. Pak vlastně díky tomu internetu jsem přišel na to, že existují digitální naslouchadla, což mě vrátilo zpátky do procesu vlastně úplně do té mé profese strojařiny, takže jsem dělal potom věci kolem programování strojů, CNC a tak dále. No a dneska vlastně ta prognoza je taková, že já když spolupracuji s těmi lidmi, někde něco zvučím, že někde něco organizuju, vždycky říkám, hele, to se může stát a třeba stalo se mi to, je to zpátky měsíc. To se může stát, že udál to cvak a já jsem nepoužitelný na tom stage, absolutně nepoužitelný.
0: Spousta věcí, které ještě nebyly zmíněny, ale teď jsou vlastně tak jako trošičku v pozadí toho všeho, ale vás se dotýkají, protože vy jste muž mnoha řemesel, teda, takže teď se motáme kolem hudby, což je vlastně nejzásadnější v souvislosti s tím uchem samotným.
1: No, ale absolutně zásadní, pardon, že vám skáču do řeči.
0: Jasně, absolutně zásadní.
1: Ale nebýt kytary, nebýt ty touhy dělat tu muziku, nebýt toho, že jsem dost často byl v pravou chvíli na pravém místě, tak by třeba nebylo ani tohoto CDčko před náma.
0: No tak pak jezdíte ještě po školkách a hrajete písničky dětem ve věku v průměru kolem 3-4 let.
1: To je úžasnější obecenstvo.
0: Wow, to je něco. A pak vás člověk může vidět jako s nářadím nebo potkat s nářadím kdekoliv, protože vy jste hodinový manžel?
1: Hodinový manžel, hodinový řemeslník.
0: Když se vrátím zpátky vlastně úplně na začátek celého toho příběhu, protože my se pohybujeme v těch spirálách nebo v kroužcích. Navzdory tomu všemu, že teda tohle je blbý, to, co se člověku stane. Vy ale působíte tím dojmem přesně, že no tak to je, tak se prostě z toho nepodělám.
1: Přesně.
0: Zeptám se, bylo vám někdy na podělání?
1: Ano. Já když jsem se v tom roce 87 vrátil z té nemocnice po operaci ucha, kdy jsem měl rozdrbanou rovnováhu a blbě se mi chodilo a musel jsem se všechno znova učit, jezdit na kole a tady ty věci, tak jsem do toho ještě dostal kopačky.
0: Když už tak všechno najednou, jasně.
1: Takže u nás ve Bíčině byla dvě vlaková nádraží, teď už jenom jedno, to Soudolské, a ta Soudolská lokálka jezdí kolem takového kopce, který je v Šenově u Nového Jičína, nahoře je to restaurace Salaš. A já jsem v tom roce 87 nahoře na tom kopci stál a čekal jsem, až ten vlak pojede. A byl jsem rozhodnutý, že to prostě nemá pro mě smysl. Nejel.
0: Velké štěstí. Lekne se člověk sám takového rozhodnutí potom třeba zpětně?
1: To je těžké zamyšlení, to nevím, protože
0: nebo myslím, vůbec téhle myšlení.
1: Mě bylo tenkrát 17 let, mladý kluk, jako který prostě občasně udělá asi nějakou teletinu.
0: Pak už jste nikdy tenhle nápad neměl?
1: Já jsem začal jezdit na vandry a řekl jsem si, tak dobře, tak ještě slyšíš, tak svém kytaru a jdi na vandr, dokud slyšíš. A vlastně na těch vandrech to bylo takové zvláštní, když potkáte čundráka s kytarou, že jo, tak jste na vandru. Je, pojď s náma, zahrajeme si. Ne, já jdu sám, já potřebuji být sám, jako já nechci hrát. Když si všimnete, že já jsem takový prostorově nevýrazný a malomluvný, tak já jsem 3/4 roku jezdil jenom s tou kytarou a ta mě z toho psychicky vytáhla.
0: Tohle byla hrozně dobrá chvíle. Setkání s Miky Zábranským klidně by mohla trvat ještě další 2 hodiny, ale věřím, že není poslední. Tak než se potkáme příště, co vám popřát?
1: Štěstí bych vždycky uvítal, ale já mám to štěstí, že se mi podařilo vymanit se z toho, abych nemusel chodit do fabriky. Mám to štěstí, že mám kolem sebe obrovskou spoustu přátel. Zdraví, tak to zdraví. Popřejeme ho všem, hlavně to zdraví.
0: Tak já nám to přeju spolu s vámi. S Miky Zábranským jsem seděla dnes a moc mě to těšilo. Děkuju vám.
1: Přeji vám všem hezký zbytek dne, noci, rána, dopoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Stará nádražní budova v obci Úvalno u Krnova byla dlouho prázdná a postupně tak schátrala, že byla určena k demolici. Pak ji ale koupila obec a budovu z roku 1900 zrekonstruovala a našla pro ní nové využití. Do někdejšího nádraží v Úvalně se teď chodí třeba na kávu. Zamířila tam i naše kolegyně Iva Havlíčko.
1: My jsme s nezávislým starostou Úvalna, Radkem Šimkem, v informačním centru tady v Úvalně. A to je v zajímavé budově hned u trati.
2: Je to bývalé nádražíčko malinké, které už bylo ve zdemolovaném stavu, jsme ho odkoupili za pár korun a udělali jsme z toho tady tu kombinaci kavárny a informačního centra. Od toho i ten název vlastně Kafíčko. A takže kromě toho, že tu jsou dobré zákusky, dobrá káva, tak hlavně je to vlastně vstupní brána do obce a ti lidé tady mají, turisté a návštěvníci mají informace, no měli by získat informace z obce, koupit si nějaký dárek od místních rukodělných výrobců a různé takové věci. No. Jsou tady z těch vlastně válců, kde byly kdysi jízdní řády, tak na tom jsou informace o rozhledně, o koupališti, o rychtě, o restauraci.
1: Já si ještě zatočím. Plovárna na výsluní je tady i na fotografii, rozhledna, kam se tady prostě lidé mohou v Úvalně a v okolí vydat. A otevřeno je jak? Nevím, jestli už jsme to zmínili.
2: Pondělky je zavřeno a potom je otevřeno přes týden od 1 do 6 a o víkendu od 9 do 6.
1: Vlak tady už nezastavuje?
2: Ale jo, tady je dobré spojení, vlak staví, akorát, že už se tady teda neprodávají lístky, ty se prodávají vlastně ve vlaku. Takže nádraží normálně funguje, nebo zastávka, ale jako objekt nádraží už nebylo potřebné pro ně, takže je naše.
1: A dost bylo schátralé, když jste ho přebírali, pokud víme.
2: Bylo velmi, velmi schátralé, určené k demolici už.
1: Z kterého roku je ta budova?
2: Ona je někde na přelomu roku 1899-1902. Máme uložené plány s touhle datací.
1: Zvenku má cihlovou fasádu, torežné zdivo.
2: My jsme šahli trošičku tím vzhledem do historie, protože podle starých fotek jsme viděli opravdu, že ta hrázděná stavba, jediná tady široko daleko, bylo to zdivo neomítnuté, ale my si ho už pamatujeme jako žlutá fasáda, omítnuté. Ale vrátili jsme se tedy k tomu stavu, jak to bylo kdysi. Je to ale jenom jakoby obálka, protože ten objekt tím, že ho chceme využívat maximálně, tak je zateplený a ta cihla je vlastně jenom nařezané cihlové pásky. Vám někteří vyčítají, ale myslím si, že zvenku to málo kdo pozná a hlavně tedy je energeticky vyhovující.
1: No, všimla jsem si, že je tady takový, řekněme, osamocený vagón před informačním centrem.
2: Vagon, ten jsme si jako tak vysnili, že by to bylo pěkné doplnění, takže ten přicestoval až z Českých Budějovic, je teda posazený na části koleje, která tu kdysi byla, ale teď už je tu jenom jednokolejová trať, takže to je jenom takový náznak, je teda postavený napevno. Doteď tam bylo vlastně takové posezení jenom s nějakýma hrama pro děti a teď novinka, a to teď vlastně teprve říkám poprvé, takže to uslyší posluchači jako první, už to zařizujeme jako takovou dobrodružnou ubytovnu, takže jsou tam 4 postele, je tam už sprchový kout a bude to možné si jakoby zamluvit na přespání na nádraží ve vagóně. Takové dobrodružo.
1: Tak je to pár kroků tady z informačního centra vlastně hned vedle, tak pojďme se tam podívat.
2: Můžeme.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. V Úvalnu u Krnova mají další atrakci pro nadšence železnice. Nejdřív tam opravili hrázněnou stavbu nádraží, kterou se podařilo zachránit před demolicí. A nedávno obec přikoupila i historický vagón, takzvaný hitlák, který předělává na ubytování pro turisty. Na prohlídku tam vyrazila i naše kolegyně Iva Havlíčková.
1: Tak se starostou Hradkem Šímkem se jdeme podívat. Vedle informačního centra je tady na zeleno natřený starý dřevěný vagón.
2: To je takzvaný hitlák, se tomu říká, vlastně poštovní vagón. Takže tam bývala vlastně i taková jakoby kuchyňka a WC tam bylo, když byl nový, a my jsme z toho teď udělali sprcháč. Tak pojďte se podívat.
1: K němu jsou přistavěné takové docela pohodlné schody. Tak, pan starosta otevře vagón. Jsme uvnitř. Vidím, ano, že už tady základ budoucí ubytovny nebo budoucího ubytování je.
2: Teprve zařizujeme, ale už vidíte rámy postelí a tady vlevo vlastně už je sprchový kout, takže už to pomaličku zprovozujeme. Myslím si, že za 14 dní už tady budou první návštěvníci, první obyvatelé.
1: Zůstal tu i nápis, pozor vlak.
2: Tady dokonce jsou i ty staré tabule s jízdními řády, které byly vlastně v tom našem starém nádraží.
1: A tady v tom prostoru bude co, pane starosto?
2: Tady bude taková kuchyňka, posezení pro 4 lidi, nějaké skříňky na uložení věcí, takže takový druhý prostor vlastně obývací.
1: A toaleta?
2: A toalety budou jako k užívání vlastně naproti z toho objektu kafička, z toho informačního centra. Ty toalety jsou zvenku samostatně přístupné, takže zároveň ti obyvatelé tady budou mít klíčky k těm toaletám.
1: I velké nádražní hodiny jsou tady ve vagónu?
2: Jsou tě artefaktů z nádraží starých a z vlaku. Tady máme více, tak samozřejmě ten prostor tím bude vybaven a dozdoben.
1: A vy jste říkal, že vagón k vám přijel z Českých Budějovic, tam byl prostě k mání, tam ho měli na prodej, tam byl volný.
2: Tam byl volný, takže tam jsme si ho domluvili a ta cesta, vlastně to nám zajistili do Krnova, nám ho přistavili na kolej, takže pro nás bylo daleko složitější ta cesta z Krnova do Úvalna, než z těch Budějovic do Krnova. Tam nám to vlastně přivezl nějaký nákladní vlak. A
1: za kterého se jenom zapojil.
2: Tak no, a potom vlastně náročnější i cenově, i finančně tedy i na organizaci bylo dostat ten vagón těch posledních 6 kilometrů tady k nám. No. To už nemohlo jít z toho Krnova po kolejích, to šlo nové po cestě, takže to takový speciální vůz, který umí natáhnout z kolejí vozidlo na sebe, na korbu a dovezlo ho vlastně po cestě sem. A tady ho dva jeřáby museli uložit, protože on váží 12 tun, tak přesně na ty koleje, aby nám sedl. Takže nebylo to jednoduché.
1: Vysvětluje starosta

0: Valna Radek Šimek. Tak zavřeme vstup do vagónu. Jak se bude ubytování, tady to ubytování ve vagónu jmenovat?
1: To ještě nevíme, vidíte, to musíme nějak vymyslet.
0: Z Uvalna Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Včerejší rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. V Čechách bude dnes polojasno nebo jasno a teploty maximálně 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
2: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
0: Žádný ze včerejších rozborů v oblasti Odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
3: Víme, že ty zdroje, kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Americkým jednotkám dneškem končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují také před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Americké jednotky se stahují na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena v roce 2024. Spojené státy Irák obsadili v roce 2003, svrhli přitom režim prezidenta Saddáma Husajna. Čeští fotbalisté čekají na první bod i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2 v pražském Edenu, o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo, v Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: S novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma u Blížkovic a Grešlovského Mýta. Budou opravovat vozovku do poloviny října, tam budou řídit provoz semafory Kyvadlově. V Praze pozor na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. A na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Přeji vám šťastnou cestu, teď už Vláďa Slezák a vaše ráno na Dvojce.
4: Hezký dobrý den, a to ve středu 30. září. Jeroným má dnes svůj svátek, přejeme tedy všechno nej a Petr Nať tu bude s nohami na stole. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které

Petr Naď s nohami na stole ve vysílání dvojky. No a teď už také české noviny. V Česku bude součástí říjnových voleb 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Lidé budou rozhodovat až o 1,80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW. To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu zhruba pro 400 000 domácností, vyplývá z analýzy Svazu moderní energetiky. Aktuálně je v Česku v provozu zhruba 220 větrných elektráren s výkonem 380 MWh, píše dnešní Právo. Vědci se v posledních dvou dekádách opakovaně shodli na jasném závěru. Cvičení má výrazný vliv na psychiku a může v některých případech dokonce fungovat stejně dobře jako antidepresiva a nebo psychoterapie. Co za tímto efektem ale přesně je, výzkumníci poprvé zachytili základní mechanismus, kterým svaly komunikují s mozkem, čímž zlepšují stav mysli. To je téma Hospodářských novin. No a hlasování v anketě o strom čtvrtstoletí tento týden vstoupilo do tajné fáze, v níž hlasující nevidí, kolik stromy dosud získali hlasů. Do takzvaného superfinále postoupilo 5 stromů, jak včera informovala pořadatelská nadace Partnerství v tiskové zprávě. Nadace anketu o strom čtvrtstoletí vyhlásila při 25. výročí soutěže Strom roku. Do posledního kola postoupily Opatovická borovice z Velkých Opatovic, v Jihomoravském kraji Chudobínská borovice z Vysočiny, Jabloň u Lidmanů u Machova v Královéhradeckém kraji, Oldřichův dub z Ústeckého kraje a dub z Alie ve Skaličce z Olomouckého kraje. Píše o tom Mladá fronta dnes. A teď už je tu Václav Neckář.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké ráno, má být jasno, v Čechách až polojasno a nejvyšší teploty až 24 stupňů Celsia.
2: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

Skupina Jelen a Miluju tě ve vysílání dvojky. A teď v 5.21 také historické události. Například Robinson Crusoe ztroskotal na pustém ostrově v roce 1659. V roce 1828 byl zahájen provoz na prvním úseku koně spřežné dráhy České Budějovice-Linec. Byla patentována sešívačka v roce 1841. V 58. bylo v Paříži otevřeno první klenotnictví a v roce 1866 bylo patentováno plnící pero. V roce 1880 pak byl patentován první elektrický osobní automobil. Jeho vynálezce Stephen Field s ním ujel jen 50 metrů, protože dál mu nestačil kabel. Také byla založena firma Laurin a Clement v roce 1895. V roce 1935 začaly u nás vyrábět zapalovací svíčky do automobilů. V roce 1954 byla do činné služby zařazena první jaderná ponorka na světě. Americký Nautilus byl v provozu až do roku 1980. Také začalo napouštění Orlické přehrady, to bylo v roce 1960, a ve stejném roce u Velimi byla zahájena výstavba železničního zkušebního okruhu Cerhenice. Také začalo přesouvání kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mostě, skončilo 27. října 1975 a kostel během přesunu urazil 841 metrů. A také byla dokončena 7 let trvající rozsáhlá rekonstrukce a dostavba Národního divadla v Praze. To bylo rok 1983. Teď už přidáváme Madonu a další písničku, tentokrát tak trochu letní.

0: Radioservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle
2: už
1: dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobré ráno, je 5:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv. Pro zítřek bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře, teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr, benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se tak sníží spotřební daň z nafty. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní. Bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze senátu je poslední před volbami. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit Ministerstvo zdravotnictví. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá ve středu.
4: Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 v 1000 metrech, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
4: Doprava.
3: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu před Slaným u Lotouše na kilometru 24,5 havaroval kamion a skončil mimo vozovku. K nehodě jede policie, v místě se zpomaluje. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici ve směru do centra na úrovni Smíchovského nádraží. Osobní auto narazilo do sloupu, zatím je to s opatrností průjezdné. V Praze se bouralo také v Českobrodské ulici před odbočkou do Broumarské, havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat hasiči. Čekejte omezení a v Praze pozor na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje za nájezdem z Letné, provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte tam opatrně. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
5: Hezké dobré ráno, chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety. Ještě několik dní máte na to se přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Jak bude Česko vybírat vesmírné kadety, tak to prozradíme už za okamžik ve vysílání Dvojky. Ve středu 30. září Jeronýmům přejeme všechno nej a posíláme Sametovou a kapelu Žlutý pes. Hezké ráno.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Už jen několik dní se mohou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké je to na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu Česká cesta do vesmíru CZ. A tady je reportáž na dvojce.
1: Že malý pohyb a absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku už mě teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku. Dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dnes má být teplý, ale místy větrný den, bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě až 20 stupňů Celsia.

0: Eltona Johna teď na dvojce střídá také Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je 30. září a před 102 lety se narodil Truman Capote. A ten měl jednu zvláštní vlastnost. Lidé se mu rádi svěřovali. Hlavně bohaté a slavné dámy v New Yorku. Jenže Capote byl spisovatel a tak jejich tajemství proměnil v literaturu. Když se pak v jeho knize poznali, přestali s ním kamarádit. Dnešek je taky Mezinárodním dnem překladatelů. Docela se mi líbí citát, že překladatel je člověk, který vezme cizí slova, přestěhuje je přes hranice a doufá, že si toho nikdo nevšimne. Já jsem velmi obtížně hledala dobrého překladatele pro své veselé povídky. Konečně jsem našla jednu Američanku, která uměla skvěle česky a která mi vysvětlila, proč je tak těžké mé povídky překládat. Řekla doslova. V tvých povídkách je humor a ten se musí při překladu rozebrat, jako když se pitvá žába. Jenomže při tom pitvání humor zemře. Tak dnes si připijme na překladatele a na humor a ať, i když nás osud bije, smích stále žije.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A krásný den vám přeje taky Vláďa Slezák. Za chvilinku už pokračuje Ranní dvojka a teď prý se tomu říká láska, zaspívá Lenka Filipová. Hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kolik tváří má Portugalsko?
2: Procestujeme města, navštívíme hrady, užijeme si pláže, přírodu a...
3: No a samozřejmě také lecos ochutnáme.
2: Nádhera.
1: Ivana Jirešová a Martin Písařík vás provedou a přidají praktické tipy na cestu.
2: Končí skoro až na pláži u oceánu. Koukej!
1: Bedekr, Portugalsko.
3: A jde už!
1: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Vedení Volkswagenu se v Německu sejde s odbory, bude se mluvit o budoucnosti továren. Bude jasno, v Čechách polojasno a teploty maximálně 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
6: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinerií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Včerejší rozbory v oblasti Odoleny vody severně od Prahy neprokázaly nadlimit olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Voda ale podle něj zatím pitná není, hodnoty totiž pořád kolísají. Asi 15 000 lidí tak musí na pití a vaření dál využívat cisterny. Ruský raketový a dronový útok na kyjevskou oblast zabil dítě. Další 3 lidé jsou zraněni. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, které leží 18 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte tam záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili také muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Útoky v kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničili několik aut. Údery na region pokračují. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v Dolnosaském Hanovru sejdou se zástupci odborů IG Metall. Tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
7: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas.
4: Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii po brankách Gordona a Kanea 0-2. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. V sobotu hrají se Španělskem.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude jasno, v Čechách polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
5: Doprava.
4: Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy z Bystřete kousek před vjezdem do tunelu Radejčín na 60. kilometru pojedete okolo odstaveného nákladního vozidla. Okolo něj jsou kužely, na místě i asistenční služba. Na kamerách vidíme, že nejen kamiony, ale i osobní auta vybočují doleva. Silnice 7 z Prahy do Chomutova a trvající potíže mezi Lotoušem a Kutrovicemi. U nehody nákladního auta, které skončilo mimo vozovku, zasahují záchranáři. Projíždí se kyvadlově z obou stran. Po pojíždí fronty zdržení naberete asi zhruba 10-minutové, ale rychle narůstá. A ještě silnice 27 na trase z Mostu do Žatce, velmi opatrně kousek za obchvatem Velemi Šlevsi. Na vozovce leží OSB deska. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Dalibor, Regina a Jakub, začíná ranní dvojka.
5: Startuje ranní dvojka.
8: Hezký dobrý den, dnes je středa 30. září, to znamená, už nám uteklo i září a už je před námi ruje. Jak jsme se dozvěděli od naší slovenské kolegyně Kláry Badníkové nedávno, že ruje je říje.
9: Aha, vidíš, já už jsem to zapomněla.
8: Ty jsi to zapomněla?
9: Dobré ráno.
10: Já jsem to taky vytěsnil, dobré ráno.
8: Tak naše skoro slovenská kolegyně Regina Květoňová už zapomněla, co je ruje.
9: Ale přesto vám přeju dobré ráno.
8: A Jakub přišel oděn v tričku, na kterém je srdce.
10: Ano.
8: A to je...
10: To je pro všechny posluchače a posluchačky.
9: Čum lásko, nebo taťko, nebo co tam je napsaný?
10: Lásko.
9: A čum? Je to čum, vidím, no. Správně?
10: Ano.
9: Tak to čumím.
8: A co to je čum?
10: To je taková značka, no.
8: Jo, takhle, já myslím, že to je pro, moderátor z radiožurnálu Jiří Čum.
10: Jo, on se také čte, jo, ano. To je pravda.
8: Ale se to píše Chům, ale...
9: Ale je
8: Chům.
9: Pravda, že si na něm takhle takový žertík vychutnal Vladimír Kroc na Jirkovi Chumovi, protože Jirka měl přijet do Varu a měli mít s Vladimírem společný pokoj v termálu. A Vladimír na recepci zahlásil, že odpoledne má přijet čínský kolega Čum, tak ať ho ubytují u něj. Přijel Jirka Chum. Říkali, já bych tady měl být na pokoji s panem Vladimírem Krocem. To ne, to bude asi nějaká chyba. My čekáme asijskou návštěvu a Jirka svou výškou ani jako tvarem očí ničím nepřipomíná asijského obyvatele. Takže tam chvilku musel si vysvětlovat.
10: Dvoumetrový delegát.
9: Že on je opravdu Jiří Chum. Žádný pan Čum nikdy nepřijede.
8: To je dobrý vtípek. Vláďa Kroc je
9: no,
8: dobrý.
9: No, ten to umí.
8: Je 6 hodin 6 minut, začínáme za 3 minutky, už je tady ranní špek a prý se máme dnes opravdu těšit, říkala Regina už včera.
9: Jo, já myslím, že se zasmějete.
8: Tak jo.
9: A zasmějeme se.
8: Ano.
9: Ano.

0: Pátkové ráno na Dvojce.
1: A zasmějeme se, tak uvedla přesně v 6 hodin 10 minut, úplně na sekundu nám to vyšlo, Regina Květoňová, dnešní ranní špek. Tak vás vítám, milí posluchači, vás všechny, kteří jste chcete nechat trochu lechtat Reginou Květoňovou.
2: Já asi k tomu musím říct, že v tom špeku je schováno něco, na co přijde asi dřív někdo, kdo se věnuje něčemu. Mm-hmm. Něčemu konkrétnímu, ale posléze už nebude nikdo vyloučen a myslím, že uhodnou všichni. A půjdeme po takových vtipech. Jaký je rozdíl mezi špekem a cibulí? Když krájíte špek, nikdo nepláče. Jaký je rozdíl mezi špekem a soudcovským talárem? Žádný. Je nejlepší, když je obojí zavřené hluboko ve skříni. Jaký je rozdíl mezi špekem a motorovou pilou? Je-li to absolutně nutné, můžete motorovou pilu použít ve smyčcovém kvartetu. Tak tady už možná někomu se zablesklo. A teď už to, myslím, přijde. Bude to konkrétnější. Jaký je rozdíl mezi houslemi a špekem? Špek hoří déle. Do špeku se vejde více piva. Housle se dají naladit. Všichni už víme, jaký je rozdíl mezi houslemi a špekem. Špek hoří déle. Ale proč? Protože většinou bývá zamčená ve futrálu.
1: Mhm.
2: A taky jsem fialka.
1: Jo, počkej, já doteď celou dobu myslím, že špek, já pořád mám jako v hlavě ten špek.
3: To ne. To je,
1: myslíš, ta špek věc, kterou špek hledám? Ano. No tak v tom případě to tady panu Tupci musíš říct celé ještě jednou, protože já jsem se bavil tím, že hoří špek, že říkám, to na mě.
2: No, to asi na to jsem spoléhala.
1: Jo, věc, takže ta věc. Mm-hmm.
3: To bude kůlna. Ta hoří déle než housle. To jsem si vyzkoušel.
2: Jaký je rozdíl mezi špekem a cibulí? Když krájíte špek, nikdo nepláče.
1: Jo, rozumím, když tu věc krájím, tak nemláš, ano, dobře.
2: Jaký je rozdíl mezi špekem a soudcovským talárem? Žádný. Je nejlepší, když je obojí zavřené hluboko ve skříni.
1: A proč si myslíš, že soudcovský talár by měl být zavřen hluboko ve skříni? Jo, aby nebyly soud, aby se všichni chovali slušně.
2: Přesně
1: rozumím.
2: Tak.
1: Rozumím?
2: Jaký je rozdíl mezi špekem a motorovou pilou? Je-li to absolutně nutné, můžete motorovou pilu použít ve smyčcovém kvartetu.
1: Ještě jednou, jaký je rozdíl mezi tou věcí a motorovou pilou?
3: Když je to nutné,
1: tak můžete
2: motorovou pilu použít ve smyčcovém kvartetu.
1: Jinými slovy, tu věc, co hledáme, nemůžeme použít ve smyčcovém kvartetu.
2: No, asi ji tam používáme, ale asi je možná vhodnější ta motorová pila.
1: Takhle. Je pravda, že jsi docílila toho, že se bavíme všichni. To si myslím, že jo, ale...
2: No a jaký je rozdíl mezi houslemi a špekem? Špek hoří déle, do špeku se vejde více piva, housle se dají naladit. Všichni už víme, jaký je rozdíl mezi houslemi a špekem. Špek hoří déle.
1: A špek se nedá naladit?
2: Housle se dají naladit? Já až nejsem takový odborník.
1: Protože já jsem myslel...
3: Počkej.
1: Já jsem myslel na něco, že se tam vejde víc piva, to je už docela silná nápověda, ale jak je to ještě to poslední?
2: Housle se dají naladit.
1: Dobře, a dál?
2: Špek hoří déle. Proč? Protože většinou bývá zamčená ve futrálu.
3: Aha, tak dobře.
2: A taky jsem fialka.
3: Já jsem se zatím moc nesmál teda.
1: Já jsem se smál hodně, ale vlastní blbosti.
3: To je motorové jako pile, viď?
1: Ne, počkej, motorová pila.
3: No, protože já jsem šel po futrálu, ale vzhledem k tomu, že tam zazněl, tak to futrál nebude, že?
1: No, hoří déle, protože ve futrálu.
3: Ale to hluboko ve skříni, totiž to si myslím, že tam bude hrát velkou roli.
2: To je pravda.
3: Talár a ten špek.
1: No,
3: je lépe ho...
1: Takhle. Hluboko ve skříni by mělo být zavřené vždycky banjo. To víme, to známe, ale...
3: Ale v tom smyčcovém kvartetu může zahrát místo špeku spíš motorová pila.
1: Takže právě to
3: asi nechceš.
1: Takže to asi není žádný strunný nástroj, ale mě tam...
2: No, dejte si čas.
3: Se tam nehodí možná.
1: Protože se to tam nehodí do smyčcového kvartetu. Do smyčcového kvartetu se nehodí, no tak to je violončelo, dvoje housle a viola, je smyčcový kvartet.
3: No jo? A pak už, jo.
1: No ale že by se to tam vyloženě nehodilo?
3: Tak třeba buben se tam nehodí.
1: Že? Buben?
2: Já už nebudu říkat nic, jen si přemýšlejte.
3: Jo? Mm-hmm. Tak jo. No, přišli jsme na buben.
1: No já mám jednu nápověd, nevím, já teda nevím, mě tam některé věci nesedí.
2: Tak no, analyzovat vtip taky není úplně, víš, vždycky možná ta nejčistší cesta, no, jsou to přesné jako, definice.
3: Jo, jako když ho ten autor pak vysvětluje, to ano, je strašně ano, trapný. Ano. Rozumíš tomu, jo, jako že on tam teda šel. Jasně, dobrý, tak nech to bejt, mezi tím odjedou všichni tramvají a ty stojíš sám na té zastávce.
2: Je to tak.
3: Tak jo.
2: To já už jsem právě sama na zastávce.
1: Tak jo. Dobře, tak si dáme jednu takovou českou písničku, promiňte, jednu českou písničku. Jednu českou písničku.
2: Tak jo.
1: Tomu říkám tedy moderátorský výkon. Nezlobte se, já se napiju. Já se musím napít.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Tak ukazuje se, že ten Špek je totiž zrozen z vtipu. Teď už jsme to konečně pochopili. Vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojka a Regina Kvitoňová nám jaksi hledá, nevím přesně proč a kdo to zadal to slovo a proč tam je, ale řekni ten vtip.
2: No, jsou to všechno přepsané vtipy, které jsem našla na stránkách Bonanota. Aha. A takže zřejmě z oboru kolegové jsou to, kteří si to mohou dovolit takto vtipkovat a je tady jeden z nich.
1: Poslouchají nás členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu, pozor.
2: Možná je někdo z nich autorem třeba tohoto vtipu.
1: Tadeáš Mesany, který hraje na tento nástroj.
2: Jak zařídíte, aby housle hrály jako Špek? Sedněte si k zadnímu pultu, dívejte se vyukaně kolem sebe a nehrajte.
3: No. A je to i název divadla?
2: Ano, je.
3: Že jo, na Národní třídě ve dvoře.
2: Je to tak. A je to taky ta fialka, ne?
3: No,
2: básnicky.
3: Je. Ano, ano.
1: Tak pozor, tak já jsem spleten, já myslím na něco fakt jiného. Takže nejseš tuba.
2: Trůba tu možná já.
3: Počkej, jsem teda větší než ty.
1: Ano, jsi taky velký housle?
2: Jo.
1: A strká se do tebe pivo?
2: Jo. Aha.
1: Jak se ptá právě Spejbl, že u Hrvínka. No, znáš přece basu, ne?
4: Ano, na 10 piv. 3, 2, 1.
1: Počkej, jsi basa?
3: Podle mě viola.
1: Jsi viola.
2: Jsem viola.
3: Když je to divadlo. Divadlo basa neznám.
1: Já
3: ale...
1: právě.
2: A ta fialka, ne? Taky violka.
3: Violka. Teda
1: jo, vidíš, a já šel normálně, já šel basu. A proč tam teda jsou ty piva? To je basa se je na piva, ne?
2: Počkejte, já vám to pošlu, jo?
1: Rozumíš? A já myslím, že ve Vesmyslovém kvartetu je viola. Je viola?
2: Je, já zase jsem to až tak, to je právě to vysvětlování těch vtipů. Nevím, asi je možná lepší použít motorovou pilu ve Vesmyslovém kvartetu než violu.
1: Violu, no. Chudáci violisti.
2: No,
1: moment, ale jak jsou tam ty piva? Že se tam vejde víc piva? To je přece basa, ne?
3: No je, basa by to měla být.
2: No, ale tady se píše, tady do violy se vejde víc piva.
1: Nevím. Jo, že do violy se vejde víc piva, já už tomu rozumím.
3: Než do houslí možná.
2: No,
1: ano. Sam naliješ to pivo. Jo, ale já jsem teda se zmát. Jak jsi řekla pivo, tak říkám, to je jasný, to je basa.
3: Ale ty tomu rozumíš, to znamená, viola je větší třeba o 5 centiáků než housle, ne? O pár jenom.
1: No
3: tři,
1: je to,
3: čtyři.
1: Nedá se to takhle říct, ale je to prostě nástroj, který je větší než housle. Hraje se v té klasické houslové poloze, že jo? Mm-hmm. Ale čelo, na to se nehraje jako pod krk. Mm-hmm. Speciální violu měl Josef Kemmer třeba, to byla taková viola da gamba, skoro bych řekl, spíš taková veliká. Ne, on na ní hrál taky pod
3: krkem. Jo, pod krkem, jo.
1: Ano, ale no pak je čelo, pak já myslím, že to je ta basa. A jak je ten vtip? Hrajte, sedněte si dozadu, jo. Tvářte se vykuleně a nehrajte.
2: Je to tak. Pak je tady spousta vtipů na violisty. Máte to teď v e-mailu, mrkněte se do toho, které jsou takové asi pochopitelné. Čekejte.
1: Ale tak to je, já myslím, že na každý nástroj jsou vtipy.
2: No,
1: v podstatě.
2: No právě, já si myslím, že můžeme klidně dát, kdy hraje violista falešně, když tahá smyčcem.
3: To je to chudáci. To
2: kolik stačí. Zná violista poloh dvě, první a tísňovou? Inzerát v novinách, prodám violu v dobrém stavu, od třetí polohy nehraná, prodám violu velikost 40, německý mistr z roku 1759, ve výborném stavu, nedávno naladěná. Už jste slyšeli o tom violistovi, co nehrál falešně? Já také ne. A teď je tady, delší, kratší, no a právě to takhle hezky končí. Víte, proč jsou všechny vtipy o violistech tak stupidní? Aby je houslisti dokázali pochopit.
1: Tak no, tak jsme to vyvážili. Já teda považuji za jeden z nejhorších vtipů, i když vlastně je nejzábavnější, proč violisti nesmí jezdit na akce vlakem, protože neumějí včas nastoupit. To je nejhorší. Ale to
3: napsal si... Libor Suviola Zinková a hrával na mě Děda Komárek.
2: Jo, to je pravda, to byla herečka,
3: protože,
2: slovenská.
3: No, že Kemmer hrál v Andělovi, že jo, tam měl čelo, ne?
1: Jo, tam měl čelo, pozor, tam hrál na violončelo v Andělovi na horách. Tam hrál krásně tu novosvětskou, že potom. Ona to má...
3: Tak jak pro koho?
1: Ona toho jeho...
3: Pan revizor z toho nadšený nebyl.
1: A zahraješ si taky doma? Ona to... nemá ráda. A říká, pan Anděl tě nemá rád. Tam schoval to čelo do toho rohu, no. Jo, on uměl na struné nástroje skvěle pan Kemr hrát.
2: No ale sešli se nám tady hudebníci, napsala Pavla Kratochvílová, je to viola, krásný nástroj, já jsem hrála jen na zobcové flétny, klasiku sopránovou, později jsem hrála i na altovou a krátce na sopraninovou.
3: Já vzhledem k tomu, že je to jméno, ne, violka, mm-hmm. Viola. Dobré ráno, dnes je to Viola Renata Liptáková, sestřička.
2: Hezky.
1: A vidíš, ona, jak jsi řekla viola, tak, nebo fialka, tak to byla moje taková studentská láska, Viola Zope, baletka s italským pasem.
2: Aha.
1: Jo, vynikající tanečnice.
3: A italský pas je nějaký štíhlejší.
1: Ano, velmi štíhlý pas, ano. Dobré ráno, je to Viola, zdravím z Bayreuthu, Jenda, americký houslista. Tak to si určitě v Bayreuthu zahrajete.
3: Fuj, to bylo těsně, ale kdyby hrál na violu.
1: Tak nám nenapíše.
3: Tak nám nenapíše.
2: Napsal taky Martin, voilà, je to viola. Violisté to schytávají mezi muzikanty od jak živa ze všech stran. To je jako v Německu vtipy o řidičích Opel Manta, nebo blondýny, policajti, nebo celosvětová hvězda vtipů Chuck Norris.
1: Asi je to pravda. Mm-hmm. Opel Manta německy, to je taky pravda. Já myslím, že nám ale hodně, jakože nám moc violistů nenapíše dnes.
3: Asi ne. Na základě vtipů se jedná o violu, ale proč, to jsem nikdy nepochopil. Každopádně nejlepším hráčem na tento nástroj byl děda Komárek, píše Pavel.
1: Jo, to posteli krásně. A on u toho uměl mít v ústech cigaretu, to vůbec nechápu. Jak
2: ale máme tady jednoho hráče na violu. No. Vzhledem k tomu, že mimo jiné hrají na violu, tak asi vím, že akorát, že viola se neladí, ta se tak kupuje už z fabriky. Nenaladitelné je banjo, říká vám, abych odehnal závistivé pohledy kytaristů při country, normálně hrajou na housle.
1: No jasně. Mm-hmm. No tak o banjistech se taky říká, že jo, jak to taky nějak, že jak vypadá solo benjisty, že jo, který neustále ladí, že jo, protože to nikdy neladí, jak pak je konec koncertu, že jo.
3: Dobrý den, je to viola. Voilà.
1: Voilà.
3: Vojta.
1: 6.26, po zprávách jsme zpět. Těšíme se. Jdeme naladit violu.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zločin, který připomínal brutální vraždy 90. let. Došlo dokonce i na vaření v sudu. Nelítostné vrahy odhalila pardubická mordparta. Kriminálka. Tyrani na pervitinu.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Česká armáda na mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 u Vyškova testuje bezpilotní drony a obranu proti nim. Cvičí se stroji od více než 70 výrobců. Podle ředitele sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petra Schneidarka má testování armádě pomoct s výběrem technologií a urychlit jejich budoucí nákup. Schneidarek chce vlastní drony pro další vojenská cvičení pořídit v řádu měsíců. Město Hradec Králové převede plochu stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozhodli o tom v úterý zastupitele města. Hodnota rybníka o rozloze 7,5 hektaru je 64 milionů korun. Město tím naváže na převod nemovitostí kempu městských les městským lesům schválený zastupiteli letos v srpnu. Hokejista David Pastrňák svůj první zápas v roli kapitána Bostonu vyhrál. Sám se proti Rangers neprosadil, jeho tým ale díky třem gólům v závěru porazil Rangers 3-0. Vítězně vstoupil do nového ročníku NHL i brankář Jakub Dobeš, který Montrealu vychytal v Torontu výhru 3-2. Český reprezentant si připsal 26 zákroků. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň – města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy či výsadby zeleně. Návštěvníci se také dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v Muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu.
0: Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D46 směrem z Olomouce do Vyškova z Bystřete kousek za sjezdem na Brodek na 12,5 kilometru leží přímo na vozovce mezi pruhy sražená lesní zvěř. Na D8 z Ústí do Prahy opatrně před vjezdem do tunelu Radejčín na 60. kilometru stále stojí v odstavném pruhu nepojízdný kamion. Okolo něj jsou kužely, nejen kamiony, ale i osobní auta vybočují doleva. A jedete-li po silnici 7 směrem z Prahy do Chomutova, komplikace čekejte už kousek za obchvat Slaného. Tam se dojíždí do kolony a bezmála 20 minut se jede krokem k nehodě za Loutoušem. U havarovaného nákladního auta mimo komunikaci tam zasahují záchranáři, pokoušejí se ho dostat zpět na vozovku a policie provoz podle potřeby i zastavuje. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Jsme tady 6 hodin 33 minuty. A už nám píšou poměrně zdatně a hojně muzikanti violisti.
5: Je to tak, napsala Markéta. Dobré ráno, je to viola, 4 vykřičníky. Vím to jistě, protože jsem s ní strávila svoje studium a každou zkoušku orchestru dirigent začínal vtipem. Krásné ráno a děkuji za vtipné ráno. Markéta Šperkařka.
4: Mně třeba vtipy na bubeníky vůbec nevadí, protože ano, uznávám, že prostě bubeník principiálně, protože furt do něčeho buší, tak je tupec, že jo, to je jasný. Ale potom je hodně vtipů na basisty. A vlastně mi to nevadí, ale u těch violistů je mi to tak líto, protože je to nádherný orchestrální nástroj. Bez violy prostě nemůže hrát symfonický orchestr. Takhle.
6: No, může. Honza pravděpodobně neviolista, ročník 84, napsal tchyně, řídím.
4: Ale je tady hodně bas. To jste mě uklidnili, děkuju vám.
7: No to bude asi v souvislosti s těma
5: Ale napsal taky Tomáš, dobré ráno, jelikož má přítelkyně hraje v orchestru, i já jsem přičichl k vtipům o violách. I dnes ráno jsem se nasmál. Sám přidám jeden vtip. Z kopce se kutálí tři talíře. Který z nich je violista? Ten vylízanej. Příjemné ráno, Tomáš.
4: Ježiši Krista. Tak to jsou hrozný vtipy. Po delší době zdraví Marie z Berouna. Muzikální ročník 1956. Viola hoří déle než housle. A to na ně nehraju.
7: To jsem teda zamotaná, vyšla mi basa, ale ta fialka, to teda nevím.
4: Je ta fialka právě ještě takhle.
7: Super vtipné ráno.
4: Ještě jsem trošičku přemýšlel, to už by bylo hodně za roh, protože jeden z našich nejlepších basistů je Vít Fiala. Tak jsem si říkal, že bys takhle myslela Fialka. A jeho syn mimochodem je taky basista, ale to mě přišlo už strašně jako komplikovaný takový.
5: Ale já myslím, že to takhle vyladil Tomáš, který napsal napřed taky basu a pak napsal malá basa rovná se viola.
4: Jo.
5: Taková menší basa a větší housle.
4: Je tady, ano, dalo říct. Jitka z Adamova, dobrý ročník 1979, basa, taky jako vězení. Ta, co stojí za kamnama, basa. Ano, za kamnama stála.
5: Jo.
4: Že jo?
5: Ano.
4: Stála
5: u primasa.
4: Jasně.
7: No mimochodem ta basta, ty piva, Tomáše taky zavedli k base. Ladí, neladí, hoří, nehoří, je to basa. A ta pivka to definovala.
4: A ještě ty si potom řekla nápovědu, že jestliže chceš hrát na ten nástroj, buď vzadu, ale vzadu jsou vždycky kontrabasy, že jo? To mě na tom taky mátlo hrozně.
5: No, jsou za housle.
4: No, koukej. A dělej, že, co, jak jste byl ten vtip? A dělej, že...
5: Počkej, já to musím taky... Taky to máte.
7: A nehraj.
5: Můžete to taky přečíst. No.
7: Rozlížeš se kolem sebe. Markéta, ročník 75, nejdříve jsem typovala kalafunu, ale teď typuji violu.
5: A pak napsal ještě Vladamo, na violu v Sočru hraje taky černý vzadu, teda pokud už není v důchodu. Dřív jsem ho potkával pravidelně u Čapka Vetešníka. Prodám violu, připsáno, buď tak hodnej. Znám violistu, který v Ústí nad Orlicí přestoupil na vláček směr Letohrad a zapomněl jí ve vláčku. Přišel na to až v restauraci u Forchů, tak tam počkal. A když se vláček vracel od Hanušovic, byla tam, violy se nekradou, ty se vrací s omluvným dopisem.
4: Vily se nekradou. Ještě narychlo z postele Dagmar z Ostravy taky píše, že basa, děkuju.
7: A Richard, basama fousama, dnes je to basa.
4: Jo, basama no fousama. Jo, no. Mirka Pelřímov, basa.
5: Nelíbí se mi, jak mluvíte o viole. Je to má báječná vnučka a nikdy nechodí pozdě. Veronika Zvrna. Nebudem se bát.

0: Je 6 hodin 40 minut a představte si, že se nám do ranního špeku schovala Viola, včetně tedy obrovské řady vtipů a zároveň testů, protože test, když chcete hrát na violu nebo respektive chcete vstoupit do orchestru v zahraničí zejména, musíte projít jakýmsi testem a my tady máme absolutní náhodou hráče na violu v Doudlebské malé symfonii. Je to tak, pane profesore?
1: Dobré ráno. A víte, že mě ani ty vtipky neuráží. Mm-hmm. Naopak. Aspoň se o nás ví, že jinak nás nemá nikdo rád.
0: Já jsem i rád, že jste přinesl i nástroj, potom si mi určitě zahrajete.
1: Ano, mile rád.
0: Já bych jenom teď trochu zvážněl. Našel jsem si specifikaci violy. Má velmi podobnou stavbu jako housle, je o málo větší, její stavba není tolik unifikovaná. Její struny jsou laděné o kvintu níže než houslové, zvuk violy je plný a poněkud temný a melancholický. Viola je notována ve violovém klíči, ano, to je takový jako speciální klíč jiný, zápis v houslovém klíči by měl za následek mnoho pomocných linek. Viola respektive houslový klíč se používá jenom pro zápis těch pasáží, kde viola hraje vysoké tóny, to vy znáte, pane profesore. Ano. Jenom jestli by tady profesorka hudební teorie tady u nás ve studiu mohla aplikovat na vás ten test.
1: Máte taky konzervu, sice vepřovou, ale vystudovala jste.
2: Ve vlastní šťávě vystudovaná. Je to, pane profesore, prosím, vstupní test pro violisty do BBC Symphony Orchestra.
1: Ano, ano, ano.
2: Jenom vás uklidním, minimální hodnocení pro přijetí je 10%, ale pozor, nad 45% se nepřijímá. Buďte obezřetní při těch odpovědích, ano, abyste ano. To nepřestřelil. No já možná potom poprosím Dalibora o asistenci, protože těch otázek je hodně, tak možná budeme vybírat. Já začnu jedničkou. Kdo napsal následující skladby? Za A. Beethovenova 6. symfonie, za B. Forého requiem, za C. Wagnerův Tannhäuser. Za pět bodů.
1: Já.
2: Výborně.
0: Tak já napíšu si.
2: Otázka číslo 2. Petr Iljič Čajkovský napsal 6 symfonií, včetně symfonie číslo 4. Jmenujte ostatních 5.
1: Ano, tak odpověď už znáte.
2: Otázka číslo 3. Vysvětlete pojem kontrapunkt. Nebo napište své jméno na druhou stranu tohoto papíru.
0: Pan profesor, asi zvolíte variantu.
1: Zvolil jsem, ano, neviditelný punkt.
2: Za čtvrté. Které z následujících nástrojů byste si vložili pod krk? Za A. Tympány. Za B. Varhany.

0: Pane profesore, vás si budou zvát na všechny funusy.
1: Asi, a přesně tak, ano.
0: Je to tak.
1: To je taková resuscitace.
2: Tak ještě dáme jednu otázku, pane profesore.
1: Určitě.
0: Umíte vysvětlit pojem sonátová forma? Odpovězte ano nebo ne.
1: Správná odpověď je ne.
2: Jinak, pane profesore, zahrál byste nám, jestli můžu,
1: jestli můžu vydržte, já se vydám sutrálu, já mám v pytli od brambor. Tak pojďme.
2: Tak jo, pojďme. Nasaďte.
1: Tak a můžeme, pojďme.

0: byla úvodní znělka z Vinetua.
1: To se vám moc povedlo, pane profesore. Děkujeme moc krát.
0: Rádo se stalo, já také děkuji za pozvání.
2: Byl jste přijat.
0: Mám 6%.

0: 6 hodin 48 minut. Přátelé, než se dostaneme k přehledu tisku, protože tam Regina objevila krásný článek o Brně, respektive o jedné další, jakové, nevím, jestli atrakce, ale o jedné zajímavosti, tak ještě na chvilku k té viole. Napsal nám kustod orchestru, Petr kustod, ten se stará o noty, o všechno, o ten chod. Dobré ráno, je to viola. Žádný vtip o violách neznám. Všechno je pravda.
1: To je kruté.
0: Kustod orchestru.
1: No a máme tady jednu tady takovou pravdu, další od Martina Hanáka. Víte, co dělá violista na stromě? Hraje z listů.
0: No to, víte, se výraz hraje z listů, jenom vysvětlím, kdyby náhodou, ale to myslím, že všichni zná.

0: říkáte, že to hrajete rovnou, jo, bez nějakého nacvičení nebo na zkoušení, hrajete to prostě z listu. Buď se hraje z koule, takzvaná koulovka, anebo se hraje z listu, ale na stromě.
1: No, přišel Petr Sakal, náš zvukový mistr, který je konzervatorista, a vlastně nám řekl vtip, který nám napsal a poslal i Honza, jak vznikla viola. Stradivári se opil a opracoval futrál od houslí.
0: Teď mně přijde asi nejhorší, žádný vtip neznám, všechno je pravda.
2: Všechno je pravda.
0: Pojďme. Tvůj oblíbenec Vladimír Klepáč napsal článek v deníku Právo. Vzácný tygr už se zabydluje. Od loňského prosince, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici Satu, byla brněnská zoo bez tygru sumaterských, tygrů, promiňte. Nyní je tomu jinak a od víkendu se tady zabydluje samec, kterého chovatelé přivezli ze zahrady v německém Krefeldu. Sedmiletý jedinec, který zatím nedostal jméno, má být základem obnoveného chovu těchto kočkovitých šelem. Partnerku mu přivezou z Indonésie.
1: No, tak to se má,
2: tak to nebude Tracyho tygr asi.
1: To asi ne. Je ve skvělé kondici. Jde o zkušeného tygra, který se již dvakrát stal otcem, takže šance, že bude mít tygříky, je velká, řekl mluvčí zahrady Jan Bedřich. Se zmíněnou tygřicí to totiž v tomto směru neměli ošetřovatelé lehké. Z pěti nabízených partnerů některé odmítla. Jednoho dokonce usmrtila.
0: No, zoo má s chovem těchto vzácných tygrů dlouholeté zkušenosti a jejich chloubou byly přes 4 dekády. Vybudovala ta zoologická zahrada pro ně moderní pavilon tygří skály s jezírky a vodopády, kde návštěvníky od šelem odděluje pouze sklo. Obří kočky pak lze sledovat i při posezení v restauraci u tygra. Podle Bedřicha nový přírůstek zvládl cestu ze západního Německa bez potíží, nemuseli ho ani uspávat na restaurace u tygra.
1: Dobrý, ne?
0: To je přece návštěva zoologické zahrady, že on ze strachu, to byl syn krotitele, když utíkali před hrochem, že jo, který utek, schoval se v tom, že v kleci, a schovával mu ze strachu, nebo mu strkal hlavu do tlamy. Nutno podotknout, že jeho otec tento trik zvládal zřejmě lépe.
1: No, teď takové ještě malé opáčko z biologie. Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, kde mu hrozí vyhubení především kvůli kácení pralesů a nelegálnímu lovu. V Brně zatím neznají termín převozu tygrovy partnerky. Je to otázkou poměrně náročného vyjednávání, ale je to na dobré cestě. Pro nás je důležité, že dovozem samice geneticky obohatíme tygry sumaterské, chované v evropských zoo. Pro jejich záchranu je to klíčové, dodal mluvčí.
0: Kdy jsi byla naposledy v brněnské zoologické zahradě?
1: No, čověče, to je velmi... tak... Jaký je teď rok?
0: Velmi kopcovitá, že jo?
1: No, ten začátek, to jsem jako dítě nesla nelibě, protože než bylo první zvíře, tak se musel člověk na tu nižší horu vyškrábat poměrně vysoko. A už jsem byla unavená a vlastně jsem už nechtěla ani nic vidět.
0: Já jsem tam běžel charitativní běh.
1: Je.
0: Já jsem tam běžel, já jsem to netušil, že jo. A já jsem říkal, tam přijedu, ale startuje se ráno v 8. Říkám, tak já tam přijedu večer předtím. Nedalo by se někde v okolí přespat? A oni mi umožnili přespat uvnitř té zoologické zahrady, kde je jedna taková jako místnost, tam je takový asi technický byt nebo zázemí. Jo, zamkli mě tam a odešli, že jo. A pode mnou, to jsem pak zjistil v noci, celou noc řvali ty tygři. Byl pode mnou.
2: Je zajímavý, že jsme se tam nepotkali, já tam z jednoho pavilonu pocházím.
0: ale druhý den ráno se tam stavila ta trať, jo, to byl charitativní běh. A já říkám, kluci, nemohl bych si to probíhat, já to tady neznám, nemohl bych si to jenom jako proběhnout jedno kolečko. A oni říkali, no klidně, to není problém. Ještě, že jsem to udělal, protože to je opravdu ohromný kop, to je krpál, že jo, by se dalo říct. Potom běžíš zase dolů, potom zase nahoru. Je to, ten profil je jako nevídaný, takový jako nečekaný pro někoho. A taky je pravda, že jsem běžel dolů a tam jsem si rozmyslel navždycky už běhání v těchto terénech, protože tam ti běžci, kteří se na to specializují, tak oni vlastně skáčou, že jo? A vždycky na mě řvali, pusto! A já říkám, no to vůbec. Oni normálně letějí dolů, jako jak třeba sjezdaři na lyžích, že jo? No. Ale že ta, jak říkáš správně, že si myslím pro děti, to musí být někdy trošku náročnější výlet.
1: No,
0: myslím,
1: je to nejen. Hora, no. Je to
0: krásná, no, teda
2: starší lidi.
1: No jo, no. Má to jako spát. To jsou to strmé kopce. Nižší hora, tak co?
0: A když budete chtít, abych se zpátky vrátil k tomu článku, tak se podívejte, tam je fotka, kdy ten tygr se upřeně dívá do objektivu. A to je teda pohled.
2: Totiž to je podobný, já nevím, jestli si pamatujete film Tygr z Mompračemu, rok 1970, španělský.
0: Z Mompračemu, ano, ano.
1: No jo.
2: Tam taky jak kouká.
0: Ale jak ta příroda vykreslila tu kočičku, že jo? To je taková krása.
1: Je takový jako namalovaný, že? No.
2: No. Jste neviděli tygra nikdy. Je takový namalovaný.
1: No to se někdy dělá, když je malování na obličeji, tak ti tam jako horko těžko namalujou takovýho
2: nepovedenýho. Na náš kolega, no.
0: Já.
2: Ne. Ty ne.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Senátní bezpečnostní výbor chce od Babiše informace o zajištění obrany státu. Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Dnes má být jasno, v Čechách polojasno a teploty maximálně 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru, nezávislého senátora Pavla Fischera, musí Česko změnit zákony pro případ krize.
5: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
4: Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 5 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Zda se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Městský soud v Brně se dnes bude znovu zabývat vydáním knihy Germana Rudolfa Holokaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. Městský soud loni obžalované viny zprostil s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala. Krajský soud v Brně zprošťující verdikt následně zrušil. Kauza se týkala i dalších 20 podobně laděných knih. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny, informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou také pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Útoky v oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničili několik aut. Ostřelování regionu pokračuje. Dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno v Čechách, polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na D1 před Brnem sílí provoz už v obou směrech. Od Vyškova se brzdí až do zastavení u Holubic na kilometru 210 od sjezdu na Svitavy. Z 203. už se pak jede v celku plynule. Od Prahy brzdí kamiony za výstavištěm na 192. kilometru, na D2 směrem z Bratislavy na úrovni Modřic na 3. kilometru. 43. Svitavy Brno v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim strávíte téměř půl hodiny. Na D5 se z Plzně do Prahy houstne doprava už před Rudnou. Z 6. kilometru jedou pomalu nákladní, tak osobní auta v levém pruhu. Na okruh za Ořech na 18. kilometr jedou přes půl hodiny. A ještě 7. Praha Chomutov silnice je uzavřená kvůli nehodě u Lotouše a dlouhé kolony jsou v obou směrech. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A teď už pokračuje Ranní dvojka.

0: 7 hodin 5 minut, hezké dobré ráno. Dnes už je středa, ale my jsme se na chviličku vrátili a je v myšlenkách a zároveň se vrátíme ještě do soboty, kde jsme navštívili počátky a potom je tam ještě jedna taková zvláštnost, že železniční stanice, která se jmenuje Počátky Žirovnice, je ve Stojšíně. Což jsme zjistili, že je dáno nějakým historickým nedorozuměním, kudy tedy povede ta železnice, tak vedle Stojšínem vede.
1: To naštěstí mi to nikdo neřekl, protože jsem za vámi jel vlakem. Kdybych zjistil, že jsem vystoupil ve Stojšíně, tak nasednu a jedu zpátky.
0: Ano, to je to Počátky Žirovnice. No a v Žirovnici jsme se zastavili také ve studiu Miloše Dodo Doležala, ale hlavně jsme, respektive Regina byla obdarována k narozeninám náhrdelníkem, který byl vytvořen z
2: perleti.
0: Perleti. No a teď si představte, že Žirovnice po 160 letech přijde o svůj symbol, končí tradiční výroba, nejenom tedy perleti, ale hlavně knoflíků. Si o tom řekneme víc za chvíli. A ty perleťové knoflíky, ty jsou krásné, co?
2: Jo, to je pravda.
1: To byl světový výrobce, pozor.
2: Měla maminka na takovém svetru. On byl, já si pamatuju, že jsem takový ty veliký, takový prohnutý. A pamatuju si, že jako dítěti se mi líbily jenom z té lesklé strany, že z druhé byly takový hnědý.
0: A měli jste to tak, protože maminka je švadlená, stále ještě pořád šije, že tam byla vždycky taková krabice od sušenek nebo od něčeho. To bylo plný knoflíků.
2: Jo.
0: Že jsme se s tím i hrozně hráli jako děti.
1: No, protože dřív se knoflíky přešívaly nebo přišívaly. Teď už si koupíš celou košili.
2: No, ale taky vždycky bývalo na tom oblečení někde z toho švu.
1: No to bývá ještě
2: knoflíček,
0: to je doteď, to je doteď. U dobrých košil máš náhradní knoflíček, který, když sedíš v obleku, tak
2: Tlačí.
1: Musíš si odstřihnout a mít patřičnou krabičku.
2: Tak.
0: To je přesně tak.

0: žirovnici skončí tradiční výroba knoflíků a ve městě má přitom dlouholetou tradici. Už jsme to naznačovali v té úvodní naší scéně, kterou jsme tady herecky předvedli. V Žirovnici, nebo s Žirovnicí je spojená přes 160 let. Knoflíky z perleti jsou jedním ze symbolů města. Proč výroba končí, to si řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Už se ví, kdy výroba knoflíků skončí?
1: Ano, firma oznámila, že to bude k 1. lednu 2027. Rozhodnutí se jí nepřijímalo lehce, ale přivedla i k tomu ekonomická realita. Za výrazný předěl společnost označila období s COVID-19, po kterém roční tržby meziročně klesaly o 10 až 20%. Zvyšovaly se náklady, které se nedařilo promítat do prodejních cen knoflíků. Změnil se ale i samotný oděvní průmysl. Část evropských značek nechává šít oděvy v zemích s výrazně nižšími výrobními náklady. Vedle knoflíků se navíc používají i jiné druhy zapínání, jako jsou zipy, suché zipy nebo druky.
0: A v této souvislosti se často mluví o nuceném propouštění. Bude to i v případě žirovnické knoflíkárny?
1: No tak drastické to nebude. Podnik má 250 zaměstnanců a v současnosti produkuje hlavně komponenty pro automobilový průmysl. Výrobou knoflíků se tak zabývá jen 10 lidí. S polovinou se firma dohodla na tom, že budou dělat jinou práci, se zbývajícími ještě bude jednat. A ve spolupráci s městem by firma chtěla najít nějakou cestu, jak v Žirovnici připomínku výroby knoflíků zachovat.
0: Říkali jsme, že knoflíky se tam dělají už 160 let. Jak ta tradice vznikla?
1: No, dílnu na výrobu perleťových knoflíků založil v Žirovnici Josef Žampach v roce 1863. Z původně malého řemesla vyrostlo odvětví, které po generace živilo stovky lidí. Na počátku 20. století tam fungovaly desítky dílen a jejich výroba se dostávala i na zahraniční trhy. Po druhé světové válce na tradici navázal knoflíkářský průmysl Žirovnice. Výroba se v podniku postupně měnila. Od přírodní perleti se přešlo i k syntetickým materiálům a novým technologiím. V roce 1994 vznikla akciová společnost a v roce 2019 byla výroba knoflíků oddělena od části pro automobilový průmysl. Pro něj firma vyrábí především plastové komponenty pro světelnou techniku.
0: A tady ve studiu nás všechny by zajímavě, Jakube, Regino taky určitě, jak se vlastně takový perleťový knoflík vyrábí.
1: No, je to velice zajímavé. Výroba představuje precizní řemeslnou práci s mořskými a sladkovodními lasturami. Perleťové knoflíky se využívají především na prémiové pánské košile a halenky, protože mají jedinečný duhový lesk a každý kus má neopakovatelnou přírodní kresbu. Surovina se získává ze schránek mlžů. Lastury sem proudily z Perského zálivu, jihovýchodní Asie, od Rudého moře nebo z USA, od řeky Mississippi. Dodávky materiálu zajišťují firmy z Hamburku nebo Vídně. Sám perleťářský mistr Josef Žampach si do Vídně pro materiál chodil pěšky a zároveň tam nosil i hotovou práci. No a jak tedy knoflík vzniká? Z plochých částí lastury se pomocí dutého vrtáku vykrojí kulatý polotovar. Ten se upne do soustruhu, kde se zarovná tloušťka a vytočí se lícová strana, tedy miska knoflíku. Do knoflíku se pak vyvrtají dvě nebo čtyři dírky pro přišívání, nakonec se knoflíky perou ve slabých kyselinách, aby se očistily, a leští se v bubnech s pemzou nebo dřevěnými pilinami, aby získali svůj typický zrcadlový lesk. Zbytky lastur dodnes najdete při procházkách v okolí Žirovnice, protože jimi místní vysypávali lesní a polní cesty.
0: Já tady v rychlosti, Pavle, hledám, jak dlouho se jde pěšky z Žirovnice do Vídně.
1: Není to úplně jako selanka.
0: No, je to 170 kilometrů.
1: No, tak on chodil asi tak jednou za týden.
0: To nevím. Ale teď ještě k tomu knoflíku. Ten perleťový knoflík je dnes už syntetický. Dá se to nějak poznat?
1: No, to je výborná otázka. Dá se to a... Tím nejspolehlivějším testem je teplota. Pravá perleť jako přírodní minerál je na dotek výrazně chladná. Když knoflík přiložíte ke rtu nebo ke tváři, ucítíte chlad, který přetrvává i několik sekund. Plast přebírá teplotu okolí, takže na dotek působí neutrálně a lidským teplem se okamžitě zahřeje. No a pak ještě můžete zkontrolovat rubovou stranu toho knoflíku. Na zadní straně totiž najdete vždycky vždycky zbytky vnější kůry lastury. Bývají to šedé, hnědé, žluté nebo černé skvrnky, případně drobné nerovnosti a rýhy. Každý knoflík na košili je zhruba trochu jiný. Naproti tomu plast je z obou stran dokonale hladký a jednobarevný. No a pokud má imitace na rubu nějakou strukturu, je na všech knoflících oděvu naprosto identická, protože pochází ze stejné formy. No a kdo by si ani tak nebyl jistý, tak můžete knoflíkem jemně poklepat o přední zuby, uslyšíte ostrý, jasný kamenný zvuk. Pocitově to připomíná klepnutí porcelánovým hrníčkem. Plast vydává tlumený, dutý zvuk.
0: Tak já až vynesu parádní košily, zase teď myslím o víkendu, mám ples, tak si určitě na žirovnickou tradici vzpomenu. Jenom prosím tě, že si řekl gondík.
1: No, u čeho?
0: Tak jsi se přeřek. Já jsem to tam slyšel. Mě totiž...
2: Jo. A u jakého slova?
0: Knoflík. Mě totiž od malička ve škole říkali knoflíku, jako gombíku, že jo, no.
1: Tak jsem, jo, takhle,
0: jsem si říkal, že i Pavel, i ty, Pavle, ano, i ty, Brute.
1: Ano. Prostě mi to tam tak na tu mysl přišlo, ano, ano.
0: Tak moc děkujeme. To byl Pavel Prouza, hezký den, Pavle, díky.
1: Naslyšenou.

0: 7:20 minut a než začneme vzpomínat, přišel nám velmi zvláštní e-mail od Martiny, který se týká, a teď to nechci už vyslovit, protože týká se toho předmětu, jehož výroba končí v žirovnici. A jo, já to schválně neřeknu a teď vám přečtu ten e-mail a nebudu říkat to slovo. Nahradím ho třeba slovem špek.
1: Špek. No, jo? Je to taková placička,
0: Dobré ráno.
1: Která patří do dírky.
0: Moc ráda vás každé ráno poslouchám, ale teď při povídání o špecích se mi udělalo trošku nevolno. Mám totiž fobii z těchto předmětů. A pohled na ně, nebo už samotné pomyšlení, že na ně musím sáhnout, mě způsobuje normálně pocit jako na zvracení. Nedej bože se přehrabávat v té krabici, o které jsem hovořil. A nejhorší je, jo, prostě, že to je celé, no nic, končí mi špatně. Prosím, prosím, že je někdo z posluchačů stejně postižen? Krásný den přeje Martina. To je zvláštní.
2: Tomu se říká komponofobie. Fobie, ona je vlastně iracionální, ta fobie. Komponofobie.
0: A ty máš toho strach? Ne, ona píše, že je na zvracení.
2: Na zvracení, no.
1: Taká úzkost možná, ne?
2: Úzkost z toho, no.
0: A to je teda zvláštní.
2: Ale to je, víš? Já představu, já to nebudem to rozebírat.
0: Nebudem, ale je to zvláštní, je to teda, ale když tak nám i někdo napište, protože je tam prosba, že je někdo z posluchačů na tom stejně. S těmi železničními nádražími to opravdu někdy bývá překvapení. Podobně na tom police nadmetují železniční stanice, která leží 5 kilometrů od police nadmetují. V tomto případě naštěstí docela navazují autobusové spojení na zastávky přes silnici. Teď jsem si jenom vzpomněl, že jsem jednou, když jsme mluvili o zoologických zahradách, tak jsem jel natáčet radiodárek do Dvora Králové. Tehdy to byl někdejší pořad, že jo, Českého rozhlasu Dvojka, jsem ho natáčel a jel jsem tam vlakem a říkal jsem, já přijedu vlakem, to snad není žádný problém. A už se usmívala, myslím, Helenka Dubničová, tenkrát dramaturgině, protože tušila, že přijdu za hodinu, že jo. To je úplně jinde, to nádraží. No ne, není to tak strašně daleko, ale je to dálka. Ale teď už je tady.
3: Retro kousek.
0: To chtělo pořádnou znělku, ne? Že tu máme. No, Jakub Kaloč doma našel v nějakém haraburdí.
2: Ano, ježka v kleci. A Regina lenila a poprosila naši kolegyni Věru, jestli by ve svém haraburdí nenašla také nějakého ježka, ne?
1: V kleci. A Věra našla v kanceláři, se jí to výmalo na poličce.
2: A Regi má kovový, a ty celokovový máš a já mám celodřevěný.
1: A Jakub mezi tím během půlky, ani ne písničky, vytáhl oba dva.
2: No, a kleštěma.
0: Kleštěma. Ne, to naš, vytáh to. Já teda nevím, ten dřevěný, jestli jsi tam neuříz ty jednotlivé špalíčky.
2: Ne, já nepodvádím.
0: Já vím, že...
2: Takže neuříz a hlavně vytáhl jsem kovový a tam bych musel štípat ty hřeby.
1: To dá,
2: a to, na to nemám nástroje. No ale proč vlastně?
1: My jsme
2: ho měli každý doma, nebo já jsem ježka v kleci mýval, ale nespomínám si, že bych si s ním nějak často hrál. To spíš je náhoda, že se mě podařili vytáhnout oba dva. Každopádně já jsem se domníval, že je proslavil, že jo?
1: Jaroslav Foglar.
2: Foglar. Mm-hmm. A spousta lidí si myslela, že to byl Foglarův nápad, nebo že ho vymyslel on, ale on se prý nechal jenom inspirovat, že původně ježek v kleci vznikl někde ve Spojených státech ve 30. letech.
0: Ale ten princip nebo ten nápad, to vložit do toho století. Celého příběhu,
2: no.
0: U nás doma my máme několik ježků v kleci, protože u nás rychlé šipy, to je, jak se tomu říká, ten nedotknutelné,
2: ano,
0: podobně
2: ano.
0: Jako spoura mozků v ábíčku třeba, nebo jako 4 lístek.
2: Které ti vyhodili, jo?
0: No, maminka myslím, ábíčka vyhodila. Doteď trauma, ale takže u nás, jak si řešíme, ale přiznám se, že já s tím trošku starosti mám.
2: Tak počkej, jak já ti ho vrátím
1: jak
2: zpátky. Jaký
1: starosti?
2: Jako,
1: že to neumíš vytáhnout? Já teda taky ne.
0: Já to teda nedělám, nemám ten trénink, víš, ale vím,
1: já
0: že třeba manželka ho vyndá úplně hned.
1: To musíš nějak ten nejdelší ostentou,
2: ženy jsou na tohle, ano, šikovnější, já, moje řeknu, žena taky ho vytáhne.
0: Že jo, já když řeknu doma manželce, ježka. Tak ho normálně vytáhne jakože takhle.
1: Tak v tom případě já jsem muž.
0: Ty, jo.
2: No takže záhada hlavolamu, každopádně ježci prý teďka jsou docela boomem i mezi svatebčany, protože do toho ježka, do té kuličky, která je na závit, to znamená, že je ten ježek na 2 půlky, stažený závitem, tak si do ní schovávají prstýnky svatebčany.
0: Jo, takhle.
2: No, ženich nevěstou, každý dostane ježka v kleci a musí si ten prstínek vytáhnout. Respektive vytáhnou ježka a pak...
0: Dost se prodlužuje ten svatební obřad teda, ne?
2: Pravděpodobně jo. Takže vidíš
1: a
2: to?
1: A máš
2: ho
1: venku.
0: Já jsem vytáhl.
2: A je to.
1: No vidíš.
0: Počkej, ale fakt?
2: No tak máš, no, jsi šikovnej kluk.
0: Dobrý, zkus to.
1: No ale to nemá cenu.
0: Nemá to cenu?
1: Mě to pak znervózňuje. No. Nebudu dělat věci, které mi nejdou, ne?
0: To je hezký.
2: To já dělám dost často.
0: Téměř vždycky.
2: To víš, že jo, ty polívčičko.
0: Já jdu udělat vajíčka.

0: Promiňte, milí posluchači, přišel e-mail z Brna, Regi, Táňa 65 ročník, nebo Styniště nad Orlicí. Pozdravuji, moje švagrová z Brna taky nemá ráda knoflíky, já to nevěděla snad 20 let. Až nedávno, je pravda, že neměla nikdy oblečení z knoflíky.
1: Co? Neříkej to slovo.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi Planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
2: Dobré ráno, je 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Ceny pohonných hmot jsou blízko rekordních hodnot. Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem z ANO spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Řekla to na tiskové konferenci. Ve vodě v oblasti Odoleny vody už není nadlimitní množství olova, vyplývá to ze včerejšího rozboru středočeských vodáren. Podle jejich technického ředitele Bohdana Soukupa ale hodnoty kolísají a voda proto zatím není pitná. Zhruba 15 000 lidí tak musí dál využívat přistavené cisterny. Zbytky kontaminované vody se vodárny snaží vypláchnout. Nejvyšší soud Spojených států v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální, informuje o tom agentura AP. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimiž drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
3: Počasí.
2: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova buďte stále obezřetní v úseku mezi sjezdy na Březinu a Svijany. Varování o vozidle jedoucím proti správnému směru jízdy ještě nebylo odvolané. Velmi opatrně, zhruba mezi 63. a 67. kilometrem. Nohu z plynu raději dejte už za Mnichovým Hradištěm. Na 7. z Prahy do Chomutova pokračují komplikace u Lotouše. Po ranní nehodě nákladního vozidla ještě stále odklízejí následky. Na místě jsou hasiči a policie a provoz stále zastavuje. Od Třebíze je kolona na více než půl hodiny. Z obchvatu Slaného ztratíte okolo 20 minut. A na silnici 38 na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy popojíždí 20-minutová kolona. Na východní části obchvatu města příčinou je nepojízdný kamion před kruhovým objezdem u komerční zóny. Projíždí se tam kyvadlově. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Milí posluchači, párkrát se nám to tady stane, ale vlastně je to takový obecný jev, na který už si pomalu zvykáme. Říká se tomu sounáležitost. Mm-hmm. Že mám pocit, a možná to bude znít pyšně, že nějak žijeme spolu. Že tady řekneme, že Martina má prostě problém a vy jí hned chcete pomoct. Například Hanka napsala, poslouchám vás moc ráda a chci vám napsat, že mi pomáháte přežít rána. Že kdybych byla mužka zlatá, chtěla bych tam s vámi být. A pořád to odkládám. Ale dnes mě vyprovokovala paní s tou fobií na ty předměty, abych jí podpořila, taky v tom lítám. Děkuju, že jste Hanka.
5: No ale možná je to jenom otázka času. Napsal Petr, ročník 73, i já měl tuto fobii, ale jen jako dítě, asi do 10 let. A bylo to jenom na utržené ty komponenty. Dokud byly na oblečení, bylo vše v pořádku, ale utržený na podlaze se musel obejít a nikdy bych se ho nedotkl. Ale už je to naštěstí pryč.
6: Já jsem teda měl
4: strach.
3: Tak strach, když ten knoflík, když se povolila nit a bylo ho potřeba přešít, ale ještě prostě než jsem ho přešel, tak jsem v té košili chodil, nebo ležel. A když jsem ležel a ten knoflík byl uvolněný, tak jsem měl strach, že ho vdechnu.
4: Jo, ano.
3: Takže jsem ho musel urvat nebo odstřihnout.
4: Vybavíte si film, což tak rád si špenát, jak voní tu polivku a Petr Nárožný je přece ten kuchař. A on si a vletí ten knoflík, letí Petru Kostkovi a on je ten z Brazílie, ten fanatik, že jo. Proč dáváte do polivky knoflík? Proč tam nedáte rovnou celé sako?
3: Nízme, že jo.
4: A on říká, když potkám takového chlápka, já bych mu dal do zubů. Jsme přece ten Nárožný a tříská rukou do sloupu. Jak je v nervu. Ten Nárožný fakt měl vždycky nějaký geniální... Všimněte si, když uvidíte někde Nárožnýho, on vždycky vymyslel k tomu, k té intonaci, měl nějaký jako pohybový dodatek mm-hmm. anebo projev. Já bych ho do zubu a mlátí do toho sloupu. No nic, za chviličku půjdeme na diskotéku.
5: No jo, ale jenom dámy.
4: Jo, takhle.
5: No.
4: Tak to my budeme chtít být.
3: Aha.
5: Ale vy se můžete přijít taky podívat.
4: No, my vás necháme tančit, my jdeme s Jakubem tady do...
5: Do lesa.
4: Ne, do lesa, půjdeme si něco ukout.
5: Dílny.
3: Já už jednu mám.
4: Že bychom kvůli pikle.

0: 8 na parket a v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je späť party, takhle se to jmenuje, Mama je späť, která běžný klubový večer obrací doslova na ruby. Je jen pro ženy, začíná o několik hodin dřív a DJka vybírá hudbu hlavně, samozřejmě pro ženy, logicky pro ně. Na parketu se navíc potkávají maturantky, maminky i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. A proč na ně ženy slyší, zjišťovala v Bratislavě zpravodajka Bára Vránová.
1: V klubu v Bratislavě se dneska neřeší, jestli je na party příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
2: Přímo před DJkou tančí i Katka.
3: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kdy jsem byla na party.
2: S Katkou přišla i její kamarádka Ludka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
4: Já jsem seniorka, právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disco žienka.
2: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
3: Že se konečně může, že se můžem nachystat sama pre sebe.
4: Celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
2: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
5: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarádka vytiahla na podobnú party v zahraničí a tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť. A tam vlastne vznikol aj celý ten názov. Niekoľko mesiacov to vo mne muselo uzrieť, než som si povedala, že idem do toho a niečo podobné chcem priniesť aj pre slovenské ženy.
2: A práve tá možnosť na pár hodín vypadnúť z bežného kolotoče je jedním z hlavních dôvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
6: To je paráda, ja si pamätám, že my chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
2: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
7: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta, proste je to príjemné, že, lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide, nepotrebujeme akože tých chlapov máme doma s deťmi, takže...
2: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní párty. A dveře pro ostatní zůstávají zavřené jen po dobu jejího trvání.
5: My nie jsme, že proti mužům, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je párty na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00, že je to tu otvorené pre nich. Hej.
2: Párty Mama je späť se zatím konala dvakrát a po každé byla prakticky vyprodaná. Před první akcí, ale přitom nebylo jisté ani to, jestli pro ní najdou klub. Provozovatelé totiž nápadu zpočátku moc nevěřili.
5: Neporozuměli tomu, proč by ženy za a aj mami teda išli na party v skoršom čase a iba medzi ženy. No, pre majiteľa alebo pre majiteľov je podľa mňa presne zaujímavé to, že majú dvakrát tú party, takže dvakrát toľko ľudí dojde, ktorí majú chuť si dať nejaký drink, využiť ich služby.
2: O tom, že podobný večer ženám chybiel, ale Kristýnu Banovič nepřesvedčili jen vyprodané vstupenky, ale i príbehy niektorých účastnic.
5: Keď prišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani že na večeri s kamarátkou. Ona bola prvýkrát po 9 rokoch vonku a zvolila si našu party.
2: První dva večery zároveň ukázali, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
5: Tento rok půjdeme aj do Košíc a aj do iných miest. Ideme postupne. A áno, akože máme už aj veľa záujemkým z Čech, takže tá vizia ísť do Česka tam určite je.
2: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.

0: teď tady pro vás máme takový dárek, který na první pohled vypadá jako malý dárek, ale on je to v podstatě velký dárek. Jsou to dvě vstupenky. Jenom připomenu, že Václav Havel býval pravidelným hostem Tobogánu a pro jeho nedožité devadesátiny, nebo proto si to v Tobogánu připomeneme i my v našem vysílání a do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky, to je takový tam zapadlý kostel, kdybyste náhodou nevěděli nebo byli mimo praští. Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Eva Jiřičná, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus. Zpíval bude Aneta Langerová se svou kapelou. Myslím, že to je velmi pěkný prostor. Takový unikátní, jedinečný. V sobotu 3. října dopoledne. Stačí poslouchat, jasně. Kdybyste náhodou chtěli a měli čas, tak nám teď zavolejte na číslo 22 155 25 25 a do toho vyprodaného prostoru, protože to bych asi nenazýval sálem, že jo? Takový prostor, to je nádherný. Tak dvě vstupenky pro vás máme. Jo? Tak já tady zkusím oživit teda ten telefonní systém, protože ten jsem tady neoživil. Takže volejte teď. Jenom připomínám, je to teď v sobotu, 3. října.
1: Od 11.
0: Do 13. Tak být tam prostě s nějakým předstihem.
2: 22 155 25 25.

0: Krátké lásky, písnička to byla relativně krátká, krátký čas a já se tady dívám, konečně se mi podařilo oživit ten telefonní systém, mu tady úplně první číslo, které tady vidím. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ano, tady je ranní dvojka, kdo tam?
1: Petrová, Bohuslava.
0: Boleslava?
1: Jo, Bohuslava.
0: Bohuslava, promiňte, jsem se. Bohuslava Petrová. Ano, ano. Tak ta soutěž spočívá jenom v tom, že stačí, že se dovoláte a můžete už v sobotu být v tobogánu mezi 11. a 13. se vysílá. Stačí, když tam budete krátce po 10. hodině.
1: A to je kde? Kde to vysíláte teď?
0: Je to v Pražská křižovatka, je to u příležitosti nebo připomínky nedožitých 90. Václava Havla.
1: A
0: můžete? To... Máte čas?
1: No, právě, že já jsem až z tábora a až kolik hodin to je?
0: No, dopoledne. V sobotu dopoledne.
1: Tak to je pro mě špatný. Tak se nezlobte.
0: Nevadí, nedá se nic dělat. Mějte se krásně, nashledanou. Tak Bohuslava toho nevyužila, tak třeba budeme mít štěstí na někoho, kdo se dovolal. Jako v druhý v pořadí. Dobrý den, tady ranní dvojka. Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady ranní dvojka.
2: U telefonu Petr ze Starého města Pražského.
0: Ze Starého města Pražského.
3: Tak to máte za bukem.
0: No to jenom...
2: Ano, přesně tak.
0: Takže vy to chytnete?
2: Já, jestli to můžu chytnout, tak bych to chytnul za počasí, protože Pražská křižovatka je úžasný prostor. Já jsem tam byl poprvé letos v červnu na koncertě šanzoniérky Nady Válové. Moc se mi tam líbilo. A tahle akce, kterou nabídíte, zní zajímavě.
0: No tak je to vaše, já už si tady píšu vaše telefonní číslo, ona se vám ozve produkce s nějakými technikáliemi, ale vesměs spočívá jenom v tom, abyste tam prostě přišel.
2: Tak jo, tak moc děkuju a těším se.
0: Vy taky, Petře, mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Skvělé, číslo jsem si napsal, všechno zařídíme, paráda. Dáme si ještě písničku?
3: No tak jo.
4: Chceme.
0: No, abych si ještě nějakou dal, počkej, tak já ještě něco vymyslím. No, jenom jsem, počkejte, já jsem něco ještě chtěl dodat k tomu, k těm knoflíkům, ne, už ne, to už nechci říkat to slovo. Nevím, já jsem to zapomněl, nezlobte se, mě to teď vyletělo.
3: Pan Nárožný ve filmu Což takhle dáci špenát se jmenoval Rýša.
0: Jo, ano, Rýša.
3: Celý život jsem dělal číšníka a když kuchař chytil nerva, říkal jsem mu, klid Rýšo, jsi dobrý kuchař, práci najdeš všude.
0: Jo, to je pravda. No ne, ono se to tam potom... Tak počkej, pojďte to ještě... Tak hele, ale to je... Ty jsi nám pouštěl tady ukázku v písničce z filmu Páni kluci.
4: Páni kluci.
0: A já jsem úplně s Petrem Nárožním na jevišti nestál nikdy, ale je pravda, že v Činoherním klubu jsem se s ním setkal a povídali jsme si a povídám si s ním velmi rád, protože přece jenom takzvaně sát jako houba ty vzpomínky a ty schopnosti, kdy jsem se ho ptal na nejrůznější detaily v různých hrách a on opravdu měl všechno vymyšlený. To, co vidíte v těch televizních filmech, nebo ve filmech obecně, v televizních inscenacích, ta jeho práce s rukama, s gesty, s nejrůznějšími, s tou mimikou toho obličeje, která je úplně neskutečná.
3: To jsou velké etídy, no.
0: Ne, to je opravdu jedna velká etída za druhou.
4: Tady je zrovna scéna, kdy pan Sommer jakožto učitel usne na stole, ten Tomáš, žák, který má být po škole, zdrhne oknem po žebříku, Sommer se probudí a je zamčený, kope do dveří a z druhé strany už přichází pan ředitel, Petr Nárožný, a minutu nepromluví.
0: Ano, ano, a má jenom gesta.
4: Jenom gesty, ano. To je jako...
0: A on měl hodně schopnosti...
4: Tak jako fantastický.
0: Okamžitě formulovat vtipy, protože on přece byl na představení, to už je 11 let, tam hrajeme Katy, on mě neznal. A on mě znal jenom jako z Loskutáka, jak furt něco vyrábíme, že jo. A on tam říkal, hele, ten Gondík, on není úplně špatný, já jsem si myslel, že on umí vyrobit jenom ze salámu dalekohled.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude mykoložka Tereza Tejklová. Jaké druhy hub a kde aktuálně rostou? Které jsou její oblíbené a na jaké si dát naopak pozor? A doporučí nám třeba i nějaký houbový recept? I to nám poví mykoložka Tereza Tejklová.
0: Blízká setkání
2: dnes po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Do základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmoneloza. Na Boskovicku se množí podvody při nákupech dřeva nebo briket na topení. Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty maximálně 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmoneloza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých. Kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená. Popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
4: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
3: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
5: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
3: Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované výskyty bezpilotních letounů v okolí runwayí. Informovalo to německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta, které obsluhuje hlavní německé město a okolí v první polovině roku, zaznamenalo 28 dronů nebo podobných létajících objektů. To je nejvíc v zemi. Loni jich přitom letiště Berlín-Braniborsko registrovalo jen 8. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo, v Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D6 z Varů do Prahy trvají potíže hned ve dvou úsecích. Za Novým Strašecím na 29. kilometru je nehoda, částečně blokuje pravý i levý pruh. Na vozovku navíc vytekly provozní kapaliny a musí se tam kličkovat. Zdržení je asi 10 minut. O mnoho horší je to ale dál směrem na Prahu. Po nehodě na 11. kilometru je teď aktuálně D6 uzavřena. Na místě zasahují u hromadné kolize záchranáři. Poslední volný sjezd je na exitu Velká Dobra. Silnice 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše po nehodě kamionu je neprůjezdná v obou směrech. Kolony jsou víc než půlhodinové, brzdí se za Panenským Týncem a z druhé strany u sjezdu na Knovís na 18. kilometru D7. A D1 před Brnem, tam je také hustý provoz v obou směrech. Od Prahy se brzdí už těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta zpomalí tradičně mezi Kývalkou a Popůvkami. Od Vyškova naberete zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje Ranní dvojka.
6: Dobrý den, když jsem před 8 hodinou mluvil o sounáležitosti, tak k tomu ještě patří také třeba poděkování. A byli jsme v Počátkách a přivezli jsme si, my tam jezdíme takovým vysílacím autem speciálním, jestli jste ho neviděli i na našem webu. Trošku jsme si ho polepili, pomalovali, aby bylo poznatelné. Má vepředu úsměv místo té přední masky. A ta dodávka se ukázala jako velmi důležitý prvek, protože kromě vysílací techniky můžeme přivést dary od vás. 6 litrů křížal, 4 kila švestek, potom byly tam rajčata, kozí rohy a 30, ne víc, víc, protože jedna ta vanička je 12, takže to je 36, ne? 36 křepelčích vajíček u naší posluchačky.
7: Každý jedno platíčko.
6: Myslím, že Martina, jsem si furt pamatoval i to příjmení. A udělali jsme je teď na másle, na pančetě. Na slanině, na špeku by se dalo říct, že jo, vajíčka na špeku. A právě jsme dali ochutnat Honzovi Satošovi a vidím, že už...
8: Já jsem to teďka nechtěl, pardon, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
8: Jsem myslel, že se mě něco zeptáš a budu mít plnou pusu, tak jsem přerušil konzumaci.
6: Právě čekal, až dojíš, už tam máš jenom málo, viď?
8: Je to naprosto dokonalý, výborný. Ten Dan je mnohem takový veselější.
7: A je to vidět, že to Honzo vychutná, protože mu nedrží skoro sluchátka na uších, dělají se mu tam boule za uši.
6: Jo, tak to je. No tak jo, a za chviličku si budem povídat a budete možná překvapeni o Moně Líze, o které si všichni myslíme, že o ní víme všechno.
7: Já se moc těším.
6: Opak je pravda.

0: Je 8 hodin 9 minut a já vítám ve studiu ještě jednou, teď už sitého, Jana Svatoše. Honzo, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi přinesl téma Mona Lisa. Za dobu své existence toho zažila hodně, samozřejmě krádeže a tak dále, útoky, dokonce se po ní střílelo. Ten obraz je nepřetržitelně zkoumán a my máme dojem, že o něm víme vše. Já vím jenom jednu jedinou věc, byť jsem ho tedy neviděl živě, ale on je malý. My si všichni myslíme, že je velký ten obraz.
1: Přesně tak, to je jedna z věcí, která je častým překvapením nebo rozčarováním lidí, kteří se za ní vydají do Louvru, tak je ten, ten rozměr. On je 77x53 centimetrů, to je vlastně A2, pokud správně počítám, zhruba plus minus. Není to nic velkého, člověk viděl určitě mnohem větší.
0: No a ty máš nějaká nová zjištění o Moně Lize?
1: To je zajímavé, mě ten obraz, já ho vždycky respektoval, jakože ve všech knihách, na obálkách, na pohlednicích, ale zároveň mě nikdy nějak jako hlouběji neokouzlil, ale pochopitelně v Louvru jsem ho viděl na vlastní oči, je mimořádně nádherný, ale mě mnohem víc baví, a to si sbírám už poměrně dlouhou dobu, je to, co o něm právě lidé buď to zjistí, anebo co kvůli němu jsou schopní udělat nebo provést. A to je mnohem zajímavější skoro než ten samotný obraz. Ale kdybychom teda začali tou seriózní vědou, tak geoložka a kunzistorička zaměřená na období renesance Anna Pizzoriusová z Itálie, tak ta si zase zaměřila na to pozadí, co je za Monou Lisou, dala si tu práci a zjistila, že ta krajina, která tam je vyobrazená jako taková stafáž, prostě to, co tam, to, co vlastně není důležité, takže to naopak je dohledatelné i v Itálii, dneska tam směřují už lidé a fanoušci Mony Lisy, je to město Lecco na břehu jezera Como v Itálii, takže to je, tam prokázala konkrétně prostě na základě georeliefu konkrétní krajinu, tak to je jedna z těch zajímavostí. Potom ty jsi to nakousl, ono i ta velikost souvisí s tím, že ona není na plátně namalovaná, ale na topolové desce, tam má taky nějaké omezené rozměry, je to teda topol. No a potom z moderních technologií, to už je takové úsměvné, posluchači můžou posoudit sami, tak i na Monu Lisu byla aplikována takový ten logaritmus na rozpoznávání obličeje, na rozpoznávání emocí. A zjistilo se, že ona je z 83% šťastná, z 9% znechucená, z 6% vystrašená a ze 2% naštvaná.
0: No má Regina Krytoňová. Teď si to přesně řekl procentuálně.
1: Tak to pochopitelně je otazník. Já myslím, že Reg je, ještě bych řekl, několik procent veselější. Má lepší úsměv než Mona Lisa. Ta Mona Lisa se tak jako směje, nesměje.
0: Jasně, to je pravda. To je pravda. Jenom s tou velikostí mě napadlo, jestli náhodou v tom nesehrál tu, nevím, jestli negativní nebo veselou roli, film Císařův pekař, pekařův císař, kde kupoval zaručeně pravou Mona Lisu. A tam je přece, to je A0 nebo co to je, nebo A1 určitě. Možná bychom mohli připomenout některé překotné události, když šlo obrazu o život. My jsme mluvili v úvodu dokonce o střelbě.
1: Střelba, my se tak začneme tu nejznámější krádeží z roku 1911. A proč nejznámější? Protože Mona Lisa byla ukradena, zmizela, ale tehdy, protože ještě nebyla slavná, tak během 48 hodin si toho v Louvru nikdo nevšiml. Což paradoxně, ona ta krádež vlastně potom, když se o ní začal mluvit, že zmizela Mona Lisa, tak všichni začali říkat, a co je Mona Lisa? A ta pozornost se upnula a ta její velká slava se některými kunzistoriky počítá právě do toho roku 1911, ale že by tam dneska chodili v Louvru a nikdo si nevšiml, to se nám nestane. Tam by všechno bylo zmonitorováno kamerovým systémem. Tehdy se vyšetřovalo, zjistilo se, než se dopátral, tak se nejdřív chytil básník Guillem Apollinaire, který napráskal Pabla Picassa, který předtím údajně byl přichycen, když prodával některé kradené díla z Louvru, ale oba dva byli zproštěni viny a nakonec se prokázalo, že to ukradl zaměstnanec toho Louvru, který znal prostě pochopitelně procházky těch hlídačů, kterých tam bylo poměrně poskrovnu. No a potom on je zajímavý ten životopis toho obrazu, protože těch v našem století, nebo v minulém a v tomto století už těch vážných, seriózních útoků přibývá. V 56. jeden muž hodil na obraz kyselinu a vlastně ji poškodil o několik měsíců. Později na něj jiný muž hodil kámen a dokonce někdo odštípl kus pigmentu. To bylo v době, kdy ještě tam nebylo to ochranné sklo, které tam bylo jako jedno z prvních nainstalováno. Dneska Mona Lisa má vlastně speciální i světlo, které jí neškodí. A je to speciální místnost, kde je speciální ochrana a je to pochopitelně za obrovským sklem. Ale i to nezabránilo v květnu roku 2022, to si možná ještě posluchači třeba vybaví, kdy došlo k pokusu o vandalismus tam bylo zajímavé, že to byl člověk maskovaný za důchodce na vozíčku, který doputoval k tomu obrazu a potom vstal a hodil na něj dort a nikdo neví, proč to udělal, ale dopadlo to na to sklo, tak jako počastovat Monolízu dortem, jde to i jinak, to vyznání. A v době dneska, kdy z různých klimatických žalů lidé jsou schopni pro mě naprosto nepochopitelně dehonestovat nebo ničit umění, ať už fontánu de Trevi, tak nad tím zůstává pro mne rozum stát.
0: No tak jinak, co se týče tedy hlídek v Louvru, myslím, že to bylo loni, ne? To taky neprojevili úplně, jak tam ty dva kluci odpoledne ve vestě to vykradli. No nic, dobře.
1: Asi tam bude nějaký drobný problém.
0: A teď, jaká jsou méně známá fakta? A teď ti položím asi základní otázku, kdo tedy namaloval Monolízu? Předpokládám, že došlo k nějaké změně.
1: No, možná nezmínili Leonardo pochopitelně, ale je pravda, opravdu. Že říká se, že to nebylo dokončeno, že on vlastně zemřel a potom to dokončoval nějaký jeho žák. To už nevíme, ale je to pochopitelně prokázáno i tím stylem, že tam je prostě velký vliv Leonarda, nevím z kolika procent, ale se 99% určitě bude Leonardo. Monalíza nemá žádné obočí, když se na ní podíváš zblízka, tak ona tam prý bylo, ale postupně ten pigment prostě jako první opadal tím, jak byl tenkou linkou. Změnili jsme tu velikost a potom je zajímavé třeba to, když jsme tady zmínili, jak lidé ji kontaktují teda pomocí neúplně správně pomocí prostě vandalismu, tak existuje i jiná soft metoda a to je známý fakt, že od 19. století i díky tomu, že prostě ten obraz Leonardův v povědomí, alespoň lidí milých umění, byl známý natolik, že v Louvru byla vybudována speciální poštovní schránka. Na webu Louvru existuje i adresa, kdyby si chtěl, tak Monalíze můžeš poslat kytku, můžeš jí napsat dopis, ty dopisy se archivují. Úplně teda možná už dneska ty dopisy třeba nejsou tak časté, ale je to jedna z možností, jak lidé můžou vyznat Monalíze, neboli Líze Gerardini. Ona Monalíza není pochopitelně název té bytosti, která tam je zobrazená. Ta Italka někdy si taky říká La Gioconda podle jména jeho manžela. Byla to vlastně velmi krásná žena. Asi nebyla sama, neměla jenom jednoho ctitele, když to řeknu hodně decentně. Takže na webu je možné prostě vyhledat adresu, napsat dopis a můžete se vyznat, oni to archivují. Asi by mě spíš zajímaly dopisy některých známých lidí, než jakou formu třeba dneska působí sociální sítě, ale to už také je téma, které sem asi nepatří.
0: Je to... A je ta schránka opravdu v Louvru, není v Bohnicích?
1: Ne. Spíš kdo to čte, že? No, ale upozorním, že mám spoiler, Monalíza neodpovídá, jenom je možné ten dopis. Já jsem to nechtěl kazit, ale možná ušetříme pár nocí pošťáků.
0: Já jsem se totiž díval na dívku na Koštěti a tam Helena Růžičková má tu geniální scénu, že třeba přijede Monalíza vodovodem.
2: Mě by zajímalo, co by si třeba Monalíze napsal. Ty jsi se tak vyjeveně podíval na Honzu. Schválně, kdyby jsi si sedl před čistý papír a teď napiš, víš, slohová práce, napiš dopis Monalíze.
0: Tak nejdřív bych si nechal sundat svěrací kazajku.
1: Bych začal. Abys měl volné ruce.
0: Abych měl volné ruce. Ne, no to je zvláštní. A jo, tak je to hezký. No tak děkujem, Honzo.
1: Já děkuju, pokud ještě můžu. Já dneska odjíždím do Brna na Mezinárodní festival Ekofilm. Pokud tam budou posluchači, tak v pátek. Kromě toho teda, že se moc těším, dopoledne budu mít dvě přednášky o vodě v Africe pro školy, protože téma letošního ekofilmu, není se co divit, je voda a péče o vodě v krajině. Tak potom v pátek večer od 17.40 v Cinema City ve Velkém Špalíčku budu moderovat v angličtině diskuzi dvou filmových tvůrců, Alexe Tate a Petra Loma, to jsou dva filmaři. Každý natočil úžasný film, jeden pro PBS o vodě, jakožto průvodci civilizace, je to nádherný dokument, který doporučuji, protože on spojuje věci od starověkého Egypta až poté třeba, jak arabské státy monitorují pomocí satelitu zásoby vody v Severní Americe, protože to je strategický zdroj. A ten druhý film Petra Loma je zase trochu jiný, on je o novozelandské řece, která je vlastně první na světě, která získala, byly přiřknuty práva stejně jako pro fyzickou osobu. Je to vlastně důkaz takový spíš metaforický, který poukazuje to, že prostě řeka není prostě jenom věc, kterou bychom mohli exploatovat, ale že si ji Maorové rodilí Novozelanděné nesmírně váží, tak je to taková symbolická filmová výprava od pramenů té řeky po kánoích. Je to krásný film a člověk má o čem vlastně přemítat. Já se moc těším na tu debatu. Takže v pátek 17.40 a potom spousta pochopitelně dokumentů o přírodě a doprovodných akcí v Brně. Teď už to frčí. Já pofrčím za chvíli.
0: Já přemýšlím, jak to dokreslit třeba hudbou, tak tam, kde je voda, tam je i písek a v písku často bývají stopy. No, dobře.
1: Hezky.
0: To byl Jan Svatoš, díky.
1: Naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 22 minuty a já si dovolím vzít jednu tečku od Evy. Mohu. Uh-huh. Myslím, že Jakube budeš překvapený, protože ty jsi tu nebyl, protože jsme si povídali s Honzou Svatošem. Poslouchej. Vozím každé ráno 10letého syna do školy a máme puštěnou dvojku. Dneska byl zamyšlený a pak říká, mami, tohle rádio je fakt dobrý. Ty dva kluci a ta holka, co to tam povídají, to je fakt dobrý. Beru to jako velkou poctu, protože když 10letý syn řekne, že je něco fakt dobrý, tak to už je co říct. Tak to děkujeme, Evo.
2: To teda děkujeme, máme dalšího posluchače.
3: Je.
2: Jak se jmenuje chlapec? Hoch.
1: Je to Hoch, je to syn. Hoch. Pozdravujeme si, už asi ve škole, si myslím. Je to 8.23. Potom ještě uzavřeme téma, které se týkalo, to tady Honza Svatoš ráno nebyl, my jsme měli v Raním špeku violu. Proběhlo tady poměrně dost velmi nepříjemných vtipů o violistech a obecně jsme říkali, že to prostě je na každý nástroj nebo na každou profesi, že banjo se nedá naladit, musí být schovaný a tak dále, basisti a tohle. Jaký je rozdíl mezi prvním a posledním pultem violové skupiny? Jo, to je tam část ta violová. Buď jeden takt, někdy až půl tónu. A jaký je rozdíl mezi violou a trampolínou? Když skáčete po trampolíně, aspoň si zujete boty.
3: To jsou kruťárny. No. Kruťárny.
1: Ale napsalo nám poměrně dost violistů, to vej, že to je jako moc hezký.
3: A že to znají, no, že ty jasně. Vtipy také byly nuceni vyslechnout, než začala zkouška třeba. No, takže už jaksi schovývavě tomu naslouchají.
1: Ale když si tam dáte vlastně cokoliv jiného, nebo jakoukoliv jinou profesi, tak to vlastně je taky jako vtipný. Jaký rozdíl mezi violistou a jogurtem? Jogurt je živá kultura. No tak to je jako hrůza, že to... že vlastně člověka to jako bolí.
2: To je... Tati, já ti řeknu vtip o bubenicích. Hmm. Táta říká, synku, já jsem bubeník. No však já ti ho budu říkat pomalu.
1: A nebo jak spolu bubeník a basista spolu skočí z mostu a říkají poprvé spolu. Ne, tak jsou jako vtipy krásný, no. Potom jeden ten elegantní, ten, ale ten známe, myslím, že ten je tak obecně známý, jaký je rozdíl mezi ne jazzovým a rockovým kytaristou, takže rockový kytarista hraje 3 akordy pro 1000 lidí a jazzový 1000 akordů pro 3 lidi. No. Teď mě napadá, že mi psal včera Rudy Linka, že bych chtěl pozvat na jeho koncert, tak Rudy, jestli nás teď posloucháš, já si to nemyslel vážně, to asi tady přečet.
3: Můžeš to tady začít příště tím vtipem, bude ta pozvánka na koncert.
1: Máme tady Rudy o Linku, ahoj Rudy.
3: Ale ten neznáš.
1: Znáš takový vtipeček.
2: No? Tak všechny 4 vstupenky jsou prodané, Rudy.
1: A ještě basista, ne? Ten rokový basista, to taky znáte, že jo? Že bubeník hraje rok, ne? A říkám, tyjo, to je... v první řadě, ta je dobrá, to se s ní pak seznámil. Kytarista hraje ty sola. Tamhle takhle vlevo, ta blondýna, to je fajn. Pak basista. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A shledanou.
2: Hele, bubeník.
1: Hele, hele, bubeník, hele.
3: Basisti jsou dobří.
1: Já vím, že jsou basisti dobří. Vy?
3: No,
2: proto s ním nechodíš už.
1: Jaký byl?
3: No, třeba Honza Pokorný hrával taky na basu v takové rozhlasové skupině.
1: Ale jaký byl ten tvůj?
3: No, počkej, tak myslíš, že bych jako měla vedle sebe nějakého moulu nebo co?
2: To ne, ale no. Tak 2 dny stačily, ne? No.
1: Počkej, moment. Ještě úplně v rychlosti. Promiňte, opravdu nerad. Ta písnička je nádherná, jo, ale já to zkusím rychle teď přečíst. Počkejte, vteřinku, vydržíte?
2: Vydržíme.
3: No, my ani nedotáhneme.
1: Moc se omlouvám. Počkej, jak to bylo? Počkejte tady. Jo, hele. Ahoj Dádo, řídím, tak nemohu moc mluvit. Tak kolegyně, zpěvačka a bubenice, Sofie. Violista jde do krámu a zapomene si violu v autě. A když se vrátí, má rozbitý okýnko a jsou tam violy 2.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Jejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pozornost zaměříme zejména na marketing předvolební kampaně, význam symbolů české státnosti a také televizní kanál Donalda Trumpa. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Poslanci budou druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Uvidíme, zda dnes dojde na hlasování. Sledujete někdy, paní Hejlová, obecně vystoupení poslanců, třeba i ten včerejší den?
3: Vzhledem k tomu, že jsem také pouze normální občan, tak se snažím tomuto vyhnout, protože si potřebuji zachovat jistou míru optimismu a zdravého rozumu, ale samozřejmě sleduji zejména třeba právě ty projevy nebo nějaká vystoupení, která jsou potřeba. Ale toto konkrétně hlasování o nedůvěře vládě, moje specializace je politická komunikace, nikoli v politologie jako taková, ale přesto si asi každý dovede spočítat, jak to s největší pravděpodobností do padne. Prostě to je situace, která je taková spíše rituální, než že by měla nějaký reálný dopad.
2: Jak komunikují poslanci v poslanecké sněmovně?
3: Ta komunikace poslanců se v poslední době opravdu hodně proměnila a jedna věc je to, co se odehrává v té sněmovně. Tam je to leckdy to divadlo, ze kterých oni očekávají, že zejména televize do těch hlavních zpráv vystřihnou takové ty bonmoty, které si někdy i připravují dopředu. A někdy ty věci bývají i záměrně kontroverzní, protože chtějí získat tu pozornost, chtějí se dostat do těch hlavních zpráv. Z těch několika hodinových projevů se tam skutečně dostane jenom třeba 10 sekund, takže to si někteří velmi pečlivě plánují a promýšlejí dopředu už s tímto cílem zaujmout. Ale co se zvýšilo je komunikace na sociálních sítích, kde každý ten poslanec má už dnes řadu svých kanálů na sociálních sítích a tam říká svoje názory, ukazuje záběry ze zákulisí a říká vlastně to, co chce, nebo jaký prožil den a co jí nebo ho čeká.
2: Aktuální schůze parlamentu se koná dnes, to je 9 dní do komunálních a senátních voleb v České republice. Ulice i okolí třeba hlavních silničních tahů lemují nejrůznější billboardy stran a hnutí. Na co vsadili, paní Hejlová, když se rozhlednete?
3: Já tady řeknu svůj osobní názor a myslím si, že letos ta kampaň do těchto voleb je opravdu velmi obecná. Já jsem v podstatě jenom málo kdy viděla něco konkrétního a když, tak už je to právě spíše v té komunikaci na těch sociálních sítích. Já jsem občanka Prahy, takže přirozeně na mě jsou algoritmy zacílené spíše vlastně jako ta videa nebo obsahy, nebo sledují spíše to, co se děje v Praze. A musím říci, že ta témata, které já jsem viděla, tak buď jsou velmi obecná, typu bezpečnost, což vám vyjde téměř z každého průzkumu veřejného mínění, že bezpečnost je to, co lidi zajímá v jejich okolí, proto je to vhodné téma téměř do každého okresu. A nebo jsou to témata úplně banální, typu otevřeli jsme nový průchod na Malé Straně, kterým ale skoro nikdo nechodí. Nebo tento keříček potřebuje ustřihnout tuto větvičku, zeleň v parcích na Praze 1 je zanedbaná, zlepšíme to. Tak toto opravdu nejsou jako problémy, které by ty občany žijící v těchto lokalitách trápily.
2: Co byste očekávala třeba? Jak by, nebo možná je ta kampaň z vašeho pohledu, paní Hejlová, čitelná? Je jasné takhle na první pohled, že se jedná o tu kterou stranu? Naráží mi na to, trošku napovím. Třeba v Praze Spolu pro Prahu, což je ODS a TOP 09, vsadilo na podobný odstín modré barvy jako hnutí ANO. Nakolik na první dobrou, tak říkajíc, vlastně dokážeme jako volič, občan identifikovat, tak je toto a to hnutí, ta a ta strana, když se podíváme na ty vizuální prvky.
3: Právě že skoro vůbec. A nejenom, když se podíváme na tu barevnost a na to celkové grafické ladění, ale když se podíváme i na ty slogany. To mě právě letos zaujalo, že letos ty slogany jsou extrémně obecné. Typu náš starosta, máme navíc. A tyto typy sloganů, mně to připadá, jak kdyby to psala umělá inteligence a vůbec si předtím nepřečetla nějaký program nebo alespoň jako nějakou vizi té strany, jako kdyby ti politici na to úplně rezignovali. Jako kdyby jim šlo jenom o to mít skutečně na tom billboardu nebo plakátu svůj obličej a někdy je k tomu ještě obličej někoho známějšího z té dané strany, lídra nebo lídrině. Tak mně to připadá letos opravdu skutečně úplně obecné.
2: A jaký dopad to může mít právě na voliče, že, jak už jste právě řekla, kromě těch lokálních politiků, kandidujících, vidíme právě třeba členy vlády nebo poslance, tak jak to může působit? Je to jako pozitivní nebo má to nějaký motivační prvek?
3: Je to spojení s tou značkou, protože v těch volbách do poslanecké sněmovny jednak přijde mnohem více lidí k volbám a jednak spíše se rozhodují podle té strany jako takové. A v těchto, řekněme, menších komunálních a senátních volbách těch lidí obecně přijde méně a zároveň ty lokální politiky neznají, mají prostě mnohem nižší znalost, takže to, je, že je vedle nich nějaký významný člověk, kterého už znají, tak je úplně stejný princip jako doporučení nějaké herečky nebo nějakého známého člověka v reklamě. Funguje to úplně na stejném principu.
2: Když se díváme na předvolební kampaň z hlediska PR, marketingu, tak byly kandidující subjekty v minulosti vynalézavější?
3: Já si myslím,
2: když říkáte, že letos je to hodně obecné.
3: Že vždycky ti politici se podle mě postupem času naučili neslibovat už tolik, co nemůžou zařídit konkrétně, protože vlastně vědí, že to nedoručí. A tak se snaží dát alespoň nějakou emoci, nějaký slib, nějak navodit nějakou náladu. A to je samozřejmě jako směr k nějakému populismu a líbivosti. A to vidíme ale napříč tím politickým spektrem téměř u všech těch subjektů. Myslím si, že dneska už nejde moc rozdělovat na strany, které jsou populistické a které nejsou, spíše na ty, které jsou populistické méně a které více.
2: Jaké vizuální prvky podle vás mohou obecně motivovat lidi, aby přišli k volbám?
3: Čitelnost, zapamatovatelnost a jasné sdělení. Letos někteří politici využívají i naprosto infantilní prvky, jako třeba koťátka. Opět se objevují takové ty písničky, které zpívají, tak to je taková už tradice. Ale řekla bych, že nejdůležitější v těchto typech voleb je prostě dostat ty voliče vůbec k těm volebním urnám, aby vůbec přišli.
2: Když se podíváme do zahraničí, tak najdeme tam nějaké jiné prvky. Když mluvíme o předvolebních kampaních, s čím pracují třeba v sousedních zemích?
3: V zásadě bych řekla, že ten český politický marketing je na tom velmi podobně jako v sousedních zemích, ale s tím, že my napříč Evropou vidíme jistou formu radikalizace politické komunikace a to jak nalevo, tak napravo. A myslím, že my máme občas jako tendenci vnímat pouze ten pravicový radikalismus a ten levicový tak trochu opomíjíme, možná právě proto, že jsme s ním 40 let žili, tak nám to vlastně možná připadá trošku jakoby normální. Teď to trošku zlehčuje, ale napříč Evropou my vidíme narůstající tendenci ovlivňovat volby nekalým způsobem. A to různou formou digitálních kampaní anebo i místních lokálních aktivit, které dají prostě občanům do ruky obálku, někdy i zalepenou a pošlou je k té volební urně. To jsme měli možnost, nyní vlastně máme první zprávy o tomto, že tyto případy se vyskytly třeba ve Švédsku.
2: Mění se, paní Hejlová, ten obsah na sociálních sítích, když mluvíme o politických kampaních?
3: Určitě mění, protože algoritmy sociálních sítí upřednostňují polarizaci. Upřednostňují jasný názor a témata, o kterých se lidé pohádají. Tím pádem napíšou více komentářů, stráví více času na sociálních sítích a to je výhodné pro společnosti, které ta sociální média provozují. Takže proto vlastně i ty algoritmy velmi pravděpodobně upřednostňují obsah, který ty lidi nějakým způsobem trošku vytočí nebo nadzvedne.
2: Pohled Denise Hillové, garantky oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Sedm klíčníků opět uzamklo dveře korunní místnosti ve svatovícké katedrále, do které se vrátily korunovační klenoty. Za dva týdny, kdy byly vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu, je shlédlo na 36 600 lidí. A naopak sedm symbolů české státnosti nově vystavuje Národní památník na Vítkově. Součástí expozice jsou i první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který ještě pro neexistující republiku vytvořil jeden z jejich zakladatelů, Milan Rastislav Štefánik. K vidění jsou i vzácné tisky, včetně prvních oficiálních výtisků ústavy Československé republiky. Paní Hejlová, jakou roli hrají státní symboly v dnešní době?
3: Je to velmi významné a hrají obrovskou roli, a to zejména v té národní identitě, která v případě té české kotliny v zásadě není až tak úplně stará. My na to trošku zapomínáme, protože častokrát ještě dnes, když vyjedete do zahraničí, tak se vás lidé zeptají, odkud jste, a oni pořád znají tu značku Československo. A my jsme mezi tím už prošli několika názvy různými, rozdělili jsme se se Slovenskem, potom jsme přejali ten zkrácený název Čekia, který také existuje už téměř 10 let v té oficiální komunikaci, a pořád se uchytil tak napůl, pořád ještě na tom nepanuje úplně konsenzus nebo příliš jako velké sympatie k tomu zkrácenému názvu, někdy se používá, někdy zase ne, a to i v té oficiální komunikaci. Takže myslím si, že Češi sami by měli ještě více zapracovat na tom, co ta identita České republiky nebo Česka znamená jednak dovnitř a jednak i navenek.
2: A nakolik se do marketingové strategie státu promítají třeba právě ty symboly? Jak se vůbec buduje takzvaně, teď si vypůjčím váš slovník odborníků marketingu, národní brand, prostě značka?
3: Je to strašně moc práce. My na našem oboru strategická komunikace máme předmět, který se jmenuje právě národní značka, nation branding, jak vybudovat značku státu, a tomu se věnujeme jeden semestr a pořád je to málo. Otázka ale je stejně tak jako u jakékoliv jiné značky, co je vždycky ten obal a co je to vevnitř, jaká je skutečně ta země, co skutečně dokáže nabídnout, jestli má nějaký charakter, nějaké národní povahy, a co je vlastně to, co na tom ty lidi zvenčí může přitahovat. Ta myšlenka zatím je poměrně jednoduchá. Státy se snaží vypadat dobře, působit dobře, být dobrými sousedy, protože tím pádem to je taková jako základní argument pro to, aby s nimi lidé z ostatních zemí chtěli obchodovat, aby tam chtěli investovat, aby k nim měli důvěru a aby tam také chtěli jezdit jako turisté. Takže to je velmi důležité, proto snažit se jako nejenom působit dobře, ale být dobrými partnery.
2: A jak tedy český stát komunikuje navenek?
3: Český stát na to má celou řadu nástrojů v rámci takzvané kulturní diplomacie. Samozřejmě kromě té klasické diplomacie ambasád jsou to například česká centra a je to celá řada dalších institucí, například Czech Tourism, Czech Invest. Řada z těch institucí nyní prochází jistou restrukturalizací nebo proměnou, ale v zásadě toto jsou ty státní instituce, které budují ten dobrý obraz České republiky navenek. Ale to samo o sobě nestačí. My pořádně nemáme žádnou jako strategii nebo vizi, která by určovala ten směr do budoucna. Naše poslední vize, takto napsaná na papíře, byla Czech Republic, the country for the future. Lidé se tomu smáli, protože tomu úplně nerozuměli, a také té zdvojité předponě the, která tam působí poněkud zvláštně, tak si z toho dělali trošičku legraci, ale co je podstatné, tak v češtině to znamená Česká republika, země pro budoucnost. A co to vlastně je? Jaká je ta naše budoucnost? To už jaksi nebylo úplně jasné.
2: Předchozí vláda Petra Fialy před rokem v létě schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Cílem bylo sjednotit dosavadní roztříštěnou vizuální komunikaci institucí. Zvýšila se přehlednost pro občany? Funguje to?
3: Toto je spíše záležitost

0: konferenčních sálech a místnostech, které byly odstíněné tak, aby tam nemohl to slyšet nikdo jiný, co se tam povídají. To samozřejmě stále existuje, ale vedle toho se ještě vedou různé, řekněme, bitvy, anebo navazují naopak zase přátelství i v té digitální sféře. A tam si myslím, že je potřeba se na to velmi dobře připravit a zapojit se do toho. Protože když to neřeknete vy za ten stát, tak to za vás už dneska řekne někdo jiný. Někdo jiný zaplní to vaše místo nějakým jiným obsahem. Takže diplomaté stejně tak jako další subjekty dneska bojují o pozornost. A tím, jak klesá zájem o politické dění obecně, tak ta aréna je omezená a zároveň je plná.
1: Jak paní Hejlová k budování nebo posilování té národní značky přistupují v zahraničí? Možná bych zmínila, protože vaší doménou je Japonsko, kam se opakovaně vracíte, přednášíte tam a nejenom to, jste také majitelkou soukromé sbírky tradičních japonských oděvů a kurátorkou výstavy, která aktuálně probíhá, Kimono z Kyoto, mizející krása. Obě města spojuje už 30-leté partnerství k vidění v Japonském informačním a kulturním centru v Praze. Tak jak třeba Japonci přistupují ke své značce?
0: I to je přesně nástroj diplomacie, protože Japonsko tady má své japonské informační a kulturní centrum, což se můžou zdát jako takové dvě malé místnostky, ale jsou vlastně hrozně důležité, protože tam se scházejí ti lidi, kteří mají zájem o ta témata, jsou tam různé přednášky a ty jsou poměrně podrobné. Jsou třeba na témata, která zajímají lidi, kteří opravdu mají hluboký vhled do té kultury. A to jsou právě ty vztahy, které vy potom potřebujete k navazování skutečně jako dlouhodobých partnerství. Dneska ve světě, kde pouze polovina toho světa sdílí alespoň částečně ty hodnoty, které sdílíme my, žije v demokracii, uznává třeba nějaký mezinárodní, prostě světový řád, mezinárodní právo a tak podobně, tak je podle mě jako velmi důležité budovat tyto vztahy. A ten princip takové měkké síly vychází z toho, že my je budujeme i prostřednictvím kultury. Ale já musím říct, že tady ta výstava vznikla úplně vlastně jinak. Vznikla v našem rozhovoru ještě s kolegy z japonských univerzit, kteří tady byli loni, a bavili jsme se o tom, co znamená Kyoto pro Českou republiku. A já jsem si vzpomněla na román Junichira Tanizakiho Sestry Makiokovy, který jsem četla, když mi bylo asi 16. A vzpomněla jsem si na hedvábí, na kimona a na tu krásnou vizuální kulturu, která je s tím spojená. A říkala jsem, no tak přece musíte ukázat nějaká kimona tak, aby si na ně lidi mohli šáhnout, protože to není jenom o tom se na to dívat, ale musíte to cítit. Takže jsem vzala svoje stará kimona, která sbírám už 26 let, a dokoupila jsem ještě v Kyotu nějaká nová, ale také na blažším trhu, a ty jsme vystavili v těch dvou malých místnostkách, ale lidi si na všechno můžou šáhnout, takže v tom je to jiné.
1: Říká Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci a také milovnice japonské kultury.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Přesuneme se teď do Spojených států. Bílý dům spustil nové médium s názvem Trump TV. Ambice je vysílat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok přišel poté, co Trumpova administrativa vypověděla 3 média z Bílého domu a ostatní stanice ze Solidarity následovali vlastně kolegy a začali bojkotovat tiskové konference amerického prezidenta. Kanál během prvních hodin zaznamenal prudký pokles sledovanosti. Tak i to patří k budování značky Donald Trump, paní Hejlová?
0: Je tam všechno tak, jak jste popsala. Vysoké ambice na začátku, ale tady v tom případě i strmý pád. A to, co se Donaldu Trumpovi podařilo na sociálních médiích, to znamená být tam přítomen a zasahovat do značné míry samozřejmě svoje fanoušky, ale i jiné příznivce. To, co se mu daří i v takové poměrně výbušné politické komunikaci, tak to v tom televizním kanále nezafungovalo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna, ale já tomu příliš velké šance na úspěch nedávám.
1: Jinak spuštění tohoto televizního kanálu amerického prezidenta provázalo video, kde byly sestříhané záběry

0: různých populárních seriálů, kde postavičky nebo postavy teda s očekáváním usedají k televizi, myhly se v těch záběrech Simpsonovi, Přátelé nebo Jesse z Perníkového, táty. Paní Hejlová, jak komunikuje Donald Trump? Mění se nějak během svého druhého mandátu?
1: No, překvapivě my tady to využívání populární kultury vidíme napříč tím politickým spektrem a tady v tom není úplně sám, není ojedinělý, ale on to opět s tím vkusem sobě vlastním trošku více přehání než jiní. Takže to využívání různých maskotů nebo kreslených postaviček a tak dále, tak je dneska v podstatě už jako běžnou součástí určitého typu politické komunikace, která potřebuje udělat nějakou zkratku. A využívají to někdy i evropští diplomaté nebo i evropští politici. Ale Donald Trump to opět pojal ve svém velkolepém stylu.
0: Koho byste označila za zdatného komunikátora, ať už je to pro veřejnost v televizi nebo na svých sociálních účtech, sociálních sítích, když se podíváme napříč tím politickým spektrem. Včera třeba byla na návštěvě České republiky italská premiérka Giorgia Meloni, setkala se s premiérem Andrejem Babišem, tak když se podíváte třeba za hranice Česka.
1: A to je velmi těžké, že? Protože my, když vidíme tu špatnou komunikaci, tak ji poznáme hned, ale když vidíme tu dobrou, tak vlastně nám to tak úplně rychle nedojde. Ale já mám tři osobní typy. Giorgia Meloni mezi ně určitě patří, protože ona si získala mnohem větší popularitu, než se od ní očekávalo, a skutečně tu svou roli a ten svůj závazek, to, s čím vstoupila do politiky, si udržuje, ale navíc se jí daří získávat více i ty středové voliče. Velmi dobře také působí v té mezinárodní politice. Můj druhý typ, kdo komunikuje velmi dobře, i když neortodoxně, je japonská premiérka Sanae Takaichi. Mimochodem taky má dobrý vztah s Giorgiou Meloni. A můj třetí typ je domácí. A to bez ohledu na politické preference, když se podíváme pouze na tu politickou komunikaci a komunikaci nejenom na sociálních sítích, ale i naživo, tak je Petr Pavel. Protože to je prezident, který si dokáže povídat s dětmi, má úspěch u krajanů v Americe, jak jsme viděli teď poměrně nedávno, má úspěch u různých cílových skupin a téměř s každým on dokáže navázat tu konverzaci. Takže z pohledu politické komunikace i on by byl příklad toho, co je dobré. Navíc oproti těm ostatním prezidentům jeho oblíbenost po zvolení neklesala tak zdaleka tak rychle jako u jiných.
0: Mimochodem velmi zdatný je v tomto směru finský prezident, pan Stubb. Myslí politici, paní Hejlová, i na lidi, kteří prostě nekomunikují nebo nesledují tolik sociální sítě. Jakým způsobem je dokáží oslovit? Protože řada lidí třeba ne, že by neměla mobil, někteří ani mobil nemají, ale prostě preferují jiný způsob komunikace.
1: Určitě, a to nejsou lidé, kteří nemají mobil. Dneska možná právě spíše ti, kdo mají ten mobil, se tam dívají na úplně jiné věci a ta politika se k ním dostává také, ale přes životní styl. Takže někdy my to vidíme třeba u zahraničních aktérů, kteří dělají velmi sofistikované kampaně a některé z nich můžeme nazvat i propagandou, které vlastně se snaží působit nebo nějakým způsobem velmi jemně protlačit své politické sdělení třeba přes formu životního stylu, co si lidé mají kupovat, odkud si mají kupovat.
0: A jak je oslovují? Jakým způsobem teda je oslovují?
1: Je to prostřednictvím takzvaných peers, co znamená jakoby vrstevníků neboli lidí, kteří jsou nám podobní. Takže v tomto hrají velkou roli ti nejbližší malí influenceři, takzvaná ta virální videa, já to slovo nemám ráda, ale prostě videa, která vám někdo pošle přes nějaké sociální sítě a tak podobně.
0: Říká a vysvětluje vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Já vám děkuji za váš pohled i čas a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
1: Hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT 2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
3: Devět hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Senát projedná senátní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Dnes bude jasno, v Čechách polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Senátoři dnes budou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Úpravou trestního zákoníku se budou zabývat na své poslední schůzi před volbami, které budou v příštích dvou týdnech. Policie ročně vyřeší zhruba 90% případů vražd. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky, senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL, nestačí.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
3: Obdobný návrh předložila ve sněmovně také koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den, stejně jako na jaře. Bude také od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Opravy hráze Brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Uzavírka začala platit v úterý a lidé kvůli ní musí využít schody do podhrází a pak lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách. Případně můžou jet autobusem číslo 302 a potom jít rekreační ulicí k přehradě. Obyčku pro auta popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
5: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníčky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
3: Rekonstrukce za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států, oznámilo to americké ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu 431 miliard korun. Spojené státy už v březnu minulého roku pověřily Boeing výrobou nového stíhacího letounu F-47, který je špatně zachytitelný radarem. Společnost tak získala dvě prestižní zakázky na stíhačky šesté generace dva roky za sebou. V soutěži o zakázku Boeing porazil konkurenční firmu Northrop Grumman. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů i druhé utkání. Po porážce s Chorvatskem podlehli pod novým koučem Španělem Deniou i Anglii, tentokrát 0-2. Další duel čeká národní tým v sobotu ve Španělsku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes by mělo být jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D10 před Prahou směrem z Turnova těsně za sjezdem na Radonice na 3. kilometru havarovalo osobní auto. Projíždí se pouze jedním pruhem, kolona od Brandýsa z 10. kilometru je minimálně na půl hodiny. D6 z Varů do Prahy, tam už se fronta pomalu krátí, aktuálně se ale prudce brzdí za sjezdem na Velkou Dobrou na 14. kilometru. Na 11. kilometr k místu hromadné nehody se jede půl hodiny. Blokovaný tam zůstává levý pruh. A na 7. z Prahy do Chomutova u Lotouše jsou po nehodě kolony strany velice dlouhé, táhnou se jak od Panenského Týnce, tak z druhé strany už téměř z úrovně Brandýsku ze 17. kilometru D7. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už jsou připraveni Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají dva na dvojce.
6: A to i dnes ve středu 30. září 4,5 minuty po 9. hodině se naším přáním hezkého dopoledne směrem k vám.
7: Budeme vzpomínat na základní školu. V našich případech už je to drahně let, co jsme tuto instituci úspěšně jaksi absolvovali a také opustili. Člověk většinou odchází s nejrůznějšími pocity, z nichž mnohé zapomene, ale některé přeci jenom i po desítkách let zůstávají.
6: Říká se, že mozek je blahodárný v tom smyslu, že si pamatujeme spíše ty hezké věci, no tak uvidíme, o čem budete psát vy dneska nám. Těšíme se na všechno a hezké dopoledne z dvojky.
7: Budeme společně vzpomínat na základku, tak zalovte ve své paměti. Hezký den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A my to nemusíme šeptat, můžeme to říct naprosto otevřeně, co bude pak tedy teď a v následujících minutách. Budou to vzpomínky na základní školu, jak už jsme před chvílí naznačili, ovšem nedošli jsme k tomuto tématu a k tomuto nadpisu. Jen tak z plezíru nás totiž opět zaujala jedna zajímavá informace, která se váže k základním školám. Konkrétně dalo by se říct také k tomu, jak si kdo z nás pečlivě vedl školní sešity. Byla jsi v tom dobrá?
3: Já jsem v tom nebyla příliš dobrá, tedy obzvláště ve srovnání s tím sešitem, který jsem viděla, o který právě dneska půjde.
2: Tak k tomu se nedostaneme, ale já jsem se zeptal na to, jak ti to šlo, takové vedení školních sešitů, protože většinou dívky v tom byly jaksi velmi pořádné a akurátní, alespoň u nás ve škole.
3: Ano, ale tak vzhledem k tomu, že mnohé moje spolužačky dokázaly i nádherně nakreslit to, o čem se psalo, a já ve výtvarném směru velmi pokulhávám od samého dětství, takže i kdyby se Jiří sebe více snažila, nebylo by to tak hezké.
2: Dobře, máš nějaký sešit schovaný?
3: Nemám vůbec žádný sešit schovaný, ale schovala jsem Pepínovi žáka.
2: Dobře, teď už se dostaneme k tomu, proč zrovna dnes o vzpomínkách tohoto druhu, protože ten příběh, který nás zaujal, se týká základní školy v Turnově a tam totiž při likvidaci staré skříně, jak to tak bývá, ve starých skříních se někdy najdou poklady, tak v tomto případě tam našli zapadlý sešit a tomu sešitu bylo už 50 let.
3: Ano jo, no a na svém facebookovém profilu zveřejnili jméno jeho majitele, snad to můžeme tedy říct i my, byl to u Ivan Kunetka s tím, že by mu rádi ten jeho starý sešit předali.
2: Možná nás Ivan poslouchá, což by pochopitelně bylo skvělé, ale i kdyby ne, můžeme říct, že ten sešit byl bezvadně vedený a byly tam právě ta výtvarná díla, o kterých Šárka mluvila, obrázky, písmo bylo úhledné. No a pan Kunetka se, pozor, to je důležité, ozval v komentáři na tom facebookovém profilu a doplnil, že za ztrátu sešitu tehdy byl po škole. To jako bylo to dost přísné za to, že ztratil sešit, byl po škole, dostal bojku z mravů a podle jeho slov, co tam stálo, Šárko, to mě pobavilo.
3: Ano, on sám napsal, že to od té doby s ním šlo poměrně z kopce.
2: Sešit si pan Kunetka, ale i když to s ním šlo z kopce, osobně nepřevzal a slíbil po 50 letech paní učitelce, že se o něj bude starat jako o oko v hlavě.
3: Ano, tak snad to tak dopadne. Mimochodem, pane Kunetku, ten sešit v skutku byl tedy náramně krásně vedený a to nás inspirovalo k tomu, že si dnes o nejhezčích vzpomínkách na základku pardon, chceme
2: to
3: popovídat,
2: dojalo.
3: Mě to úplně dojalo, chceme popovídat s vámi naši milí posluchači. Takže, jaká je vaše nejhezčí vzpomínka ze základní školy?
2: Našli jste někdy něco právě ze základky po mnoha letech, možná i těch 50?
3: No a pamatujete si na nějaký školní trest, na který třeba dodnes vzpomínáte? No a dneska už je to taková ta vzpomínka, řekněme, úsměvná.
2: O tom všem nám můžete psát, e-mail i SMSka jsou vám k dispozici.
3: 702-222-220 číslo pro SMSkové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak jsme si říkali, že naše paměť je blažená a že spíš dává do pozadí ty ošklivé zážitky a že si pamatujeme spíše ty hezké. Moje nejhezčí vzpomínka ze základní školy. To je nadpis toho našeho dnešního setkání. No a Marie nám napsala jednu vzpomínku, která úplně popírá všechno to, co jsem řekla na začátku. Poslouchej. No. Marie napsala: ve druhé třídě jsem dostala ředitelskou důtku, že jsem spolužákovi hodila čepici do řeky v Letohradě a nepomohlo mi ani to, že mlátil děti a já jsem ho tím chtěla zastavit, napsala Marie. Ústrky dodnes. Nevzpomínka.
1: Je tady už také jedna pěkná zpráva od Pavla, ke které se dostanu později, protože tady jde o trest. Já jsem také podobný absolvoval, ale nebylo to až o pár let později, tuším v prváku na střední škole na konzervatoři. To není ale podstatné, ale my jsme si řekli, že se také zamyslíme nad tím, jaké vzpomínky máme na základní školu. Je jich mnoho a já jsem vlastně došel k tomu, že mojí nejhezčí vzpomínkou mohla být ta, ke které jako nedošlo. A to sice proto, že my jsme měli to štěstí a já tuším jsem šel do druhé třídy, tedy to mohl být rok 1982, možná tři, ale myslím, že 82, myslím, že to totiž byla ta druhá třída, kdy se stalo to, po čem touží každé dítě školou povinné.
0: Ano,
1: něco ve smyslu, že jako spadne škola, že? Prostě nebudeš muset do školy, jo? Prostě to zmizí, spadne, ano. To bude z toho ruina, že je neřešitelná situace.
0: Jsi říkal, málem se to stalo?
1: No a ono se to totiž stalo v tom smyslu, že ta naše škola v Mukařově stojí na takovém jako nestabilním podloží a ona popraskala, opravdu se propadla ta škola a my jsme nemohli do školy. Bohužel, a teď proč se to ne,
0: k tomu nedošlo? Dali vám jinou budovu.
1: Bohužel se to stalo o prázdninách, takže nám stihli připravit náhradní prostory do září, takže zklamání bylo ještě jaksi daleko větší než ta původní radost.
0: To je smůla, to ti
1: prostě
0: povím.
1: Prostě když už jako se nedaří, tak se nedaří. Samozřejmě ono to má ještě bohužel jako pokračování, protože ty problémy jsou tam vlastně do dnešních dní a neustále se to řeší velmi problematicky. No ale tehdy tu školu opravdu jako zavřeli na nějaký čas, ale jak říkám, byl to pech, stalo se to o prázdninách.
0: Tak vidíte, jak je pestrobarevné to naše dnešní vysílání, protože Jiří Holoubek právě teď předložil nejhezčí vzpomínku, která se vlastně vůbec nestala.
1: No, takový to mohlo být parádní. Dva roky prázdnin třeba nebo něco podobného.
0: Už za chvíli o škole také s naším hostem po telefonních linkách. A to bude Veronika Želková.
1: Ale ještě předtím teď je pro vás v našem dnešním dopoledním vysílání Činasky. Pište nám o svých vzpomínkách na základku.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: tak si povídáme dnes o vzpomínkách na základní školu. Jednu moc hezkou, poslouchejte, naši milí posluchači, Jirko, poslouchej, napsal někdo z Pardubic. Ve druhé třídě jsem stále tahal spolužačku Raimontovou za cop a paní učitelka mi naplácala před celou třídou na holou.
1: Ostuda, ponížení.
0: Myslím, že to už by se dneska vůbec nemohlo stát.
1: To by se nemohlo stát ani náhodou. No, my jsme slíbili povídat různé asociace, ano, se k tomu mohou vázat, samozřejmě i k tomu, co by se dnes mohlo a nemohlo stát, ale my jsme slíbili povídání s naším hostem. Maminka 6 dětí, tedy osoba, která se vzpomínkami na základní školu, a to nejenom tu svou, ale i těch vlastních potomků, se jistě jenom hemží. Musí jich mít neuvěřitelné množství. Herečka Veronika Žilková. Hezké dopoledne.
2: Krásné dobré ráno přeju všem a moc vám děkuju za toto téma, které, to je zvláštní, rezonuje v nás všech celý život. Základka je základ života.
1: Jestli Šárka dovolí, mě vlastně napadlo, Veroniko, na začátek, jestli, protože když má člověk jednoho potomka, tak ten jeho potomek chodil na základku 8 nebo teď chodí 9 let. Ale když má někdo 6 potomků, víte, kolik let kontinuálně jste se věnovala něčemu, jako je základní škola?
2: To nevím, ale vím, že chodím na třídní schůzky už vnuka, kde velmi za něho bojuju, protože je to pořád stejný, že prostě to české školství má pocit, že musí deptat osobnosti. Aha. A já jsem takovej revolucionář, který neustále chodí a strašně ty děti brání. Protože prostě, ano, učitelé jsou samozřejmě některé děti drzí, no tak to jsou už jakoby blbě vychovaný, ty by byly drzí kdekoliv, v jakýmkoliv kroužku nebo na ulici, ale jako obecně myslím si, že se málo jako hledí na individualitu dítěte. A moje vzpomínky k základce se vážou nejvíc na učitele, který prazvláštním způsobem, ráno jsem nad tím přemýšlela, tak nějak jako k nám přistupovali, to blbý, co řeknu, ale třeba i ve čtvrtý třídě s úctou.
0: Mm-hmm. Veroniko, no zeptáme se vás tedy v tomto případě úplně stejně jako našich posluchačů, která je vaše nejkrásnější vzpomínka ze základní školy. A teď tedy prosím, ne ve vzpomínkách za vašimi dětmi, ale za vámi samotnou.
2: No já právě v té čtvrtý třídě, teda paradoxně jste to otevřeli tím nahým zadkem, tak to byl náš největší, nejchytřejší šprt ze třídy Jirka, který nám všem zvedal sukně. Když jsme přišli ve čtvrtý třídě, tak prostě bylo takový období, že on čekal za dveřma a jak jsme takhle zatím jakoby za rohem a jak jsme vešli do třídy, tak nám zvedal sukínky.
0: To jsem vůbec netušila, že jste chodila s Jirkou Holoubkem do třídy.
1: A je to venku.
2: Nechápu, kde je Jirka Holoubek, ale ten můj Jirka se jmenoval jinak a nebudu ho jmenovat, protože.
0: Ano, Jirka Holoubek je tady můj kolega, který se s vámi právě povídá.
2: Taky, že zvedal sukínky.
0: Ano.
2: Jo. Já si i pamatuju, jak mě líbal v první třídě. Milán.
1: No, vydrželo mi to do dneška. Pokračujte, Veroniko.
2: Ale víte, co pro ty holčičky, je to prostě v té třídě, čtvrtý třídě trapný, protože vlastně nevědějí váš záměr. Jenom se prostě ty holky stydějí. Vy už asi ty kluci přece jenom v něčem jsou napřed před těma holkama a jsou to asi tyhle ty touhy po ženě, takže my jsme se jenom styděli, ale tomu Jirkovi to přišlo zábavný, že vlastně myslím, že to dělal hodně kvůli ostatním klukům, aby si u nich šplhl, že sice má samý jedničky, ale dokáže překonat prostě dívčí sukínku. A my jsme se strašně styděli, ty holky. Ale ta vzpomínka je k našemu zeměpisářovi, který byl úžasný. Myslím, že se jmenoval Fischer. A my do dneška máme srazy se základkou. Máme někdy po 20, někdy po 30, někdy po 40 letech. Teď už budeme mít asi po 50. Scházíme se prakticky všichni. A vše pro nás všechny je zaklínadlo. Ta čtvrtá třída, ten zeměpisář nás zkoušel ze všech vrcholů v České republice. A prostě uslepice 439 je zaklínadlo naší 8. den. My jsme končili v 8. Protože u slepice 439, já vím, že ten zeměpisář přišel, zavolal si tohodle Jirku k tabuli za to, že nám zvedal ty sukínky a dal mu, v nás učil všechny vrcholy. Ale někdy bral jako Sněžka, Gerlach a toho, ty nejdůležitější vrcholy. Ale tohodle Jirku zkoupal, že nevěděl u slepice 439, což je vrchol Ždánického lesa. 439 není Mount Everest, jo. A ještě dokonce byl chyták v tom, že to bylo u slepice s malým s, protože to ten vrchol pojmenoval nějaký hajnej podle slepice, kterou tam našel v dutým stromu, že tam snesla kuřátka. Takže to bylo u slepice s malým s, protože to opravdu se jednalo o to zvíře. Dneska už je to přejmenovaný u slepice s velkým s. Ale prostě zaklínadlo 8D je u slepice 439.
1: všichni z 8D, kteří vědí, tak teď jsou samozřejmě doma, ale my, kteří jsme netušili, tak děkujeme za to převyprávění. My se na závěr toho našeho povídání také logicky, protože o základce bychom si mohli povídat očividně hodiny a hodiny, ale musíme dotknout toho, co teď děláte, kam na vás například můžeme zajít.
2: No, já teď zkouším s Tomášem Krejčířem, s Monikou Tymkovou, s výborně ostatním asi nepomocuji.
1: To bude ten Jirka, co zvedá sukně.
2: 439, víc. Zkoušíme komedii, novou zájezdovou komedii, Taky patříš do rodiny, kterou shodou okolností napsal pardubický pedagog. Mm-hmm. A je to taková vlastně zábavná komedie o krizi středního věku, kdy ty manželé, ona je politička, on je podnikatel, ona ho kreje v jeho špinavém biznesu. Například on, je tam krásná věta, čistá práce, tak až budeš příště zase chtět stavět rozhlednu uprostřed babičina údolí, vzpomeň si na svoji morálku. Tak je to, máme 15. října v Krakově, nikoli v Polsku, ale Kulturní dům Praha 8, Krakov, tam máme premiéru. A pak s tímto představením budeme objíždět Českou republiku, což já mám strašně ráda. Mm. Když navštěvujeme zapadlá města, kulturní domy, divadýlka, který třeba dřív měli soubor, ale dneska už fungují, že tam třikrát, čtyřikrát do roka přijede divadlo a ty diváci jsou fantastický. Včera jsme takhle hráli na Sázavě a já hrozně ráda jezdím po republice. Dřív jsem to nenáviděla, teď to miluju, protože prostě je to opravdu kontakt s tím pravým divákem, kterýmu přivezete kulturu do míst, kde prostě je má jenom televize dosah, ale taková ta živá kultura tam je občas.
0: Neutuchající energie společně s ní na vlnách Českého rozhlasu Dvojka Veronika Žilková. Veroniko, děkujeme za to povídání, za setkání, za pozvánku. Ať se vám daří.
2: Vzpomínejte na svoji základku s láskou, je to výbava na celý život.
1: A jak to bylo u slepice, kolik?
2: 439. Z Dánské vrchy udělejte si tam výlet, ano?
1: Děkujeme, hezký den.
2: Zdánický les.
1: Rozumíme.
2: Já už jsem úplně zblbla. Zdánický les 439.
1: Mějte se krásně.
2: Na shledanou.

0: Naše nejhezčí vzpomínky ze základní školy, o těch si povídáme a odrazili jsme se dnes od jednoho znovu nalezeného sešitu. A o sešitech píše i Pavel. Mimo jiné píše, spotřebu sešitů jsem měl poměrně velkou, jelikož učitelé měli tu vlastnost jej známkovat. A pokud už bylo moc nepěkných známek, tak musela následovat ztráta. Logicky.
1: Ano.
0: A ještě je tady dodatek. Na jeden trest si vzpomínám, 100krát jsem musel napsat, nemám se svlékat před děvčaty. Napsal Pavel. A mě to připomnělo to, že jsem také jednou dostal takový psací trest.
1: Ano.
0: A musel, bylo to v prváku na střední škole a musel jsem tisíckrát napsat, co je rubato z italského hudebního názvosloví. A rubato, a teď si to představ,
1: co je rubato?
0: Tisíckrát. Rubato, pomlčka, je směnící se rychlostí a neklidným vzrušením. A to jsem musel...
1: Směnící se rychlostí, ano, a neklidným vzrušením.
0: A to jsem musel napsat tisíckrát, měl jsem na to speciální sešit nebo dva, psal jsem to jako postupně. Ale fakt je, že to nikdy nezapomenu.
1: To je pravda.
0: Se rychlostí
1: napadá
0: a neklidným
1: vzrušením. Jestli se to nedá předvést, tak sedím zde s muzikantem. Jak to vypadá?
0: Nedá, to bych musel mít třeba flétnu, abych ti kus zahrál. Ale zdravím pana učitele Pavla Zajíce.
1: Ano.
0: Jehož původní trest 100krát jsem tak dlouho odkládal, až se to vršilo na těch tisíc. A těch tisíc už jsem mu teda napsal.
1: Jiří, nemohl bys si někdy přinést flétnu, abys mi to zahrál?
0: Mohl.
1: Děkuji.
0: Někdy ano.
1: Těším se.
0: Zahraju ti to s neklidným vzrušením a měnící se rychlostí.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Moje nejhezčí vzpomínka ze základní školy, o tom si povídáme, napsala nám také Jarmila. Dobré dopoledne, Šárko a Jirko. Bezmezně jsem milovala paní učitelku Pospíšilovou, která mě učila v první třídě. Na to mám krásné vzpomínky. Nevím, jestli ve čtvrté nebo v páté třídě mě spolužák píchal kružítkem dozad. Já jsem se na něho otočila a než jsem se stačila otočit zpátky, tak mě přistál pohlavek od paní učitelky Hrdové za to, že vyrušuju. Teď už po těch 100 letech je to úsměvné, ale tehdy jsem to cítila jako obrovskou křivdu.
1: Stejně jako s Veronikou Žilkovou bychom si o základní škole mohli povídat hodiny, tak s vámi očividně dny, možná až do pátku, protože je tady obrovské množství zpráv. Mezi nimi jedna, která mi připomněla Cimrmany. Znalci hned budou vědět. Dobrý den, po 40 letech jsme měli třídní sraz a spolužačka tam přinesla ukradenou třídní knihu z páté třídy. Tehdy z toho bylo velké vyšetřování, viník ale nebyl odhalen a dodnes, nebo do té doby jsem si myslel, že jsem byl nenápadný ťunťa a byl jsem překvapen, co si tam o mě učitelé psali za poznámky. Samozřejmě stejně na tom byli i ostatní a my jsme se nad tím hezky pobavili, napsal Petr.
0: Tak děkujeme vám za ty vaše vzpomínky, za chvíli se k ním zase vrátíme, ovšem teď.
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
1: A to s něčím jiným, než se vzpomínkami na základku. Máme pro vás i dnes jeden úkol, speciálně pro ty, kteří si s námi sem tam rádi završují.
0: Je to tak, protože i pro dnešní den máme připravených 5 slov. Jestli máte po ruce tušku a papír, prosím, vemte je, ať si je můžete napsat. Budeme dnes rýmovat, veršovat a budeme rádi, když nám ty svoje veršovánky napíšete. No a teď ta potřebná slova.
1: Jsou tady. Napište si, pokud máte tušku a papír po ruce, nebo si pamatujte. Mikina, lékař, sešit, růže a meluzína.
0: Mikina, lékař, sešit, růže a meluzína. Čekáme na vaše básničky na čísle 702 222 220.

0: Nesklamali jste nás, naši milí posluchači, veršujete s námi, děkujeme za to. My jsme dnes nabídli pět slov. Mikina, lékař, sešit, růže a meluzína a čekali jsme na ty vaše výtvory, jsou tady.
1: Já se dívám na básničku Hanky z Příbora. Ráno spěchám k lékaři s vyrážkou na kůži, na zahradě přivoním k nejkrásnější růži. Přihnala se meluzína, sebrala mi sešit, co jsem měla do školy, nezbyla ani mikina, zase dostanu holí. Ve škole holí. To je drsná vzpomínka, ale je to básnička propojená s tím naším dnešním povídáním.
0: Ano, to se cení.
1: Další Hanka. To je tam skrytá vzpomínka na základku.
0: Další Hanka napsala, prolétla tu meluzína, na mě hned sedla rýma, přičichnu si do růže, snad to trochu pomůže, i Miky na to napraví a bez lékaře uzdraví, nechci nic řešit a tak píšu dojmy. Sešit.
1: Máme tady, můžu ještě jednu básničku? Ty si mezi tím rozmysli, koho dobře odměníme, protože teď tady přistála další básnička. Kdo za to může, že mikinu natrhli růže? Kvílel jsem jako meluzína, trny rozpíchaly i kůži. Nestačí jen pofoukat, musí to lékař sešít a to jsem pod keřem ztratil i sešit.
0: Tak. Ano, tak ty si to dneska nechal na mě, tak já vybírám tady Hanku z Příbora, kterou si četl jako první a to z toho důvodu, že propojila veršovánku s naším dnešním tématem.
1: Je to dobrý důvod, ta hůl na závěr tedy tam mě trochu vyděsila.
0: Tak a Hance z Příbora poputují dnes ponožky dvou na dvojice. Gratulujeme a děkujeme všem.

rysovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi k

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: A ještě na chviličku zpátky k těm vzpomínkám na základní školu. Jsou to opravdu někdy příběhy. Monika nám napsala: naši milí, vzpomínám si, že jsme měli jednoho učitele, který byl hodně háklivý na hygienu a bál se chorobně nečistoty. My mu počítali, kolikrát za hodinu si umyl ruce. Naši třídu fakt neměl rád, doplňuje Monika, protože jsme si pořídili morče a on otevíral i dveře kapesníkem.
2: Já teď marně hledám příběh, na který jsem narazil před chviličkou a trošku jsem se ztratil v těch následujících, ale můžu převyprávět, o čem tam byla řeč.
1: Ano.
2: Šlo o to, že někdo, to jsou takové ty naschvály, které jako žáci na základce provádíme učitelům a pak čekáme, co se stane. Že někdo přivedl toulavého psa do třídy, jak si žáci té třídy toho psa umístili pod katedru učitelky,
1: ano.
2: Dali mu svačinu, aby tam vydržel a nikam neodešel, a on jak konzumoval tu svačinu, tak skutečně vydržel až do příchodu učitelky, která když si sedla, tak první, co se stalo, je, že ten toulavý pes jí olízl nohy a jí to vyděsilo úplně strašlivě. Takže začalo vyšetřování, hodina prakticky neprobíhala, ale Lída, která psala, tam byla taková důležitá poznámka nakonec, která je vždycky důležitá v podobných příbězích. Drželi jsme basu.
1: To je dobře.
2: Tedy nikdo nikoho nepráskl, abych tak řekl.
1: Já si pamatuju, my jsme taky drželi basu. Bylo to v 8. třídě, náš spolužák to měl nahnuté ze zeměpisu. A jeho poslední záchrana, aby nedostal pětku na vysvědčení, byla orientace ve slepé mapě. A vzhledem k tomu, že byl v tom slabý, tak kluci vymysleli takové technické udělátko, že on měl sluchátko v uchu,
2: ano.
1: Hrobové ticho ve třídě, aby nikdo nerušil. A náš spolužák, který byl úplně nejchytřejší na zeměpis, mu na té slepé mapě radil na dálku. Dobře to dopadlo. Nepropadl.
2: My za chvíli opustíme základní školu, abychom vám prozradili, o čem budeme mluvit po 10. hodině v dnešní poradně.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
5: A v něm si ty, celý můj svět,
6: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My netušíme, co Bůh chystá, ale víme, co chystáme my po 10. hodině v 10. aktuální zprávy, no a potom poradna.
2: Je to tak, jak správně zpracovat houby, téma aktuální a určitě se bude hodit nejednomu z vás, tak si to poslechněte ve druhé a třetí části naší dnešní poradny s prostorem pro vaše otázky, ovšem to všechno po zprávách, které už za chvíli přinese Denisa Žižková.
3: Blízká setkání
4: na dvojce. Naším hostem bude mykoložka Tereza Tejklová. Jaké druhy hub a kde aktuálně rostou? Které jsou její oblíbené a na jaké si dát naopak pozor? A doporučí nám třeba i nějaký houbový recept? I to nám poví mykoložka Tereza Tejklová.
3: Blízká setkání
4: dnes po 11. hodině
3: na dvojce.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Izrael vyvrátil obavy z možného únosu letadla. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Zda se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné. Doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
2: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
0: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál a změnilo směr, někdo unesl. Oznámil to mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahu. Letoun s asi 180 cestujícími na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Přistál ale v Saudské Arábii. Podle webu Times of Israel stroj změnil náhle směr poté, co se jeho piloti pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které mohou znamenat nad únos letadla. Podrobnosti incidentu zatím nejsou známé. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
3: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
4: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
5: Ta Evropa se může zásadně změnit rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
4: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: V Neratovicích na Mělnicku vznikl parkovací dům pro zhruba 400 aut. Provoz zahájí od října. Parkování bude ze začátku zdarma. Dnes odpoledne vedení města pořádá komentovanou prohlídku domu pro veřejnost. Dům poslouží obyvatelům města i lidem dojíždějícím z okolí. Bude fungovat jako záchytné parkoviště v místě, kde je možné jednoduše přestoupit na vlaky nebo autobusy. A v Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Sportoviště má dvě ledové plochy, z nichž jedna je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion muselo Uherské Hradiště zbourat kvůli narušené statice.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí fronta od Čestlic. Z 8. kilometru okolo čtvrt hodiny ztratíte na cestě za čerpačku Orlen na úrovni újezdu na čtvrtém a půltém kilometru překáží v levém pruhu nepojízdná dodávka. D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, první zdržení je kousek za Velkou Bíteší, na 162. kilometru brzdí kamiony, osobní auta až poblíž odpočívky 9 křížů, odtud se sunou čtvrt hodiny k omezení na 168. kilometru, tam je kvůli pracím silničářů průjezdný pouze levý pruh. A 7 z Prahy do Chomutova, tam jsou trvající potíže u Lotouše. Po ranní nehodě kamionu se vytvořily dlouhé kolony kolony v obou směrech vlečou se stále od Panenského Týnce tak od Knovíze. Navíc v koloně směr Praha na obchvatu Slaného ještě před sjezdem na Smečno zasahují záchranáři u čerstvé nehody osobního auta a podle policie je to nehoda se zraněním. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračují Dva na dvojce.
7: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne. Houbaření patří k našim národním vášním, avšak cesta od úlovku až po talíř v sobě ukrývá celou řadu kulinářských záludností.
8: Jaká vlastně jsou pravidla pro správné zacházení s houbami, jak je tepelně upravovat a co takové to někdy někým obávané mrazení hub? O tom všem bude řeč v příštích minutách s naším hostem.
7: S naším hostem, kterým bude paní doktorka Eliška Kováříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Samozřejmě zbyde prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak správně zpracovat houby, téma naší dnešní poradny, tak jak jsme předeslali před chvílí. A s námi už ve studiu paní doktorka Eliška Kovaříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Po nějaké době vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Začneme tím, paní doktorko, jenom ať máme jaksi mezi sebou jasno, jestli co se hub týče, na to hledíte především z toho vědeckého hlediska, nebo jestli jste také vášnivá houbařka, případně jestli jste houbařka, která ráda sbírá, ale nejí, i takové houbaře známe, a nebo jestli, když vám někdo houby přinese, vy je nezbíráte, ale ráda je konzumujete.
3: Já
4: bychom vás zařadili?
2: To je na výběr možnosti.
3: Miluju chození na houby, miluju jídla z hub, takže bych řekla, že jsem takový ten klasický český houbař, co si nazbírám, to si sním. A samozřejmě mám i v rodině jaksi část příbuzných, kteří houby sice sbírají, ale nejedí. Tak, ale o to víc zbyde na nás.
2: Paní doktorko, možná na začátek z obecnější roviny, které nejčastější omyly či pověry kolem zpracovávání hub přetrvávají v našich rodinách a možná co víc předávají se z generace na generaci?
3: Taková docela častá pověra je o tom, že se jídla z hub nesmějí ohřívat. Ono to pravděpodobně vzniklo kdysi dávno, kdy nebyly k dispozici jaksi pořádné ledničky a případně v době, kdy jsme tak úplně ještě nerozuměli některým toxínům z těch hub a jsou houby, které jaksi zapracují negativně na našem organismu, až to poznáme to prostě až s určitým odstupem, takže se mohlo stát, že si někdo uvařil houbovou omáčku nebo bramboračku, snědlí, nic mu nebylo a když si ji po nějaké době s odstupem klasicky druhý den ohřál, tak teprve nastoupil ten problém, který ale způsobily ty houby už na začátku a projevil se teprve až s tím odstupem. Tak tam možná vzniknul ten mýtus o tom, že se jídla z hub nesmějí ohřívat. A druhá věc, na kterou narážím, je, že by se houby neměly mrazit, tak mrazit se mohou.
4: Mně napadá ještě třetí věc a to sice houby někdy možná, anebo se to dozvíme, jestli k tomu nepřicházejí jako slepý k houslím, protože to je to nemrazit, ne ohřívat, potom, že jsou těžké, že tedy ne na noc, a nebo že mají prakticky nulovou výživovou hodnotu. Jak je to s tou výživovou hodnotou?
3: Výživovou hodnotu určitě mají, protože obsahují kromě vlákniny, kterou si užijeme nejenom jaksi my, že nám pomáhá lépe trávit, ale užije si i náš střevní mikrobiom, tak přímo pro nás, pro naše tělo, houby obsahují bílkoviny, obsahují i některé vitamíny. Mohou obsahovat vitamíny řady B a některé houby podle toho, kde rostou a jak se zpracují, tak mohou obsahovat i vitamín D.
2: Pojďme do lesa a k tomu transportu hub z lesa domů. Má ta správná přeprava nějaký vliv na trvanlivost těch hub?
3: Zcela určitě. Takový ten klasický houbařský košík je úplně to ideální, co si můžeme představit pro houby, protože tím oni obsahují poměrně dost vody. Takže se snadno takzvaně zapaří. Předpokládám, že asi už všichni dávno vědí, že sbírat houby do plastového sáčku anebo tašky není nejlepší nápad. Ale viděla jsem teď o víkendu spoustu lidí sbírat houby do plastových kbelíků. Tak ani to bych úplně nedoporučila, protože prostě ty houby se snadno zapaří a potom tam právě mohou vznikat toxíny už rozkladem přímo těch hub, o což v té smaženici určitě nestojíme.
4: A ještě jedna otázka pro tuto část poradny. Jak je to s čištěním hub, protože známe houbaře, kteří jsou velmi důslední, pěkně dokonale to očistí hned na místě, pak máme jiné, kteří to nahází do košíku se vším prostě, co tam je, jehličí, listí, hlína a čistí pak hodiny a hodiny doma. Je vůbec důležité, jestli tu houbu do košíku mezi ostatní třeba už vložíme očištěnou nebo ne?
3: Ten, kdo je v lese pečlivý a houby si očistí, si rozhodně ušetří spoustu práce, ale v tom výsledku, pokud prostě se chcete posadit v klidu ke stolu, popovídat si s rodinou a hodiny čistit úlovek, tak ten vliv na tu jedlost těch hub by to mít v podstatě nemělo. Rozdíl může být tam, kde někteří lidé jsou zvyklí houby oplachovat preventivně. Jsou houby, kterým to vysloveně nesvědčí, takové ty měkké, jako třeba babky, ty se rády vodou nasáknou, ale pak jsou houby, kterým to oplachování vlastně nevadí. Klasicky třeba kotrč nevyčistíte v podstatě nijak jinak než s pomocí vody.
2: Děkujeme, to byla první várka informací, téma jak správně zpracovat houby ve druhé části poradny už s prostorem pro vaše otázky. A já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Houby a jejich správné zpracování dnes probíráme v poradně. Naším hostem je paní doktorka Eliška Kovaříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
3: A už jsou tu otázky, které jste poslali formou SMS-kovou i e-mailovou. Dívám se do nich. Jedna z prvních píše nám Radek z Chlumu u Třeboně. Dobré dopoledne. Co mrazení lišek? Slyšel jsem, že pak zhořknou. A jsou nějaké druhy vhodné pro fermentaci?
4: To je báječný dotaz. Lišky se samozřejmě mrazit dají, tak aby nehořkly. Stačí je předem tepelně upravit. Takže to je taková jedna zásada, že rozhodně houby, pokud je budete mrazit, tak obecně je lepší zmražovat je po vlastně nějaké tepelné úpravě. Stačí je jenom ponořit na chvíli do vroucí vody.
2: Kdybychom si chtěli uchovat, nevím, pár desítek hodin nebo pár dní čerstvé lišky, je to možné třeba jenom v lednici?
4: Ano, čerstvé houby, pokud nejsou napadené nějakou červavostí, a to lišky často nebývají, tak lze je nechat 2-3 dny klidně v ledničce, ale nedávejte je úplně do uzavřené plastové dózy. Je lepší je třeba překrýt papírovou utěrkou, aby se na nich nestrážela voda. A ještě druhá polovina dotazu o té fermentaci. Ano, houby se dají fermentovat. Není to úplně jednoduchá záležitost. Ty tradiční recepty, které k ním existují, jsou spíš ze států východně od nás a je to postup, kdy se ta houba prosolí, naskládá natěsno do nějaké nádoby. Takové to klasické, kdybyste chtěli houby fermentovat tak jako nakládačky třeba, tak dojdete k tomu, že přece jenom se rozpadnou a mají sklony pak plesnivět. Ale lze vytvořit fermentované houby, jenom je to trošku náročnější.
3: Mm-hmm. Děkujeme za obě odpovědi. Další dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Hezké dopoledne, dobrý den, můžete se ptát.
5: Dobrý den, zdravím vás všechny ve studiu, tady je Věra z Ostravy. A prosím vás, mám podobný dotaz. Chtěla jsem se zeptat, když si koupím v obchodě třeba šampiony nebo hlivu, jak dlouho to mohu v ledničce skladovat?
3: Děkujeme.
5: Pěkně, nashledanou.
3: A děkujeme za zavolání. Paní doktorko, jaká bude odpověď?
4: Odpověď je, jak dlouho se vám budou zdát v pořádku. Samozřejmě závisí na tom, jak dlouho už ty houby byly skladovány v tom obchodě, ale klasicky několik dní v chladu se jim nic nestane a je lepší jim nechat trochu přístupu vzduchu, aby se na nich nesrážela voda.
2: Jak postupovat, pokud narazíme na houbu, která je krásná, my ji vyjmeme jaksi ze země, zjistíme, že kousíček třeba už jako chycen tou plísní, pak si říkáme, no tak tohle jako odříznu, protože ten zbytek je jako pěknej, nebo kousek nohy jako odříznu. Je ta houba, když je zasažená jenom kousek už celá k nepoužití, a nebo funguje to, že opravdu můžeme kus odříznout a protože se zbytek zdá zdravý, můžeme ji použít?
4: To je taková záležitost, je nám to pochopitelně líto, když najdeme houbu takhle krásnou, ale taková ta preventivní opatrnost nám velí, houba obsahuje velké množství vody, takže houbu i částečně jenom zasaženou plísní radši nebrat, nechte ji klidně v lese, protože ty toxíny, které tam případně ta plíseň mohla vytvořit, už vlastně mohli se tou vodou rozeběhnout do větší části té houby. Na druhou stranu samozřejmě, pokud zjistíme to jaksi omylem, že prostě se nám někam připletla, je tuhle houbu jsem chtěl vyhodit a už je nakrájená, tak ji rozhodně z té směsi lovit nemusíte. Akutní nebezpečí nehrozí, ale z hlediska té prevence je lepší na plesnivelé houby nebrat.
3: Mm-hmm. A ještě v rychlosti poslední dotaz od naší posluchačky. Dobrý den. Zajímal by mě váš názor na to, když sousedka vyhazuje spodní části klobouků hřibu. Je to nějak opodstatněné? A ještě možná, jaké mají houby obsahy beta-glukanu, se ptá naše posluchačka.
4: Předpokládám, že jsou tím míněny takové ty rourky. Mm-hmm. No, někdo je nemá rád, že jsou takové až příliš mazlavé po té tepelné úpravě, tak to je snad jediný důvod, proč je do jídla nepřidávat, prostě pokud vám to nechutná. Ale jinak na nich není z hlediska konzumace nic špatného. A beta-glukany, to je právě jedna z velice zajímavých složek hub, ale je to dost složité, protože ne všechny houby obsahují ne všechny beta-glukany a ne všechny beta-glukany máme již prozkoumány. Nicméně beta-glukany z hlívy ústřičné mají potvrzené pozitivní účinky na lidské zdraví.
2: Děkujeme. Druhá část poradny, třetí už za chviličku, jen co dohraje a dospívá kapela Lucie. Naším hostem zůstává paní doktorka Eliška Kovaříková. Mluvíme o houbách, jak správně zpracovat houby a vy se stále můžete zeptat.
3: Můžete nám zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak správně zpracovat houby, o tom si povídáme v naší dnešní poradně. Pokračovat budeme i v její třetí části. S námi ve studiu paní doktorka Eliška Kováříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
2: A někdo z vás na telefonu. Hezký den, máte slovo.
3: Dobrý den, prosím vás. Haló.
2: Posloucháme vás.
3: Já jsem se chtěl zeptat, čerstvé houby, když mám doma je počistím, umyju, posuším, nakrájím a potom nakrájené zavakuju. Můžu je tak přechovávat bez toho, abych je ukládal do mrazáku?
1: Mm-hmm. Otázka jasná, paní doktorko.
4: Bohužel ne, pokud si nechcete způsobit nějaké zažívací problémy. Takhle čerstvé houby je potřeba nějakým způsobem buď to tepelně zpracovat a potom ochránit před dalším kažením, buď to právě nízkou teplotou, ať už je to chladnička anebo mrazák, anebo usušit, zbavit té vody. Protože i když je zavřete do vákua, tak pořád existují bakterie, které i bez přístupu vzduchu dokáží produkovat toxíny, takže mohlo by vám po nich být dosti špatně.
1: Mm-hmm. Já jsem se jenom chtěla vlastně zeptat, promiň, Jirko, že paní doktorka zmínila to zmrazení. Když už tedy zmrazíme ty houby a víme i v rámci naší dnešní poradny, že můžeme, jak je potom rozmrazovat, abychom něco nepokazili při tom následném procesu?
4: Já bych ještě zmínila, že úplně nejlepší je před tím zmražením ty houby právě nějak tepelně upravit, ale po tomto rozmražování je to stejný postup, jaký se doporučuje pro všechny ostatní potraviny. To znamená, co nejrychleji rozmrazit a co nejrychleji tepelně zpracovat.
2: Když jste zmínila také sušení, oblíbený způsob, jak uchovávat houby, na vzduchu, v sušičce nebo v troubě?
4: Co kdo má doma?
2: Všechny tři
4: možnosti jsou možné. Ta sušička je v tomhle směru asi nejefektivnější a pomůže nám i s tím, pokud se doma vyskytují takové ty různé ovocné mušky, tak je to rychle hotovo a nestihnou se nám do těch hub nějakým způsobem nastěhovat. Existuje ještě další postup, a který si doma asi nevyzkoušíte, ale to je liofilizace. Pokud někde narazíte na liofilizované houby, určitě je vyzkoušejte.
1: Mm-hmm. A možná ještě v rychlosti poslední otázka, na co si dát pozor při nakládání hub do octa, nebo možná i s ohledem zejména na druhy, které vyžadují správné provaření před tím procesem.
4: Je to tak, existují houby, klasicky teď v tomto období to budou Václavky, před několika týdny to byly kováře, které vyžadují delší tepelnou úpravu, kterou ani před tím nakládáním do octa není dobré ošidit. Takže záleží opětovně na tom, jaké máte houby a jinak na vašem domácím receptu a jak vám ty houby chutnají. Ale v každém případě by do toho octa měly jít houby tepelně upravené a už je jedno, jestli je baříte předtím jenom v osolené vodě anebo jestli je uvaříte přímo v tom octovém nálevu.
2: Mm-hmm. Včera jsem měl k večeři smaženici a teď mi to udělalo chutě, dal bych si houby s octem. Václavky, to jsem dlouho neměl. Moc krát děkujeme, paní doktorko. Naším hostem byla z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu paní doktorka Eliška Kováříková. Mluvili jsme o houbách. Přejeme hezký den. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: příchodem podzimu měníme lehké sandály a tenisky za uzavřenou obuv, ve které naše nohy tráví často celý den. Jak si na změnu správně zvyknout a co našim chodidlům dělají úzké boty, podpatky nebo příliš pevná podrážka? Jak vybrat pracovní obuv, pokud v ní celý den stojíme anebo chodíme? A podle čeho poznáme, že už nám boty způsobují potíže? O tom všem dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. Hostem bude fyzioterapeut Lukáš Klimpera a povídat si s ním bude Tereza Stýblová.
1: Filmu a televizi se bude věnovat Aleš Cibulka na dnešním Červeném koberci. Všechno to pěkně propojí, ale i s rozhlasovým vysíláním. Jak to udělá, to se dozvíme přímo od něj za chvíli.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
1: Milý Aleš, hezké dopoledne.
2: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
1: O pár kroků zpátky, v pondělí byl státní svátek a tak údaje o návštěvnosti kin tu máme až dnes a tedy předpokládáme, že žebříček naprosto zbořil nový film s Bradem Pittem.
2: To předpokládáte špatně. Já jsem to tak předpokládal.
3: Žebříček pod ním nepraskl.
2: Ne, představte si to, Avengers Endgame stále na prvním místě 25 tisíc diváků a s odstupem dva americké trháky, Resident Evil a V srdci divočiny, zhruba 20 tisíc diváků. Takže dalo by se říci druhé až třetí místo, ale prvenství to není. Zajímavé je podívat se na české filmy, jak se jim daří. Já jsem mluvil ve čtvrtek třeba o zbrusu nové české veselohře, proč bychom se nezabili, úžasné obsazení, zajímavá zápletka a představte si, do kina na tenhle český film vyrazilo 6104 diváků. Bára Basiková za druhý víkend promítání 4346 diváků. Tenhle film vidělo už 30 tisíc lidí. No a třeba film, který je nominován na Oscara nebo bude se ucházet o Oscara, o tu nominaci, kdyby se holuby proměnily ve zlato, do kin zašlo 2700 diváků. Takže takový je vkus, jakmile se objeví nějaký americký trhák, jdeme hromadně a české filmy tak trochu malinko paběrkují. Uvidíme, jestli do Vánoc dorazí některý, který zabojuje o jednu z těch prvních tří příček.
3: Děkujeme za ten rychlý přehled. My zůstaneme ve světě filmu a televize, protože teď by měla být řeč o vpravdě geniálním muži, který vybudoval kouzelný svět fantazie, který okouzluje už několik generací.
2: Ano, to je muž, který musel být geniální. Dneska je to 24 let, kdy odešel Miloš Macourek. Představte si, on se narodil do právnické rodiny, potom vystudoval gymnázium, studoval i hudebně dramatické oddělení Ostravské konzervatoře, potom přišel válka, takže musel jít do totálního nasazení. Po válce byl dělníkem v tiskárně, kulisákem, skladníkem, reklamním tiskařem, nakladatelským redaktorem, aby potom doplul až v roce 1960 do filmového studia Barrandov. První film, který vlastně on napsal, Kdo chce zabít Jesse, takový ten velký film, tak to už mu bylo po 40. A představte si, má na svém kontě 127 animovaných filmů, 27 celovečerních filmů, 14 seriálů, 5 divadelních her. Je to fascinující. A teď jenom něco z toho, co geniální Miloš Macourek vymyslel. Jen si tak jako představujte, jaký máte třeba k těm seriálům nebo filmům vztah. Kdo chce zabít Jesse, zmíněná, Zabil jsem Einsteina, pánové, Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, Pane, vy jste vdova, Šest medvědů s Cibulkou, Arabela, Létající Čestmír, Mach a Šebestová, Křeček v noční košili, Což takhle dá si špenát, Zítra vstanu a opařím se čajem, Jak utopit doktora Mráčka. To je prostě fascinující, co Miloš Macourek ve své hlavě vymyslel. To prostě v životě nepochopím.
1: Aleši, bylo by zajímavé zjistit, jestli se někde v tom imaginárním pohádkovém světě, o kterém mluvíš, všechny ty Macourkovy postavy znají, jestli se třeba tak napadá mě kamarádi Saxana s Ksenií a s Rumburakem a taky s Létajícím Čestmírem nebo s Machem a Šebestovou, co myslíš?
2: No, je to nápad, který já jsem nosil v hlavě několik let a když jsem zjistil, že letos v prosinci by Miloš Macourek oslavil sté narozeniny, tak jsem si říkal, je na čase to zjistit. Takže je to vlastně první místo, kde to teď můžu prozradit, ale 19. prosince ve speciálním předvánočním dvouhodinovém toboganu se všechny žijící postavy, tedy jejich představitelé, opravdu v toboganu sejdou. Ksenie s Rumburakem samozřejmě dorazí i ostatní postavy ze všech těch seriálů. No, bude to fascinující. Evelina Keletyová bude tam taky, pokud víte, samozřejmě, kdo zná film Pane, vy jste vdova. Víc vám budu prozrazovat, ale už teď můžu říct, 19. prosince na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a v toboganu setkání všech postav Miloše Macourka k jeho stým narozeninám.
3: To už bude skoro setkání pod stromeček, Aleši, ale do té doby ještě spoustu času, tedy se vrátíme do dneška, do současnosti. Zpívat teď, jak vidíme v playlistu, budou čtyři tenoři. Kdo z nich dnes slaví?
2: Pavel Vítek má 64. narozeniny a abyste viděli, jak my plánujeme do budoucna, jo, 18. září 2027 budou 4 tenoři v toboganu, protože Pavel Vítek bude mít 65. To je třeba ansámbl, který si musíte domluvit už takhle několik let dopředu, takže 18. září 27 vstupenky ještě nejsou v prodeji a Pavel, ten má dneska 64, říkám to správně, abych to řekl, že je mu 60, ne, 40, je mu 64 prostě, ano.
1: Ale chtělo by mu bylo 46 možná.
2: To bychom chtěli všichni. Takže tak.
1: Děkujeme pěkně. To byla Procházka po červeném koberci a věčně mladý Aleš Cibulka. Dáme si 4 tenory. Měj se krásně.
2: Mějte se krásně a vám všem hezký den.

0: A my tu pro vás máme ještě jedno posluchačské doporučení. Možná jste o víkendu nestihli vyslechnout Stříbrný vítr, který připravuje naše kolegyně Jitka Novotná. Jejím hostem byl herec a hudebník Vladimír Javorský. A dobrou zprávou je to, že vám dnes večer v 21 hodin nabízíme reprízu tohoto rozhlasového setkání.
1: O čem se bude mluvit? Třeba o tom, co si broukal, když jako gimplák chodíval přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky. Čím ho zasáhl Petr Novák a jaké čertoviny provádí svým spoluhráčům z kapely, když si užívá tu opojnou svobodu koncertních vystoupení. Odpovědi Vladimíra Javorského uslyšíte v dnešním vydání pořadu Stříbrný vítr a poslechnete si ho v podvečer. Je to tak?
0: Říkám večer. To
1: večer.
0: Večer.
1: Večer.
0: V 21 hodin.
1: V 21 hodin.
0: Pro někoho večer, pro někoho holoubku podvečer.
1: Ano, je to stejné jako u nás v dopoledni, kdy někdo říká
0: dopoledne, dobré ráno.
1: Někdo přeje dobré ráno, podle toho, jak vstává. Tak my už se ale zvolna blížíme k 11. hodině. Vidíme ve vedlejším studiu, že průvodkyně dnešními blízkými setkáními už je na svém místě.
0: Je to pravda, podívejte se dneska na Adélu Gondíkovou, protože má naprosto dokonalou košili.
1: A jo, a na webkamerách to uvidíte bezvadně. No ale s kým si bude povídat, to je to podstatné, to vám řekneme za chvilku.

0: Naši milí posluchači, pokud jste v této hodince poslouchali naši poradnu, tak víte, že o houbách už v dnešním vysílání řeč byla, ale nedozvěděli jsme se zatím, kde rostou, a to možná uslyšíme z úst dalšího hosta vysílání dvojky.
1: Mluvili jsme před chvílí o tom, že blízkými setkáními vás provede v neuvěřitelně báječné košili, která zaujala Šárku, Adéla Gondíková, a pozvala si mykološku Terezu Tejklovou a s ní rozeberou třeba to, které druhy hub si letos z lesa ve svém košíku přineseme s největší pravděpodobností nejčastěji.
0: Tak si to poslechněte, my dva se loučíme, ale jenom proto, aby jsme se s vámi mohli na vlnách Českého rozhlasu dvojka přivítat zase zítra úderem deváté. Budou tu dva na dvojce, Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zločin, který připomínal brutální vraždy 90. let. Došlo dokonce i na vaření v sudu. Nelítostné vrahy odhalila pardubická mordparta. Kriminálka. Tyrani na pervitinu.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Kvůli opravám trati od zítřka nepojedou vlaky mezi Kolínem a Ledečkem. Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
4: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Na trati mezi Kolínem a Ledečkem od zítřka nepojedou vlaky kvůli plánované výluce. Dopravní omezení potrvá do 30. října. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele budou dělníci opravovat úsek mezi Kolínem a Bečváry.
5: Proběhne oprava trati spojená s výměnou části pražců a kolejnic. Současně provedeme i opravu železničního přejezdu, včetně výměny přejezdové konstrukce. Vlaky dočasně nahradí autobusy.
3: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově, informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Svěřenci kouče Santiho Denny, tak jsou po dvou zápasech v reprezentační soutěži bez bodu. V sobotu je čeká duel ve Španělsku s domácími úřadujícími mistry světa, kteří porazili Chorvatsko 4-1.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno v Čechách polojasno, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona před sjezdem na Benešov na 20,5 kilometru. Víc než 20 minut se jede do omezení na Šmykalce, přímo v něm na 24,5 kilometru. Blokuje pravý pruh porouchané osobní auto, v podstatě krokem se projíždí pouze levým. D1 o kus dál směr na Brno, tu plní kamiony, délka kolony se průběžně mění, v těchto okamžicích zastavují za Ostrovačicemi na 178 kilometru. Osobní auta zpomalí, jak je zvykem, až v okolí Kývalky, kilometr 182. A na sedmičce z Prahy do Chomutova dnes panují velké komplikace, a to od brzkého rána, kdy u Lotouše havaroval kamion, silnice byla dlouho v obou směrech uzavřena. Teď jsou kolony na desítky minut od Panenského Týnce a z druhé strany od Knovíze z 18. kilometru D7. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A na dvojce už má slovo Adéla Gondíková a Blízká setkání.
7: Přátelé, všichni víme, že Češi jsou národ kutilů, muzikantů, ale hlavně také houbařů. Já tedy mezi ně nepatřím, možná proto, že jsem nikdy neměla to štěstí a našla jsem v životě asi jenom jednu houbu. Díky tomu je taky vlastně moc nejím. A proto jsem moc ráda, že mě dnes navštívila žena, která ví o houbách všechno a přitom vystudovala muzeologii. To je zajímavé spojení. Za chvíli nám jistě o tom řekne víc. Mikološka Tereza Tejklová. Dobrý den.
8: Hezké dopoledne.
7: Tak jak je to? Řekla jsem, že o houbách víte všechno. Víte opravdu všechno o houbách?
8: Určitě nevím všechno. Je spousta věcí, na které jsme ještě nepřišli, spousta věcí, které je potřeba vyzkoumat. Takže ani na konci svojí kariéry nebudu určitě vědět všechno.
7: No a je přeci jenom něco, co byste chtěla vědět? Pracujete na něčem teď konkrétním?
8: No, pracujeme na rozšíření různých druhů hub, pořád to zkoumáme, někdy nás to vlastně překvapí, že jsme mysleli, že tady roste jiný druh, pak se to dalo sekvenovat a zjistilo se, že je to stejný druh třeba jako v jižní Evropě. Takže i taková překvapení občas prostě přijdou.
7: Kolik druhů ale hub tedy znáte? A dokážete je pojmenovat? Víte to? Jsou to tisíce, jsou to stovky?
8: S jistotou nějaké stovky a pak s pomocí mikroskopu to bude víc druhů, ale to už je potom dlouhá práce, musím mít literaturu k ruce, ale z hlavy nějaké stovky dám. Je otázkou, zda to bude správně, jestli to někdo ověří.
7: Nás samozřejmě zajímá posluchače a nás všechny, kde ty houby rostou, a proto jsme si vás pozvali, protože teď to potřebujeme nutně vědět. Za chvilinku se na to zeptáme Terezy Tejklové.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Je na

0: Blízká setkání Adély Gondíkové na dvojce.
1: Mikološka Tereza Tejklová jako jedna z mála lidí má určitě radost, když venku prší a ne, když je nebe blankitné, protože porostou houby a nás samozřejmě všechny zajímá, kde teď rostou a jestli se to dá rozdělit, ta naše republika. Třeba jestli rostou i na Jižní Moravě nebo jindy rostou na Šumavě nebo v Jižních Čechách.
2: Většinou se republika dá rozdělit tak, že rostou a na Jižní Moravě nerostou. Skutečně to tak je, protože na té Jižní Moravě prší velmi málo, ale zase, když už tam zaprší, tak se tam objevují velmi hezké věci, krásné druhy hub a lidi si to chválí. No v současnosti skutečně rostou skoro napříč republikou. Jsou i místa, kde většinou lidi nepochodí, říkají, já jsem našel 3-4 houby, ale ono je potřeba myslet i na to, že je teď v lese aktuálně i velmi mnoho houbařů.
1: Velmi mnoho houbařů, který nám to samozřejmě vezmou. Samého mládí se říkalo, chodí se v srpnu na houby. Teď je vlastně konec září, takže se to posouvá právě podle toho počasí.
2: Je to skutečně tak. Já taky pamatuju, že jsme chodívali o prázdninách na houby. A teď, když budete v srpnu na houby, tak většinou budete chodit po suchém lese, budou vám pod nohama chřupat větvičky a najdete jenom některých úplně pár nejodolnějších druhů, takové ty klasické hřibky. To skutečně jenom se velikým štěstím.
1: Jak je to tedy s tím počasím? Je hezky, je teplo a já si řeknu, až bude pršet, tak vyjdu za 3 dny. Nebo za 2? Nebo můžu hned druhý den? Jak je to s tím deštěm nebo s tím vlhkem vlastně, které potřebuji?
2: Chvilku to trvá, je to minimálně 1 týden od dešťů, jsou třeba žampiony, většinou tak 2-3 týdny po deštích jsou hřiby, ale když nám prší nějak průběžně, tak oni vždycky stačí alespoň nějaká ta dávka těch srážek, takže ideální je tak ty 3 týdny po deštích.
1: Opravdu rozhoduje každý kilometr? Myslím tím, když prostě se podívám na ten les, kde jsem byla loni a tam určitě houby byly, tak tam budou letos znovu.
2: Skutečně se může říct, že každý kilometr rozhoduje. Většinou je to právě u těch letních bouřek, které nám prší většinou na to září. A tam bouřka projde a tam houby jsou. A o kilometr vedle, kde už nepršelo, tak tam nenajdete vůbec nic. A je úplně jedno, že v loni tam houby byly. Aha. Nebo předloni jste tam nazbírala 2 koše. Záleží moc, jestli tam pršelo.
1: Ve stejném období teda najdu stejné houby? Dalo by se to tak říct, nebo hřiby začínají růst dřív, potom se objeví ty lišky, pak se objeví babky? Nebo...
2: Většinou skutečně drží nějaký rozptyl v řádu měsíců. Třeba v atlasech se můžete podívat a je tam napsáno, že třeba rostou od června do září a jiné houby zase naopak od září do listopadu. Tak ten rozptyl je tam značný, 3-4 měsíce a většinou se ty houby do toho vejdou. Ale občas se stane, že ta houba udělá něco, co úplně nečekáme a vyroste mimo toto období a my pak říkáme, no vidíte, to je potvora, ona nečte ty atlasy.
1: Je to pravda, někdy ale si říkáme, nebo když jsme stále u toho počasí, takže se nám to dostalo vlastně až do toho konce září, možná i října. A tím už přichází takové ranní mrazíky. Vadí těm houbám mrazy?
2: Určitě vadí, zejména tedy hřibovitým houbám, kdy po tom mrazíku právě může docházet už k rozkladu těch plodnic a při opakovaných mrazíkách bychom se měli vyhnout sběru těch plodnic.
1: A proč?
2: Právě protože tam dochází k tomu rozkladu a když bychom takové houby zkonzumovali, mohly by nám vlastně způsobit zdravotní potíže, nějaké zvracení průjem a to není úplně věc, kterou bychom si chtěli spojovat s houbami.
1: Je to na pohled vidět? Poznám to?
2: Třeba u těch hřibovitých hub ta dužnina potom na řezu začerstva, třeba vezměme hřib hnědý, který má takovou žlutobílou dužninu, tak když ten přemrzlý řízneme, tak ona je taková jako čistě průsvitná, sklovitá, není úplně obvyklá a zároveň ta houba může mít třeba takové zahnědlé rourky, to právě způsobují ty mrazíky.
1: Když už jsme opět u toho počasí, tak když nevezmu mrazíky, ale vezmu to teplé počasí, klimatická změna s námi něco dělá, určitě dělá tedy i s těmi houbami. Tak pozorujete něco leta?
2: Nevím úplně, jestli leta, ale takové ty vysokohorské druhy jsou čím dál vzácnější, protože u nás přece jenom končíme těmi krkonošemi a ty houby nemají kam výše stoupat, aby jim tam bylo dobře. Takže tyhle ty houby jsou čím dál zřídkavější a oproti tomu vlastně třeba na jižním okraji republiky, třeba na té Jižní Moravě se objevují druhy, které známe z Jižní Evropy a oni se nám takhle pěkně ze spoda přistěhovali s tím oteplováním právě až k nám.
1: Mm-hmm. Jaké houby známe právě ze zahraničí? To je docela zajímavé. Chodíte třeba do zahraničí na houby?
2: No, já jezdím hlavně na Slovensko, na houby, do okolí Bratislavy, do lužních lesů. Byla jsem třeba i ve Švýcarsku a tam jsou některé úplně jiné druhy. Případně třeba i na Slovensku jsou hodně vápnité oblasti a my jich tady tolik nemáme, takže některé druhy, co u nás jsou velice vzácné, tak tam se dají sbírat klidně po koších.
1: No a když je to něco nového, jak vy zjistíte, že to je jedlá houba?
2: No, tak buď máme informace z toho zahraničí, a nebo...
1: No, někdo to musel vyzkoušet poprvé, to se bojím. Jako. Někdo musel být ten první průzkumník a říct, ano, toto je jedlá houba.
2: No, říká se, že třeba takový průkopník české mykologie František Smotlacha ochutnal na vlastní pusu stovky druhů hub, aby zjistil, jestli jsou nebo nejsou jedle. Dneska se to dává na různé analýzy a nějaká ta analýza dokáže vyhodnotit potenciálně nebezpečné látky. Já teda doufám, že už ochutnávači v dnešní době nejsou.
1: Takže tedy, když na houby, tak tedy někam do teplých krajin, nebo co si můžeme vybrat, kdybychom měli takovou tu houbařskou turistiku a chtěli jsme najít něco, co u nás tedy není, tak kam byste nás poslala?
2: Já bych zkusila spíš třeba Norsko nebo Švédsko, protože je tam vlhčeji. Ty houby tam vesměs jsou. Češi samozřejmě posílají spoustu fotografií kozáků, křemenáčů po příkopech, nikdo to tady nezbírá a oni skutečně sbírají houby velmi málo, takže na ty Čechy tam zbyde víc hub. A zároveň tam nejsou nějaké restrikce, třeba na rozdíl od Švýcarska, kde ten sběr hub je někde i úplně zakázaný.
1: Aha, a víme proč?
2: No, většinou je to z důvodu ochrany.
1: Ochrany, že mají strach. Výborně, s mykoložkou Terezou Tejklovou se povídáme na dvojice o houbách.

0: Mikoluškou Terezou Tejklovou jsme před chvilinkou byli v zahraničí. Já bych tam na chvilinku zůstala, protože my, jak jsem říkala na začátku, jsme tady národ houbařů a nosíme ty koše opravdu ve velkém množství. Nenecháme nic těm ostatním, ale třeba v Rakousku nebo v Německu je to regulované?
1: Tam většinou je to třeba na osobu nebo na skupinu nějaký počet kilogramů. Někdy se to liší spolková země od země, ono i v tom Švýcarsku je to vlastně kanton od kantonu různé, někde se nesmí sbírat třeba úterý až čtvrtek, někde se nesmí sbírat prvních 13 dnů v měsíci a někde se nesmí úplně vůbec.
0: Nehledě na počasí?
1: Nehledě na počasí.
0: Co tím získají nebo proč to dělají?
1: Oni to skutečně dělají kvůli té ochraně hub. Dneska už víme, že ty houby můžeme přirovnat třeba k jablkům na stromě. A otrhat jablka není problém pro ten strom. Ale u těch hub přece jenom jsou to i taky rozmnožovací orgány a pokud sebereme úplně všechny plodnice, tak zamezíme té houbě rozmnožit se pomocí výtrusu. Tak i z toho důvodu to třeba regulují a oni to argumentují také, aby zůstalo něco pro zvířata.
0: Já si tak říkám, jak by se to kontrolovalo tady v lese. Že by se možná stálo u těch aut, u těch parkoviště, tam by se kontrolovalo, nakukovalo někdo, nějaká síla by nakukovala do těch košů.
1: Patrně by tam bylo nějaké stanoviště s váhou a kontrolovali, vážili. Samozřejmě vzhledem k tomu, jak se u nás houbaří masově, to je u nás nereálné. Naprosto přesně nereálné, nerealizovatelné.
0: Když už jste zmínila tu ochranu hub, proč bychom je vlastně měli chránit?
1: Protože i houby zajišťují koloběh živin v přírodě. Kdyby nebylo hub, tak tady vlastně do několika let zhyneme v listí, větvičkách, protože i za tohle můžou houby, pomáhají nám rozkládat tyhle ty složky té biomasy. No a zároveň jsou druhy, které indikují nějaké vzácné prostředí, zajímavé, ať už to jsou třeba nevím, ikonická houba, třeba stročkovec kyjovitý, je to houba, která původně byla velice běžná, dokonce to byla tržní houba a pak se najednou na mnoho let ztratila a teď se nám vrací a ukazuje se, že tam, kde roste stročkovec, tak je to třeba velmi zajímavý biotop i pro další druhy hub, objevují se tam třeba i zajímavé rostliny, je to prostě ukazatel i nějaké hodnoty těch přírodních území.
0: My když jsme byli malí a chodili jsme na procházku právě se školou, tak jsme tam vždycky viděli nějakou muchomurku červenou nebo nějakou jakoby krásnou houbu, ale nejedlou. A učitelky nám zakazovaly do nich různě kopat, trhat a tak říkali, nechte to tam. Bylo to právě z důvodu té ochrany nebo že bychom neměli zlobit?
1: No tak myslím, že trochu od obojího. On je to takový jako nehezký zvyk nakopávat houby v lese. Naštěstí se to děje už zřídka.
0: Jestli to i taky důležité pro tu zem, pro tu, když tam tu muchomurku nechám.
1: No
0: to...
1: Já myslím, že určitě, protože zase ta muchomurka může posloužit jako potrava někomu jinému. Zároveň, když se ta houba rozloží, tak vlastně může uvolnit další látky, které vyživí tu půdu. Já bych určitě je nenakopávala.
0: Já taky určitě ne. To znamená, že muchomurka může být jedovatá jenom pro nás, ale pro zvířata ne třeba.
1: Přesně tak, třeba jako jsou i dokonce fotografie, jak zvířata konzumují ty muchomůrky, případně třeba nějaký slimáci, tak ty mají úplně jinak uspůsobenou trávicí soustavu a těm rozhodně nevadí.
0: Když bychom měli rozdělit ty listnaté, smíšené, jehličnaté stromy, které houby najdu v jednotlivých lesích?
1: No jsou druhy, které najdeme ve všech typech lesů.
0: Píšu si.
1: Třeba takový hřib smrkový. Byť se jmenuje smrkový, tak původní český starý název je hřib obecný. A je to skutečně lepší název, protože on vám klidně vyroste pod bukem, pod lípou, pod břízou. A nebo pod těmi jehličnany, jako smrk, může vyrůst i pod borovicí. Takže ten najdeme všude. A oproti tomu třeba hřib hnědý vyroste povětšinou jenom pod tou borovicí. Klousky zase vyrostou pod modřínem borovicí, ale nikdy neporostou pod listnatými stromy. Takže i ten typ lesa určitě má vliv na to, co hledáme. Pokud budeme hledat třeba rysce, takové ty výborné rysce smrkové, rysce borové, tak ty podlistnáči nenajdeme, ale musíme skutečně výhradně buď pod ten smrk, nebo třeba pod tu borovici, kde ty druhy rostou.
0: Já myslím, že asi všichni chodí obecně na všechny houby, ale je možné, že někdo chce vyloženě ten jeden konkrétní druh. Je hřib nejoblíbenější houba v Čechách?
1: Určitě hřibovité houby jako celek bych řekla, že jsou velmi oblíbené, protože jsou obtížně zaměnitelné a i mezi těmi nejedlými nebo jedovatými druhy hřibů nejsou žádné smrtelně jedovaté. A takový kozák nebo křemenáč zase dobře se pozná a nejsou mezi tím žádné špatné druhy, takže ty hřiby představují takovou jistotu i pro svátečního houbaře.
0: Ale napsala jsem si hřib žlučník. Existuje a ten nám údajně zkazí celé jídlo.
1: Je to tak a je to nejenom hřib žlučník, těch hořkých hřibů je víc, třeba křišť nebo medotrpký a tam je potřeba koukat na určité znaky. Ten hřib žlučník má narůžovělé rourky. To jiný hřib mít nebude, takže
0: rourky
1: tak ho...
0: myslíte v tom...
1: Toto ze spodu, to ze spodu.
0: To ze spodu, píšu si rourky. Já jsem si říkal v tom klobouku, že?
1: Ano, ano, ano, ze spodu ano. Klobouku.
0: Tak ty má narůžovělé.
1: Tak, přesně, narůžovělé. A zároveň, když bychom v lese malý kousek ochutnali, nikdy nepolikáme, vždycky vyplivujeme, ale malý kousek toho žlučníku, tak ucítíme hořkou chuť a... tedy ho necháme v lese. Případně i ten žlučník se dá zužitkovat. Kdo třeba má problémy se žaludkem nebo se žlučníkem, tak si může ty žlučníky nakrájet, nasušit a používat rozemletý třeba do kapslí právě při těch obtížích zažívacích a on trošku rovná žaludek.
0: A je pojmenovaný podle toho?
1: A myslím si, že ano.
0: Dobře, objevují se u nás nějaké houby, které za našeho mládí nebyly? Jsou tady nějaké nové trendy, řekněme, něco, co tady nikdy předtím nerostlo?
1: Jsou to tedy ty druhy, které buď přišly z jihu, případně i v posledních nějakých 25 letech bylo z našeho českého území popsáno hned několik druhů. Zároveň třeba, když se začteme do staré literatury, tak hřib hnědý, to je klasická houba, to je taky ten podoubák, podborovák, pančák, spoustu jmen má ta houba, tak za času našich babiček byla relativně vzácná. A oproti tomu takzvané pravé hřiby rostly ve velikém množství. No a já, když jsem houbařila, řekněme, někdy před těmi 30 lety, tak to bylo přesně naopak. Samý hřib hnědý, pravák ani jeden a teď se to zase otáčí a má to souvislost s kyselými dešti. Mm-hmm. Protože právě třeba ten hřib hnědý má rád kyselou půdu a tak rostl ve velkém a pak došlo k odcíření elektráren a hřib hnědý pomalu jako mizí nebo řekněme je méně častý a díky právě tomu odcíření se nám zase naopak vracejí třeba lišky.
0: Tak vidíte, to je neuvěřitelné, jak všechno souvisí se vším, to by mě v životě nenapadlo. Tereza Tejklová je stále mým hostem na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: děkuju ti.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové
2: na Dvojce.
3: S Terezou Tejklovou Mikološkou si teď řekneme pravidla správného sběru hub. Jsou tam nějaká?
4: Určitě jsou. Měli bychom dodržovat minimálně to, že pokud houbu sbíráme, ideální je, když ji vyřípneme úplně celou, aby jsme viděli tu spodní část, takzvanou bázi třeně, kde mohou být znaky, které bychom neviděli, když bychom tu houbu uřízli.
3: Jaké znaky například?
4: Může tam být třeba pochva na bázi, případně může tam být takový přívěsek, ta báze se může nějak barvit, může být rozšířená nebo naopak nějaká zúžená. Těch znaků je víc, ale vždycky bychom tu houbu prostě měli vyndat celou. Taky při sběru bychom měli koukat na nějakou jakost těch hub. Já vím, že když to člověka posedne, tak to bere hlava nehlava úplně všechno, ale měli bychom brát spíš mladší plodnice, ty starší bychom tam měli nechávat, případně nějaké jako hodně rozměklé třeba kozáky, to už nejsou houby, které se hodí na jídlo, tam skutečně bereme spíše mladší, menší plodnice.
3: To znamená, že je musím na ně sáhnout, protože pouhým okem to asi nepoznám?
4: Můžeme sáhnout, třeba na těch videích je hodně vidět, jak se jim bouchá do toho klobouku, jestli to jako zazvoní, tak tam bychom třeba při jako lehkém dotyku zjistili, že ten klobouk je hodně měkoučký nebo naopak, že je takový pevný, ale není to, to není nutnost.
3: Můžu si třeba na ní počkat na tu houbu, jako že tam přijdu a řeknu, ta je ještě mladá, jak vlastně je stará houba? Jak dlouho roste? No, pak když už je stará teda.
4: Roste v řádu, řekněme, dnů, maximálně nějakých 10 dnů a ono se dříve říkalo, jakmile se na houbu podíváš, ona už neroste. Není to tak, že houba by si řekla, tak ježišmarja, někdo mě viděl, už ne. Ale ono, jak kolem ní chodíme, tak můžeme vlastně tím sešlapem přetrhat ty myceliální vlákna a ta houba už vlastně nebude vyživovaná a zajde v podstatě.
3: Jenže znáte, to je to velice těžké. Když vidím nějakou mladou a řeknu si, ještě 2 dny bych chtěla, přijdu a už tam nebude samozřejmě. No, takže sbíráme všechno hlava ne hlava, přesně jak jste říkala. Jsou tam ještě nějaká pravidla, abychom tedy naši přírodu i chránili a tak?
4: Ideální je za mě, když si odneseme takové množství, které dokážeme zpracovat, případně ho máme komu dát. Protože někdy mě trošku jako děsí, když vidím, že ty lidi jdou se 4-5 košíky a opravdu berou úplně všechno. Nejde o to, že by nezbylo na další lidi, ale nevím, jestli to úplně není jako takové přehnané. Prostě já vím třeba, že s jedním košíkem budu mít doma další 3-4 hodiny práce s tím čištěním, krájením a představa, že někdo dělá 3-4 košíky, to je šílené.
3: Ale tak třeba je suší zase, aby měli na zimu.
4: Přesně tak, třeba si je usuší.
3: Tak, pojďme ale na ty nástrahy. Slyšela jste nějaké mýty, které vás dodnes překvapují o tom, že si třeba lidé říkají, pokud houbu jí okusuje slimák, je určitě jedlá, mám tu jistotu. Pokud je, já nevím, pálivá, tak určitě není jedlá.
4: No s tím slimákem, přestože to je 100x vyvrácený mýtus, tak na každé výstavě hub mě někdo překvapí, že tomu dodneska věří. Že pokud ta houba je červivá nebo okousená od slimáka, tak přece musí být jedlá. Já mám fotky muchomůrek zelených, které jsou krásně od nějaké myšky nebo slimáka okousnuté, jsou červivé a přesto se jedná o muchomůrku zelenou. Takže určitě to pravda není. Jak jsem říkala, ty zvířata mají často úplně jinak trávicí ústroj a ty jedy jim vůbec nemusí ublížit na rozdíl od nás.
3: Je ještě nějaký mýtus, který vás překvapuje?
4: A tak čas od času se setkám s tím, že třeba s tou lžičkou, že když se dá lžička do jídla, že nějak zčerná, tak to je blbost. Potom pokud ty houby pálí, že jsou jedovaté, tak ne, tak neznám vlastně jedovatou pálivou houbu, pouze nejedlé. Případně třeba, že houby rostou většinou po úplňku. To zpravidla teda bývá pravda, že kolem úplňku je takové nestálé počasí a těch hub se najde nejvíc. No ale teď už mě asi žádný další mýtus nenapadá, nicméně lidi jsou velmi kreativní.
3: Mm-hmm. Je ta muchomůrka zelená stále ta nejjedovatější nebo už se objevila nějaká jiná?
4: Ne, stále je na celém světě ta nejjedovatější a my máme to štěstí, že nám roste tady. Bohužel, přestože říkáme, na co si dát pozor, že to je tedy houba, která má bílé lupeny, která má tu výraznou pochvu na bázi, na co si dát pozor. Stejně se tak každý nebo každý druhý rok najde někdo, kdo si to splete například z žampiony a otráví se po ní.
3: Pojďme si říct nějaké ty záměny nejčastější, které houby jsou si nejpodobnější a na které si dávat pozor.
4: Určitě na tu muchomurku zelenou, jak jsem říkala, buď si to pletou s těmi žampiony, případně s nějakými jedlými muchomurkami, tam tedy ta záměna skutečně může být fatální.
3: Ale třeba bedla je asi jasná, nebo má taky nějakou takovouhle dvojici?
4: No, bedel je více druhů, takže tam určitě hrozí nějaká záměna za, řekněme, mírně jedovaté druhy, ale zažila jsem i v Hradci na výstavě, že paní vytáhla z tašky muchomurky citronové a říká, a který bedly to mám já? Takže jako určitě porovnávat s obrázky, číst, dávat si určovat, pokud si nejsme jistí, případně co se třeba lištičky se zaměňují, ale tam lištička je jenom nejedlá, takže to není nějaký zásadní problém. Ještě čas od času se stane, že někdo sebere závojenku olovovou, která roste v pozdním létě, zamění to za čirůvku májovku, která roste spíše v květnu nebo červnu, a tam tedy ta otrava není zase fatální, ale je hodně nepříjemná.
3: Možná by nám mohla pomoct nějaká aplikace, ale na to se vás zeptám po písničce. Mikološka Tereza Tejklová je stále mým hostem.
1: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Blízká setkání. Dnes houbaříme s Mikološkou Terezou Tejklovou. Chtěla jsem se zeptat na ty nejrůznější aplikace, protože já vám řeknu, já jsem si vždycky myslela, čím barevnější houba, tím je samozřejmě jedovatější, to bych nikdy nejedla. A dcera mi nedávno poslala takovou krásnou fialovou houbičku, bylo pod ní napsáno lakovka fialová a že je jedla. A já jsem řekla, jak si na to přišla, a ona řekla, no tady to prostě bylo v umělé inteligenci nebo prostě v aplikaci, představ si takhle krásná fialová houba. Tak můžu jí věřit?
1: Nemůžete jí úplně věřit stoprocentně. Co dneska už ty umělé inteligence, aplikace a všechno umějí, je docela dobře ty houby nějakým způsobem rozstřídit, rozpoznat. A ona vám dá tip. Ale na vás je, abyste si ten tip ověřila. Ve vašem případě není to lakovka fialová, ale ametistová, docela dobrá houba. Ono se nedoporučuje, protože obsahuje nějaké radioaktivní látky a tak, ne ve velkém množství, ale máte tu houbu před sebou, máte teda nějaký výsledek z té AI, ale ideální je, když se ještě podíváte třeba na internet, podíváte se na další fotografie, případně si přečtete popis, což je poměrně zásadní věc, protože Češi často porovnávají obrázek s obrázkem a řeknou si, jo, ale teď to je docela podobný. No ale v tom popise se třeba píše nějaká zásadní věc, že to je, já nevím, houba, která roste v jehličnanech, v horách. A oni to sebrali někde u Chlumce nad Cidlinou pod nějakým dubem. Mm-hmm. No tak to už jako samozřejmě ta houba nebude a je potřeba číst i ty popisy. Ale nějaký tip vám aplikace určitě dát může. Jsou mezi nimi lepší, jsou mezi nimi horší, ten vývoj jde velmi dopředu, Dánové třeba pracovali na velice dobré aplikaci a ta skutečně má velmi malou chybovost, případně pořád ještě mykolog sedí na internetu, třeba na Facebooku máme mykologickou poradnu, no a úplně největší jistota je kamenná poradna. I Pražáci tady vlastně v Karmelické pořád ještě mohou donést houby a tam se jim na to podívá ten skutečný člověk z masa a kostí a to je k nezaplacení.
0: Já jsem si říkala, že vy máte také poradnu a že se teď asi telefon u vás netrhne, že vám všichni posílají fotografie. Je tam něco, co vás někdy překvapí?
1: Určitě, protože těch mykologů, odborníků je v republice relativně málo. Jsou to desítky nebo nižší stovky. Ale obyvatel je tady 10 milionů. A čas od času i ten běžný obyvatel zachytí nějakou houbu, která je pro nás překvapivá. Je to vzácný nález, nebo tu houbu našel úplně v nové lokalitě. Takže my se snažíme takhle i od veřejnosti právě získávat data. Posíláme jim odkaz na formulář, kde nám vyplní nějaký nálezový údaje a ty nám potom jdou vlastně do takové databáze, kterou připravujeme právě, aby bylo možné pracovat i s těmi nálezy vzácných druhů.
0: Už jste někde řekla, že jsou tady nejedlé houby. Teď před chvilkou jste řekla, to je jenom nejedlá houba. To znamená, že ji tady nejíme, ale není jedovatá.
1: Přesně tak, není jedovatá, ale třeba ten hřib žlučník není jedovatý, ale je nejedlý, protože je hořký. Aha. Případně některé houby jsou tak drobounké, že bychom jich museli nazbírat asi 159 327, abychom si udělali jeden talíř smaženice, takže ty jsou také nejedlé, protože prostě jsou drobounké. Případně takové ty různé chorošovité druhy, to bychom zase potřebovali motorovou pilu místo zubů, abychom je nějak mohli zpracovat.
0: Ale zkrátka nám to neublíží.
1: Přesně tak, neublíží nám.
0: Kdybychom
1: nějak
0: přeci jen udělali tu chybu, že bychom nepřišli za váma, byli jsme si jistí, že ten obrázek v té umělé inteligenci nebo v té aplikaci vypadá skutečně stejně, jsme si jistí, že ta je jedlá a najednou se nám neudělá dobře, nebo nám nějaký soused nebo příbuzný řekne, no prosím tě, ale tohle přece je špatně. Tak jaké ty první pomoci vlastně jsou? Pořád je to tedy černé uhlí, vyvolat třeba zvracení a podobně?
1: Skutečně ideální černé uhlí, klidně to celé platíčko, vyvolat zvracení, vzpomněla jsem si na mýtus, rozhodně nepijeme mléko, to nám nijak nepomůže, to uhlí je určitě lepší a vyhledáme lékaře. Protože pokud se jedná o otravu houbami skutečnou, tak právě ta lékařská pomoc co nejčasnější je velmi důležitá.
0: Já bych se asi neodpustila, kdybych se vás nezeptala na nějaký recept. Protože si myslím, že každá ta houba má ráda jiné zpracování, řekněme. Jo, že ze všeho, takhle, smaženice jde asi úplně ze všeho, je to takový pelmel, ale něco se nám hodí do bílé omáčky, Václavky dáme do octa nebo něco takového.
1: Je to skutečně tak, třeba ty Václavky právě klasicky zavařujeme do octa nebo do guláše je dáváme, případně pevnější houby se zase hodí na delší teplnou úpravu. No já mám velmi ráda kulajdu, prostě takovou tu klasickou bílou kyselou polévku s koprem a teď jsem někde viděla, nevím, jakém to bylo pořadu, já dávám zakysanou smetanu. Jo, protože ono to je takový jednodušší, než pracovat s tím octem a cukrem, tak ta zakysanka už je taky taková jako akorát, kyselá, akorát sladká, ale někdo doporučoval acidofilní mléko. Já jsem to vyzkoušela a to je úplně skvělý.
0: No tak to je výborný, píšu si acidofilní, nebo tedy podmáslí, no, ano, možná i kefír. Asi
1: možná
0: ten
1: by to šlo, ten kefír bude trošku asi perlivý, to acidko je takové, takové hladší. No a nebo potom na chalupě, kde i moji rodiče jako houbaří a sbíráme spolu a vaříme spolu, tak mamka třeba dělá skvěle chlupaté knedlíky s houbama. A nebo těstoviny s houbama a my máme ten strojek, tak si ty těstoviny uděláme čerstvé a nazbíráme si k tomu tu směs. A když přijdou další rodinní příslušníci, tak je mamka

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Ještě mě samozřejmě od Mikološky Terezy Tejklové zajímají zvláštní houby. A to je například lanýš, nebo rejši, nebo šitake. Jsou to zkrátka takové houby, které asi nenajdeme úplně v lese, že?
3: No, kromě toho šitake můžeme ty houby najít i v lese.
2: A to jsou takové čínské houby, ne? Rejši?
3: No, rejši je čínský název, ale český název je lesklokorka leskla. A zejména tady v teplejších oblastech roste i u nás.
2: Aha, no tak to je skvělý, takže to si můžeme najít i tady.
3: Můžeme si ji najít i tady a můžeme ji zkusit naložit právě na nějakou tinkturu nebo tak.
2: Jak je to s tím lanýžem? Strašně vzácná a drahá věc.
3: Přesně tak, ty piemonský a perigordský, ty vzácné, nejvzácnější, ty nám tady nerostou, ale spousta druhů tady roste. Ono lanýžu je několik desítek druhů a v České republice bylo zaznamenáno nějaká 20 těch druhů. Vesměs to jsou drobné druhy, takže bez konzumního, řekněme,
2: efektu,
3: ano, ale třeba lanýž letní, lanýž zimní, ty by se jí zdali, ale lanýž letní je chráněný právě proto, aby nám lidi nerozhrabávali ty lesy a nehledali lanýže.
2: Oni to ale rozhrabávali prasata, myslím, a teď už jsou i vycvičení psi, protože prasata to snědla, že?
3: Je to skutečně tak, je to nějaký italský vodní pes, prej ideální plemeno na podzemní houby.
2: A proč je to tak složitý, proč je to tak vzácný?
3: Protože ten lanýž potřebuje specifické podmínky, ale právě se říká, že s tím oteplováním by tady mohly nastat vhodnější podmínky na to pěstování.
2: No tak to by bylo skvělý, na to se moc těšíme. Zajímá mě, mám doma zahrádku, stromy, které jsou tam 30 roků, tudíž by se dalo říct, že mi tam houby porostou a žádné mi nerostou.
3: Co tam máte za stromy?
2: No mám tam smrk, pak mám stříbrný smrk, pak tam mám vedle borovici.
3: Tak tam by skutečně nějaké druhy se daly potkat. Někdy je to o náhodě, nebo lidé říkají, my tam hážeme ty odřezky.
2: Z těch hub.
3: Z těch hub. Ale nápad. Je potřeba házet odřezky nejenom ze třeňů, ale i právě ty rourky nebo lupeny, protože tam jsou ty výtrusy. A někdy se říká, že to pomáhá, no nám už rostou rysce, klou,

0: klousky na zahrádce.
1: Jako opravdu?
0: Přesně, opravdu. Tři druhy klousků, druh rysce a teď máme i nejedlé rysce, které jsme tedy úplně nechtěli. My bychom radši lišky měli pod těmi habry, ale máme tam hryzec kroužkatý.
1: Vy to máte určitě ale rodinné, protože vy jste čtyři děti z jedných rodičů.
0: Ano.
1: Takže vy sbíráte určitě všichni a nějak, myslím, ten osud a Bůh prostě to chce, abyste tam ty houby měli, protože jinak to není možné.
0: Sbíráme skutečně většinou všichni, až na toho mladšího bratra, který od dětství ty houby moc nemusí.
1: A pamatujete si na svůj první houbu? Chodili jste opravdu všichni takhle jako v dětství?
0: Chodili a pamatuju si, že se mi tuze líbila taková modrozelená houba. Dneska už vím, že to byla buď límcovka měděnková nebo modrá, ale tehdy mě zaujala, protože v tom hnědém lese, šedém lese, prostě takové modrozelené houby a mně se moc líbily.
1: Já si myslím, že děti na to mají totiž větší štěstí, protože jak jsou menší, tak i víc těch houb vidí. Je to tak?
0: Přesně tak a berou to jako větší dobrodružství a dospělí se často nestydí poslat do toho nejhustšího porostu, kam jim se nechce. Ale ty děti, ježiš, to je dobrodružství, jdeme do těch hustých smrků.
1: A chodíte i dneska běžně na houby ještě?
0: No, většinou chodím spíš pracovně, jako na nějaké ty zajímavosti, ale teď jsem byla minulý týden s košíkem a mě to hrozně uklidňuje, vyčistí, jako když nikdo v tom lese není, je tam klid, ticho, jenom ty ptáci zpívají, tak to chodím moc ráda.
1: Tak to jste měla veliké štěstí, že tam tady nikdo nebyl, že jste na nikoho nenarazila, protože myslím, že v těchto dnech už by se to určitě nestalo.
0: Je to tak, teď je skutečně houbařů plný les a je často větší štěstí narazit na houbu, než na houbaře.
1: Terezo, já vám moc děkuji, že jste přišla, že jste si na nás všechny udělala čas a doufám, že i ten rozhovor pro vás nebyl takzvaně na houby.
0: Určitě ne, já děkuji za pozvání a někdy třeba naslyšenou.
1: Mikološka Tereza Tejklová byla mým dnešním hostem.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
4: těšil. Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
5: Barevnost a kutě.
6: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
7: Jak vám hustne?
8: Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
9: Grazie grande.
10: Já tady chci žít.
1: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
11: Bylo 12 hodin.
12: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
11: Ve sněmovně pokračuje jednání o nedůvěře vládě. Slovensko po smrtícím útoku ve škole řeší radikalizaci mladých i omezení sociálních sítí. Počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Poslanci dál projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se druhým dnem střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Opozice by se ke slovu mohla dostat odpoledne. Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. K hlasování nejspíš dojde až zítra. Složení Rady vlády pro lidská práva se už nejspíš měnit nebude, řekla to vládní zmocněnkyně Taťána Malá z Hnutí ANO. Nové složení rady přitom pojmenování některých členů kritizovaly nevládní organizace. Ohradili se hlavně proti aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi organizace Hnutí pro život Jakubovi Křížovi. Rada zasedala poprvé od odchodu odborníků na konci června. Nových členů je 7 ze 36. Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
13: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
14: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
13: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
15: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
13: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
11: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saúdské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně také izraelský premiér s ministrem obrany.
16: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1073 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
11: Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů před smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli nespecifikovanému incidentu. O 5 dní později 13-letý žák zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisté po přijetí oznámení postupovali správně.
17: Poslanci dnes zároveň projednávají zákon, který má pomoci předcházet radikalizaci mladých a zlepšit spolupráci škol, policie i psychologů. Zahrnuje také omezení sociálních sítí. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka je potřeba problémy zachytit včas.
18: Aj po tej včerajšej udalosti sa nám spustila ako keby sa séria ďalších hlásení od riaditeľov škôl, že tí žiaci jednoducho to nezvládajú a je tam obrovský psychický stres aj smerom na nich.
17: 13-letého chlapce policie zadržala zabila a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Napadená žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
11: Filmový festival Finále Plzeň zakončí před premiéra snímku Virbl. Mysteriózní drama o hledání domova uvede dnes večer osobně i představitel hlavní role David Švehlík.
2: Myslel jsem, že jsi Skopčák. Zem jinak nikdo nejezdí.
4: Do rozpadlého zděděného domu v Českém středohoří přijíždí David Švehlík jako Martin, aby našel nový směr. V jeho uzavřeném světě se ale nečekaně objeví záhadná Agnes v podání Judit Pecháček.
6: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
7: Jestli chcete pomoct, dejte mi plán.
4: Celovečerní debut Virbl režiséra Tomáše Hubáčka zakončí 39. ročník festivalu. Na slavnostním večeru udělí porota nejlepším snímkům také ceny Zlatý ledňáček, a to ve čtyřech soutěžních sekcích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
11: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Deniou. V Lize národu podlehli Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
12: Počasí.
11: Bude jasno, v Čechách místy polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibude oblačnost, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 a na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu.
12: Doprava.
11: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí víc než půlhodinová kolona. Pokračuje na kilometr 24,5, tam překáží v omezení porouchané auto. Na příjezdu po dálnici D1 za sjezdem na Průhonice se srazily dva kamiony a dvě osobní auta. Na 3,5. kilometru blokuje nehoda odstavný pravý a prostřední pruh. Fronta začíná na 9. kilometru a zdrží vás kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok. A Jitka Strová.
8: Jsem zde a přeji vám krásné středeční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok na dvojce. Já začnu vzpomínat a mé dvě osobní vzpomínky budou zároveň sloužit jako nápovědy, takže se soustředíme. V našem roce jsem dostala skvělou filmovou nabídku od Jana Svěráka. To se samozřejmě neodmítá, nabídku jsem přijala, ale pozor, ve filmu jsem se nakonec vůbec neobjevila. No a druhá vzpomínka a nápověda bude také filmová. S dětmi jsme doslova hltali film Ratatouille. A teď dám první hudební. V našem roce vyšlo Michalovi Hrůzovi debutové solové album, ze kterého si teď zahrajeme píseň, kterou bude zpívat s mojí oblíbenou Lenkou Dusilovou. Píseň se později znovu proslavila jako úvodní znělka k seriálu Slunečná. To bylo ale až o 13 let později, než je náš rok. Tak si to zkuste spočítat a poslat mi svůj tip už teď hned. Zopakuji kontakty, SMSky můžete posílat jako vždy na známé číslo 702-222-220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
12: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Dnes žádná Jana, rychlá Jana, kde jste? Jano, nejrychlejší byl dneska Lukáš, který napsal ten film, o kterém jste se zmínila v úvodu. To jsou jasné vratné lahve, ale rok nevím, hrubý můj tip je rok 2009 a už je tady další rychlá SMS-ka od Jarky Sklatov. Tak ratatuj, to u nás taky vedlo. Pohybujeme se v miléniových letech, takže já zatím nepotvrdím ten film Vratné lahve, to bych napověděla příliš už, ale už jsou tady i e-maily, abych vám nekřivděla. Takže zdravím Renču a ta má první nástřel rok 2002 a Michal, ten si také myslí, že je ten film Vratné, se jedná o film Vratné lahve. No tak uvidíme, co řeknete po této nápovědě. Dnešní první nápovědě se budeme divit. V našem roce bylo totiž vyhlášeno nové sedmero divů světa. Stalo se tak na základě ankety 100 milionů lidí z celého světa v portugalském Lisabonu. Novými divy byly jmenovány Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v Brazílii, posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Peru, pyramida v chrámovém městě Chichen Itza na mexickém Yatakánu a římské koloseum a také indické mauzoleum Taj Mahal. Ovšem kritici, včetně expertů z UNESCO, se od této aktivity distancovali. Pokud vám tato nápověda nepomohla, tak dám samozřejmě hudební. V našem roce byla moje oblíbená zpěvačka Amy Winehouse na vrcholu své kariéry. Získala cenu British Award a také se tajně vdala. A spolupracovala s Markem Ronsonem, se kterým naspívala duet, který si právě teď pustíme a já se budu těšit na vaše tipy a na vaše vzpomínky.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na

0: Moc zdravím Hinka, který tipuje, že dnes hledáme rok 1992 a teďko počtářka Majka mi napsala, seriál Slunečná se začal vysílat v době covidu, tak asi v roce 2020. Bez 13 let mi vychází rok 2007. Majko, co jste měla z počtu? No uvidíme. V našem roce byly obě moje děti školou povinné, neřeknu, do kolikáté chodili třídy, to už by bylo příliš jednoduché, ale takže na tuto událost si velmi dobře pamatuji. Odehrála se totiž největší stávka učitelů v dějinách vůbec našeho školství. Více než polovina škol i těch mateřských byla samozřejmě zavřena. Ke stávce se připojilo 128 tisíc pedagogických pracovníků, tedy více než polovina. A důvod? No samozřejmě, že šlo o peníze, jednak pro školství a také pro zaměstnance. Skutečně velmi čerstvým ministrem školství byl ten den Ondřej Liška, jak dokazují slova tehdejšího prezidenta Václava Klause.
1: Jmenovat ministra školství v den stávky učitelů je mimořádnou zvláštností.
0: Tehdejší nový ministr školství Ondřej Liška před demonstrující vyšel a diskutoval s nimi. A štábu událostí České televize pak Ondřej Liška řekl a v reportáži také zaznělo toto.
2: Já bych se mohl přijat k tomu pískotu taky, protože i já jsem nespokojený s tou situací.
3: Teď jde o to, co vymyslí a jestli teda přesto svoje mládí bude mít vůbec šanci s těmi staršími politiky pohnout.
0: No a jak si myslíte, že celou stávku vnímali některé děti? No ty jediné samozřejmě, včetně těch mých z ní, samozřejmě měli radost.
4: Jsme rádi, že nemusíme chodit do školy.
0: Tak, co vy? Účastnili jste se také největší stávky učitelů u nás, no pak si určitě vzpomenete, v jakém to bylo roce. No a teď si pustíme píseň z filmu, ve kterém nejsem vidět, ale jsem tam pouze slyšet. A vy mi můžete telefonovat přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a já mám teď na telefonu paní Marii, kterou moc zdravím.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Marie. Odkud nás posloucháte?
1: Břesko, Olomoucký kraj.
0: Je, a víte, já dneska zrovna jedu do Olomouce.
1: No tak my jsme ještě kousek od Olomouce, asi 30 kilometrů.
0: No ale to byste se za mnou mohla přijít podívat. My tam vystupujeme s holkama, s Lindou Finkovou, se Sandrou Pogorovou v pořadu Sirény na cestách. No jak chcete, ale teď mě hlavně zajímá, jaký rok vy typujete.
1: No já jsem vám tam napsala, že rok 2007, podle, jak se říkala, seriál Slunečná, podle té písničky, že to bylo od 13 let. Dřív ta písnička, tak jsem podle toho typla. Protože ten seriál Slunečná, vím, že to bylo v době covidu, takže jsem typla 2020, on když byl ještě později, ale minus 13, tak to vám to odečtla 27. Ale ještě je to správně, přesně to teda nevím.
0: To já vám samozřejmě teď ani nemohu říct.
1: To se dovím na konci, samozřejmě.
0: To se určitě rozvíte samozřejmě na konci, ale já už jsem to samozřejmě glosovala do éteru a ptala jsem se vás, co jste měla z matematiky nebo z počtů. No? No?
1: No, nevím, jako...
0: No jak to asi, nevíte?
1: Asi někdy jsem měla jedničku, anebo spíš pak dvojky.
0: No tak to se nemusíte stydět.
1: Trojky snad ne.
0: Fakt, jo, já měla čtyřky teda, jo, na střední, takže to jste na tom daleko lépe. No uvidíme, ale úplně premiantka, matikářka jste nebyla, takže uvidíme, jak to dopadne, ale v každém případě mávám na Olomoucko a mějte se, Maruško, moc krásně.
1: Já taky vám děkuji, pěkný den.
0: A teď si dáme Markéze.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Basta.
1: A basta. V našem roce, který si dnes připomínáme, v naší hře byl jednou jeden rok, se událo toto. Uděláme si teď malinkou rekapitulaci. Bylo vyhlášeno 7 nových divů světa a odehrála se největší stávka učitelů v dějinách našeho školství. A já moc zdravím Vlaďku, která je dnes pekelně soustředěná, jak píše, a typuje rok 2001. Podle Jana Sviráka a podle filmu Tmavomodrý svět. Píše, mám pocit, že jste již o malé roli ve filmu Jana Sviráka mluvila, ale nejsem si samozřejmě jistá. Zdravím, Vlaďko, a další pozdrav putuje Evičce, která si myslí, že jde o jiný film Jana Sviráka, přidává se k většině a myslí si, že se jedná o film Vratné lahve, který vstoupil do kin v roce 2007, proto typuji rok 2007. Pro mě to byl nádherný rok na vysoké škole. Teď budete mít hodně času, protože budou následovat dvě písničky a teď moje oblíbená Aneta Langerová.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.

0: Posloucháte naši hru Byl jednou jeden rok na dvojice a já teď moc zdravím do Prostějova Marcela, který píše dle dosavadních nápověd i písniček, typuji rok 2007. Z toho roku mám nejsilnější vzpomínku na katastrofu, která na Moravě počala začátkem července. Dobře, takže přidáváte se k většině, no schválně, jestli děláte dobře. Také zdravím Viktora na D5, který má stejný typ, že by Jitluška v rádiu ve Vratných lahvích, ten měl premiéru v roce 2007, takže nabídka přišla o rok dříve, v roce 2006, takže já vám teďko ten film potvrdím, nebudu vás napínat, ale vzpomínám si, když mě zavolal Honza Svěrák jako osobně, tak já jsem se úplně rozklepala, to jo, Svěrák, hlavní role u Svěráka. No tak hlavní role to nebyla, vlastně to nebyla ani role, ale přesto jsem ráda, že jsem mohla na tom filmu nějakým způsobem participovat. V našem roce Praha odsouhlasila přihlášku mezi kandidátská města na letní olympiádu pro rok 2016. Tak, k něčemu podobnému u nás ale nedošlo. Poprvé, kandidatura Prahy na pořádání letních olympijských her byla ohlášena také pro letní olympijské hry roku 1924 a roku 1980. A po třetí jsme se ucházeli o pořádání olympiády sice v roce 2016. Podání přihlášky schválilo pražské zastupitelstvo v březnu roku, který si právě dnes připomínáme. Informaci o tom přinesly také Události České televize.
1: Primátor hlavního města Pavel Bém a předseda tuzemského olympijského výboru Milan Jirásek stvrdili svými podpisy, že Praha má opravdu zájem uspořádat v roce 2016 letní hry. V okamžiku, kdy jejich dopis dostane mezinárodní výbor, stane se z české metropole oficiální uchazečské město.
0: V následujícím roce byl seznam kandidátů na pořádání her na základě vyhodnocení dotazníků zúžen, no a Praha se kandidátským městem nestala. Nakonec zvítězilo Rio de Janeiro. Další rok rozhodla městská rada, že se Praha o pořádání letních olympijských her v roce 2020 ucházet už vůbec nebude. No a teď si dáme předposlední hudební. Bude zpívat krásný hit Jednou nebe zavolá Petr Kolář, který byl v našem roce velice úspěšný. Účinkoval v českém národním soutěžním klání o Eurovision Song Contest a zvítězil také na tureckém hudebním festivalu. No a během písničky vy můžete buď své typy a se krátkou vzpomínkou napsat, anebo mi také telefonovat sem přímo do studia. Budu moc ráda, když zvednete telefon a vytočíte číslo 22 155 25 25.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou dne.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Takže teď můj pozdrav tipuje do Divoké Orlice panu Petrovi, to je též pravidelný posluchač, takže toho moc zdravím. A píše, protože Jitko, umím odečíst 13, tak tipuji rok 2007, jako většina. V tom roce jsem se účastnil cesty do Francie. Také jsem se zúčastnil rekonstrukce památečné brány před naším kostelem. Průměrná známka z matematiky, jedním slovem dobrý. No tak říkám, to jste na tom ještě daleko lépe než já. Uděláme si teď opět malou rekapitulaci, za chvíli bude finále. Dnes si připomínáme rok, kdy se odehrála největší stávka učitelů v dějinách našeho školství, kdy Praha odsouhlasila přihlášku mezi kandidátská města na letní olympiádu pro rok 2016. No a za chvíli jedna automobilová nápověda. A teď Amy McDonald.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: je před námi poslední nápověda naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Já ještě moc zdravím paní Vladimíru, která původně typovala rok 2001 a teď se opravila, píše. Dnes jsem tak soustředěná, že jsem z toho nějak zamotaná. Takže jsem si jistá, že se jedná o film, který se natáčel po tmavomodrém světu. Ale takže rok 2002, 2003 nebo 2004, takže dáme zlatou střední. Rok 2003, ale opravdu je to jenom tip. Tak teď bude veliká nápověda pro milovníky mého oblíbeného auta, které jsem si vždycky přála, ale nikdy jsem ho nevlastnila, a je to Trabant. Protože v našem roce pořad Českého rozhlasu Motožurnál připomínal 50. výročí tohoto automobilu. Především samozřejmě v 80. letech šlo o u nás velmi populární automobil, možná jste ho někteří z vás vlastnili. Já se pamatuju, že kamarádka ho měla takového světle zeleného, taková vyblitá barva, byl to kombík a já jsem ho strašně záviděla. No a tak když toto vozítko z duroplastu slavilo 50 let od svého vzniku, museli jsme mu ve vysílání Radiožurnálu samozřejmě věnovat pozornost. Záznam pořadu Motožurnál s datem vydání 7. listopadu našeho roku se samozřejmě zachoval, no a my vám přinášíme ukázku.
1: Český rozhlas 1, Motožurnál, na aktuální téma.
2: Kdyby nebylo velké říjnové revoluce, nebylo by Trabanta. To je neoddiskutovatelné. Asi těžko by totiž vznikla Německá demokratická republika a navíc by VŘSR nedostala ke svému 40. výročí dárek v podobě prvních prototypů lidového vozítka. První, jak se tehdy říkalo, družice z Pryskyřice vyjela z továrny ve východoněmeckém Cvikově přesně před 50 lety.
0: No a teď poslední hudební nápověda, kterou obstará Helena Zeťová.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Na dvojce.

A je tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Dneska vám to zase strašně moc šlo. Ve finále je Michal z Červené Řečice, kterého moc zdravím. Jitko, je to rok 2007, podle přiznaných vratných lahví. Vy jste měla obě děti školou povinné, Anička sedmačka, Adam třeťák, pozor, Anička osmačka, opravuji. Píše, já jsem začala s potomstvem trochu později, v našem roce jsem se nacházel v půlce výroby. Starší Veronika, ta už byla na světě a na druhou hvězdu Stelu jsem si musel ještě 2 roky počkat. A měla jste pravdu, dnes to byl opravdu rok... 2007, budu se na vás moc těšit zítra samozřejmě. Teď se na vás těší můj milý kolega Mirek Vaňura. Mějte se moc hezky a teď Robbie Williams.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresu. Do Prahy dorazil rumunský prezident Dan. Na Hradě bude jednat o bezpečnosti a spolupráci. Počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty až 25 stupňů. Zprávy a Naděja Procházková. Dobré odpoledne. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Huleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může být výše podpory zkreslená, říká Hule.
2: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
0: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh tzv. Zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
3: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
0: Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě rumunského prezidenta Nikošu Radana. Mají spolu jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i o ekonomické spolupráci. Během dne se rumunský prezident setká také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS, šéfem sněmovny Tomiem Okamurou z SPD a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Do Prahy s delegací dorazil i poslanec Štefan Bouda, který v rumunském parlamentu zastupuje českou menšinu. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz.
4: Ne, to je úplně crazy. Malý pohyb. Absolutně jinde.
5: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
6: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
5: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách místy polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu.
7: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Šmejkalku na 24. Tam už se podařilo odtáhnout osobní auto s omezení. Fronta se pomalu dává do pohybu, zdržení je ale pořád kolem 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Mirek Vaňura.
8: A to byla se zprávami samozřejmě Naděja Procházková. Doufám, že to bylo všechno jasné, že jste všemu rozuměli a nemusíme nic překládat. Proč to říkám? No, protože dneska je středa, 30. září, a připomínáme si Světový den překladatelů, tak doufám, že stejně rozumět budete Českému rozhlasu Dvojka i následující 3 hodiny.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: hrát.
1: Je 13 hodin a 9 minut. To byla kapela, která se jmenuje Srnka. Jelen to byl. Také znáte tuhle situaci? Přijdou k vám děti a tati, když už jsem ti to říkal. Tohle už jsem ti taky říkal. Ježiši, a tohle už jsme probírali před měsícem. A také se necítíte úplně pak v nejlepší formě, když tohle proběhne. Byť třeba jenom po telefonu. Pozor, máme jedno vysvětlení. S přibývajícím věkem si možná opravdu hůř vybavujeme jména, místa nebo drobné detaily. Nová studie ale naznačuje, že nemusí jít jen o známku našeho úpadku. Náš, tedy, to si řekněme na rovinu, trochu stárnoucí mozek se totiž možná učí soustředit jen na to podstatné. V pozdějším věku tedy potřebujeme moudrost více než schopnost uchovat si každý nový detail, s ním se prostě během dne setkáme. Pro člověka v 50, 60, 70, 80 a půjdu dál ještě, tedy ve vyšším věku, proto může být výhodnější soustředit se méně na zapamatování drobných detailů a více na pochopení širších souvislostí a máte to vy mladí. A mimochodem řekněme si to pak za 25-30 let, jak to s váma bude. Tak. Takže to jsme se na začátku dnešní odpolední dvojky trochu uklidnili a teď co budeme jíst? Ano, opět se Tereza Bebarová se svým hostem zaměří na takzvané neoprávněně špatné potraviny nebo potraviny s neoprávněně špatnou pověstí. Tak tedy, jak si třeba poskládat jídlo s bílým pečivem, aby bylo plnohodnotné, dobře zasytilo a bylo přitom zdravé? No, nevím, jak to třeba řeší kamionáci s tím jídlem, ale to už nám teď řekne Pepa Laufer.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

0: Dalej mi, kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Odpolední dvojka.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Celý tento týden se Jeste, ať vám to sluší, věnujeme potravinám, nad kterými někdy váháme, jestli si je vůbec smíme dát. Dnes si tedy řekneme, co přidat k bílému pečivu, jak naložit s porcí knedlíků, nebo kam se nám třeba vejde majonéza. Praktické tipy přinese nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Andreo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak máme poskládat jídlo s bílým pečivem, aby bylo plnohodnotné a ještě nás dobře zasytilo?
3: Můžeme si vzít příklad třeba bílý rohlík. Pokud si namažeme máslem a třeba džemem, tak potom budeme mít opravdu brzo hlad. Mm-hmm. Pokud si ale k bílému rohlíku doplníme ty chybějící živiny, to znamená vlákninu a dostatek bílkovin a malé množství tuku, tak už nás poměrně dobře zasytí. Vlákninu můžeme doplnit v podobě porce zeleniny a jako bílkovinu a tuk můžeme doplnit třeba sýr, vajíčko, nějakou tvarohovou pomazánku. Takhle sestavená snídaně už opravdu nebude úplně hladová.
2: No a jak pracovat s těmi přílohami, jako jsou třeba knedlíky nebo těstoviny, když chceme jíst zdravě nebo hubnout?
3: Tam vlastně platí to stejné. Doplnit tuto přílohu libovým zdrojem bílkoviny, malým množstvím tuku a vlákninou, tedy pravděpodobně zeleninou. Samozřejmě záleží také na celkové porci, ale zase to není úplně jeden plátek knedlíku, ale nebudeme si jich dávat 6. Pokud navíc chceme zařadit jídlo právě třeba z knedlíky, tak je dobré myslet na to, aby také dostatek vlákniny byl i v těch dalších jídlech během dne.
2: A jaké množství majonézy je podle vás v pořádku a čím ji případně můžeme odlehčit?
3: Majonéza má špatnou pověst asi kvůli bramborovému salátu, ale ono se v podstatě jedná o zdravý tuk, protože majonéza je tvořená řepkovým olejem a žloutkem a to je vlastně všechno, ale je energetická. Takže taková porce majonézy na hlavní jídlo by byla jedna polévková lžíce, víc ne.
2: No a co ten popcorn, který si většina z nás spojí hlavně s kinem, může být běžnou součástí jídelníčku?
3: Popcorn je vlastně pukancová kukuřice, čili celozrnná obilovina. Takže rozhodující je úprava. To znamená, kolik přidáme tuku a soli. Pokud si uděláme popcorn doma, večer, třeba k filmu a nesníme sami plnou mísu a nerozpustíme do popcornu kostku másla, ale tuk nepřidáme nebo opravdu jenom trošičku, lehce dosolíme, pak v tom nevidím velký problém.
2: Hmm. Ještě na závěr, napadá vás nějaká další zakázaná potravina, kterou byste lidem bez obav vrátila takhle na talíř?
3: Často to bývají také těstoviny nebo i brambory, tak ty jsou na tom podobně jako ten knedlík nebo bílá rýže. Napadají mě také třeba banány, jakožto sladké ovoce. Tak samozřejmě vždy záleží na množství, ale rozhodně to nejsou nebezpečné potraviny.
2: Děkuju za dnešní inspiraci, Andreo. Na zítřek nám zůstaly ještě tady ty zmíněné banány, cornflakes, rýže nebo brambory. I kolem nich kolují různé názory, zvlášť když přijde řeč na hubnutí a probereme je opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Těší se na vás Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Minulý týden jsme se vraceli z Vídně do Čech na Znojmo a v Rakousku opět nesklamali. Všude plno dýní. K podzimu dýně neodmyslitelně patří. Farmáři nejen v Rakousku, ale třeba i na Vysočině čím dál častěji prodávají dýně formou samoobsluh. Zákazníci si tak můžou pro tykve přijet naprosto kdykoliv a sami podle počtu kusů nebo váhy potom zaplatí do kasiček anebo pomocí QR kódů. Prodej takto už několik týdnů funguje i v Bochovicích, to je na Třebícku. Natáčela tam reportérka Českého rozhlasu Tereza Pešoutová.
1: Jo, 14,25. Jo, tak jo.
2: 40.
3: To vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýni za druhou.
1: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
3: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
1: My jsme vždycky dýně měli svoje a teď víceméně už letos se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned na velký bratr všechno vidí, takže výsledkem je to, že přišel odkaz. Tak jsme vyjeli.
3: Dýně mají čistě na dekorace. Podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
4: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida. Teď to pomale přechází, vlastně jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
3: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
4: Nazvali jsme to Skasiruj se sám. To máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji, no. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
3: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
5: Méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás platí, že jezdíme tak, že jdeme pořád na nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
3: Vysvětluje Martin Brož, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

13 hodin 40 minut, abyste se nemuseli dívat na hodinky, posloucháte Dvojku. Teď se místo hodinek nebo mobilu podívejte na nohy. Co máte? Máte sandále třeba? Sandály? No, máte tenistky? Tenisky? No tak s příchodem podzimu měníme právě lehké sandály a tenisky za uzavřenou obuv, ve které naše nohy tráví často celý den. Jak si na tu změnu správně zvyknout? A co našim chodidlům dělají ty úzké boty nebo podpatky nebo příliš pevná podrážka? Jak vybrat pracovní obuv, pokud v ní celý den stojíme a navíc ještě chodíme? Podle čeho poznáme, že už nám boty způsobují potíže? A co můžeme pro své nohy udělat večer doma, když ty boty konečně zujeme? Ano, hostem kávy o čtvrté, tedy dnes na Dvojce po 16. hodině, bude fyzioterapeut Lukáš Klimpera. Vy už teď můžete psát otázky na dvojka@rozhlas.cz. Ptát se za vás bude Tereza Stýblová. Tak a teď Petra Janů.

0: Jsme podovolené, podzimní slunce nás ještě hřeje, co si budeme povídat. No a řada z nás už má ale naplánovanou zimní dovolenou do exotických zemí, to dá rozum. No a i když je situace ve světě v řadě míst, kam Češi rád jezdí, napjatá, cestovní kanceláře potvrzují vysoký zájem o exotické a vzdálenější destinace i letos. Se mnou už je ve studiu Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Nebudu se tě ptát, kam se chystáš ty, ale...
1: Na D8.
0: Ano. Ano, na sever prostě, na sever. Ale pojďme k těm našim turistům, tedy českým turistům, kam se letos nebo i po Vánocích chystají nejčastěji.
1: Já řeknu, kam se mohou chystat. Aha, no. Cestovní kanceláře nabízejí široký výběr pobytů v Egyptě, Maroku, Turecku, Portugalsku, na kapverdských i kanárských ostrovech. V Asii pak směřují čeští cestovatelé nejvíc do Tajska, Vietnamu, Kambodži, Sri Lanky, Číny, Filipíny, Japonska a Malediv. Afrika pak zahrnuje oblíbenou Tanzánii se Zanzibarem, Keniu, Jihoafrickou republiku a Namíbii. No a na americkém kontinentu patří k hlavním zimním destinacím Čechů Dominikánská republika a Mexiko, doplněné Spojenými státy a Kostarikou.
0: Tedy, jsme si to nestačili ani psát,
1: to je exotika.
0: To je exotika. Jsou v nabídce pro letošní podzim a zimu i destinace, řekněme, na Blízkém východě?
1: Ano, postupně se do ní vracejí. Cestovní kanceláře nabízejí Spojené arabské emiráty, Omán, Kuvajt, Bahrajn nebo Katar. Hmm.
0: Stále více lidí cestuje nejen za sluncem a plážemi pod palmami, ale také za, řekněme, adrenalinovými zážitky. Kde si je čeští turisté užívají nejčastěji?
1: No, jezdí třeba na rafting a canyoning v Kostarice nebo za náročnějšími treky a horskými výstupy na Madeiru, Reunion nebo do Ománu, kde mohou využít služeb profesionálních horských průvodců. Zájem je i o adrenalinové zážitky ve vzdálených destinacích, mimo jiné lety horkovzdušným balónem nad africkou savanou, potápění mezi žraloky, jízdy na vodních skútrech, třeba průzkum mořských jeskyních a mnoho dalšího.
0: Teda, já bych to vydržel poslouchat celou dobu. Úplně jsem si to představoval.
1: Chceš se potápět mezi žraloky?
0: No možná, jo. No tak dobře, mezi delfíny. Tak, to už se dostáváme k dalšímu dnešnímu tématu, Věrko. Když vyrazíme na takto, řekněme, extrémně aktivní dovolenou, tak to chce určitě speciální cestovní pojištění. To by mě docela zajímalo, mezi žraloky, jestli tě někdo pojistí tady. To určitě zkušení turisté ale mají. Jak to vypadalo v letošní sezóně třeba v těch běžnějších destinacích?
1: No, nevím, jestli tě to překvapí, ale na cestovní pojištění by určitě neměli zapomenout ti, kdo míří do Egypta, protože podle ankety mezi pojišťovnami hlásili jejich klienti nejvíc pojistných událostí právě z této země. Egypt je tedy výrazně nad průměrem, zatímco například Řecko má podíl škod nižší, než odpovídá jeho podílu na počtu cestujících.
0: A v jakých případech pojišťovny nejčastěji pojistné opravdu vyplatily?
1: Tak nejčastějšími případy byly nemoci a úrazy, konkrétně gastroenterologické potíže, bolesti zubů, zánět středního ucha, horečky, angíny, nachlazení nebo alergické reakce na sluníčko. Letos

0: Mezi ty aktuální trendy patří rostoucí zájem o širší rozsah pojistné ochrany. Češi běžně využívají pojištění stor na cesty a stále častěji se zajímají také o pojištění přerušení nastoupené cesty. Důvodem jsou mimo jiné častější extrémní klimatické jevy, například zemětřesení, povodně nebo záplavy, které mohou narušit průběh pobytu v zahraničí. Současně pojišťovny registrují zvýšený zájem o podmínky pojištění v souvislosti s geopolitickými riziky, jako jsou právě válečné konflikty nebo teroristické útoky.
1: I v této neklidné době chtějí Češi na podzim a v zimě vyrazit do exotických a vzdálených destinací. Vysoký zájem o tyto cesty potvrzují cestovní kanceláře i letos. Nám o tom všem všechno to prostě sečetla a všechno nám to řekla Věra Pfeifrová. Tak šťastnou cestu na sever.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Tak to byl na dvojce Marek Ztracený, který už se našel, a teď vlastně naše kolegyně Helena Pavlovská, která zase tvrdí, že nejen na dvojce, ale všude kolem nás smích prý stále žije.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je 30. září a před 102 lety se narodil Truman Capote. A ten měl jednu zvláštní vlastnost. Lidé se mu rádi svěřovali, hlavně bohaté

0: slavné dámy v New Yorku. Jenže Capote byl spisovatel a tak jejich tajemství proměnil v literaturu. Když se pak v jeho knize poznali, přestali s ním kamarádit. Dnešek je taky Mezinárodním dnem překladatelů. Docela se mi líbí citát, že překladatel je člověk, který vezme cizí slova, přestěhuje je přes hranice a doufá, že si toho nikdo nevšimne. Já jsem velmi obtížně hledala dobrého překladatele pro své veselé povídky. Konečně jsem našla jednu Američanku, která uměla skvěle česky a která mi vysvětlila, proč je tak těžké mé povídky překládat. Řekla doslova. V tvých povídkách je humor a ten se musí při překladu rozebrat, jako když se pitvá žába. Jenomže při tom pitvání humor zemře. Tak dnes si připijme na překladatele a na humor a ať, i když nás osud bije, smích stále žije.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla méně, než statistici očekávali. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku. Počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem 1,9%. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
2: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
0: Kliniky reprodukční by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Úřady nehlásí žádné oběti. Na místě zasahují policisté i armáda. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku, informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, který ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojeného státu. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii. Upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
3: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách místy polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna zastavuje se za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Fronta pokračuje až do omezení na 24. Zdržení je kolem 45 minut. Na D4 z Prahy do Písku a Strakonic opatrně za sjezdem na Dobříš. Na 30.5. kilometru v omezení vyšetřují nehodu nákladního auta a jeřábu. Tvoří se kratší kolona a brzdí se taky v opačném směru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Mirek Vaňura.
5: A Naďa Procházková za 56 minut na Dvojce s dalšími zprávami. Dnes má svátek muž se svatým jménem, alespoň tak se jeho jméno překládá do češtiny. Ano, slaví Jeroným a i když moc Jeronýmu neznám, tak pokud poslouchá Dvojku, mějte pohodový, krásný a šťastný den. Startuje další hodina, mnoho zajímavého uslyšíte, počkejte si na to.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: 30. září, ale v roce 2002 zemřel Miloš Macourek, básník, dramatik a hlavně pro nás, pro děti, filmový scénárista. Ale kdo se narodil? Tak Štěpánka Haničincová, Monika Belluciová, to je italská supermodelka a také herečka, naše herečka Vanda Hübnerová, tenistka českého původu Martina Hingisová, jinak Švýcarka, a také Sára Strnadová, snowboardistka. No a když už vyjmenovávám ty ženy, tak přijde také Lucie Marunová k nám za chvilku. No, Lucka se nenarodila 30. září, ale je to hajná ze Šumavy a vydala novou knížku, tak si o ní budeme povídat. A ještě bych se chtěl omluvit, málem jsem zapomněl na zpěváka Pavla Vítka. Pavle, všechno nejlepší, také se narodil, ale je pravda, že jsi se do výčtu těch žen nějak nehodil. Tak předpověď počasí se tentokrát vyplnila, když se podíváte ven, babí léto dál pokračuje a tak se s Vaškem Žmolíkem za chvilku po Česku na dvojce vydáme kam jinam než do přírody. Čeká nás ne procházka lesem, to bude za chvíli s Luckou, s Vaškem procházka za dalekými výhledy okolím Friedlandu v Čechách.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Vašku, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Já na tebe musím prozradit, že ty by si hledal Eldorado, o kterém zpíval Valdemar Matuška, jenom kdyby to bylo někdo po Česku. Je to tak.
3: No, dobrá. Tak, nebudu kazit iluze. Ano.
2: Pokud jsem správně pochopil, Vašku, tvoji pozvánku, tak dnes nás zavedeš na rozhledny v okolí Frýdlantu. Nemýlím se.
3: Nemýlíš se, je to tak. Na rozhledny a skalní vyhlídky, respektive jednu skalní vyhlídku, neboť je jich tady hned několik a naskýtají se z nich opravdu úchvatné výhledy a není to náhoda. V té kopcovité krajině našeho pohraničí, tedy někdejších Sudet, bylo jejich budování v 19. století velmi oblíbené a turistika ostatně taky.
2: A to je dobře, ještě dnes. Tak se pojďme věnovat turistice a výšlapům na ty nejrůznější hory, kopce v okolí Frýdlantu. To jsme na Liberecku, je to tak?
3: Ano, na Liberecku ve Frýdlantském výběžku, skoro na hranicích s Polskem.
2: No a na který kopec vystoupíme jako na první?
3: Já navrhuji na Frýdlantskou nebo také Dresslerovou výšinu, kdysi Resselberg, což je Čedičový vrch, který dosahuje nadmořské výšky 399 metrů. Tady totiž stojí zděná, cihlovo-kamenná válcovitá věž s vyhlídkovou plošinou ve výšce 18,5 metrů.
2: No a co nám o té válcovité věži povíš?
3: Že z roku 1906 tehdy nahradila předchozí už schátralou rozhlednu, že její budovatele dodnes připomínají pamětní desky, že u ní kdysi bylo přírodní divadlo a taky taneční parket, že ti starší si budou pamatovat, že po válce nějaký čas sloužila i jako letecký maják. Dnes je to ale opět vyhlídková věž a stojí za to vystoupat těch přesně 100 schodů sem na vyhlídkový ochoz. Jsou odtud totiž krásné výhledy na okolí Frýdlantu s hradem a zámkem na Jizerské a Lužické hory, anebo na Ještěd.
2: Ještě, že tak, protože 100 schodů, Vašku, je 100 schodů. Tak, dejme tomu, že už jsme si je užili, tedy ty vyhlídky, sestupujeme z Frýdlantské výšiny a kam budeme pokračovat?
3: Vrátíme se do Frýdlantu a potom se vydáme po modré turistické značce na Heřmanice, což je asi 10 kilometrů. Tam na kopci nad obcí před pár lety vyrostla do výšky bezmála 24 metrů úplně nová rozhledna, která je z modřínového a také dubového dřeva. Má tvar takového tubusu zakončeného kopulí a navíc je opláštěna pletencem z dřevěných větví, také jiný vše.
2: Já se dívám teď na internetu, vypadá opravdu zajímavě, to se musí nechat. A jistě stojí za to vystoupat nahoru, to mě dáš za pravdu.
3: Ano, stojí to za to. Je to tentokrát 99 schodů, co vede až nahoru. A přidám zajímavost, schodiště se vinou nahoru hned dvě téhle rozhledně, takže se nově příchozí návštěvník nemusí vyhýbat tomu sestupujícímu. No a z rozhledny uvidíš krajinu jako na dlani, dohlédneš na Jizerské i Lužické hory, na Žitavskou nížinu, Dětřichov uvidíš, část Heřmanic i elektrárnu Turov Polsku.
2: No, ale dejme tomu, že dalekých výhledů v tomto krásném baboletním počasí nemáme dost ještě. Tak můžeš nabídnout něco dalšího?
3: Ano, tu skalní vyhlídku, kterou jsem sliboval. Je to Frýdlantské cimbuří, což je takový výrazný skalní útvar v hřebeni poledních kamenů Jizerských hor. Cimbuří má dva žulové vrcholy od sebe oddělené navzájem hlubokou propastí a na tom západnějším vrcholu je upravená vyhlídka, na kterou je možné vylézt pozor po žebříku, ovšem se zábradlím.
2: No ale stejně může to být sice družné, že? Ale asi pro ty odvážnější. Ne?
3: Řekl bych, když je třeba mokro nebo námraz, či co já vím. No ale už i ta pěšina na vyhlídkovou skálu vede romantickým terénem a po kamenných lávkách divoce rozeklané žulové skály při trošce fantazie zase připomínají členitý frýdlantský zámek a z toho vzniklo tedy to jméno tohoto skaliska. No a samotné Frýdlantské cimbuří je taky oblíbenou lokalitou pro horolezce. Vede tam zelená turistická stezka z městečka Hejnice, což je opět kousek od Frýdlantu.
2: Teda Vašku, já nevím, jak naši posluchače, ale já už jsem docela uondaný z toho stoupání do kopce. A tak si prosím tě poděkujeme a ještě nás pozvi na zítřek. Bude to zase někam do kopce?
3: No, bude to do kopce.
2: Ano.
3: Ale tentokrát za historii, za kulturou, za pamětihodnostmi, protože zítra vás pozvu na Státní hrad a zámek Frýdlant, kde pan kastelán Jiří Holub letos v létě přišel s nějakými novinkami.
2: O, dokonce. Ty jsi je samozřejmě, jak tě známe, nemohl nechat ujít, že?
3: Je to tak.
2: Tak, zítra naslyšenou, opět do kopce, povede nás Vašek Žmolík, bude to na dvojce ve stejném čase. Pro dnešek moc děkujeme.
3: Naslyšenou zítra.
1: Odpolední dvojka.

0: Teď bych vás chtěl pozvat na 18. hodinu na dvojku, tedy po zprávách, na vlastně novou, ale i starou kriminálku. Nový i starý díl. Je to díl Bezbraný, který jste mohli v premiéře slyšet letos v červnu. Je o týrání malého chlapce a psali jste nám spoustu e-mailů a hlavně jste reagovali na sociálních sítích, že je to téma, o kterém se málo mluví a o kterém by se mělo mluvit více. Proto jsme se rozhodli ten díl rozšířit ještě o jednu specialistku, policejní trasoložku, a nabídnout vám ho dnes znovu. Pozve vás Jaromír Votroubek a Pavla Vantuchová, oba dva toho času vyšetřovatelé krajského ředitelství policie Ústí nad Labem. Jenom upozornění pro vás, kteří teď dvojku a možná i kriminálku budete poslouchat za volantem, v pozadí je slyšet výstražné houkání policejního auta.
1: To byl výjimečný případ pro všechny. Jednak pro ty, kteří vyjeli na to místo, že vůbec se museli jakoby konfrontovat s tím místem. My jsme na to sice zvyklí, ale něco jiného je, když přijedete na místo a leží tam mrtvola dospělého člověka. Je to něco jiného. A ty děti jsou prostě citlivý téma pro všechny. Tenhle ten případ zvednul jako vlnu protestů vlastně za ochranu těch dětí mladších 15 let, protože to jsou prostě oběti trestných činů, které ve většině případů se nedokážou bránit.
2: Když máte takzvané ohrožené dítě, které spadá do paragrafu 6 podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je to z nějakých důvodů. Protože kdokoliv se dozví o tom, že dítě je nepřiměřeně trestáno, tak může podat oznámení na OSPOD, ale tady nic nepřišlo. Takže můžeme se jenom domnívat, kdyby někdo anonymně podal oznámení na OSPOD, že se někomu z blízkého okolí zdá, že to dítě je nepřiměřeně trestáno, tak by tam ten OSPOD mohl nějakým způsobem zahájit svoje šetření.
0: Tolik tedy dnešní díl kriminálky na velmi vážné téma, ale jak jsme říkali, důležité je o něm mluvit. Tento díl jsme tento týden zařadili také proto, že v nedožitých 53 letech zemřela Petra Vinčová, která dlouholetá ředitelka, která vlastně otevřela centrum pro děti ohrožené právě domácím násilím. Kriminálku s názvem Bezbraný tedy vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině a pak si i tento díl můžete poslechnout na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Když se řekne práce na Šumavě, tak si možná představíte ticho, les, krásnou přírodu. Realita hejného ale znamená také těžbu, péči o zvěř, práci za každého počasí a někdy i setkání s turisty, kteří se v přírodě, no řekněme to, nechovají právě ukázkově, tak jsme to řekli slušně. Lucie Marunová tenhle svět zná, pracuje jako hajná v Národním parku Šumava, na sociálních sítích i desítky tisíc lidí znají jako právě hajnou ze Šumavy. A ty své zkušenosti sepsala do stejnomenné knížky. A teď zrovna ve 14 hodin a 34 minut je hostem na Dvojce, tak Lucko, vítejte.
1: Dobrý den, lesu zdar.
0: Teda já jsem zašla, like, když jste přišla. Se musím smát, to je přišla taková jako modelka sem.
1: Ne, ne, ne.
0: No jo, jo, jo. A taková jako něžná, vy jste taková jako princezna spíš.
1: No ano.
0: Já myslím, že přijde hajná nějaká pořádná. Jo, jo. Kde máte klobouk?
1: Klobouk, ten jsem nechala doma, no.
0: Doma.
1: To jsem teda.
0: A jak jste sem dlouho jela ze Šumavy?
1: Mám to tady tak 2 hoďky.
0: 2 hoďky. No tak knížka vypadá dobře, tak mě řekněte. Já začnu úplně od lesa, jo, když jste hajná. Když vy ráno přijdete do toho lesa, do práce vlastně, v kolik stáváte?
1: No tak to je právě, že na tom to je pružné, že
0: dobře.
1: Prostě můžete vstávat třeba brzy ráno na lov, anebo můžete vstát třeba k odvozu dřeva, anebo třeba stanete v 7 hodin, klasicky.
0: Tak klasicky v 7 hodin.
1: Berme to tak.
0: Když přijdete do lesa, co vás teď na konci září v tom lese čeká?
1: V tom lese? Tak teďkon hodně se zajímáme o vlastně ty zbytky jako z té kůrovcové těžby, doděláváme vlastně ty porosty, které jako jsou nově nalítnuté kvůli právě suchu. A dále teď se připravujeme i na inventuru dřeva třeba například.
0: Teda ještě začnete ekonomiku tady.
1: Ne, ne, ne, to by bylo hodně nadlouho.
0: Já jsem se těšil na politiku. Yes. A politika je pryč, vy se úplně zvážnila.
1: Je to tak, no, jako celkově ta lesařina vám víme takový ten romantický pohled na les, no, je to tak bohužel.
0: No, vy máte školu v Písku,
1: ano.
0: Jste říkala. Tam je, takže jste oficiálně opravdu hajná, tak se to jmenuje.
1: Ano, jo? Profesor hajná.
0: Profesor hajná. Všimnete si teda přes toho kůrovce, přes ty odvozy a tu těžbu, všimnete si, že tam máte zvířata nějaký? Máte tam vůbec nějaký zvířata?
1: Zvěř? Máme ano. Zvěř, samozřejmě, ale v lese zvěř potkáte, no.
0: Máte je pojmenovaný třeba?
1: Ne, ne, ne.
0: Pepík, to zajíc?
1: Jo, měli jsme se, když jsem teď lovila srnce s kamarádem, na kterého jsem byla pozvaná, tak jsme měli srnce Horáčka a Pažouta, takže, takže asi, no, ale to je jediný, co jsme měli pojmenovaný, tím toho zdravím.
0: A vy jste ulovila Pažouta i Horáčka?
1: Ne, jenom Pažouta.
0: Tak já předpokládám, že vy máte ráda přírodu, to je jasné, jako hajná, že máte ráda i tu zvěř, i divokou. Jak se to teď ve vás na podzim budou ty lovy, že jo? Jak se to ve vás popere, když máte ráda Pažouta a pak ho střelíte?
1: To se nemůžete takhle brát.
0: Nemůžete.
1: Vy musíte brát ten celek, že vy potřebujete to welfare té zvěře mít v tom lese, mít v lese vlastně takovou rovnováhu. Hmm. Když to takhle řeknu, prostě bez zkratce.
0: Pažoute, promiň, je to kvůli rovnováze. Bum! A je tam.
1: Asi tak,
0: dobře,
1: no.
0: Tak dobře. Vy, teda já nemám ještě, neměl jsem čas přečíst celou knížku Hajná ze Šumavy. Vypadá opravdu dobře. Mimochodem máte tam lišku bystroušku, ta se jmenuje jak?
1: Liška se jmenuje Koko.
0: Koko.
1: Koko.
0: Ale má svůj kotec.
1: Má svůj kotec, ano, přesně tak.
0: A nebudeme říkat ty ekonomické věci, co všechno musela splnit, biologické, tak dále.
1: Ježišmarja, veterinární, a to je strašně náročný.
0: Ale v té knize říkáte, že když někdo slyšel jelena, protože teď začíná jelení hříje, tak mu, to jsem si vypsal, přeběhne mráz po zádech. To opravdu u vás už profesionálka vlastně pořád funguje?
1: Ne, profesionálka ne, já ještě nejsem jako zkušený hajný, ale o to nejde, ale tady ten pocit se vám nikdy neomrzí. Myslím si, já v to doufám, že se mi nikdy neomrzí, protože to je něco tak mocného. My jako myslivci na to čekáme celý rok a prostě ta jelení říje, já nevím, jestli jste na to měl štěstí někdy jako slyšet troubit jelena, ale opravdu je to takové mocné a prostě k tomu lovu, k tomu podzimu to patří a je to úžasný zážitek a doufám, že se mi to nikdy neomrzí. No.
0: Tak už jste zase poetická, už je to hezké,
1: jo.
0: Už jsme šli od ekonomiky. Víte, jak se to stane, že taková drobná blondýnka se stane hajnou?
1: Jak se to stane?
0: No.
1: No, tak nejprve vás přivede tatínek do lesa, vám se ten les zalíbí, pak jdete studovat lesnickou školu v Písku odboru. Tam vlastně taková ta romantizace a z toho dětství všechno to jde pryč a zjistíte, začnete chápat ten les jako jakýsi komplex a v rámci těch předmětů, který studujete, který mimochodem studuju pořád dál, tak se vám to propojuje, spojuje se vám úplně všechno, jak ta ekonomická stránka, tak právě i ta ochrana té přírody, ekologie a všechno, všechno takhle dokola a začnete ten les vlastně koukat na to úplně jinými očima a začnete to vnímat jako vlastně to poslání, který jako, pro který jste tady právě a chcete něco změnit a chcete být u toho a chcete právě dělat tuhle práci.
0: Teda, to se nedivím, že jste napsala knížku. Vám dá člověk otázku a vy jedete, to je v pořádku. Máte hajovnu? Hajovnu?
1: Nemám hajovnu.
0: Nemáte hajovnu? Nemám. Kde bydlíte?
1: Já bydlím ve služebním bytě.
0: No a když uděláte tu maturitu, přestože dál studujete, tak oni vás vyplivnou a řeknou, tahle ta část lesa je tvoje?
1: Většinou to bývá tak, že nastoupíte jako třeba adjunkt nebo takhle, no.
0: Potom?
1: No a potom jste ten revírník hajný a tak dále, no. A samozřejmě jako je tohle profese, která, kde nabíráte zkušenosti celý vlastně život. Já bych
0: Dobře. To já jsem to čekal, že to budete říkat tak, ale teď každýho, kdo poslouchá dvojku, napadne, jaký ty starý chlapy vzali mezi sebe.
1: Ježišmarja. Já jsem měla strašně štěstí na kolegy, takže já jako mám chápající kolegy a takové, jako, sice tam nejsme genderově vyvážení, ale myslím si, že mě jako vzali. Doufám teda v to.
0: A teď už jste teda opravdu hajná.
1: Ano.
0: Ne hajný, ale hajná.
1: Hajná. Já nevím, jak byste to skloňoval. Jako pak jsou takový jako lesník, tak jako lesnice.
0: Ne, ale byste prostě hajná, která prostě má hajná. Kus lesa a staráte se o tu těžbu dřeva.
1: Přesně tak.
0: Aby tam bylo teda dost zvěře, ale zas ne moc.
1: Přesně tak, to je všechno.
0: Jak třeba uděláte, aby rostly houby, prý rostou letos?
1: Takhle, tak to já neovlivním.
0: Tak to už nemáte, dobře.
1: to už bohužel neovlivním.
0: Dobře, tak jo. Tak dostaneme se k tomu, jak ještě mi napadlo. Vy jste pořád sama, ne?
1: Jak to myslíte?
0: No, chodíte po lese sama.
1: No, chodím na po lese sama, no. Málo kdo, jako, málo s kým se potkám, no.
0: No a nechybí vám lidi v práci?
1: Ne, tak jako já, když třeba jdu kontrolovat, jako ty lesní dělníky a tak, takže tam je takovej ten styk s těma lidma, který mi absolutně stačí, jo. Takže pozdravím, vyřešíme, co se děje pracovně a jdeme si každý
0: A dejte mě pokoj.
1: No, asi tak.
0: A opravdu musíte třeba udělat nějaké kolečko po tom lese?
1: No samozřejmě, musíte jako mít jako přehled, co jako v tom lese máte, jak se ty různý věci vyvíjí a tak, no, takže musíte si to procházet průběžně.
0: A teda já se ještě budu ptát, a opravdu třeba si všimnete i takových těch různých změn, že já nevím, liška by měla tamhle noru, teď si ji posunula o pár metrů dál.
1: No, tak jako třeba mně se líbí, když třeba jdu a v létě vidím ty přírůsty třeba na ty jedli.
0: No.
1: To je úplně úžasný, jako pak si říkáte, ježišmarja, to je hezký, hlavně, aby nám to ta zvěř hlavně nevožrala, musíme se starat o to dál to pečovávat a motivuje vás to v dalších těch úkonech.
0: No. Horáčku, jestli budeš odírat jedli, tak skončíš jako pažou. Mým hostem je Lucie Marunová. Hajná přijela až ze Šumavy, povídáme si na dvojce a budeme si povídat i o její nové knížce.

0: Lucie Marunová, hejná ze Šumavy, tak ji znáte i ze sociálních sítí. Dneska je hostem na Dvojce, tak už jsme si povídali, jak je to je krásné ráno, když třeba zazní troubení jelena teď, že? Jak vás napadlo o tom psát blog, nebo co píšete?
1: Píšu blog, toho ani nevím.
0: Ne, tak jste známá, mě říkali, ze sociálních sítí.
1: Ze sociálních sítí, kde se snažím právě prezentovat to lesnictví a tu myslivost, což si myslím, že v dnešní době hodně chybí. Hodně jakoby lidi přihlíží na právě na tyhle obory docela, nechci říct, jako, no, prostě nemají to moc rádi, že? Jako, když se řekne myslivec, představíte si co, no, tak jako zeptejte se sám sebe, jako.
0: No tak to nechme, ale jaký je rozdíl mezi hajným a myslivcem? Já myslel, že velký. A vy to jako používáte buď hajný nebo myslivec?
1: Myslivce vlastně můžete dělat jakoby zájmovou činnost. Ano. Zatímco hajný to už je jako profese.
0: Takže vy jste hajný i myslivec.
1: Jo, mám to jakoby v profesi, že vlastně ten lov a tu myslivost se provádí jako profesně. No.
0: Tak říkala jste, proč vlastně prezentujete povolání hajného, budeme říkat, nebo ano. přírodu na sociálních sítích. Ze stejného důvodu jste napsala i knížku Hajná ze Šumavy?
1: Přesně tak, protože je to knížka, která jako není o tom, jako o životě nebo takhle. Je tam špetka toho mýho života, ale ta knížka má smysl takový předat těm lidem něco právě o tom lese. O tomhle povolání, anebo právě i o té myslivosti.
0: Je to taková vlastně i trochu prevence vůči přírodě, protože vy moc nemáte ráda nás turisty a dokonce v té knížce píšete: zůstaňte doma a přečtěte si tuto knížku. Co se vám ten den stalo, že jste to napsala?
1: Já se musím přiznat, že jako tohle jsme jako vystřihli z ty knížky, ale já jsem přišla, já nevím, já jsem byla nějak rozhořčená, měla jsem těžký den asi v práci a prostě jsem si k tomu sedla, no a teď píšete, no. A jako s těma turistama to je fiasko, jako kolikrát, když jako potkáte někoho a začnou vám tam jako nadávat a tak.
0: Proč?
1: Jako,
0: a co nadávají?
1: Že jako, že tady jako třeba jedu autem, ale já tam nejsem třeba jenom za účelem nějakého výletu, ale já jsem tady jako v práci, vždycky se snažím vysvětlit, tak oni pak, jo, tak to se omlouváme, tak děkujeme, jo, tak.
0: No a jo. Co to znamená pro hajného, když se řekne, že má špatný den v práci?
1: Špatný den v práci, no tak jako
0: že
1: třeba.
0: Že jelen ho nepozdravil.
1: No, třeba, no. Ne, tak já třeba potřebuji mít všechno hned na čas, potřebuji mít ten den nalajnovaný a když vám do toho něco skočí nebo se to rozháže, tak už mě to dokáže jako trošku jako znepokojit a když to nevychází podle plánu, takže asi tak.
0: A co vám tam může skočit?
1: Já nevím, zavolám vám odvozce dřeva, no za půl hodiny jsem u vás. A vy, já jsem tady někde na kotě, tak já běžím dolů.
0: No a kolik to, chodíte pěšky zřejmě, ne?
1: No samozřejmě.
0: A kolik toho tak nachodí? Hajná na Šumavě?
1: Já si to teda jako nepočítám.
0: Asi, tak krokoměra asi. Si teda nepoužíváte.
1: Ne, nepoužívám takovýhle kraviny, pardon.
0: Ano, takové jako vymoženosti technické.
1: Jo, no, to já nejsem technicky zdatný člověk. Takže, ale jako tak přibližně já nevím. 10 000 kroků určitě, no. Já fakt jako takhle.
0: No, těžko to říct i na kilometr, že to máte do kopce z kopce.
1: No.
0: Máte flintu?
1: Mám flintu.
0: Říká se jí flinta?
1: Je to flinta.
0: To je brokovnice, nebo co
1: brokovnice to je? Brokovnici mám taky.
0: Takže ale tam to není brokovnice.
1: To je kulovnice.
0: To je kulovnice. A jo. Máte psa?
1: Psa mám, ale jenom společenskýho.
0: A jak to zvládá v lese?
1: V lese je to hodně výhoda pro mě, protože já jsem si zapřisahla, že dokud budu studovat, nepořídím si loveckého psa, je to z určitého důvodu, že lovecký pes potřebuje jakousi disciplínu a tak a neměla bych na něj čas, takže a společenský pes je v tom výhoda, že se vám nezaběhne třeba za nějakým horáčkem ani za pažoutem a je vždycky u vás, takže asi tak.

0: ode mě jako odkaz právě pro tu samotnou Šumavu.
1: Vyznání.
0: Vyznání, dalo by se tomu tak říct.
1: No a ještě teda naposled jsem si to nechal. Vy jste krásná mladá žena a vy a neříkejte to logo a tu to přímo ten název, ale vy máte svoji módní značku.
0: Je tomu tak?
1: Je to tak. No prosím vás, pěkně řekněte, jak to jde k sobě. Módní značka a ta, nevím, co nosíte, pohorky?
0: No, já nosím pohorky od bahna a monterky a jsem tam i jako to, no.
1: Jako co?
0: Jako třeba spocené tričko a tak dále, ale
1: právě... A tak to vypadá, ta kolekce?
0: No, ne, dělám si srandu. Ne, právě tohle, ta druhá strana, úplně obrat 360 stupňů, že tak přece jen jsem žena a každá žena se chce líbit.
1: Jasně.
0: A i kdyby jako žena dělala jakékoliv povolání, tak vždycky jako na ten volný čas, anebo tak se ráda vyfikne, ne?
1: Tak zdravíme všechny lesní dělníky na Šumavě, oni vás stejně už znají, tak až bude mít Lucka ten krásný šátek, co má dnes tady ve studiu dvojky, tak to už určitě je z její kolekce, kterou tady nesmíme jmenovat. Mým hostem byla Lucie Marunová, hajná ze Šumavy, ale může být i u vás hostem, když si přečtete tu knížku, tak si myslím, že minimálně dostanete chuť se na Šumavu podívat a chovat se slušně. Tak ať se vám daří, přejeme šťastnou cestu,
0: děkuji.
1: Minimálně dvouhodinovou zase na
0: děkuji
1: Šumavu
0: moc.
1: A někde přijďte.
0: Děkuji moc, přeji hezký den.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: je věc můj.
1: Ministerstvo financí také změnilo číslo, zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Víte, že od 1. října to všechno začne platit. Více už prozradí přesně za 4 minuty v 15 hodin Naďa Procházková. Na dvojce uslyšíte zprávy.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Izraelské úřady vyšetřují incident v letadle společnosti Fly Dubai. Počasí zítra bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
2: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saúdské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
3: V kuchyni ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
0: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne od západu částečně přibude oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 70 km za hodinu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Fronta se sune až do omezení na Šmejkalku, celé je to zhruba na 45 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, tam stojí po nehodě kamion v pravém pruhu. Pomaleji se jede dál až na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Dobře dojeďte. To byly zprávy, s vámi stále Mirek Vaňura.
6: A Naďa Procházková, která připravuje zprávy na Dvojce. O svatém Jeronýmu, připravuj se už na zimu, provedeme je 30. září, i když předpověď počasí napovídá, že to babí léto bude v podstatě po celý říjen. O tom se přesvědčíme také v této hodině, budeme se kontaktovat s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tak tedy příjemné odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, budeme na dvojice soutěžit. Dnes hrajeme o audioknihu Karin Letnické Životice, obraz po zapomenuté tragédie. Audioknihu vám pošleme jako radiokartu, to znamená ke stažení na webu radiotéka.cz. Na žebříčku oblíbených živočichů byste takové štíry našli asi hodně nízko. Za to, pokud jde o schopnost přežít, jsou skutečnými přeborníky. Na naší planetě byly dokonce dřív než dinosauři. V sobotním meteoru se ale dozvíme, že i tvorové s tak dlouhou historií dokážou vědce stále překvapovat. A možná překvapí teď i vás. Víc už profesor Jaroslav Petr. Ano, poslouchejte pozorně.
2: Štíři máme je ve zvířetníku. A jsou to živočichové, kteří jsou tady strašně dlouho. Teď nedávno byla objevena fosílie 415 milionů let stará, štír, který dorůstal délky 1 metru. Tak toho bychom asi potkat dneska nechtěli, ale můžeme potkat 3000 různých druhů štírů. Šanci na to, že potkáte štíra, tak má na světě asi 2 miliardy lidí. A z toho asi 1,5 milionu každý rok je tedy bodnuto štírem a bohužel statistiky uvádějí 2 až 3 tisíce případů úmrtí na bodnutí štírem.
1: No, hrozná představa, tolik tedy Jaroslav Petr. A já se vás teď ptám, kolik druhů štírů že je na naší planetě? Kolik druhů štírů je na naší planetě? 702 222 220, nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Tak na dvojce už nesoutěžíme, už známe vítěze, ale nejdříve zopakuji otázku a pustíme si správnou odpověď. Tedy ptali jsme se, kolik druhů štírů je na naší planetě.
1: Můžeme potkat 3000 různých druhů štírů. Šanci na to, že potkáte štíra, tak má na světě asi 2 miliardy lidí.
0: Což není málo a vůbec více v meteoru. Tolik tedy Jaroslav Petr. A tu správnou odpověď jste slyšeli 3000 a my jsme si ji četli ve vašich SMS-kách, bylo jich hodně. Václav Šipoš se do SMS-koval jako pátý. Takže vlastně Václave, k pondělnímu svátku dostáváte ještě dárek, audioknížku Karen Lednické Životice, což je obraz po zapomenuté tragédie. Audioknihu vám pošleme jako radiokartu, tedy ke stažení na webu radioteka.cz. Vědecký magazín Meteor vysíláme, jak víte, v premiéře na dvojice každou sobotu, brzo ráno po 8 hodině. Pokud si o víkendu také rádi přespíte, tak tu mám v nabídce ještě nedělní reprízu, a to je po 15. hodině, možná také po obědě spíte. No a samozřejmě, když teda to prospíte, tak si můžete kdykoliv Meteor pustit na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Půjčit si knížku, zajít na autorské čtení, ale třeba také na koncert nebo divadelní představení. Knihovny toho prostě dneska nabízejí mnohem víc než jen regály plné knih. A právě teď to připomíná vlastně už jubilejní 30. ročník Týdne knihoven. Zapojilo se do něj letos přes 400 knihoven, a to po celém Česku, a až do neděle nabízejí stovky nejrůznějších akcí. Co všechno můžeme zažít, to už nám řekne předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek, který je u telefonu. Romane, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak Týden knihoven slaví, jak už jsem tady říkal, 30. ročník. Co jste si pro návštěvníky letos připravili? Neříkejte úplně všechno. Řekněte nějaké dvě, tři opravdu zajímavé akce.
3: Vy jste to zmiňoval, že jsou to skutečně stovky nejrůznějších autorských čtení, besed, přednášek. Někde jsou to divadelní nebo filmová představení nebo různé kreativní dílny, burzy a výměny knih. Takže to spektrum je skutečně široké. To, co je, myslím, trošičku novinka, je, že jsme si letos připravili takovou děkovací výzvu pro veřejnost, kde vyzýváme všechny, pro které je knihovna důležitá. Ta jejich knihovna, ať ji napíšou děkovný e-mail nebo dopis, protože té pozitivní zpětné vazby nikdy není dost.
2: Aha.
3: A vždycky potěší a my si o ní nikdy neumíme úplně říct.
2: Mm-hmm. No a k čemu vám ještě bude? Samozřejmě vám udělá radost a můžete si tím někde prezentovat, že třeba díky tomu dostanete nějaký finanční příspěvek?
3: Tak my to bereme jako takovou možnost, jak potom s kým mohou ty jednotlivé knihovny nakládat, když přesně jednají se svým zřizovatelem a chtějí ukázat, že za těmi položkami v rozpočtu je i nějaký pozitivní příběh.
2: Takže slyšeli jsme dobře, pokud máme rádi naši knihovnu, napišme třeba děkovný e-mail, samozřejmě, že tam tu adresu dostaneme. Knihovna už ale zdaleka není, jak jsem říkal, jen místo, kam si chodíme půjčovat knížky. Třeba ve Zlíně budou půjčovat gramodesky, jestli mám dobré informace, v Kladně otevírají fotokomoru dokonce. Čím dalším nás knihovny dokážou překvapit? Jaká je vlastně dneska jejich role?
3: Já myslím, že to, co je pro knihovny typické, je to, že jsou nesmírně kreativní a inovativní a umí dynamicky reagovat na různé potřeby. Takže základem té jejich práce je stále fond zpřístupňování informací, určitě rozvoj čtenářství a kritického myšlení, ale stále častěji jsou to i nějaké další aktivity, které v daném kontextu a pro tu danou komunitu dávají smysl a přinášejí nějakou přidanou hodnotu, což můžou být gramodesky nebo fotokomara. My vlastně v zahraničí vidíme podobnou pestost aktivit knihoven, a že to je věc, která je naprosto běžná, takže z našeho pohledu zevnitř to až tak překvapivé vlastně není.
2: Takže půjčit si knížku, zajít na autorské čtení, jak jsem říkal, můžete i letos při jubilejním 30. ročníku Týdne knihoven. Předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků nám to vlastně jenom připomenul, protože si myslím, že každý, kdo knihovnu navštěvujeme, o tom moc dobře víme. Roman Hájek, moc děkujeme, ať se 30. ročník zase povede. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na Dvojce.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: podcastem Po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Letos v létě zasáhla horolezecký svět zpráva o smrti jednoho z nejslavnějších Nepálců současnosti. Muže, který během několika let změnil představu o tom, co je v nejvyšších horách vůbec možné. Nirmal Purja, kterému celý svět říkal Nimzdaj, zahynul v pouhých 43 letech pod lavinou Broad Peak. Petr Horký ho znal osobně. Je to pravda, Petře?
3: Je to pravda. Myslím si, že ten jeho odkaz je vlastně ještě větší než v uvozovkách jenom to, co dokázal ve vysokých horách světa. Narodil se v Nepálu, ale nebyl žádným himalajským dítětem, které by jako od malička běhalo po 8000. Ale měl obrovskou vůli něco dokázat. Přihlásil se do britské armády, kde se dostal do řad Gurkhů, což jsou britské speciální jednotky, kam opravdu jako pro hromadu nepálských chlapů je životní sen se probojovat. Hmm. Je to nesmírně obtížné, nesmírně tvrdé, nesmírně těžké tam fungovat. 15 kilometrů běh denně, několikrát denně, opravdu jako neskutečné nálože posilování. Fakt jako obrovský, jako těžká práce, aby se tam člověk dostal. A až když on byl v řadách těchto vojáků a kdy přijal i britské občanství, což je pro některé lidi i zdrojem kontroverzí, tak teprve potom přišly velké hory. A v roce 2019 uskutečnil obrovský Project Possible, kdy všech 14 osmitisícovek planety vystoupil za 6 měsíců a 6 dní, celkem za 189 dní, což do té doby bylo naprosto jako přelomové. Rekord před ním to měl za 8 let. On to zvládl za půl roku. A jeho příběh pak proslavil film 14 vrcholů, Nothing is impossible. Nic není nemožné. To je v televizích poměrně populární věc. A my jsme se potkali v Antarktidě, když jsme oba dva lezli na vrchol Mont Vinsnu, na nejvyšší horu Antarktidy. A bylo to úžasné zažít ho vlastně úplně neformálně, úplně obyčejně, jak v tom lezení, tak potom, když jsme v kempu Union Glacier čekali doslova nad 2 týdny, než se sklidní počasí, tak i za naprosto neformálních podmínek, kdy jsme hráli na kytary, zpívali, povídali si. A prostě byla to velká osobnost. Sebestřednej, silnej, sebejistej chlap, se kterým ale byla obrovská legrace, uměl si ze sebe udělat srandu, uměl být vtipnej.
2: Petře, byl jeho největším výkonem těch 14 osmitisícovek, bylo to tak?
3: Těch 14 osmitisícovek za půl roku byla asi nejslavnější věc. Ta ho dostala celosvětově na první stránky novin, ale stojí za zmínku, že třeba v roce 2021 byl součástí 10členného nepálského týmu, který jako první na světě vystoupil v zimě na K2. To bylo bráno, že K2 je hora, na kterou se prostě v zimě vystoupit nedá. Nikdo to nedokázal. A je nádherné, že jako první na světě se to podařilo Nepálcům. A tam vidím já hlavní odkaz právě od Nimse, že všichni koukáme na ty horolezce, na ty západňáky, bělochy, pracháče v uvozovkách. Vím, že horolezec je mnohdy chudý, ale prostě sežene peníze, aby zrealizoval expedici. A všichni Nepálci, kteří s ním spolupracují, tak většinou tvoří bezejmenný dav. A Nimsovi se podařilo otočit pozornost světových médií a vůbec světových diváků a posluchačů právě k Nepálcům.
2: Možná je to hloupé, že se ptám, ale já to opravdu nevím. Jak vlastně Petře Nims zemřel?
3: 30. července tohoto roku byl členem expedice na Broad Peak, to je v pákistánském Karakorámu, hora vysoká 8047 metrů. Původně tam vůbec ani neměl jet, ozval se mu kamarád, jestli se k ním nepřidá, a vyrazil na Broad Peak a tam přišla zničující lavina, která všech 10 členů té expedice zabila. Je to šílená tragédie samozřejmě pro všech 10 členů a pro jejich rodiny a svět to nejčastěji opakuje v souvislosti s tím, že právě jedním z členů téhle výpravy byl i slavný Nimzdal Purja.
2: Když se tě zeptám na jeho nějaký odkaz, napadne tě něco?
3: Ta jeho věta "Nothing is impossible", nic není nemožné, mně přijde, že jako krásný vzkaz a že když se člověk rozhodne, tak fakt dokáže veliké věci, pokud maká a pracuje. Je to otřepaná věta, jsou to řečičky, já věřím, že to možná někoho rozčiluje, ale ten Nims ukázal to, že úplně chudýho a obyčejného kluka, který se narodil v Nepálu a on opravdu, když začínal ten svůj první velký slavný projekt, tak prodal svůj dům, aby vůbec mohl jít na tu příští horu. Ještě ani nevěděl, jestli se mu to podaří celé a pak se začal celý svět skládat, aby mu poskládal finance a aby on mohl pokračovat. Takže on ukázal to, že i z takových jako téměř bezvýchodných pozic se dá dostat na světový piedestal. Jasně diskutujme o jeho kontroverzích, o tom, že byl biznismen, že propagoval sám sebe, jaká byla jeho role v jakých výpravách. U velkých lidí je vždycky spousta i kontroverzních témat, tomu se nezavírám a nechávám to otevřené, ale ten vzkaz, že i z chudiny Nepálu se dá dostat jako na světové výsluní, si myslím, může inspirovat kohokoliv na celém světě a že nás to zbaví pocitu, že třeba z České republiky by něco nešlo.
2: Tak ať nás to inspiruje. Děkujeme, to byl Petr Horký.
3: Díky a krásný den.
0: Stojím

0: ABBA, jak by řekl, no, Miloš Skalka, to je ještě z dob, kdy byl svět v pořádku a písničky neměly jenom rytmus, ale také melodii. I když dnes srdcovky budou v režii Pepy Melena, určitě se těšíte. Miloš Dvořák, nevím, jestli má čas večer poslouchat dvojku, rozhodně má dnes službu ve středu, tedy poslední zářijový den roku 2026, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Mimochodem, můžete poslouchat večer dvojku vůbec tam?
1: Ano, nikdo mi to nezakazuje.
0: Tak to je v pořádku, tak to si dneska užijete. Ale teď, jaké bude vlastně počasí večer a v noci?
1: Ano, tak to počasí už nějaký den je takové stabilní, takže vypadá to, že nám to vydrží i během večera. Mělo by zůstat jasno nebo skoro jasno, maximálně polojasno, ale nic dramatického se dít nebude. Co bude důležité, tak během noci nám zase klesnou teploty relativně nízko. Ta dnešní noc, co byla tak nejchladněji, bylo na Šumavě horská Kvilda nebo Kvilda Perla, to je taková část horské Kvildy specifická, tak ta měla minus 7,7 stupně Celsia. A teďka maximální teploty na horské Kvildě jsou 21,1 stupně, takže ten rozdíl mezi ránem, kdy se tam dalo bruslit, tak teď se tam dá plavat, jsou relativně velké, skoro 30 stupňů.
0: Ano.
1: A tak tomu bude i to zítřejší ráno, to znamená zase v těch našich obvyklých oblastech horská Kvilda, tak určitě budou teploty kolem minus 5-6 stupňů, ale na většině území, protože předpokládáme, že během noci bude foukat jihovýchodní vítr v takové centrální části našeho území, tak v těchto místech, kde bude foukat, tak budou teploty relativně vysoké, budou se pohybovat zhruba od 14 do 9 stupňů Celsia, ale tam, kde foukat nebude, je to především jihozápadní polovina Čech a východ Moravy, tak v těchto místech teplota klesne zase nízko, bude se pohybovat kolem plus 5 plus 4 stupňů Celsia, ojediněle s přízemními mrazíky. Tak to je noc velmi stručně.
0: Tak a jak ten den? Jenom taková poznámka, já jsem si vždycky říkal, když fouká, bude zima. A teď sleduji pár dnů, že je to naopak, ale to si vysvětlíme jindy. Jaký bude čtvrtek tedy?
1: Takže ten čtvrtek by měl být ve znamení jasná, skoro jasná, ale postupně během dne bude částečně od západu přibývat oblačnosti. Zatím je to beze srážek a ta oblačnost většinou přes ní bude sluníčko prosvítat, takže pořád bude relativně příjemně. Odpolední teploty v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia. Kdo bude na horách, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 16, na Šumavě bude teplej až 20 stupňů. A i během toho zítřejšího dne pořád v té centrální části od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu k severu bude foukat trošku mírnější vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na některých místech nárazy můžou být kolem 55 km za hodinu a tento vítr pak bude ve večerních hodinách slábnout. Na ostatním území bude většinou vítr slabý.
0: Výborně. To je zajímavé, že my budeme atakovat letní teploty, protože váš kolega, nevím kdo, ten říkal, že 25 je ta hranice, že?
1: 25, ano, a dneska už včera jsme na pár místech překonali a dnes máme dokonce na některých místech i přes 26 stupňů.
0: Takže máme...
1: Ano, jsou to teploty ve stínu, takže na sluníčku samozřejmě ještě ten stupínek více.
0: Se budeme opalovat ještě dlouho. Miloš Dvořák, děkujeme za tu příjemnou předpověď. Zítra se zase ozveme. Hezký večer.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Tereza Stýblová je tady. Teresko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: Káva tady, ale opravdu dneska zavoněla, protože to je kapučíno, podle mě.
1: Není. Je to černá káva.
0: No prosím, tak co
1: bez
0: to tady
1: cukru.
0: Vonělo?
1: Mám tam trochu skořice.
0: No tak skořice tady vonila. Tak a čím zavoní káva o čtvrté?
1: To jsi řekl hezky, protože téma je zpátky do pevných bod. Tak nevím, jestli...
0: Budete
1: čím zavoní,
0: řešit.
1: No.
0: Ano, boty.
1: Určitě se dostaneme
0: nošení.
1: I k materiálu, že ano. By měly ty boty samozřejmě dýchat a větrat, tak, ale je to dobře. Téma, protože teď se ano. Ochladilo, takže se po sandálkách a tak vracíme do pevného obutí a fyzioterapeut Lukáš Klimpera nám bude radit s tím, jak vyprat dobrou pevnou obuv, aby naše nohy byly zdravotně
0: voňavé.
1: V pořádku. I voňavé, samozřejmě.
0: A řekla jsi vybrat, ne vyprat.
1: Vybrat jsem chtěla. Obuv. Pokud jsem řekla vyprat, tak jsem měla na mysli, ale vybrat.
0: Výborně.
1: Jakou zvolit.
0: Takhle zajímavá káva o čtvrté, praktická. Já, když dovolíš, pozvu na kriminálku po 18. hodině, protože máme takovou rozšířenou reprízu a v každém případě se zítra budu těšit ve 13 hodin naslyšenou. Tereza Stýblová, káva o čtvrté na dvojce. Asi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Rusko obnovilo masivní údery na ukrajinskou energetiku. Počasí zítra bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Dál ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Současné rozhodnutí se týká jedné 60 nemovitostí ve vlastnictví Ruské federace v Praze, Brně, Karlových Varech, Vlkančicích a Jivanech u Prahy. A dnešní ruský útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu byl nejsilnější od konce minulé topné sezony. Na síti Telegram to oznámil ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dnešní ostřelování nepřežilo nejméně 5 lidí a zraněných je víc než 10. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byla hlavním cílem energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Tisíce domácností tam zůstaly bez elektřiny. Na ostravské vysoké škole Báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s dopravním podnikem Ostravy, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
4: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
1: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. V Uherském Hradišti otevřeli dopoledne nový zimní stadion. Sportoviště má 2 ledové plochy, z nichž jedna je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 477 milionů korun. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion muselo Uherské Hradiště zbourat kvůli narušené statice.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne od západu částečně přibude oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 z Prahy do Brna se stále táhne kolona od sjezdu na Pražský okruh až na Šmejkalku mezi 10. a 24. kilometrem. Na D5 se z Plzně na Prahu hned za exitem 34 žebrák se tvoří fronta. V omezení na 31. a půltém kilometru došetřují v levém pruhu nehodu. Popojíždí se asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už káva o čtvrté a Tereza Stýblová.
5: Moc vás zdravím, přeji krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky. V kávě o čtvrté dnes vítáme fyzioterapeuta Lukáše Klimperu. Dobrý den, Lukáši.
6: Dobrý den.
5: Dneska je ještě hezky teplo, ale budeme se chystat na podzim, na podzimní obuv. V tomto počasí ještě nosíte otevřené boty nebo už raději tenisky nebo něco pevnějšího?
6: Já osobně kombinuju. Na ta chladná rána třeba něco zavřeného, ale pak na teplé odpoledne klidně něco volnějšího.
5: Dneska máme titulek Zpátky do pevných bot, protože jak už jsem naznačila, budeme se chystat na to chladnější období, kde právě sandály měníme za tenisky, za polobotky, zkrátka za uzavřenou obuv, takže se budeme bavit o tom, jak si na změnu správně zvyknout, co našim chodidlům dělají špatně vybrané úzké boty, podpatky nebo třeba příliš pevná podrážka a jak vybrat zkrátka botu takovou, aby se naše nohy cítily jako v bavlnce. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Zpátky do pevných bod. Téma pro fyzioterapeuta Lukáše Klimperu, který je hostem Kávy od čtvrté na dvojce. Možná otázka na úvod, jestli když se vracíme do těch pevných bod, je to vždycky jak si pro naše nohy složitější cesta, řekněme, že je budeme více omezovat, a nebo i ty letní otevřené boty mohou být někdy špatně vybrané a vlastně je dobře, že se konečně vrátíme k našim pěkným vyšlapaným teniskám.
1: Jasně, tam to strašně moc záleží od toho typu a charakteru té boty. Jakýkoliv typ boty může být pro tu nohu naprosto v pohodě, pokud respektuje vlastně její fyziologii a anatomii, ale stejný typ může být konstrukčně udělaný úplně tak, že to prostě změní nejen funkci té nohy, ale bohužel i celého zbytku našeho těla.
0: Ale obecně nohám svědčí více právě ty otevřené boty než ty zavřené, už protože tam mají, i když jsou třeba uší ty sandálky, tak více prostoru mohou dýchat.
1: Ten prostor pro tu nohu jako takovou a pro prsty je vlastně zásadní. Takže pokud ty sandály umožňují jakoby dostatečný prostor, tak jsou naprosto v pohodě. Samozřejmě ta prodyšnost je taky vždycky žádoucí. Důležité u těch sandálů, a aby to jejich uchycení nějakým způsobem zase jinak nelimitovalo tu nohu a neměnilo ten způsob, jakým ta noha vlastně a celý zbytek těla se bude hýbat. Mm-hmm. Takže určitě otevřená bota v principu ano, musíme dát samozřejmě pozor, abychom se nezranili, nikde neokopali. A samozřejmě by nám taky nebyla zima teďka třeba v nějakém už tom chladnějším období.
0: Čili to je důležité, aby nám nebyla zima. Vy jste sám řekl, že vlastně v tomto přechodovém období po ránu, když je chladněji, nosíte spíše uzavřenou obuv. Takže není to žádný mýtus, že můžeme prochladnout nebo že nohám ten chlad nesvědčí.
1: Můžeme samozřejmě prochladnout, každý má nějakou jakoby jinou odolnost a každému vyhovuje něco jiného. Jsou lidé, kteří chodí třeba celou zimu bosí. A jsou na to adaptovaní, to tělo je na to prostě zvyklé a fungují takhle naprosto perfektně. Jo, často třeba se lidé tak otužují, že chodí v normálních botech, ale ráno se jdou proběhnout třeba do rosy nebo se jí projít sněhem. A ono samozřejmě, pokud se toho rozumně dávkuje, tak to může být pro to tělo nějakým způsobem jakoby vhodné, může se tím otužovat, posilovat, ale všechno s rozumem a hlavně s respektem prostě k vlastnímu tělu, k vlastnímu zdraví, k vlastní kondici.
0: Kdybychom odmysleli tu současnou dobu, že se obouváme i to, v jakém prostředí žijeme, tak co je, Lukáši, pro naše nohy opravdu nejzdravější? Obouvání nebo být na boso?
1: Takhle určitě upřímně to naše tělo je dělané na tu bosou chůzi a na ten přirozený pohyb. Kdekoliv my změníme nebo upravíme funkci nebo vnímání toho těla, tak se to prostě projeví na ten zbytek. To, jak my stojíme, chodíme, jak se pohybujeme, to je vlastně nějaký pohybový program v našem mozku. A pokud my někde zasáhneme do funkce tohoto těla, ať už je to na úrovni obuvi, nebo třeba na úrovni nějakého oblečení, které omezí třeba pohyb v kyčelních kloubech, stáhne nás, omezí náš dech a tak dál, tak to všechno vlastně nutí mozek k tomu, aby se adaptoval, aby našel jiný nějaký způsob pohybu, který ale už většinou nebývá fyziologický. A pokud se tak pohybujeme rok, dva, tři, celý život, tak samozřejmě to potom přináší různé, ať už akutní nebo chronické potíže s pohybovým aparátem.
0: Narušíme se ten vzorec většinou už někdy v prvním roce života, když dostaneme první botičky od rodičů. Hodně se to řeší mezi rodiči, kdy obout dítě do té pevné obuvy a také do jakého typu. Ty názory se různí. Tak pokud teď třeba někdo má malé děti nebo vnoučata, tak co byste jim doporučil?
1: Jasně. Často bohužel k tomu problému dochází ještě před těma botičkama a to jsou pleny. Příliš objemné pleny, které nějakým způsobem omezí hybnost kyčelních kloubů a funkci toho pánevního pletence. A pokud si už takhle malém věku to miminko začne budovat nějaké jiné pohybové programy, které jsou přirozené, tak je to problém, který si pak většinou nese celý zbytek života. Je na to velmi jednoduchá možnost, kterou je možné vyzkoušet na miminku nebo sami na sobě, jak se to miminko nebo my můžeme hýbat, když jsme úplně nazí. A když si pak vezmeme ty botičky, pleny, nějaké oblečení, jestli se tenhle ten způsob toho pohybu změní. Pokud ano, tak ve většině případů to oblečení nebo ten vnější faktor je patologický.
0: Když se oblékneme a nemáme pleny, tak se můžeme...
1: Jasně, když si oblékneme třeba, já nevím, už jen úzká sukně, nebo může, když si kluci dřív nosili třeba ty spuštěné kalhoty, jo, nebo právě nějaké tvrdé neohebné boty, nebo cokoliv, co vlastně někde omezí tu přirozenou hybnost toho těla, nebo třeba nějaká upnutá košile, která nám neumožní pohyb horníma končetinama. jeho kravata, která třeba nám zvýší napětí kolem šíje, krční páteře, těch faktorů, bohužel, které my si na sebe vymýšlíme, je strašně moc. Jo, říká se, že pokud by se lidé pohybovali zdravě, tak 70 až 80% fyzioterapeutů by mělo prázdné ordinace.
0: Tak je pravda ale, že návrat k tomu nejpřirozenějšímu už bohužel ze společenských důvodů nelze, že nazí a bosí chodit nemůžeme tak, a musíme se oblékat ano, určitě i obouvat. Takže dnes si budeme povídat zejména o tom obutí, o tom, jak by měla ta uzavřená obuv vypadat, jakou by měla mít špičku, patu, jestli má být kotníková, z jakého materiálu a také jestli třeba vhodné se přezouvat a mít vícero typů obuvy. Fyzioterapeut Lukáš Klimpera je naším hostem, má tady otázky. Otázky posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: To zpíval Jaroslav Uhlíř a my se vracíme k našemu povídání s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou. Zpátky do pevných bot, což naznačuje, že se ochlazuje a že samozřejmě budeme zase nosit pevnější obuv. Jak by měla ta uzavřená obuv, Lukáši, z pohledu fyzioterapeuta vypadat? To by všechno měla splňovat.
1: Takže kdybychom to vzali čistě z pohledu fyzioterapie, tak určitě primárně dostatečný prostor pro prsty. Mluvíme konkrétně o centrovaných prstech a to je takový stav, kdy ta osa prstu navazuje na osu záprstní kosti. Velmi laicky se to dá poznat tak, že když si zvednete třeba prsty, tak jsou vidět šlachy, které vedou k těm konečným článkům prstů. A ten prst měl být vlastně v linii té šlachy. To je prostor pro prsty. Ta by měla být lehká, ohebná, neměla by tu nohu někde omezovat a měla by umožňovat té noze kontakt s terénem. To znamená, aby mozek získal informace o tom terénu a na základě těch informací nějakým způsobem nakonfiguroval tu nohu a zbytek těla, abychom byli hezky stabilní, abychom se mohli opřít, odrazit a tak dál. A samozřejmostí je to, aby ta bota nemodifikovala nastavení nejen té nohy a celého zbytku těla, to znamená ideálně žádný podpatek.
0: Mm-hmm. Čili různé platformy a podpatky z toho zdravotního hlediska opravdu vynechat.
1: Ideálně jsou... opravdu. Zkuste si na sobě projít se na boso a projít se s touhle s tou platformou. Mm. Uvidíte, že ten způsob pouze musí
0: říkala se kontakt s terénem, tak tam není.
1: Absolutně
0: ten kontakt
1: mluví.
0: S terénem. Pak jsou třeba teď moderní mokasíny, hodně zase se vrací do módy, ale tam zase hovoříte o té širší
1: přesně
0: špičce.
1: Tak.
0: Nevidím moc často tento typ obuvi, že by měl širší špičku, takže ty taky nejsou asi úplně nejvhodnější.
1: Přesně tak, tam to taky není ideální.
0: A tenisky. No. Pak mě napadají tedy tenisky nebo jiné typy polobotek.
1: Pokud jsou dostatečně prostorné, tak určitě ano.
0: Je důležitý ten materiál, aby noha dobře dýchala?
1: Určitě. Ta prodyšnost je samozřejmě taky zásadní, hlavně kvůli nějakým hygienickým věcem, plísním, kvasinkám a tak dál. Prostě tam ta prodyšnost je samozřejmě důležitá. A ideálně i použití nějakých vlastně materiálů, které jsou samozřejmě zdravotně nezávadné a to myslím v dnešní době už je téměř samozřejmostí nebo standardem.
0: Uh-huh. Takže kůže, textil, něco prodyšného
1: asi. Určitě mikrovlákna, různé síťoviny, plátno, konopné, bavlněné. Naštěstí dneska na trhu těch možností je opravdu nepřeberné množství, takže dá se určitě vybrat i kvalitní materiál.
0: Už nám píše posluchačka Martina, že si chce koupit teď podzimní boty, které ale nepromoknou, protože žije na vesnici a je hodně v přírodě. A teď, když tady hovoříme o těch materiálech, tak plátno a různé síťoviny ty asi promoknou hned. Kůže se dá naimpregnovat, ale jaký materiál byste doporučil teď i s ohledem třeba na tu různou funkční obuv,
1: jasně,
0: membrány a tak dále? Mm-hmm.
1: Určitě membrána je perfektní volbou, ta vlastně funguje jakoby jednosměrně, to znamená, nepouští vlhkost dovnitř a když se vám noha zahřeje, začne se potit, tak ta vlhkost vlastně může evaporovat přes tu membránu ven. Takže určitě membránová obuv je výbornou volbou, pokud ta membrána samozřejmě je kvalitní a certifikovaná, plus na ty vrchové materiály v dnešní době ve všech těch technických parametrech vlastně vítězí různá polyamidová mikrovlákna a tak dále. Jsou to materiály víceméně, které téměř nerozeznáte od živočišné kůže, ale mají výbornou odolnost proti otěru, okopu, jsou prostě flexibilní a i vydrží vám výrazně, výrazně díl. Často ani není potřeba je potom impregnovat.
0: Mm-hmm. Obuv je samozřejmě důležitá proto, abychom se nezranili, to je asi takové, abychom neprochladli, ale pak máme taky to estetické hledisko.
1: Ano.
0: Nedá se to odmyslet. Tak když bychom si pořídili opravdu boty s tou širší špičkou, bez třeba nějaké zvýšené podrážky nebo bez podpatku, tak vám určitě namítnou zejména třeba ženy, že to jejich noze moc nelichotí.
1: Tak, přesně tak. To je obrovský paradox, na který já prostě bohužel jakoby nemám odpověď, jak je možné, že se nám i mně, jo, samozřejmě taky včetně líbí něco, co je tak nefyziologické a co nás poškozuje. Mně se taky líbí jakoby lodičky na podpatku. Určitě je to krásná, elegantní, módní záležitost. A funkce bot je estetická taky. Ale jak je možné, že se nám líbí něco tak nefyziologického? Nemám na to odpověď, bohužel.
0: Že to jde úplně proti přirozenosti.
1: Absolutně, absolutně.
0: No, tak doporučení možná, když už takové boty máme, tak je asi nenosit celý den.
1: Přesně tak. Tam nevadí, že chvilku je máme třeba, pokud máme nějaký dress code v kanceláři, nebudeme do divadla, to je naprosto v pořádku, ale důležité je, aby většinu našeho života, zbytek dne, přes víkend, ta noha mohla pracovat co nejvíc přirozeně fyziologicky.
0: Co se děje vlastně s tou nohou, když si celý život obouváme třeba boty s úzkou špičkou nebo nosíme podpatky?
1: Jasně. Tak zaprvé dochází na té noze k strukturálním deformitám, to znamená třeba ty vbočené palce, různé patní ostruhy a tak dál. Ale ten největší problém je v tom, že když ta bota bývá také v té botě, ta noha bývá v té botě sevřená, tak nemůže pracovat. A mozek přes nějakou tu tvrdou nebo neformnou podrážku nedokáže vnímat ten terén. A když ji nevnímá, nemůže s ní pracovat, tak ji potom vlastně přestává používat, i když třeba ta bota je mimo nějakou tuhle nevhodnou obuv a už jde v nějakém tom nefyziologickém pohybovém programu. Takže tam potom, pokud nějakým způsobem chceme vrátit noze tu přirozenou funkci, tak je potřeba začít postupně, pomalu, začít s tou nohou pracovat, aby mohla vnímat. V momentě, kdy začne vnímat, no, mozek ji vlastně vníme, taky začíná používat, opírat se, odrážet se a tím pádem se ta noha postupně osvalí. Samozřejmě ta noha z té klasické boty nemá tu správnou svalovou sílu, klenba bývá propadla a tak dál, ale tohle všechno vlastně přijde, pokud ta noha začne vnímat a začne pracovat.
0: Mm-hmm. Takže důležité je asi nohy procvičovat, pokud ano. To máme, tak to bychom mohli taky dneska probrat, alespoň nějaká cvičení, jak dát nohy do pořádku, pokud nás třeba dreskop nutí denně alespoň pár hodin nosit v podstatě obuv, která nám rozhodně nesvědčí. Fyzioterapeut Lukáš Klimpera je naším hostem. Máte-li otázky, posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Pokým krásně

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté, hostem je fyzioterapeut Lukáš Klimpera, zpátky do pevných bot. O tom si dnes povídám, jak má to pevné obutí, ta pevná obuv vypadat. Ještě jsme nezmínili velikost, Lukáši. To asi u těch zimních a podzimních bot určitě zvažujeme, jestli tu velikost, kterou máme, nebo třeba o něco větší, když tam budeme používat ponožky.
1: Přesně tak. Tam vždycky je lepší tam mít malinko místa navíc. Samozřejmě ne tolik, abychom zakopávali, ale vzhledem k tomu právě, že nosíme teplé ponožky, tak je určitě lepší tam opravdu mít půl centimetru, centimetr podle velikosti místa před prsty, takzvaný nadměrek. Plus potom, co se doporučuje, když máte tu obuv zašněrovanou na noze, postavit se, projít se a potom vlastně zvednout patu a nanést veškerou hmotnost vlastně na prsty a na přednoží. Často se při tomto manévru prsty v té botě posunou ještě trošku dopředu. A pořád byste tam měli mít ještě nějaké místo a ta noha by neměla vlastně narážet na předek té boty.
0: Mm-hmm. Ale zase by nám asi neměla pata klouzat.
1: Určitě. Neměla by plandat, klouzat, protože to potom může způsobovat různé mozoly, otlaky. Přesně tak.
0: Když jsou ty boty kožené, tak si někdy řekneme, když se nám třeba uší, že se vytáhnou. Mm-hmm. Je to jako dobrá vize, nebo
1: je to riskantní
0: nám nesedí
1: vize.
0: Úplně v tu chvíli, tak je zkrátka nebrat.
1: Je to riskantní vize, jo, záleží samozřejmě od opravdu toho konkrétního materiálu, způsobu použití. Dneska ty kůže bývají nějakým způsobem už předem prostě upravené a mohou se roztáhnout, nemusí. Je to riziko. Ideálně by tam bota měla opravdu hezky sedět na to první obutí.
0: Co váha taky obuvi? Některá obuv je těžká, některá zase je lehunká.
1: Určitě minimální hmotnost. Jo? Zase, když se projdeme úplně na boso, pak si tu nohu obujeme do této boty, tak by ta změna způsobu chůze a vnímání té nohy a práci té nohy měla být ten minimální.
0: Mm-hmm. To znamená, že správná obuv je taková, kterou v podstatě nevnímá.
1: Přesně tak.
0: Když se do ní obujeme. Tak.
1: Která se nějakým způsobem neomezuje, umožňuje nám kontakt s tím terénem a celé tělo může fungovat a pracovat přirozeně.
0: Kdy je nejlepší boty zkoušet? V jakou denní dobu? Po ránu, večer, odpoledne?
1: Pokud máme třeba problém s tím, že nohy otékají, tak určitě v těch odpoledních hodinách, kdy ty nohy bývají natečené.
0: Takže to potom poznáme, že když nám sedí, že je to jako správné.
1: Tak, ano, mělo by být. Určitě nezkoušet ty boty jenom v sedě. Zašněrovat si a opravdu se v tom projít nebo v tom chvilku chodit. Zkusit nějakou otočku, třeba rychlejší chůzi, pomalejší chůzi.
0: Ptá se tady Marie na zajímavou otázku, jestli je dobré kupovat boty třeba z druhé ruky nebo boty, které se v rodině dědí, jestli používat, i když mi sedí. Ale už je vyšlápl někdo jiný.
1: Jasně. Obecně se tohle nedoporučuje, jak z toho funkčního, tak i z toho hygienického hlediska.
0: A z funkčního proč? Hygienického? Ano, tak...
1: Protože ta bota může být právě vyšlápnutá podle toho předchozího člověka. Ten způsob chůze toho člověka vlastně, když to přejdu, zapsán v té botě. A my, když začneme s touto botou chodit, tak to může změnit zase ten náš způsob chůze. Určitě to samozřejmě není nic fatálního, ale pokud máme možnost mít radši novou obuv, je to vždycky lepší.
0: Jak vysoká by ta obuv měla být? Teď už se ptám na to, jestli může být kotníková, nebo měla by být. Pak se také nosí kozačky, takže co doporučujete jako fyzioterapeut?
1: Jasně, klidně může být kotníková, klidně může být kozačka, ale neměla by omezovat hybnost v tom kotníku. Pokud máme nějakou botu, kterou vlastně jakoby znehybníme, zafixujeme ten kotník, hodíme pak jakoby s nějakou dlahou. A je to samozřejmě zvýšená zátěž potom na bederní oblast, na pánev, na kyčelní klouby a už ten způsob pouze nemůže být fyziologický.
0: Uh-huh. Dotaz taky na boty, které jsou teď hodně moderní. To jsou takové ty bačkory, jestli víte, vypadá to jako papuče, má to vlastně je kotníková, ale ta noha je v tom naprosto volně, je to i hodně vyteplené, tak jestli to je vhodná obuv?
1: Zase může být, ale neměla by plandat. Já teďka nevím přesně, jaký typ obuvy konkrétně má posluchač nebo posluchačka na mysli, ale pokud tam ta noha neplandá a nějakým způsobem nenutí jakoby naše tělo, aby si tu botu držela vlastně na noze, tak může být v pořádku.
0: Co ponožky? Jaké používat? A taky třeba při zkoušení, jestli dobré ty ponožky, které budeme nosit nejčastěji, hned mít na noze.
1: To je výborná otázka, moc krát za ní děkuji. Určitě zkoušet s ponožkama a pozor na to, aby i ty ponožky nějakým způsobem moc tu nohu nestahovaly. My můžeme mít krásnou fyziologickou prostornou botu, ale pokud si do ní vezmeme ponožku, která má třeba velké množství elastanu a stáhne tu nohu, stáhne prsty, tak nikdy ta noha nebude fungovat tak, jak má, i když ta bota jí to umožní. Takže samozřejmě ty ponožky by taky měly umožnit té noze fungovat, jako když je na boso.
0: Kolik párů takové podzimní, zimní boty bychom měli mít ideálně? A jaké typy, Lukáši?
1: Aha. Tak to taky strašně moc záleží, jak podle toho estetického. Žena určitě, tak aby byla jakoby esteticky samozřejmě spokojená. A taky žena, jestli žije ve městě, někde třeba půl město, půl příroda, nebo jenom příroda, určitě je to jiná obuv do města, na městský povrch, jiná obuv, pokud jdeme na nějaký trek do přírody, jiná obuv třeba na zahrádku. Tam opravdu podle prostředí, podle samozřejmě i té estetické preference, to pravidlo z hlediska fyzioterapie je jedno jediné základní, aby tam ta noha mohla fungovat co nejvíc jako na boso.
0: Když boty používám hodně často, tak jakou mají životnost třeba, i když se nám nerozpadnou, ale asi se nějak rošlápneme už, tak jestli i třeba po roce nošení, po dvou letech, je ta bota pořád, řekněme, zdravotně nezávadná.
1: Jasně. To hrozně moc záleží na způsobu té chůze. Pokud my máme nějakou botu, která umožní té noze tam fungovat fyziologicky, a pokud my chodíme tím správným fyziologickým způsobem, tak i ta mechanická zátěž na tu botu je minimální. Jo, my když třeba jdeme na boso, taky si ty nohy nějak extrémně neošoupeme. Nohu hezky klademe, odvíjíme, odrážíme se od prstů, není tam žádné šoupání, nejsou tam tvrdé dopady a tak dále. A tudíž i ta mechanická zátěž na tu botu je výrazně menší a ta životnost boty se tím výrazně prodlouží.
0: Tak to správné našlapování dnes ještě připomeneme a dostaneme se i k tomu cvičení. S fyzioterapeutem Lukášem Klimperou po písničce, kdy bude prostor už i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená, nebo se vracela do známých vod? Jak moc se za roky změnila její Jana Chládková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radiokafe Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.

0: Fyzioterapeut Lukáš Klimpera, host Kávy o čtvrté na dvojce, už si nasadil sluchátka, protože se těší na vaše dotazy k našemu tématu zpátky do pevných bod. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Jirka Justinák ze Stálek, 90 let. Promiňte, nejsem takovej normální. Chodil jsem mezi husincema, vím, jak je chodit v dřevákách, ale nevím, proč poslední ševcárna v Doněmčí se musí zlikvidovat pod značkou Baťa a není to kulturní památka. Prosím vás, poraďte mi, jak ji zachránit.
0: To asi fyzioterapeut Lukáš Klimpera bohužel nebude moci, protože on se dnes věnuje spíše zdravotní nezávadnosti obuvi. Ale děkujeme za vaši zkušenost a možná bychom mohli zmínit ty dřeváky, třeba o kterých náš pan posluchač hovořil. Ty jsme samozřejmě vynechali, protože dnes už se to nenosí. Ale když jste hovořil o tom, že by ta obuv měla být vlastně pružná, ohebná, a hodně se to kdysi používalo, tak...
1: Nejsou úplně ideální ty dřeváky, samozřejmě nejsou. V té době to byla nutnost, ale teďka pokud máme možnost na výběr, tak určitě.
0: Ale zase chodili lidé hodně na boso, to říkal vlastně tam posluchač, takže ano, možná tím se to dobře kompenzovalo.
1: Přesně tak.
0: Čili když máme třeba nevhodnou obuv, tak tou bosou chůzí to můžeme kompenzovat.
1: Ano, naprosto skvěle. Jasně, tam je to o tom, že když prostě nějakou chvilku musíme jít v té nevhodné obuvi, vůbec nic se neděje, ale aby zbytek našeho týdne, našeho života, ta noha mohla fungovat co nejvíc prostě přirozeně, ideálně na bosu.
0: No, jenomže pak, když se vizujeme v městském prostředí nebo doma v bytě, tak tam není úplně stimulační terén, řekněme. Nevadí to?
1: Nevadí to. Ta noha i na tom tvrdém povrchu může velice pěkně fungovat. Naopak, ten tvrdý, v úzovkách nepřirozený povrch nás nutí o to lépe tam tu nohu klást, koordinovat a o to více aktivuje právě ty svalové souhry, ten hluboký stabilizační systém, o to více naše tělo při té správné chůzi může být centrováno, stabilizováno, může to mít velice pozitivní vliv na náš dech, na funkci vnitřních orgánů, na napětí v našem těle. To, jak ta noha vlastně komunikuje s tou podložkou, jak tam klademe, jak se opírá, odráží, to všechno přes to svalové zřetězení se přenáší do našeho těla. Pokud ta noha hezky nese, tak ta reakce jde do celého trupu až k hlavě. Právě ten trubecky centruje, stabilizuje, dává ideální prostor pro funkci hrudníku, náš dech, pro vnitřní orgány a tak dále.
0: No tak si uděláme takovou pauzu právě, přijdeme domů z práce, odhodíme lodičky do rohu a teď jak to vědomě udělat, Lukáš, abychom ty nohy hezky protáhli, procvičili to postavení těla, abychom si uvědomili.
1: Je na to úplně jednoduché základní cvičení, když jsme takhle na bosu na té tvrdé podlaze, zacpeme si uši a jdeme se projít. V momentě, kdy si zacpeme uši, slyšíme náš dech a pokud dopadáme tvrdě, tak slyšíme i ty tvrdé došlapy. A to je ten moment, kdybychom se měli naučit ten krok zkrátit, zpomalit a tu nohu vlastně citlivě klást na podložku. Není to o tom, že jdeme po špičkách, první pata, pak hezky odvíjíme pozevní hraně, pak se opřeme o prsty, odrážíme se od prstů a tak dále. A to je moment, kdy vlastně náš mozek se učí na ten fyziologický způsob chůze. V momentě, může to být týden, dva týdny, někdy třeba i tři týdny, kdy se to naučíme, tak pak už to jde úplně samozřejmě automaticky a jenom ta samotná chůze tímto způsobem je naprosto blahodárná pro celé naše tělo. Mm-hmm.
0: Tak že našlapujeme přes paty, protože jsem se dočetla, že máme našlapovat od středu chodidla, ne,
1: může být
0: na patu.
1: Na ten střed, tak rozhodně ne po špičkách. Samozřejmě záleží na sklonu terénu, na rychlosti, kterou se pohybujeme a tak dál. Na tu patu nesmíme dopadat. Pokud tu nohu klademe na patu, jemně citlivě a není to slyšet, není tam ten ráz do těla, tak je to naprosto v pořádku a fyziologické. My bychom vlastně měli využít celý potenciál té naší nohy. To znamená od paty přes celou zevní hranu po všechny prsty.
0: Mm-hmm. Jak se třeba ty nohy vědomě rozložit právě třeba s ohledem na prsty? Na rukou s těmi prsty hýbeme docela běžně, ale na těch nohách to není úplně nejjednodušší, jsem se zjistila.
1: To je právě to začít používat. Jo? Na naší ruce máme taky podélnou a příčnou klenbu. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdo měl ploché ruce. Proč? Protože ty ruce používáme, pracujeme s nima. Takže pokud my naší noze dáme ten prostor a necháme jí pracovat, tak ta klenba sama o sobě začne vznikat. Klenba je jak ta podelná, tak ta příčná je naprosto přirozená věc. Ty kosti sami o sobě mají vlastně ten klínovitý tvar té klenby. A je to právě ten tah svalů, který přes tu klenbu probíhá a nastavuje ji a moduluje ji. A je to svalové napětí na té noze, které tu klenbu vlastně udržuje.
0: Mm-hmm. Takže doporučujete třeba i prsty něco nabírat, nějaký míček, anebo stačí jenom
1: tam je to, protahovat? Dle fantazie. Jo, ideálně začít používat, když stojíme, tak aby ta noha byla hezky opřená, pata zevnitř na všechny prsty. Když se postavíme, zavřeme si oči, můžeme vnímat, jak je zátěž rozložená do toho chodidla. Můžeme zkusit se naklonit dopředu, dozadu a vnímat, jak se ta hmotnost vlastně přenáší a měli bychom se ideálně zastavit v ten moment, kdy ta noha je zatížená opravdu rovnoměrně. To znamená pata zevnitř na všechny prsty. A to je už ten moment, kdy ty prsty jsou aktivní, kdy jsou opřené a kdy nás ta noha může začít nést. A už samo o sobě tohle vlastně krásně ve většině případů, samozřejmě u zdravých jedinců, aktivuje nejen tu nohu, ale ta reakce jde právě do celého zbytku těla. A nejenom cítíme, že to tělo se rovná, uvolňuje, otevírá se hrudní, dech může začít plynout. Jo, nikdy bychom se na to neměli dívat, že to je jenom nějaká noha. To tělo je provázáno. A my vlastně, pokud jdeme správným způsobem, máme na každém kroku fantastickou terapii pro celé naše tělo.
0: Zpátky do pevných bod. Tématu se dnes věnujeme v kávě o čtvrté s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou a pokračujeme v tom ještě naposledy po písničce. Stále máte možnost se ptát buď na e-mailu dvojka@rozhlas.cz anebo po telefonu 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: S fyzioterapeutem Lukášem Klimperou si dnes povídáme v kávě o čtvrté zpátky do pevných bod. To je téma, kterému se věnujeme a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Martina z Prahy. Já bych se chtěla zeptat, asi častý problém teď na nás, co děláme hodně na home office, že po covidu asi těch lidí je víc než dřív. Co jsme chodili dřív víc aktivněji do práce, tak teď víc sedíme. A velmi častý je bolesti paty, jak jsem se s tím setkala i já teda. Bohužel je dobrý mít doma obuv spíš zavřenou, tenisku, než pantofle, protože sama jsem řešila problém s patou dlouho, který ve výsledku se to rozjede až do zad. A myslím, že hodně posluchačů asi ví, o čem mluvím. A nakonec se mi vlastně nejlíp pracuje v teniskách v zavřený botě, jak pan fyzioterapeut říká, teda s rozšířenou tou, abych ji neměla úplně uzavřenou. Ale rozhodně druhá věc ještě je, že co máme byty bez koberců, tak je rozdíl, že přijdete domů, odhodíte boty a jdete po koberci. Jo, a my všichni máme ty plovoucí podlahy, poměrně i studený mnohdy. Nejsme ze sídlišních bytů, máme i kamenní byty. Velmi často jako je to zase druhý nápor na tu patu. Co by doporučil nosit, když jste na home office, když jste vlastně pořád na tvrdém povrchu. Takže když jsem na rodinném domě a výjdu ven na zahradu, tak si to chodidlo projdu trošku líp samozřejmě.
0: Rozumím.
2: To když jsem dělala o prázdninách. Tak co byste poradil nám na home office, v čem chodit celý den, kdy si odpočinout, protože je to složitější. A pak samozřejmě, když jdete do města jako městský lidi, tak chodíme po chodnících a ty jsou taky tvrdý. Jo? A ono se to přece jenom hodně potom už... Ty 50 plus, tak
0: odráží, rozumíme. Na našem celkovém rozpoložení. Moc děkujeme za vaši zajímavou otázku, tak Lukáše. To je vaše rada.
1: Díky moc za otázku. Těch problémů s těma patama je poslední dobou opravdu obrovské množství. Super, že máte tenisky, které vám dělají dobře. Ale obecně ten problém je nejčastěji v postavení té paty, protože u většiny pacientů, kteří mají potíže s patou, bývá špatně nastavená celá osa té dolní končetiny, bývá vbočený kotník a decentrovaná ta patní kost. A je potřeba vyřešit většinou tu příčinu. To znamená naučit se tu patní kost zacentrovat, aby kontaktovala s tou plochou tak, jak má. My většinou právě máme většinu zátěž, když stojíme nebo když chodíme na té patě. A pokud v tenhle ten moment ta patní kost není dobře nastavená a my dáme zátěž hmotnosti celého našeho těla, ještě když vezme nějaký pohyb, tu kinetickou energii, kterou máme při tom pohybu, tak je to opravdu velká zátěž. A moc doporučuju tady vždycky individuální fyzioterapii a pracovat s centrací a s korekcí postavení té paty. To je prostě řešení. A pak už je vám jedno, jestli máte jedny nebo druhé boty.
0: Ale obecně obouvat se doma, když skutečně trávím většinu času právě tak, třeba na home office, anebo být na boso.
1: Jasně. Tak obecně samozřejmě na boso z hlediska fyzioterapie u zdravého člověka, který umí správným způsobem stát a chodit, je to nejlepší pro celé naše tělo. Pokud, jak říkala posluchačka, jsou třeba chladné podlahy, tak tam je dobré mít třeba nějaké volnější třeba ponožky, nebo když tak klidní nějaké, já nevím, sandále na zouváky.

0: hlavně se naučit tím způsobem chodit, abychom na tu nohu tvrdě nedopadali, citlivě kladli, odvíjeli a ta reakce šla do celého
1: těla. A tu masážní podložku třeba, když sedím a pracuji u počítače, může tak
0: být
1: můžu klidně,
0: proč ne? Určitě, mít jasně.
1: Židle a jasně. Masírovat si plusky.
0: Ano. Případně střídat ty ponožky, ta variabilita je hrozně důležitá. Jsou to všechno věmy pro náš mozek.
1: Martina říkala, věková hranice 50+, tak mě ještě zajímá, jak se vlastně mění noha věkem a jestli i ty potřeby pro tu obuv se mění, anebo platí pořád ta stejná pravidla, o kterých dnes hovoříte.
0: Tak obecně ta noha se mění především tím používáním, tou funkcí. Jo, to nikdy nezapomenu, jsem měl třeba pacienta, co chodil profesionálně po slekleně, po takovém tom nataženém laně. A on měl tu nohu ze spora natolik osvalenou od tohle z toho používání, že ta noha vypadala úplně, že je plochá. Ale nebyla plochá, byla krásně klenutá, aktivní, funkční, jenom dole mu narostlo tolik svalů jo, z toho používání. Takže to, jak my tu nohu používáme v kterémkoliv věku, to formuje její nastavení a samozřejmě i tu funkci.
1: Volali naše dvě posluchačky a ptají se ještě na cvičení tai chi, jestli je vhodné právě pro zdraví našich chodidel a potom také na to bosé obouvání na barefoot.
0: Mm-hmm. Obecně cvičení tai chi je naprosto fantastické. Pokud se dělá správně, tak od chodidel prostě přes celé dolní končetiny, pánevní patenec, trup, hlavu, horní končetiny, naprosto fantastické cvičení, kde se pracuje nejen jakoby s váhou, se zatížením, ale především i s vnímáním toho těla. A to je to nejdůležitější. Pokud náš mozek dobře naše tělo vnímá celé, tak jej pak i dobře ovládá. My nemůžeme chtít, abychom dobře chodili, pokud náš mozek nevnímá ty nohy. Jo, takže to vnímání, které my získáváme díky cvičení například tai chi nebo jógy nebo takhle, tak je naprosto fantastické.
1: Uh-huh. A bosé obouvání, ukážu? Uh-huh.
0: Je toho poslední dobu velký trend z hlediska fyzioterapie, určitě super, ale je tam několik velkých vykřičníků, které je potřeba zdůraznit. Rozhodně to není vždycky pro všechny. Pokud my chodíme správným způsobem, to znamená nedopadáme tvrdě na paty a to naše tělo funguje celé fyziologicky, tak to může být dobrou volbou. Ale pokud jsme zvyklí chodit neúplně správně z klasické obuvi a najednou se přezujeme do barefootový bod, tak si můžeme výrazně ublížit. To je první věc. A druhou věc, kterou je potřeba vždycky zdůraznit, že barefootová bota není jen tenká podrážka, ale především prostor pro ty centrované prsty. Pokud mi třeba nohu zmáčkneme do úzké boty, dáme jí tenkou podrážku, ona tam nemůže pracovat. A prostě omlátí se a není to dobře. Takže v principu barefoot ano, ale velmi, velmi opatrně. Naštěstí je dneska na trhu více firm, které dělají třeba prostorné, lehké ohebné boty, které ale mají třeba nějaké jakoby tlumení, které nás třeba ochrání před těma tvrdýma dopadama a může to být dobrým kompromisem.
1: Mm-hmm. Moje poslední otázka je, podle čeho vlastně poznáme, že s naším chodidlem není něco v pořádku, jestli to je častá bolest v patě, nebo únava chodil, nebo třeba i bolest hlavy, na to se ostatně ptá i paní posluchačka, že nosí často lodičky, jestli to může způsobovat bolest hlavy.
0: Přesně tak. Jo, jak všechno tohle, co jste zmínila, mohou to být jak lokální potíže na chodidle, tak ale i potíže, které jsou kdekoliv ve zbytku našeho pohybového aparátu a tam je potřeba se na to podívat vždycky v souvislosti s tím, jak stojíme, jak chodíme, jak celé naše tělo používáme.
1: Zpátky do pevných bod, tak o tom jsme si dnes povídali s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou. Já vám moc děkuji za příjemné a inspirativní povídání. Těším se příště. Naschledanou.
0: Děkuju moc krát za pozvání. Mějte se moc krásně. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. Počasí zítra bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vyšetřovatelé Saúdské Arábie vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
3: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
2: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. O kritice nových členů dnes Rada vlády pro lidská práva nejednala. Několik lidskoprávních organizací se ohradilo proti jejich výběru a chce, aby vláda odvolala z rady aktivistu Daniela Blacka, modelku Taťánu Kuchařovou nebo právníka Hnutí pro život Jakuba Kříže. Ten po jednání řekl, že mají právo na to vyjádřit svůj nesouhlas.
4: Oni říkají, že chci omezovat, ano. No, tak oni si to říkají, jako je to jejich problém. Já prostě můžu vykázat svoji praxi, které si myslím, že svědčí o tom, že se za lidská práva beru, že je nechci nikomu omezovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
2: Noví členové usedli v radě poté, co v červnu letošního roku odešly desítky odborníků jako protest proti přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády pod tři různá ministerstva. Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstva ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO jsou zjištěné mimořádně závažná. Český rozhlas už dřív upozornil, že má například bývalý výkon ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok celkem na 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo. Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andreje Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
5: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
2: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani používat na vaření.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne od západu částečně přibude oblačnost, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od 11. kilometru až na Šmejkalku na 24. Zdrží vás asi 45 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 177 se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až do Brna na konec omezení. Nárazově se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou příběhy z kalendáře.
6: Moc vás zdravíme, přejeme dobrý den od mikrofonu dvojky. U příběhu z kalendáře vás vítají Tereza Stýblová.
7: A také Jan Kovařík, dobrý den. Dnes vám chceme s Terezou vyprávět o instituci, která udělala, stále ještě dělá a nejspíš ještě dlouho bude dělat spoustu práce proto, aby jednoho dne byla zbytečná.
6: U nás v Česku ji už dobrých 20 roků nepotřebujeme a jsme jí za to neskonale vděční. Přesto dodnes sídlí a pracuje právě v Praze.
7: Má spoustu příznivců, ale taky zavilých nepřátel po celém světě. Ve zdraví přežila několik atentátů a finančních krizí.
6: Co by to tak mohlo být? Doufáme, že se s námi pustíte do pátrání.
7: A jako příspěvek pro vaši detektivní práci vám nabízíme obvyklou trojici nápověd.
6: Tou první je Hagibor.
7: Tou druhou Peroutka.
6: A třetí Upíří hrad.
7: Řekl bych, že to je docela zajímavý kvíz. Dáme vašim duševním pochodům do kroku úvodní melodii a až dozní, tak řekneme, kterou instituci jsme vlastně měli na mysli.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Jsem

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce a naše tři indicie, tedy Hagibor, Peroutka a Upíří hrad, mají jedno společné naše dnešní téma, a to Rádio Svobodná Evropa.
1: Já ty souvislosti s dovolením vysvětlím. Na pražském Hagiboru dnes Rádio Svobodná Evropa sídlí. Žurnalista Ferdinand Peroutka byl prvním ředitelem jeho českého vysílání, které skončilo právě 30. září, konkrétně v roce 2002.
0: A Upířím hradem, tuto rozhlasovou stanici, kde se nazval ve své neblaze proslulé písničce popový zpěvák Josef Laufer.
1: Rádio Svobodná Evropa vzniklo jako nástroj ideologického boje v rámci studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
0: Začalo vysílat 4. července, tedy na Den nezávislosti, a to roku 1950 v Mnichově. Nejprve jen v češtině do tehdejšího Československa a později i do dalších zemí socialistického bloku.
1: Po pádu železné opony na konci roku 1989 se rádio přeorientovalo na Írán, Afghánistán, Pákistán, státy Kavkazu, Střední Asie, Rusko a všechny další totalistány, kde stále působí cenzura a vláda jediné myšlenky.
0: Dnes, stejně jako v roce 1950, je hlavní misí Rádia Svobodná Evropa šířit liberálně demokratické ideje a hájet lidská práva prostřednictvím informací všude tam, kde jsou svobodná média úředně zakázána.
1: Možná si ještě vzpomenete, jak se v létě 1995 Svobodná Evropa přesunula z Mnichova do Prahy, kde vystřídala řadu působišť. Například slavnou Vinohradskou vilu, kde se o tři dekády dřív ve vysílání z mystifikační nealkoholické vinárny u Pavouka zrodila neméně fiktivní postava zapomenutého a znovu objeveného národního velikána Járy Cimrmana.
0: Nebo v bývalé budově federálního shromáždění, kde je po teroristických útocích z 11. září 2001 měli bránit armádní obrněné transportéry. Ovšem po náročném přesunu po vlastní ose z Hodonína do Prahy tehdy z původních 8 strojů cimrmanovsky dojeli pouhé 2 a ty na magistrále pouštěli spíše olej než hrůzu.
1: Dobře si na ně pamatuju a musím říct, že při cestách do rozhlasu mi opravdu nescházejí.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Dnes vám je vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
1: Prozatím poslední stěhování čekalo Rádio Svobodná Evropa na začátku roku 2009. Bylo to stěhování do moderní budovy, vysoce zabezpečené proti teroristickým útokům v místě zvaném Hagibor. Pro nepražáky to je na rozhraní pražských čtvrtí Strašnice a Žižkov.
0: České vysílání už ale skončilo dávno předtím, řekněme, a to 30. září roku 2002. A tak přestože Svobodná Evropa v naší zemi sídlí dodnes, my už její služby naštěstí nepotřebujeme.
1: Dříve tomu bylo ovšem přesně naopak. Jednou z nejvýraznějších osobností spojených se vznikem Rádia Svobodná Evropa byl český novinář, spisovatel a dramatik Ferdinand Peroutka, dnes známý především jako jistým politikem domnělý autor údajného článku o tom, že Hitler je gentleman.
0: Skutečné Peroutkovo dílo je ovšem mnohem pestřejší, podobně jako jeho život plný zvratů. Za první republiky byl šéfredaktorem politicko-kulturní revue Přítomnost a přispíval i do Lidových novin.
1: Patřil mezi pátečníky, což bylo společenství takzvaných hradních intelektuálů, blízkých prezidentu Masarykovi a později i jeho nástupci Benešovi pod neformálním vedením Karla Čapka.
0: Po nacistické okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 byl Peroutka zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, odkud jej v dubnu 1945 vysvobodili američtí vojáci.
1: Po válce se Peroutka znovu věnoval žurnalistice, krátce působil i v parlamentu jako poslanec za národní socialisty. Po uchvácení moci komunisty v únoru 1948 odešel do Spojeného království, později do Spojených států.
0: V exilu se stal jednou z nejostřeji řezaných tváří protikomunistického odboje. Roku 1949 spoluzakládal Radu Svobodného Československa se sídlem ve Washingtonu, organizaci s velkorysými ambicemi.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme o rádiu Svobodná Evropa. Jehož české vysílání skončilo 30. září 2002. A momentálně také o významné roli, kterou při zrodu tohoto rádia měl novinář Ferdinand Peroutka.
1: Rada Svobodného Československa měla po vzoru Benešovy exilové vlády v Londýně znovu vybojovat nezávislost Československa, tentokrát ovšem na Sovětském svazu, a také obnovit v něm demokracii.
0: K velikému Peroutkovu rozčarování a škodolibé radosti soudruhů za železnou oponou však tato rada nevybojovala nic. Vydala sice řadu prohlášení, třeba k politickému procesu s Miladou Horákovou nebo k protestním manifestacím v Plzni proti měnové reformě roku 1953, nakonec se ale rada rozpadla.
1: Vinou, řekněme, žabomyších válek mezi Čechy a Slováky i mezi politickými stranami, které mnohdy existovaly už jen v osobách svých předsedů.
0: Americké vládě došla trpělivost a v roce 1957 přestala Radu Svobodného Československa financovat. O 10 roků později neslavně zanikla. V rádiu Svobodná Evropa se však Ferdinandu Peroutkovi dařilo o poznání lépe.
1: 10 let vedl z New Yorku jeho československé oddělení, po odchodu do penze pro Svobodnou Evropu připravoval pravidelné nedělní promluvy téměř až do konce svého života.
0: Domů se vrátil až po smrti a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Nikoli náhodou hned vedle kenotafu, tedy symbolického náhrobku Milady Horákové.
1: Další výraznou postavou rádia Svobodná Evropa byl Pavel Tigrit, který poprvé musel uprchnout z rodné Prahy před nacisty už v roce 1939. V Londýně pak spolupracoval na zahraničním vysílání britské rozhlasové stanice BBC.
0: Při svém druhém útěku před totalitou v únoru 1948 Tigrit skončil v Německu, kde byl v roce 1951 jmenován programovým ředitelem československé redakce Svobodné Evropy v Mnichově.
1: Po názorových třenicích se svým tehdejším nadřízeným Ferdinandem Peroutkou z funkce odešel a zaměřil se na gastronomii. Až do konce svého života však zůstal Svobodné Evropě věrný jako externí spolupracovník.

0: 30. září roku 2002 přestalo pro nás, tedy pro Českou republiku, vysílat Rádio Svobodná Evropa. O něm si dnes povídáme. Vzniklo vlastně jako nástroj ideologického boje v rámci studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. V Praze sídlí i dnes, ale my už jeho služby naštěstí nepotřebujeme. V dnešních příbězích z kalendáře jsme se také připomněli dvě výrazné osobnosti spojené s Rádiem Svobodná Evropa, Pavla Tigrida a Ferdinanda Peroutku.
1: O čem ještě chceme mluvit? Třeba o tom, že poslouchat Svobodnou Evropu nebylo úplně jednoduché, neboť v rozhlasovém éteru za železnou oponou panoval činorodý ruch mnoha různých rušiček. Zmíníme se o odposlouchávání odposlouchávačů a také o teroristických útocích, kterým Rádio Svobodná Evropa za dobu své existence čelilo. No a bylo by divné, kdyby tímto příběhem z kalendáře alespoň neprolétl agent Mynařík a nepřidal trochu blankitu do křídel míru.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře o historii Rádia Svobodná Evropa pokračují na vlnách dvojky. Výrazné posily do mnichovské redakce Rádia Svobodná Evropa dorazily se třetí vlnou československé emigrace na západ, tedy po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
1: Mezi emigranty byl například i legendární muzikant Karel Kryl, který dosud poměrně suchý zpravodajský styl Svobodné Evropy okořenil produkcí svých písniček, anekdot či dramatických skečů.
0: Nebo sršatý básník Ivan Diviš, který v Mnichově nebojoval jen s komunistickou ideologií, ale také s démonem alkoholismu. A na začátku 80. let přišel do Svobodky také herec Martin Štěpánek.
1: Komunisté v Československu začali Rádio Svobodná Evropa elektronicky rušit už během prvního dne jeho vysílání. Umělému šumu a praskání v éteru posluchači posměšně přezdívali moskevské bugí.
0: Nejzuřivější rušení nastalo v polovině 60. let. Tenkrát po celé republice pracovalo celkem 14 rušiček. Z nařízení strany a vlády každé krajské město muselo provozovat svůj místní rušící vysílač, navíc další extra výkonné vysílače rušily celostátně.
1: Dalo by se říci, že u nás tehdy vládl činorodý ruch. Kromě Svobodné Evropy se rušily rovněž Rádio Vatikán, Luxemburg, Hlas Ameriky a další rozhlasové stanice imperialistů, revizionistů a válečných štváčů.
0: Paradoxem bylo, že rušení vyžadovalo mnohem větší výkon než původní vysílání. Svobodná Evropa také vysílala pro šikovné kutily návod k sestrojení rušičky rušení, která po zapojení do rozhlasového přijímače zkvalitňovala poslech.
1: Před Vánoci roku 1988 bez jakéhokoliv vysvětlení všechny rušičky zahraničního vysílání v Sovětském svazu i u nás stichly. V té době už byla železná opona vrezavá a chystala se do šrotu.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Protože rušit vysílání komunistům nestačilo, rozhodli se do rádia Svobodná Evropa, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, infiltrovat své špiony. Tím nejznámějším byl určitě Pavel Mynařík.
1: Vyučený elektrikář, který původně pracoval jako kulisák v Královéhradeckém loutkovém divadle Drak a byl též hlasatelem Československého rozhlasu, se na konci 60. let nechal naverbovat do Státní bezpečnosti.
0: STB jej po krátkém výcviku poslala do tehdejšího západního Německa, kde se nechala zaměstnat v rádiu Svobodná Evropa jako redaktor. Po 7 letech se vrátil do Československa, kde se z něj komunistická propaganda pokoušela vytvořit hrdinu ve stylu rudého Jamese Bonda. Marně.
1: Mynařík v průběhu své mise nadřízeným z rozvědky několikrát navrhoval, že pomocí trhaviny Svobodnou Evropu v Mníchově vyhodí do povětří. Atentát mu naštěstí soudruzi nedovolili provést.
0: Na rozdíl od atentátu na kulturu v podobě oslavné písně Dopis Svobodné Evropě, kterou naspíval Josef Laufer s nezapomenutelným závěrem Přidal jste blankitu do křídel míru.
1: Já říkal, že to přijde. Co Mynařík vymyslel, ale neprovedl, ten, cituji, chlapík statečný z Čech, to dotáhli dokonce agenti tajné služby Securitate rumunského diktátora Nikolaje Čaušeska. V únoru 1981 přímo pod okny československé redakce explodoval batoh plný plastické trhaviny Semtex.
0: Nikdo tehdy nezemřel. Výbuch v uvozovkách jen zranil 6 lidí a způsobil nenahraditelné materiální škody. Vzhledem k tomu, že bombový útok zřejmě řídil jeden z nejbrutálnějších teroristů světa, Venezuelec Ilich Ramirez Sanchez alias Carlos Vulgo Šakal, to bylo veliké štěstí v neštěstí.
1: No ale teď, myslím, je čas odpálit následující písničku.

0: Příběh Rádia Svobodná Evropa posloucháte dnes v příbězích z kalendáře na dvojce.
1: Kromě elektronického rušení a špionáže, soudruzi v Československu vysílání Svobodné Evropy také odposlouchávali, vyhodnocovali je a důležité informace psacími stroji zaznamenávali na kartotéční lístky. Dnes se tomu moderně říká monitoring médií a dělají to počítače.
0: Stejnou činností se na opačné straně železné opony zabývali i pracovníci Svobodné Evropy. Vedle rozhlasu začala v roce 1953 vysílat i Československá televize, čímž jim přibyla další práce. Vysílání z východu na západě samozřejmě nikdo nerušil. Proč taky?
1: Každý den tak ovšem na obou stranách železné opony vznikaly desítky až stovky stran strojopisů, které dodnes tíží police v archivech jako svědci mediálního souboje dvou nesmiřitelných ideologií.
0: Po invazi v srpnu 1968 monitoring Svobodné Evropy zaznamenal i vysílání ilegální okupační stanice Vltava, která rozhodně nemá nic společného se stejnojmenou stanicí Českého rozhlasu.
1: Tato okupační Vltava vysílala z území tehdejší NDR v češtině a slovenštině se silným německým přízvukem. Hlasatelé se tedy zřejmě rekrutovali z řad odsunutých sudetských Němců.
0: Vysílání se snažilo šířit bludy o spiknutí oddaných exponentů imperialismu a obratrské internacionální pomoci, která přispěchala československému lidu na pomoc, tedy rozdrtit kontrarevoluci tankovými pásy.
1: Dopad vysílání okupační stanice Vltava na veřejné mínění se blížil nule a vysílačka do půl roku stichla. Na rozdíl od Rádia Svobodná Evropa, které vysílá dodnes.
0: Od roku 2002 se však v rámci války s terorismem zaměřilo hlavně na posluchače z oblasti Blízkého východu a spustilo také vysílání televizní a navíc je Rádio Svobodná Evropa aktivní i na internetu.

0: Ferdinand Peroutka na vlnách Svobodné Evropy, která byla hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře, bojoval proti totalitě svým vizionářstvím a analytickým pohledem, Pavel Tigrid se svým sarkastickým vtipem, Karel Kryl ironickými písničkami a Martin Štěpánek charismatickým hlasem.
1: Dnešní Rádio Svobodná Evropa, sídlící v Praze na Hagiboru, už není jen rádiem a není jen pro Evropu. Poskytuje rozhlasové, televizní a internetové zpravodajství v 27 jazycích do 23 zemí celého světa.
0: Na závěr si připomeňme přes 70 let starý vzkaz Ferdinanda Peroutky do vlasti pod komunistickou vládou.
1: A nepokoušejte se na něj hledět jako na nějaký vousatý citát. On je totiž aktuální vždy a všude. Cituji. Nedejte se zmást, abyste přestali rozeznávat mezi svobodou a tyranií, mezi pravdou a lží. Když myslíte, buďte svobodnými lidmi. Z dětí vychovávejte čestné občany. Je učte a sami nezapomínejte, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem.
0: I dnes velice aktuální poselství na závěr příběhu z kalendáře na dvojce.
2: Jsme rádi, že jste dnešní příběh doposlouchali až do samého konce a už brzy vám my dva nabídneme nějaký další.
0: Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude profesor dr. David Feltl, vedoucí Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Co všechno tato instituce pacientům nabízí? Je u nás výskyt rakoviny častější než v jiných zemích? A jak profesor Feltl rozděluje svůj čas mezi manažerskou pozici a odbornost onkologa?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Stát začne od zítřka znovu regulovat ceny pohonných hmot. Petroléři počítají ztráty. Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu nejspíš zabránili katastrofě. Pilot chtěl poslat letadlo k zemi. Počasí zítra bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá je ministerstvo zdravotnictví, které zjistilo při kontrole odměňování manažerů vážné prohřešky.
7: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
8: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
7: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
3: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a s Boeingem 737 chtěl havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
9: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem. Přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne od západu částečně přibude oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. Zdržení je asi 20 minut. Plný je stále taky příjezd po D5 z Plzně od 3. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od Běchovic k Europarku. A na příjezdu po Brněnské se sune fronta kamionů ze 2. kilometru přes Spořilovskou až na spojku. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
11: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Případ ústecké kriminálky, který vyvolal zděšení nejen u všech, kteří se na jeho vyšetřování podíleli, ale také u široké veřejnosti. Proběhly veřejné demonstrace za práva zvláště zranitelných obětí. Zvedla se vlna zájmu o ochranu dětí do 15 let a zesílil se apel na potřebu zabývat se zvýšením ochrany těchto obětí před jakýmkoliv domácím násilím. Bezbraný, tak pojmenovali další kriminálku její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
12: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Bylo víkendové ráno, 16. únor roku 2019 a na tísňové lince Ústeckého kraje zazvonil telefon. Hlas mladé ženy v něm zní vystrašeně a když s obavami operátorce oznámí, že se asi něco stalo jejímu malému synovi, začíná závod s časem. Tříletý chlapeček nedýchá a nereaguje.
1: Dobrý den, já bych potřebovala ho na mychle stanisku. Mě ten 3 roky přestal nedýchat. To neumí příkl.
2: Hned tady jsme u telefonu.
3: Ten případ začal vlastně 16. února, kdy operační vyslal krajský výjezd krajského ředitelství policie v Ústí do města na Lounsku, kde byla ohlášena lékařem, který byl na místo přivolán matkou úmrtí dítěte, kdy ten lékař vlastně konstatoval násilí na tom dítěti. Jasný známky násilí. Konstatoval smrt a okamžitě si vyžádal teda přítomnost kriminální policie. Takhle jsme se na místo dostali my.
0: Ústecký vyšetřovatel Jaromír Votroubek vzpomíná na případ, který mu stále nedovolí klidně spát. Násilí na dětech je totiž pro kriminalisty vždy noční můrou, kterou by nejraději vytěsnili z mysli. Přesto na konci tohoto případu dokázali nejen odhalit pravdu, ale také zvednout mediální vlnu, která jim přinesla obrovskou satisfakci a dodnes stojí za tím, že o zločinech na těch nejbezbranějších se musí mluvit. Stejně náročný byl začátek případu i pro kolegyni Jaromíra Votroubka, Pavlu Vantuchovou, která do několika desítek kilometrů vzdáleného městečka vyjížděla v krajském výjezdu.
4: Byla to sobota, zavolal operační důstojník, že máme úmrtí malého dítěte někde na Lounsku, abych vyjela. Já si pamatuju do dneška, že jsem byla doma sama a že jsem vyjela. Člověk neví, co ho čeká, ví, že musí udělat maximum, že mám nějakou dojezdovou vzdálenost a že to bude na dlouho.
3: Tu záchranku vlastně zavolala matka s tím, že byl na místě otčím a další osobou byl rodinný přítel.
4: Když jsem tam přijela, tak tam určitě byli už kolegové, byla tam hlídka a byl tam určitě už i technik. Viděla jsem běžný řadový dům, uklizené schodiště, kočárek na chodbě a samozřejmě člověk neví, co ho tam čeká. Je v něm taková malá dušička, protože vy jste sice profík, ale pořád jste člověk a pořád jsem máma.
0: Zkušené kriminalistce Pavle Vantuchové se i po letech chvěje hlas, když si připomene okamžik, kdy vystoupala po schodišti k malému bytu ve 3. patře.
4: Dveře byly otevřené, stál tam určitě policista a vešli jsme dovnitř. Vím, že jsme zajišťovali nezúčastněnou osobu, protože jsme věděli, že budeme dělat ohledání místa činu. Myslím si, že to byl někdo z úřadu a bylo tam hrozně moc lidí. Byl tam soudní lékař. Když jsem vešla do bytu, viděla jsem malého chlapce, který ležel na stole. Měl na sobě podlitiny, měl na sobě zranění v obličeji.
0: Zbědované tělíčko 3letého chlapce nedávalo pochyby o tom, že tu došlo k brutálnímu násilí. Potlačit emoce jako hrůzu, lítost nebo hněv bylo tentokrát mimořádně těžké.
4: Vy to nechcete, aby takhle fungovalo. Vy prostě jste profík a vy se potřebujete přepnout do jiného modu, ale na druhou stranu si myslím, že nás to jako táhlo pořád v tom být v nějakém fresh stavu, protože jste tam od rána, víte, že to bude dlouhý a víte, že prostě musíte, protože to tomu klukovi vlastně dlužíte.
3: Na tom těle byly jasné známky násilí už v tom, že chlapec ležel na tom stole jenom v jednorázový plence, vlastně byl slečený. Měl nožičky ovázaný obinadlama od paty až ke kolenům. To není normální, takže už jenom to bylo zvláštní. A dál samozřejmě ta viditelná zranění, jako popáleniny, modřiny po těle, na rukách, na nohách, ale nebyly to modřiny jakoby normální, vlastně jevily se jako kousance.
4: O to víc jsme se zavřeli do té své policejní bubliny a říkali jsme, že prostě musíme udělat maximum pro to, aby jsme zajistili co nejvíce stop a co nejvíce informací, aby ten, kdo to udělal, si to prostě odpykal.
0: V malém a jednoduše zařízeném bytě kriminálku pohltilo dusno a smutek, které tu panovaly. Na to, že právě ztratila jediné dítě, se 20-letá máma Iveta zdála překvapivě klidná. Nebrečela, ale možná byla jen v šoku a proto apaticky reagovala na pokyny týmu ústecké mordparty. Pavlu Vantuchovou to nijak nepřekvapilo, protože ze zkušenosti ví, že každý člověk reaguje na stres jiným způsobem.
4: Jsme se okamžitě vlastně zabořili do té práce, protože jsme předpokládali, že pokud teda to dítě zemřelo násilnou smrtí, tak tam jsou jenom tři osoby, které to mohly spáchat. Takže my jsme okamžitě začali řešit, plánovat, kdo co udělá, kdo koho vyslechne. Vlastně taková ta klasika na místě činu.
3: Na místě byly teda tři osoby, kromě toho klučiny, a ty vlastně byly zadrženy jako podezřelí všichni, protože jsme nevěděli, kdo mohl mít účast na té události, na té smrti toho malého kluka.
4: Chtěli jsme vědět, co vlastně dělali předchozí den, jak vůbec zjistila, že ten chlapeček zemřel. Kolegové vyslechli určitě sousedy, určitě se kontaktoval odbor sociálně právní ochrany dětí, jestli mají vlastně to dítě v hledáčku, respektive jestli bylo někde s tím dítem pracováno. A určitě se provedlo ohledání místa činu a ohledání těla, které provedla soudní lékařka.
0: Primářka ústeckého soudního lékařství konstatovala, že zranění jsou rozsáhlá a podezřelá a rozhodně nemohla vzniknout jen nešťastnou náhodou. Určit příčinu smrti a potvrdit nebo vyvrátit podezření na vnitřní zranění měla až pitva. Na místě zatím stále zůstávaly tři nejbližší osoby chlapce. Máma Iveta, její přítel Josef a rodinný známý Michal. V bytě žili všichni tři a podezření, že jde o narkomany, kriminálce naznačovalo jejich chování.
4: Tam opravdu ze strany té matky byla taková apatie, taková neochota nebo neschopnost cokoliv říct. Já jsem vlastně měla pocit, že tomu pořád nevěří. Vypověděla, že chlapce uložili, že mu ještě odsávali nějaké sliny od úst, protože zjistili v průběhu teda té noci, že tam má nějakou krev nebo nějaké sliny a že pak šli spát. A ráno jí vlastně vzbudil jeden z těch dalších dospělých s tím, že teda chlapec nedýchá.
0: Rodinný známý Michal ale tvrdil, že od včerejška nebyl doma, takže vůbec netuší, co se stalo. Josef K. komunikoval s policií minimálně a vystupoval sebevědomně, když se snažil vysvětlit, že chlapce občas jen plácnul, ale nemá tušení, jak ke zraněním přišel. Jenže stopy v několika místnostech svědčily o něčem jiném.
3: Bylo provedené ohledání místa činu, kde vlastně bylo zajištěno 26 stop. Biologických, trasologických, genetických.
4: Při prvním pohledu v té místnosti bylo zřejmé, že tam bude neskutečné množství stop. Byly tam biologické stopy, byly tam různé předměty, o kterých jsme předpokládali, že mohly sloužit teda nejenom k ubližování tomu dítěti, ale i k jeho následné péči. Nějaká brčka, kterým odsávali z úst tekutiny. Bylo tam nedojedené jídlo, nějaká kaše, tuším, nějaké tekutiny, takže tohle všechno my jsme zajistili, protože jsme mohli předpokládat, že třeba mohl dostat nějaké léky nebo že ho třeba se snažili nějakým způsobem léčit. Byly tam další léky, kterým se snažili podle mého názoru zmírnit i následky toho zranění.
3: Co se týče genetických stop, tak jednak teda byly zajištěny skvrny, jak my říkáme, hnědočervený, ale všichni potom samozřejmě vědí, že ve většině případů je to krev v postýlce toho kluka. Byla tam sedačka, na který měl takový modrý sedáček a na tom sedáčku byly dvě takový hnědý, hnědočervený otlaky, jako od zadečku. Pak byly nalezeny kapičky na nábytku kolem té postýlky, respektive v tom dětském pokoji. Na nábytku, na stěnách, dokonce i na stropě byla zajištěna kapička této tekutiny.
0: Vzorky zajištěné kriminalistickými techniky čekalo zkoumání v laboratoři. A otřesená ústecká mordparta už běžela v obvyklých kolejích prověřování.
3: Šetřením jsme zjistili, že o té rodině skoro nikdo nic nevěděl. V tom domě, kde bydleli, to byl čtyřpatrový dům, jestli si pamatuju dobře, tak oni bydleli až skoro úplně nahoře. A vlastně v tom domě sice o nich věděli, ale vůbec jako nevěděli, jak žijou, kde pracují, věděli, že teda to jsou uživatelé.
4: Sousedé registrovali, že tam někdo bydlí a že mají malého chlapce, ale nevěděli žádné jako konkrétní věci. Určitě se s nimi nějak nekamarádili nebo nebyli v nějakém užším kontaktu, ale nám to přišlo hrozně zvláštní, protože pokud by tam docházelo k nějakému dalšímu násilí nebo k nějakým hádkám, tak by to ti sousedé museli vědět.
5: Toho malého kluka vlastně 2 měsíce před tou událostí, to znamená před smrtí, nikdo neviděl. Protože oni už ho vlastně nevodili ven, oni s ním nechodili na procházky, protože už měl pravděpodobně na sobě ty známky toho týrání, toho bití, by si měl už na sobě pravděpodobně modřiny. A když už s ním šli ven, a protože byla zima, tak byl hodně zachumlaný, to vypověděla jedna sousedka, že byl hodně zachumlaný ve fusaku, zabalený v bundě a skoro na něj nebylo vidět.
0: Kriminálka sbírala informace a chystala se 3 dospělé obyvatele bytu vyslechnout. Iveta, Josef i Michal ale příliš sdílní nebyli.
5: Soužití těch lidí, ať už té matky, toho přítele jejího a toho rodinného kamaráda, to byli sociálně slabí lidi. Ona, matka, byla příležitostnou uživatelkou marihuany. Ten přítel, který se k ní nastěhoval 3 měsíce před tou událostí, to znamená v listopadu 18, to byl drogově závislý člověk. A ten rodinný přítel, který tam docházel vlastně jenom spát, tak taky užíval marihuanu. Takže to bylo tohleto prostředí. A do tohoto prostředí málo kdo vidí.
0: Přítel Ivety, Josef K., se po sérii otázek kriminálky přeci jen trochu rozpovídal. Podle něj žili jako normální rodina a on se jen snažil pomoci.
5: Ten otčím vystupoval poměrně arrogantně, cynicky, vyprávěl, že ano, že se přistěhoval, že ten klučina na něj nijak nereagoval, že ho neposlouchal, což se mu nelíbilo, a řekl té matce, že vlastně její výchova je strašně měkká, že si ten klučina dělá, co chce ve 3 letech. A potom vlastně zahájil, jakoby on tomu říkal převýchova, že chtěl toho kluka převychovat, aby ho poslouchal.
0: Matka ale mlčela a nebylo jasné, kdo přesně stojí za zraněními na těle chlapečka. A tak všichni 3 skončili ve vazbě. Byly 2 hodiny ráno. Kriminalistka Pavla Vantuchová se vracela sama domů autem a po náročném dni, kdy se snažila neopomenout žádnou stopu, důkaz nebo indicí, ji za volantem přemohly emoce, které už nemusela potlačovat.
4: Já jsem vlastně do té doby jako nebrečela. A najednou to mě jako začalo padat. Já jsem jela do prázdného bytu, dcera byla teda u tatínka a to bylo hrozný. Přijít do prázdného bytu, do prázdné postele. A druhý den jsme věděli, že prostě v 8 začínáme tu domovku.
0: Nikdo z týmu Mordparty tu noc klidně nespal, protože hned ráno je čekala detailní domovní prohlídka za přítomnosti matky. Bylo potřeba dát do souvislosti stopy z bytu a zranění na těle chlapečka. A jeho matka se k tomu měla vyjádřit.
4: My jsme teda velmi podrobně prolezli, když to řeknu takhle lupy, v rámci i domovní prohlídky, potom celý ten byt, kdy jsme opravdu s baterkou zkoumali každou skulinku, podlahu, topení a vlastně kdekoliv jsme měli pocit, že by mohla být stopa, která by nám pomohla v tom vyšetřování, tak jsme to zajistili.
5: Byly zajištěny odpadové trubky z umyvadla, z vany, voda ze záchodu, byly zajištěny všechny nádoby s nápojema nebo i prázdný lahve, protože bylo podezření, že ten klučina mohl nebýt otráven, ale pod vlivem nějakých léčiv, že byly nalezeny i léčiva, samozřejmě léky na místě. Takže opravdu těch stop bylo hodně.
0: Kvůli stopám popálenin na těle kriminálka odebírala i vzorky z plotýnky, zkoumala se žehlička i elektrická kulma.
4: My jsme vlastně na jednu stranu hrozně chtěli něco najít, abychom těch důkazů měli co nejvíce, a na druhou stranu jsme nechtěli nic najít, aby jsme si pořád vlastně nedokazovali, jak to dítě muselo trpět.
0: Kdo z trojice ale mohl mít na svědomí tak otřesné týrání, stále nebylo jasné. Pavla Vantuchová se přikláněla k tomu, že agresory nejspíš byly matka s přítelem Josefem K.
4: Víme o tom, že ženy někdy straní svým vlastním zájmům nad zájmy svých dětí ve vztahu k partnerům, tak jsem si vlastně pořád nechtěla přiznat, že by to ta máma jako dovolila. Furt jsem si říkala, že to přece není možný, že pořád je to máma.
0: Iveta otěhotněla v 16 letech zcela nečekaně. Otec dítěte s ní neplánoval žádnou budoucnost a opustil ji. Přestože jí po porodu pomáhala maminka, dívka se na roli mámy ještě necítila. Před pár měsíci ale potkala Josefa K. Imponoval jí sebevědomím i otcovskou autoritou, kterou vzbuzoval. A nijak ji netrápilo, že je závislý na drogách. Zamilovala se a brzy si Josefa přivedla do bytu, ve kterém bydlela se synem.
4: Nebyla úplně vyzrálá, dítě měla ve velmi mladém věku a možná, že ten partner, s kterým byla, tak byl třeba první dospělý člověk, který měl rád. Člověk vlastně nechce omlouvat ty pachatele, ale hledá vysvětlení, protože tyhle věci vám připadají absolutně jako nemožné, že se dít nemůžou, nesmí a vy si potřebujete nějakým způsobem vysvětlit, proč se to tak mohlo stát. Takže se vlastně snažíte nějakým způsobem zjistit, proč to tak bylo. Byla vychovávaná stejně, byla svědkem domácího násilí mezi rodiči. Díky transgeneračnímu přenosu násilí tohle není úplně jako neobvyklý.
5: Matka, ta teda samozřejmě krom obecných informací o tom, jak se seznámili a jak se sestěhovali a že s nima bydlel ten rodinný přítel, tak řekla, že ten Klouček byl úplně normální, zdravý dítě, občas samozřejmě neposlušný, no ve 3 letech je to normální a že vlastně potom přišla ta výchova toho přítele, toho otčíma a že teda ho občas udeřil, že ona ho i občas bránila, tvrdila, že teda občas chytla i jednu ona, že když se bránila, že dal teda facku i jí. Nicméně řekla, že ty útoky nebyly nějaký extra tvrdý, že to nebylo, jak se říká, za hranou.
0: Kriminálka obešla i úřady, ale OSPOD matku chlapečka vůbec nevedl v patrnosti, protože dokud syna vychovávala sama, nikdy nebyl žádný problém. Ten přišel až v okamžiku, kdy se k ním před 4 měsíci v listopadu 2018 nastěhoval Josef. Jenže vše se zřejmě dělo za zavřenými dveřmi. A tak Josef K. mohl dál mlžit a ústeckou mordpartu sebejistě přesvědčovat, že žádné brutální násilí doma neprobíhalo.
5: On přiznal, že občas teda toho klučinu byl, přiznal, že ho byl vařečkou, ale v žádném případě, že ho nepálil žádným žavým předmětem, to určitě ne. Až všechny ty strupy, které na sobě vlastně ten klučina měl, tak nám k tomu řekl, že to má od toho, že ho někdy uhodil i mokrou dlaní a že se mu ta kůže tím jakoby roztrhla. Samozřejmě jsme věděli, že to možný není, že takhle ten mechanismus nefunguje. Takže on svým způsobem jakoby část jednání přiznal nějaký hrubý jednání proti tomu Kloučkovi, ale říkal, že ublížit mu nechtěl a v žádném případě, že ho nepálil žádnýma předmětama.
0: Rodinný přítel Michal bohužel policii také příliš nepomohl. Potvrdilo se jeho alibi na kritickou noc a stejně jako matka s Josefem vypověděl, že si ničeho extrémního ve výchově 3letého chlapečka nevšiml.
5: Ten rodinný přítel vlastně popsal to, že v tom bytě skoro vlastně vůbec není, že tam chodí prakticky jenom přespávat. Dokonce i v tu kritickou noc vlastně, kdy byl ten poslední útok proti tomu Kloučkovi, tak tam nebyl vůbec. Jo, spal někde mezi popelnicema, pod vlivem alkoholu, někde u místního obchodu, takže doma vůbec nebyl. Ale ten teda říkal, ano, já jsem viděl, že ten otčím ho bije, že občas to jako i na něj bylo moc, takže mu říkal, nech toho, jako už to trošku přeháníš. A ten otčím ho samozřejmě odbil tím, že hele, to je moje výchova, já si ho budu vychovávat, jak chci. Takže svým způsobem už jsme těma výslechama získali nějaký obraz, co se tam vlastně v té rodině mohlo dít.
0: Michal vyšetřovateli Jaromíru Votroubkovi nakonec popsal několik situací, které byly vyhrocené. Mohl ale někdo další vědět o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi jejich domova? Když kriminalisté promluvili s maminkou Ivety, ukázalo se, že jako babička měla od listopadu postupně menší a menší šanci být s vnoučkem v kontaktu. Od Vánoc pak slyšela už jen výmluvy, že je nemocný nebo nejsou doma. Pravda to ale nebyla.
5: Pravidelně jezdila za tím vnoučkem, ale to skončilo v momentě, kdy se přistěhoval. On ten styk zakázal, on ten styk potom vlastně oddaloval, kdy vlastně padly klasické výmluvy. Vnouček je nemocný, dneska nemůžeme, dneska jdeme plavat a dneska se to nehodí, dneska není hezký počasí. Takže takový klasický výmluvy, kdy vlastně té babičce zabránili a ona se na to poměrně stěžovala, že jako zabránili v tom styku. A zase právě proto, že pravděpodobně už nesl teda nějaký známky toho jednání, toho pachatele a ta babička by to samozřejmě oznámila.
4: Nikdo z blízkého okolí netušil, co se tomu chlapci děje. Nikomu nepřišlo zvláštní, že ho nevidí prarodiče, že se matka nestýká s jinými dalšími matkami. Na druhou stranu bydleli tam nějakou dobu.
0: Otřesnou jistotu nakonec dal posudek soudní lékařky. Chlapeček měl vnitřní zranění, potvrdily se spáleniny i modřiny po úderech.
5: To svědčilo o, podle jejich slov, teda o hrubým nadměrným násilí proti tělíčku tříletýho chlapečka. Takže vlastně příčinou smrti byl otok mozku.
0: Kriminálka ale řešila i kousance na těle chlapce. Oslovila proto stomatology a trasoložku Hanu Kaulfusovou a ta ve spolupráci s policejním fotografem měla určit, kdo je způsobil.
6: Všechny stopy nafotil podle mého zadání, aby my jsme z toho něco mohli určit. Samozřejmě byl tam trošku problém rozlišení vůbec, co jsou vlastně ty stopy po těch kousancích a co jsou trhliny kůže nebo co vlastně tam byly různý zmožděniny anebo popáleniny.
0: Přestože podezřelá matka i otčím vypovídali úplně jinak, Jaromír Votroubek konečně znal pravděpodobné mechanismy, jak ke zraněním došlo a stopy z místa činu to potvrzovaly. Kriminálka sázela na další výslech matky a věřila, že pod tíhou argumentů konečně promluví.
5: Vemte si situaci, že máte zavřený byt, tam se něco stane, jsou tam dva lidi a poškozený třetí. A teď, jakou cestou se dáte? Obviníte oba dva z něčeho a obviněný jako takový má právo nevypovídat. Nebo si vyberete cestu, že obviníte pachatele, o kterém víte jistě, že něco udělal, a toho druhého si ponecháte jako svědka, zase samozřejmě s rizikem, protože je to osoba blízká a ta taky má právo nevypovědět. Ale přeci jenom tady jsme věřili trošku tomu, že ta matka bude chtít trošku jako jednak se vyvinit maličko a jednak samozřejmě hájit zájmy toho sice už zemřelého, ale přesto syna.
0: Její výpověď nakonec sice částečně, ale přece jen nasměrovala tým Mordparty na agresora, který prý neváhal stáhnout ruku i na ní. Ústečtí kriminalisté navíc měli celou řadu indicií, že pachatelem bude matčin přítel Josef K. Ten sice nevypovídal, ale výsledky trasologie ze stop pokousnutí na těle malého chlapce byly poslední kapkou, která naplnila pohár důkazů proti němu.
5: My jsme udělali odlitky chrupu jak teda matky, tak toho otčíma, tak i toho rodinného přítele. To dělali stomatologové tady v naší ústecké nemocnici. Potom, když se udělali odlitky, tak vlastně se poskytly oddělení trasologie. Těch kousanců na tom těle bylo 15.
6: Jak ta matka, tak ten spolubydlící měli pravidelný parabolický tvar toho zubního oblouku, když to ten přítel té matky měl ten zubní oblouk takový asymetrický, spíš elipsovitý. Takže to byl takový ten základ, kdy já vlastně jsem mohla tu matku s tím spolubydlícím vyloučit. Můj závěr byl, že ten přítel matky toho chlapce za všech okolností, které tam jsou, s velkou pravděpodobností kousal a dlouhodobě.
0: Bezbraného chlapce usmrtil řetězec událostí, které mohly změnit lidé z jeho okolí. Matka, rodinný známý, možná sousedé či další lidé z okolí rodiny. Kdyby někdo včas upozornil úřady, mohlo být všechno jinak. Agresivní a nezdrženlivý Josef K. byl shledán zcela příčetným a zodpovědným za své činy. Krajský soud ale ve svém rozsudku změnil kvalifikaci trestného činu a odsoudil ho za týrání svěřené osoby a zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví k 16-letému trestu. Odvolací soud naštěstí kvalifikaci i trest změnil.
5: Odvolací soud, který mu to došlo, tak popsal vlastně to utrpení toho klučiny tak, že za 20 let působení toho soudce tak tvrdil, že s ničím horším se nesetkal. Tu právní kvalifikaci změnil ji na tu, kterou my jsme podávali, to znamená týrání svěřené osoby a vražda. Ten pachatel dostal 22 let ve věznici s ostrahou a tam spáchal druhý den své vraždu.
0: Matka Iveta dostala u odvolacího soudu trest 8,5 roku za týrání svěřené osoby.
5: To byl výjimečný případ pro všechny. Jednak pro ty, kteří vyjeli na to místo, že vůbec se museli jakoby konfrontovat s tím místem. My jsme na to sice zvyklí, ale něco jiného je, když přijedete na místo a leží tam mrtvola dospělého člověka. Je to něco jiného. A ty děti jsou prostě citlivý téma pro všechny. Tenhle ten případ zvednul jako vlnu protestů vlastně za ochranu těch dětí mladších 15 let, protože to jsou prostě oběti trestných činů, které ve většině případů se nedokážou bránit.
4: Když máte takzvané ohrožené dítě, které spadá do paragrafu 6 podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je to z nějakých důvodů. Je to proto, že rodiče na dítěti spáchali nějaký trestný čin, nebo je to proto, že jeden z rodičů zemřel, že dítě se stalo obětí trestného činu, nebo samo spáchalo trestný čin. Takže tady vlastně nebyl důvod. Pokud tam nebylo jakékoliv oznámení, protože kdokoliv se dozví o tom, že dítě je nepřiměřeně trestáno, tak může podat oznámení na OSPOD, ale tady nic nepřišlo. Takže můžeme se jenom domnívat, kdyby někdo anonymně podal oznámení na OSPOD, že se někomu z blízkého okolí zdá, že to dítě je nepřiměřeně trestáno, tak by tam ten OSPOD mohl nějakým způsobem zahájit své šetření.
5: S tím se setkáváme taky poměrně často a je to hrozný, že vlastně některé ty matky, ať už jsou z jakéhokoliv sociálního prostředí, tak někdy upřednostňují zájmy těch druhů, manželů, partnerů, milenců, upřednostňují jejich práva před ochranou toho dítěte, což samozřejmě je strašný. A bohužel v tomto případě se to i trošku stalo.
0: Život tříletého chlapce se včas zachránit nepodařilo. Ale kriminalisté i úřady apelují na všechny, kteří si ve svém okolí všimnou nebezpečného týrání nebo podezřelého týrání. Jsou totiž často jediní, kteří mohou násilí, odehrávající se na těch nejzranitelnějších za zavřenými dveřmi, zastavit.
4: Na ten OSPOD člověk může anonymně podat oznámení o špatném chování vůči dítěti, o tom, že se dozví, že někdo dítěti ubližuje. Je to anonymní a OSPOD se s každým takovým oznámením musí zabývat.
0: Medializace případu, který Jaromír Votroubek a Pavla Vantuchová z ústecké kriminálky museli prožít do posledního detailu, tentokrát velmi pomohla.
5: Veřejnost, který svým způsobem, kolikrát je to jedno, tak teď se zvedly, byly demonstrace. I u toho domu bylo pietní místo, kde vlastně se lidi shromažďovali opakovaně. Takže zvedlo to ten zájem o tu ochranu těch malých dětí a myslím si, že to padlo na úrodnou půdu.
4: Já aktuálně mám 31 let u policie a za tu dobu člověk viděl mnoho zemřelých a já jsem nikdy nepamatovala tváře. Asi je to nějaká moje psychohygiena nebo nějaká ochrana, že člověk ví, co se stalo, ví, kde se to stalo, ale já zapomínám tváře. Tvář tohle chlapečka nikdy nezapomenu. Opravdu to byl případ, který si člověk bude pamatovat do smrti.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Bezbraný, autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená nebo se vracela do známých vod. Jak moc se za roky změnila její Jana Chlápková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radiokafe Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
5: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
8: Pravdu, je to bestiální čin.
7: Skoro jako rituál.
9: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
10: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
11: Vyšetřujeme vraždy.
7: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
3: Kriminální seriál.
7: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
3: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
13: Příjemný večer, milí posluchači. Je docela dost minut po 6:30. Věřím, že jste čekali, ale na jednu věc vás chci upozornit. Tento pořad je vhodný úplně pro všechny. Nemusíte mít rozhodně strach a rozhodně tenhle ten váš rozhlasový přijímač tak nemusíte ani slumovat, ani vypínat. Jsou tady srdcovky od Dvojky a je to poslední středa v měsíci, je to poslední zářijová středa 30. září 2026. Je to vaše pravidelná dávka pozitivní energie a dnešek bude opravdu narozeninový. 30. září se totiž narodili Mark Bolan, Pavel Vítek, Johnny Mathis, Frankie Lemon, Monika Bellucci a dokonce taky Udo Jürgens. No a to není vše. Připomínkám narozenin budeme porovnávat originály s českými verzemi, no protože je samozřejmě středa. Ale na úvod tady máme muže, který hledal pro život ta správná prkna, co znamenají svět asi. A nakonec skončil u úplně jiného prkna. A není to prkno žehlící. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Tak krásně jsme to začali s Jirkou Kornem. Tohle je písnička, která vznikla tady v rozhlase, v Československém rozhlase. Byl to rok 1981. Jiří F. Svoboda a Petr Habka napsali hudbu a text napsal Rudolf Liška. Máme tady spoustu o Slovensku, tak si myslím, že na to klidně můžeme hned skočit. Mark Bolan se narodil 30. září 1947. Je to muž, na kterého už tedy vzpomínáme pouze samozřejmě, protože by mu dneska bylo 79. A byl to chlapík, který se dožil pouze svých 30 let. Ovšem, je to také chlapík, který napsal nesmrtelnou písničku. A je to písnička Get It On od kapely T-Rex. Myslím si, že tady není třeba hledat žádný složitý příběh. Prostě je to takový surrealismus, ve kterém Mark Bolan prostě žil. Byla to přitažlivost mužů i žen, k tomu samozřejmě hvězdný život, krásná auta a samozřejmě výborná muzika. T-Rex a Get It On.

0: T-Rex, Get It On, a právě vzpomínka na Marka Bolana, který by slavil 79. narozeniny. Další písnička, kterou si dáme, tak ta má 70. a je to přímo o té nahrávce, jinak sama o sobě. Ta písnička už byla napsána v roce 1935 pro film Top Hat, kde jí Fred Astaire zpíval Ginger Rogers. A tedy rok 1935, nějakých 91 let zpátky, ale před 70 lety je tohle nádhernou melodii, čistou radost ze zamilování a z toho, že dva lidé tančí bok po boku, tvář na tvář, naspívali Ella Fitzgerald a Louis Armstrong. Cheek to cheek, myslím, že není co k tomu dodat. Pojďte si třeba zatančit, máte-li s kým.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Louis Armstrong v době, kdy zpíval tuhle píseň, bylo mu 55 a o 16 let méně bylo Ella Fitzgerald. Pojďme na anketu, která teď si myslím, že vás docela zaměstná. Přemýšlel jsem, co bych vám mohl dát za anketní otázku, protože už jsme byli v kavárně, byli jsme také na tom nejkrásnějším setkání s kýmkoliv, kdekoliv, ať už to byla kavárna nebo třeba malá hospůdka, ale víte co? Napadlo mě, dnes bychom se mohli vrátit trošičku ke svým rodičům. Ať už na ně pouze vzpomínáte, nebo jsou s vámi a máte to štěstí. Vybavíte si, jakou písničku měl nebo má nejraději váš tatínek a jakou vaše maminka? Napište mi to na josef.melen@rozhlas.cz. Napište mi to také můžete na SMS bránu 702 222 220. Vybavíte si, jakou písničku měl nebo má nejraději váš tatínek a jakou vaše maminka? A ne, že se budete ptát, to by nebylo fér. No, teď mám tady jednu další narozeninovou, protože 30. září 1962 v Olomouci se narodil Pavel Vítek, který dneska slaví 64. narozeniny. Pavle, všechno nejlepší.

Pavel Vítek slaví a vy vzpomínáte a už tady mám první odpovědi na to, jaké písně mají nebo měli rádi vaše rodiče. Jakou tatínek nejoblíbenější a jakou maminka nejoblíbenější. Klidně pokračujte, přemýšlejte. Já tady mám jednu vzpomínku na muže, který se narodil 30. září 1934 v Klagenfurtu a dneska by mu bylo tedy 92. Muž, který byl velmi zvláštní, který byl obrovskou evropskou hvězdou, byl to také vítěz Eurovize. No a natočil písničku, která není původně jeho, je to takové karibské kalypso a je to písnička o Matildě. Ano, tím, na kterého teď vzpomínáme a který by dnes slavil 92, je Udo Jürgens. A on naspíval Matildu, Matilda, která má samozřejmě slova snad v každé zemi, v každé řeči. No a jestli jste přemýšleli o tom, zda ta Matilda je jako zamilovaná písnička, když to tam pořád ten zpěvák zpívá, že jo, Matildo, Matilda, tak je to prosím vás tak, že je to v podstatě taková jako hotspotská příhoda. Muž měl, nebo zamiloval se do dívky jménem Matilda a chodil pravidelně do práce, vydělával hezké peníze, ale po práci chodil do hospody a ty peníze si velmi pečlivě schoval. Ovšem jednoho dne je Matilda našla a ukradla mu je. Zmizela i s penězma. Takže to, jak ten zpěvák zpívá pořád Matildo, Matildo, to není jako Matildo, vrať se, protože tě miluju. Matildo, vrať se, ukradla si mi prachy. Tady je vzpomínka na Udo Jürgense, Matilda. Matilda.

Tak Matilda ukradla prachy a práskla do bot až do Venezuely. Odkud jí samozřejmě hned tak asi nikdo nedostal. Tolik vzpomínka na Udo Jürgense, který by dneska slavil a bylo by mu 92. Ovšem ten, kdo dneska slaví, ten se dostane na řadu už za chvilku. Já se podívám na to, jak vzpomínáte, nebo jestli vůbec si dokážete vybavit, jaké písně mají nebo měli rádi vaši rodiče. Dobrý podvečer. Taťka měl rád Sedí sokol na Havory, ale už 46 let je si prospěvuje v jiné dimenzi. A mamka měla ráda píseň Červená sukínka, ale taky již 15 let je s taťkou. Hezká vzpomínka, píše Eva z Těšínska. Můj taťka už dlouho není mezi námi, ale kdysi dávno mě naučil poslouchat Louis Armstronga. Mamce je 92, vždycky ráda zpívala i ve svých letech. Si na oslavě v restauraci zaspívá. Loni to byla Halekačka, aj děsa ty krávy pasu, až jí zuby vypadly. Hezký večer, píše Zuza. Zdravíme samozřejmě maminku a díky za to. Dobré nálady není nikdy dost, ať už je to v jakémkoliv stavu. Mamka má nejraději Karla Zicha Paráda, nebo Alenka v říši divů, nevlastní taťka Roxet, nebo Kelly Family, píše Adel. I vy zaspomínejte, jaké jsou nejoblíbenější písničky vašeho tatínka a vaší maminky. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz a píšete mi také na 702 222 220. Já jsem slíbil, že budou narozeniny. Narozeniny jsou tady právě teď a je to 91 let, přátelé. 30. září roku 1935 se narodil Johnny Mathis. Slaví 91. Tenhle muž nám také poslouží k následující středeční srovnávačce. A musím říci, že verze, kterou si pustíme, není ta, podle které náš zpěvák naspíval českou verzi. Ale i přesto je to verze nádherná, je to taková vánoční píseň. Samozřejmě byla tak slavná, že se dostala i na první místo britské hitparády, vydržela tam 3 týdny. A ta písnička má a název, i když jí tedy sám poprvé nenaspíval, Johnny Mathis, When a Child is Born. Určitě ji znáte. Začíná, pozor, nejsou Vánoce, ještě ne. No ale tak nějak, brzy budou.

Tak vybavili jste si, jaká je ta česká verze? A musím říci, že česká verze vznikla už rok předtím, než ji Johnny Mathis takhle krásně světově proslavil. Ta původní verze je z té úplně původní písně a ta má název Soleado. Tehdy ji krásně s českým textem Zdeňka Borovce naspíval... No kdo jiný než božský Karel Gott. Myslím, že je krásné na něj zavzpomínat právě v ten předvečer 1. října, kdy nám Karel odešel. Tady je písnička, která nemá s tou vánoční v podstatě nic společného. Zdeněk Borovec to kompletně přetextoval a vůbec nebral v potaz nějaké Vánoce. Měl jsem rád a mám Karel Gott.

Nádherné obě verze, řekl bych, ta naše česká je nám určitě o trochu blíž, jinak ta krásná When a Child is Born je naspívaná mnoha ženami po celém světě, Gladys Knight například ji naspívala a další, ale já jsem si vybral Johnnyho Mathise, poněvadž 91 je nádherný věk, mimochodem Johnny Mathis minulý rok ukončil po více jak 70 letech svou koncertní kariéru, takže v tuto chvíli už nekoncertuje, ale dneska opravdu slaví. A mám tady další jeho písničku, která původně byla instrumentální jazzovka z 50. let. Napsal ji Earl Garner a je to písnička Misty. Určitě ji znáte. Johnny Burke jí dal slova a v 59. roce, v 59. jsem chtěl přesně říct, ji natočil právě Johnny Mathis. Pojďme na druhou naší dnešní srovnávačku. Tohle je taková pohoda, přátelé. Kdybyste měli drink něčeho dobrého, tak si klidně dejte na zdraví. Misty.

Tohle je naprosto klasický případ toho člověka, který je naprosto poblázněný láskou. Už jen ten název Misty je vlastně, znamená to jako, že jste, nevím, omámený, že máte prostě zamlžený zrak, že prostě nevidíte, tak jste prostě tak zamilovaní, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Tak tolik krásný Johnny Mathis a Misty. No pojďme na srovnávačku. Slíbil jsem, že dáme srovnávačku. Tohle byl rok 1959. A český text si napsala zpěvačka, která tuhle písničku naspívala před 40 lety, tedy až v roce 1986, sama. A je to Eva Olmerová, která si Misty půjčila, přetextovala ho a nazvala tu písničku Předejít čas. Eva Olmerová.

0: Předejít čas a Eva Olmerová, dnešní druhá srovnávačka. V obou jsme měli zahraniční verze od Johnnyho Mathise, který slaví 91. narozeniny. Co mi ale píšete, poněvadž vzpomínáte na nejoblíbenější písničky vašich tatínků a vašich maminek. Vlasta ze Strašnic píše: Pepo, i posluchačům přeji hezký večer, vám i posluchačům. Maminka, 82 let, miluje Grossmana a jeho vzdálené bubny. Táta měl rád Pepu, Nose, úplně všechno. Dobrý večer, Pepo. Můj táta hrál na bubny a harmoniku, hrál na svatbách a venkovských zábavách. Parta se říkala Mastudo. Mastudo? Aha, pozor. Mašek, Stuchlík a Doškář. Tak proto to je takováhle složení na jmen. Rád si zpíval Malý hošík černovlasý, byl ročník 1914. Co si zpívala maminka, si nemohu vzpomenout. Zdraví Marie, 73 let. Děkuji moc za tuhle vzpomínku. Pohodový večer, nejoblíbenější píseň mamky i taťky byla píseň My dva a čas. Pan Chladil byl oblíbenec mamky a paní Simonová taťky. Děkuji za krásný večer, píše Olga. Ahoj Pepo, až teď jsem si vzpomněl, jakou měli rádi písničku můj táta a moje máma, která už tu se mnou není 10 let. Jde o píseň Snídaně v trávě od Michala Tučného, Pavel, ročník 1982. Dobrý večer, moje maminka i taťka jsou už více jak 30 let v pánu. Taťka měl rád písničku Mám malý stan, mamka měla ráda písničku Zlaté střevíčky. Pěkný večer, přeje Petr. I vy zkuste zavzpomínat, jaká byla nejoblíbenější písnička, nebo jaká je nejoblíbenější písnička vaší maminky a vašeho tatínka. A napište mi to na josef.melenzavináč.rozhlas.cz, můžete mi to napsat také na SMS bránu 702 222 220. A teď to máme další připomínku narozenin. 30. září roku 1942 se v New Yorku narodil Frankie Lymon. Muž, který se dožil pouze 25 a který svou kariéru v kapele Teenagers vlastně zažil už opravdu zásadně moc. A víte co? Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Když jsme tady měli naše vzpomínání na kávu, tak jste hodně a velmi často vzpomínali na Karla Štědrého. A dokonce jste vzpomínali i na jeho kafe automaty a taky jste vzpomínali na tuhle písničku, kterou si dáme teď v naší kanceláři.
1: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazyk.

Jo, v pondělí jsme se s kávou vyřádili opravdu řádně. Bylo těch kávových písní a žáš a ještě jsme tedy zaspomínali, protože na Karla Štědrého jste opravdu, ale opravdu hodně vzpomínali ve vašich zprávách. Slíbil jsem před chvílí, že zaspomínáme na Frankieho Limona, který ve svých 13 letech, přátelé, prožil vlastně největší kus slávy v kapele The Teenagers. A písničku, kterou vlastně tahle kapela použila k tomu, aby se proslavili, no oni nevěděli, že jí k tomu použijí, prostě se to povedlo, tak ta má název Goody Goody. Na konci září 57, tedy před 69 lety byla Goody Goody v britské hitparádě a je to písnička o frajírkovi, který se posmívá svému kamarádovi, protože mu někdo zlomil srdce. Ovšem až do chvíle, kdy sám je úplně zdrcen, protože někdo zlomí srdce jemu. A tak je to taková trošičku škodolibá písnička. Goody Goody!

Tak tolik The Teenagers a Frankie Lymon, který si opravdu života příliš neužil, ale nechal nám tady celkem pěkný vzkaz. Takhle mu to zpívalo, když mu bylo 13. Mám tady ještě další narozeniny. 30. září 64 se v Itálii narodila Monika Bellucci. A tak si myslím, že bychom si mohli dát klidně jednu poměrně zvláštní verzi písně, kterou takhle patrně úplně neznáte. V roce 77 ji napsal s Giancarlem Bicazzim Umberto Tozzi a je to ona slavná píseň Ti amo. Ale s Monikou Bellucci tuhle písničku naspívali pro francouzský film Asterix a Obelix, Mise Kleopatra, a bylo to v roce 2002.

Monika Bellucci dneska slaví 62. narozeniny, tak jsme si jí dali společně s Umbertem Tocim, kdy po 25 letech od originálu natočili tuhle filmovou verzi písně Ty jámo. Pojďme teď na vaše zprávy. Můj otec pocházel ze Strážnice, píše paní Naďa, tak se u nás zpívaly krásné slovácké lidovky, mamka si ráda zpívala arie z operet, já jsem na prázdninách s babičkou zpívala celé dny ve Vinohradu. Zdraví Naděja, zdravíme vás, Nadějo. Kaj píše, krásné smívání Pepo o tátově zálibě v jazzu, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You a Queen a ovšem Pink Floyd, Wall, to vím bezpečně. Za to, co měla ráda maminka, krom například My Fair Lady, mi hodně zamotalo hlavu. Vlastně přesně nevím. Vím třeba, že si zpívala s rádiem v autě Brouky od Mandraže. Mrzí mě, že se už nezeptám. Děkuji za tohle zamyšlení. Děkuji moc za tuhle zprávu. Pak mám tady zprávu od Števa ze Slovenska, který vzpomíná, že otec má rád Helenu Vondráčkovou, mamka lidovky a dědeček, který byl Maďar, měl prý nejradši Keď mi napíše tě, drahá mamka. Tak děkuju za tuhle vzpomínku. Dobrý večer, moje maminka 82 let měla moc ráda Valdemara Matušku a ta nej byla ráno. Zrovna dneska na ní vzpomínala. Děkujeme, píše paní Alena. Děkuji a pozdravujte. Dobrý večer, mamka měla ráda Evu Olmerovou, čekej tiše, táta hudbu neposlouchal. Hezký večer, Jana Hliná. Děkuji moc za tuhle zprávu. Jiří Vašíšek tenkrát zdraví Helena. Dobrý večer, maminka už tady není, milovala, chladila Simonovou, Matušku, Hálu a mnoho dalších a mě v paměti leží písnička Až rozkvetou lípy. To tu opravdu milovala. Teď se s těmi písněmi, s těmi vašimi zprávami doslova roztrhl pytel. Mám pocit, že teď to tady sem ta SMS brána sype jednu za druhé. Tak se k tomu dostaneme ještě za chvilku. Teď mám tady jedno nádherné vyznání, které napsal Petr Hennig a Pavel Žižka pro Petra Koláře. I když

Jedno vyznání a Petr Kolář v srdcovkách. Pojďme se podívat, co píšete, poněvadž stále píšete a stále vzpomínáte. Čau Pepo, táta poslouchal Tři balonky. Tak tady máme další zprávu. Zdravím Pepo, rodiče mají na plesech v Brně Obřanech nejraději rock and roll. Vždy jsou první na place a roztáčí zábavu. Letos mají 78 oba ač jim čím dál víc bolí klouby, všechny aktivity krásně skloubí, píše Pavel. Zdravíme do Jihlavy, díky moc. Dobrý večer, Pepo, chtěla bych se prosím optat, jaké písničky měli rádi vaši rodiče. No, to je otázka na tělo. Tatínek, on byl vůbec zvláštní člověk, tak tatínek samozřejmě mě naučil poslouchat toho Lennona a ty Pink Floyd a tyhle věci a měl to rád. No ale potom, když začal Johannes Bowen, nebo jak já říkám, ta nizozemská odrhovačka, což je samozřejmě George Baker Selection, tak v ten moment táta začal tančit, zpívat, vzal harmoniku a začal hrát úplně tyhle ty písničky, takže u něj to bylo těžké, ale myslím si, že když jsem jako chtěl, nebo ještě Traffy Deutscher, tak to bylo taky jeho. Traffy Deutscher a tahle ta záležitost jako George Baker Selection, to prostě ho vždycky dostančilo. No maminka tam měla ráda velmi klidnou muziku, měla ráda Enyu a měla moc ráda písničku When I Die, ačkoliv vůbec nevěděla, o čem je, ale pravděpodobně to tak trochu cítila. Pozdravuje Hanka z Loděnice. Moje maminka měla ráda písničky od Simonové a Chladila, ale i to ví jen vítr a já se vrátím z Nabuka. Tačka Hálu a starší píseň Nám je to jedno. Děkuju moc. Ještě bych rád zahrál alespoň dvě písně a tu první bych rád věnoval 13-letému klukovi, který ve své době opravdu zpíval o tom, proč jsou lidé tak šílení, když jsou zamilovaní. Byl z toho obrovský hit vlastně všude po světě, někde dokonce jednička hitparád a opět se vracím k tomu Frankie Lymon, který se dožil pouze 25 let, ale dneska by mu bylo 84. Pojďme se tedy vrátit do 50. let a tenhle obrovský hit, proč jsou lidé tak šílení, Frankie Lymon.

Tolik vzpomínka na Frankieho Limona a už jsme opravdu skoro v závěru dnešních srdcovek. Mám tady ještě desítky zpráv, ale alespoň dvě chci ještě přečíst. Ahoj Pepo, zdraví Luboš z Bučovic. Když se řekne Elvis Presley, Can Help Fallen in Love, vybaví se mi můj táta a mamka. Tu písničku měli moc rádi a já v ní dodnes slyším jejich lásku. Své dětství a vzpomínky na chvíle, které se už nikdy nevrátí, ale v srdci zůstanou navždy. Nádherná zpráva, děkuji za ní. Ještě paní Milada píše, že jsem velmi potěšil jí, protože Černá káva byla velmi oblíbená písnička její maminky. Milí přátelé, dnešní srdcovky pomalu končí, středeční srovnávačky máme za sebou, příběhu i muziky je spousty, ale musíme zase zítra v srdcovkách. A tak tedy přeji vám příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Přeju příjemný podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude pohádkový seriál Rezička a čtvrtia dírko. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Tak já doufám, že s dvojkou zůstanete i nadále.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku ze seriálu Rézička a čtvrtia dýrko. O přátelství rezavé veverky a skřítka z rýskového oříšku. Ve včerejší pohádce se spolu potkali.

do kouta, utřela si tlapky do zástěrky a prostřela na stůl sněhový ubrus. Uvidíš, že se ti to bude líbit. Však máš domeček pěkný, usmál se čtvrtjadýrko, když se rozhlédl. Teď ten domek patří i tobě, řekla Rézička. Už jsi zapomněl, že se o tebe chci starat? Už jsi zapomněl, že je z tebe lískový skřítek? Zeptal se za oknem zlatý hlas. Bylo to sluníčko. Začíná den a tak začíná i tvoje nová povinnost, připomnělo. Však já vím, povídá honem skřítek, budu v lese pečovat o lískové keře. Sotva si protřel oči, už byl venku. Když si nebudeš vědět s něčím rady, zavolalo za ním sluníčko, zablízkej na mne zrcátkem a já ti přiběhnu na pomoc. Skřítek si tu radu nesl sotva v jednom uchu. Horem pádem pelášil na paseku, kde se to ježilo lískami. Za chvíli tam byl. Chodil od jedné k druhé, tajil přitom dech, aby líp slyšel, jak v ořechové skořápce hospodaří lísková jádra, někdy píchl prstem do mechu, jestli mají kořeny co pít, tu a tam si přiklonil k nosu větvičku a vdechoval slabonkou vůni lístků. Z ničeho nic se mu však do toho připletla jiná vůně. Byla jemně krásná, sladká, přímo medová. Co pak je to za vůničku, nešlo z hlavy skřítkovi. A tak se za tou vůní pustil, až došel k rozkvetlému šípkovému keři. Bylo na něm růžiček nepočítaně, houpali se růžově mezi zelenými lístky a sladce se usmívali. Oh, vzdychl čtvrtjadýrko a docela z té podívané ztratil řeč. Co tu tak stojíš? Najednou na něj křikne tenký hlásek. Pojď se mnou radši hrát. Mezi nejnižšími větvičkami se myhl rezavě hnědý ptáček. Proklouzl sem, proklouzl tam, krátký ocásek vesele vzpřímený. Jejda, ty jsi malinký, našel ztracenou řeč skřítek. Sotva větší nežli palec. Menšího ptáčka bys tu nikde nenašel, vykoukl zas ptáček. Však se také jmenují Střízlík a zmizel v růžích. Čtvrtjadýrko se posadil a čekal, až se Střízlík ukáže. Však já nejsem o moc větší, mudroval skřítek, ale na prolézanou si s tebou hrát nemůžu. Neumím se protáhnout úzkou škvírkou mezi větvičkami jako ty. Střízlík se zamyslel a pak povídá, tak se na mě dívej. A začal si hrát sám. Chvilku nepostojí, poskakuje, hbitě se ztrácí a znovu je tu, sotva někde zmizí, už se jinde ukáže. Nakonec tím veselým skotačením rozhoupal celý keř. A v tom se větve rozhrnou a z šípku vystrčí hlavu brouk. Vypadá jako rytíř v brnění, má rudý štít a kovově lesklé krovky. Je tak krásný, že se mu říká krasec. Co to tu vyvádíte? Spustil přísně. Osypali jste mi ze všech květů zlatý prášek. Bez pilu z růžiček nevyrostou šípky. Skřítek se lekl. V tom vyletěl z keře Střízlík a vypadal jako docela jiný ptáček. Měl citronově žlutá peříčka a svítil do všech stran. To je nadělení, vzdychl nešťastně. A ke všemu mne ten prášek poprášil tak, že mám teď kabátek žlutý jako žluna. Brouk na větvi začal ještě víc malinovatět zlostí. Všechno je jinak, než má být. To je mi pěkný pořádek. A zahrozil na Střízlíka. Teď vyletíš pěkně nad šípek a pilový prášek setřeseš zpátky. Jenže Střízlík ani nerozevřel křídla, jak ho to zlaté prášení tížilo. Čtvrtjadýrko poznal, že je zle. Honem si posadil ptáčka na dlaň a foukal mu do peříček, aby růžičkový pil sfoukl zpět do květů. Ale po každém fouknutí se kolem jen mírně zachumelilo a čtvrtjadýrko měl leda poprášené boty. Teď je každá rada drahá, přiznal smutně. A v tom si vzpomněl na sluníčko. To nám jistě pomůže, řekl. A honem sahl do kapsy pro zrcátko, aby do něj sluníčko chytil. Jenomže kapsička byla prázdná. Já to zrcátko zapomněl doma, posadil se smutně pod keř a začal chovat hlavu v dlaních. A jak tak bloudil očima u země, všiml si svých zaprášených střevíců. Hned si je vyzul a vyleštil tak důkladně, že se za chvíli

0: Ty leskly jako zrcadlo. Pak s nimi blízkl proti slunci. Už běžím, ozvalo se sluníčko. Ani mu nemuseli nic vykládat, samo hned všechno vidělo. Vyneslo střízlíka na třípkový keř a osypalo mu z peříček všechen žlutý pyl. Zas mám svůj rezavě hnědý kabátek, zajásal střízlík. Zas mám růže žlutě cukrované, povídá spokojeně brouk krasec. Jsou na mou duši nádherné, září čtvrtjadýrko. A že si hned jednu růžičku utrhne, dám jí rézičce pro radost. Za chvíli růže zvadne a bude po kráse, křižuje se brouk. Krasec má pravdu, přimlouvalo se sluníčko. My ti pro rézičku svážeme jinou kytku. A pošeptalo pár slůvek střízlíkovi. Pak oba zmizeli v lese. Když se zas vrátili, podali skřítkovi kytičku barevných ptačích pírek. Modré nám dal mandelík, červené hýl, makově šedé brhlík, bílé mlinařík, černé kos a žluté žluna, ukazoval střízlík. A nakonec přidal i své rezavé peříčko. Taková kytka rézičce nikdy neuvadne, usmálo se sluníčko a honem běželo zpátky na nebe. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Kníže Mitternacht, to je ústřední postava toulek českou minulostí, už je za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin herec Vladimír Javorský jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Po 7.15. vás vítáme na schůzce v Toulkách českou minulostí, které bez přestání 14. rokem podnikáme, by vše k tomuto dobrodružnému činu podnícení před drahným časem již knihou Petra Hory Hořejše a důvěrou rozhlasového dramaturga Bohumila Koláře. Naše úsilí sleduje s neumenšující se intenzitou Jaromír Ostrý, jenž má na starosti čtveřici těchto vašich průvodců.
0: Ivanu Valešovou,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého. Ti všichni vám přejí pro změnu ve spolek.
4: Dobrý den.
1: No, hezky to vyšlo. Dnes se budeme opět věnovat osobnosti, která na 30 let ovlivnila dění v našich zemích víc než všichni ostatní politici dohromady. Její jméno si můžete dodnes přečíst na čelní fasádě Kinžvartského zámku, který nechal právě on dotyčný ve stylu klasicismu přestavět.
2: Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, kníže Metternich, Wineburg Ochsenhausen, vévoda z Portely. S obdobnou brilancí, s jakou Metternich dobýval ženy, dosahoval i úspěchů diplomatických. Vysoký, štíhlý blonďák s modrýma očima dobýval svět nejen zjevem, ale i vybraným aristokratickým chováním a konverzační duchaplností. Seladonovi Evropy chyběly k dokonalosti snad jen dobré zuby. Už v 35 mu k zadosti učinění soků důkladně prořídly. I tento nedostatek se však naučil maskovat podobně, jako skrýval své pravé myšlenky.
1: Zdálo by se, že vrcholu své kariéry dosáhl, když ho rakouský císař jmenoval v Paříži vyslancem.
3: Byl to vysoký post, ale jak se v zápětí ukáže, přijdou ještě vyšší.
0: Zatím věnoval Metternich ve francouzském hlavním městě svůj denní program politice, láskám a občas úvahám, o kolik si má opět říci svému císaři, neboť peníze se mu doslova sypaly mezi prsty.
3: Byl mužem velkého světa a utrácel opravdu velkoryse.
0: Když se mu nechtělo půjčovat si od frankfurtských bankéřů, neváhal požádat o peníze Františka I., který byl k němu opravdu milostivý.
1: Byl taky štědrý.
0: Byl. Z jeho písemností se zachoval příkaz z roku 1808 vyplatit Metternichovi pro osobní účely v Paříži ze státní pokladny 80 000 franků s přáním, aby vše zůstalo v tajnosti.
3: Dluhy, které takto udělal u vídeňské státní banky, mu byly vždy později promíjeny.
1: Jako by měl císař k Metternichovi nějakou slabost.
3: A brzy bylo jisté, že se vyslanec vrátí do Vídně.
2: Hrabě Stadion mi právě předal svou demisi. Svěřuji vám místo něho ministerstvo zahraničí.
3: Takhle to asi bylo řečeno císařem Františkem pro historii.
1: Bez skutečnosti to bylo jinak?
3: Ministr Stadion byl na hodinu propuštěn.
0: Pro Metternicha to byl úspěch, jaký ještě nezažil. Bylo mu 36 let.
3: Do své nové pracovny ve vídeňském paláci kancléřství se dostal koncem listopadu 1809.
0: A vydržel tam skoro 40 let.
2: Do úřadu nastoupil v době, kdy Rakousko bylo zase jednou ve válce s Francií. Sice vyhrálo v bitvách u Aspern a Eslingu, ale u Wagramu zvítězil Napoleon. Francouzský císař se načas usídlil v Brně a vyjednával, tedy spíše vyhrožoval. Obnovil svou myšlenku, že by se rakouská monarchie měla rozčlenit na původní tři části, českou, rakouskou a uherskou. A v každé z nich by vládl samostatně princ z habsburského rodu. Starý lišák Napoleon věděl, jak František I. žárlí na své bratry. Francouzští vyjednávači dokonce vyslovili požadavek, aby část severozápadních Čech, Litoměřicko, Žatecko, Lokecko a Chebsko, byla odstoupena Sasku, tak jako v minulém století Horní a Dolní Lužice.
0: Zvuk
2: Napoleon měl moc hluboce pokořit Rakousko. Vždyť ovládal kontinent. Na Habsburském dvoře se rozhostil nejčernější pesimismus. Metternich byl snad jediný, kdo mu nepropadl. Není divu, vždyť nastupoval nové místo a každý politik má občas ušlechtilé záchvěvy, kdy se domnívá, že právě on vše vyřeší, že on je tím spasitelem. O to víc se podobnými myšlenkami obíral Metternich, který už teď začínal být až nesnesitelně ješitný.
1: Toto o něm napsal ve své knize Metternich kontra Napoleon, diplomat a historik doktor Jaroslav Šedivý.
3: Metternich žádným vznešeným charakterem nebyl.
1: Ale viděl se tak.
3: Tak se vidí mnozí a nejsou.
1: A nikdy nebudou.
3: Ostatně, kdyby vynikal ušlechtilostí, patrně by se v nejvyšší politice asi neuplatnil.
1: Tak čím se tedy prosadil?
3: Protože měl ojedinělý talent.
1: V jakém umění?
3: Byl to talent inteligentního, tvořivého a zároveň cynického, chladně kalkulujícího, machiavelistického politika.
0: Dovedl výborně lhát, skvěle předstírat, uměl lichotit. Dovedl v pravý okamžik projevit tvrdost, právě tak, jako byl schopen odvážných a riskantních rozhodnutí.
1: Takže byl takovou podivuhodnou směsicí kladných i záporných povahových vlastností.
0: Jistě, v nenapodobitelném dávkování i rozměru.
2: Vedle vyspělé intuice a předvídavosti se v onom zvláštním charakterovém amalgámu vyskytovala, kromě jiného, ješitnost až narcistická. I když ve srovnání s Napoleonem byl jen průměrnou osobností, a to jak inteligencí, tak i vzděláním, přesto se po léta považoval za hlavního a na kontinentě patrně jediného dostatečně zdatného Napoleonova protihráče.
1: Sebevědomí mu tedy opravdu nechybělo.
2: Byli jsme jen dva.
1: Sám sebe takto stylizoval ve svých nabubřelých pamětech.
2: Nikdy jsem se nemýlil.
1: Taky jeho slova. A ještě k ním dodal.
2: Císař František vždycky udělal to, co jsem chtěl. Ale já nechtěl nic, než to, co udělat musel.
1: Dějiny však nakonec dali Metternichovi poněkud paradoxně za pravdu, protože on nad imperátorem v skutku zvítězil.
3: Hlavním strůjcem takového rozuzlení však byl Napoleon sám. Zavinil si pád svou nekonečnou chtivostí pomoci.
0: Zásluha Metternichova přišla až za druhé.
3: Tkvěla v tom, že osudovou nezadržitelnost Napoleonovy sebezáhubné agresivity postřehl Metternich dřív než jiní. Už před jeho vpádem do Ruska pochopil, k jakým koncům Korsičanova nezdrženlivost bez hranic povede.
0: A vyvodil z toho novou strategii.
3: Začal nejprve rakouskou, v závěru napoleonské éry i celoevropskou politiku navigovat směrem, který v důsledcích přinesl Bonapartovu zkázu.
2: Celkové skóre Metternichova státnického působení nelze hodnotit jen a výlučně negativně. Neboť přinejmenším v dramatickém souboji s Napoleonem sehrál bezesporu perfektní diplomatickou partii. V konečném výsledku přitom prospěl rakouské monarchii, a protože byl náš stát její součástí, tedy i nám.
3: Po rozhodující porážce Rakouska u Slavkova obratně, rafinovaně a vědomně převedl Habsburskou říši od vojensky zničující účasti v protifrancouzských koalicích k dočasnému spojenectví s Napoleonem.
0: Jestli se habsburská princezna Marie Luisa posléze stala Napoleonovou druhou manželkou, pak s prvotní inspirací toho manévru, který znamenal obětování Františkovy dcery zájmům říše, přišel právě Metternich.
3: Od A do Z tuto sňatkovou obchodní transakci zúřadoval.
0: Stejně tak to byl on, kdo dosáhl pouze symbolické účasti Rakouska na Napoleonově tažení do Ruska.
3: Podle lišácky formulované spojenecké smlouvy postavilo Rakousko jen takzvaný pozorovací sbor, který do bojů na ruské frontě aktivně vůbec nezasáhl.
0: Díky Metternichovi se tak i české země vyhnuli velkým a zbytečným lidským ztrátám.
3: Dalším brilantním diplomatickým manévrem krásného Klemence bylo opatrné a úspěšné převedení rakouského mocnářství od předchozího spojenectví s Francií přes oslý můstek takzvané ozbrojené neutrality až k mírotvorné zprostředkovatelské roli říše a k aktivní vojenské účasti Rakouska v závěrečných operacích na straně protifrancouzské koalice.
0: Bylo pak nepochybně zásluhou Metternichovou a uznáním jeho vůdčí diplomatické role, že se Evropský mírový kongres konal v letech 1814 až 15 právě ve Vídni a za jeho předsednictví.
3: Také závěry kongresu,
4: k němuž se ještě blíž vrátíme,
3: představovali triumf Metternichův, protože Rakousko vyšlo z toho těžkého klání územně i politicky posíleno.
0: Až potud, po tento bod, můžeme vidět roli Metternichovu jako roli v zásadě kladnou.
4: A když ne přímo kladnou, tak ne vysloveně zápornou.
2: Zkušenost s chaosem a utrpením za napoleonských válek ho ovšem přivedla ke krajnímu konzervatismu. V druhé půlce své kariéry začal být Metternich podezíravý vůči každému pokusu o změnu. V jakémkoliv ústupku liberálním reformám spatřoval nejlepší recept na revoluci. Žádal proto pořádek a klid.
4: Monarchii si rozvracet nedáme.
3: Dokud byla situace stabilizovaná, tvrdil, že ústupky jsou zbytečné.
0: Jakmile ovšem někde vyvstala hrozba revolty či krize, odmítal změny také. A to s argumentem, že by byla oslabena autorita státní moci, což by znamenalo počátek konce.
3: Pastí Metternichovou se stal chorobný strach před společenským pohybem.
2: Bousatá anekdota říkala, že císař František a kancléř Metternich tvoří dohromady habsburskou orlici.
4: On to ve skutečnosti byl ovšem orel.
2: Každá ze dvou hlav se dívá jinam. V skutku nebyli stejní, ale o to lépe se vzájemně doplňovali. Jestli heslem o 5 let staršího Františka bylo Držme se starého, mínil Metternich totéž pod znovu a znovu omílaným pojmem Věčný řád.
3: František byl prostomyslný a nahrazoval nedostatky ducha pílí.
4: Ano, císař Josef svého synovce kdysi charakterizoval úsudkem.
2: Je to špalek.
0: Metternich byl naopak líný epikurejec.
4: Řekněme, že poživačník.
0: Nepochybně však odborně zdatný.
3: Nenabízel velké myšlenky ani množstvím, ani originalitou.
4: Vlastně po celou svou kariéru říkal to též a vehementně trval na svém.
3: Ale činil tak s elegancí a podmanivým vzletem.
0: Teprve ve stáří se bystrost a vtip změnili ve zdlouhavou mnohomluvnost a nudné mentorství.
4: To se někdy vysloužilým politikům stává.
2: Oba dva koryfejové rakouské politiky...
4: Prosím vás, myslíte-li si, že koryfej značí cosi hanlivého a ono to tak na první poslech zní, tak ne. Koryfej to je prostě osobnost vyskytující se v popředí dění.
2: Oba dva koryfejové byli zapřísáhlými monarchisty a absolutisty. František o správnosti tohoto principu vlády nepotřeboval dumat. Vždy byl přesvědčen, že jde o dar i úkol z boží milosti. Metternich byl ve srovnání s císařem z úplně jiného těsta. Neznal nic z Františkovy důkladnosti, totiž pomineme-li vehemenci, se kterou se dvořil ženám. Kancléř byl velký improvizátor i mystifikátor, strhující společník i řečník. Při nedostatku kvalitních osobností v Habsburské říši bylo logické, že se tento rozený pragmatik udržel u moci po celé 2 generace a že to byl on, kdo určoval podobu rakouské zahraniční a do značné míry i vnitřní politiky. Ba, že jeho éra dodnes nese Metternichovo jméno.
4: Protože tu už několikrát padla v souvislosti s jeho jménem funkce kancléře, dodejme, že ministrem zahraničí byl jenom 1 rok.
3: Roku 1810 ho císař František jmenoval státním kancléřem rakouského císařství.
4: A právě od té doby se počítá éra Metternichovského absolutismu.
3: Což zní v českých uších okamžitě jako něco, nenapadá mě patřičný výraz, alespoň ne v češtině.
4: Ani v jiné řeči?
3: V jiné řeči, ano.
4: Tak to zkusme.
3: Prostě něco, co se nám dnes ekluje.
4: Mm-hmm. Dodejme, že máme více důvodů si myslet poprávu.
3: Když si ale odmyslíme úplně všechna hodnotící znamínka...
4: Všechna plus i minus?
3: Správně. Pak musíme přiznat, ať se nám chce nebo nechce, že Metternich dal po napoleonské Evropě 30 roků relativní stability.
0: A také, že docela zarputile hledal cesty, jak i vážné mezinárodní konflikty řešit vždy jednáním, politickými prostředky.
3: A ještě, že značné části kontinentu poskytl nakonec poměrně dlouhý čas klidu i míru.
0: Učinil tak na základě jasně formulovaných konzervativních postojů.
3: On totiž prohlašoval o sobě v těch souvislostech, že je skálou pořádku.
4: Což znělo dost samolibě.
3: Ale on jí opravdu byl. Jeho politika se nikdy neměnila, jeho zásady zůstávaly stále stejné.
0: Jakékoliv kompromisy s demokracií odmítal.
3: Natož pak s revolucí.
4: No právě.
3: Prostřednictvím svaté aliance.
4: Až přijde čas, my se s ní seznámíme blíž.
3: A nebo rakouských ozbrojených sil byl ve jménu zachování evropské rovnováhy a stability ochoten i eventuálně vojensky intervenovat, kdekoliv byl ohrožen pořádek nastolený Vídeňským kongresem.
2: Nebyl snílkem nebo myslitelem mezi diplomaty. To spíš dogmatikem, donekonečna opakujícím hrst svých zásad. Hlásil se k nim nikoli pro jejich mravnost, nýbrž pro jejich účelnost. Volal po respektování dohodnutých smluv, práv, tradičních nároků, dosažené stability na kontinentě. Tvrdil, že zachování statu quo má přednost před jakýmikoliv jinými nároky, takže v jeho jménu lze eventuálně ospravedlnit i válku, jakkoliv vždy dával přednost řešením mírovým.
4: Můžeme Metternicha odsoudit, existuje krásné české slůvko šmahem a u nás v Česku děláme leccos šmahem, to je takový náš národní zvyk. Tak tedy můžeme ho šmahem odsoudit jako reakcionáře?
3: Ale rozhodně ne jednoznačně a taky ne bez váhání. Jeho politika totiž byla, ať se nám to líbí nebo ne, pro Evropu přínosem.
4: Drtivá většina národních obrozenců si o něm myslela, raději to ani nahlas neříkala, ale myslela si o něm svoje.
3: Jenomže ve chvíli, kdy Evropa přestala být ochotna Metternichovy zásady respektovat, ocitla se v novém kole revolučních bouří.
4: Dobře, ale za Metternicha jsme u nás měli policejní stát.
0: Nejenom za Metternicha.
4: Taky jsem se něco doslechl.
0: Tak si o něm něco pověsme.
4: O Metternichovi nebo o jeho policejním státě?
0: O policejním státě. O jehož vznik se však zasloužil nikoli Metternich, nýbrž Josef II.
3: Právě on inicioval vznik policie.
0: Mezi námi s výkonností tehdejší policie to nijak slavné nebylo.
3: Většina těch nářků nad tísnivým všepostihujícím dohledem spíš vyjadřují jakousi nevoli, že tahle ta instituce vůbec vznikla. Já bych řekl, že to byl přímo nezvyk.
4: No tak na policii se fakt těžko zvyká.
3: Ale on tehdejší policejní dozor byl mizivý, chatrný.
4: Kdy jako?
3: Na začátku 19. století. Omezoval se především na Vídeň a několik dalších větších měst, hlavně tedy lázeňských.
0: Na venkově až do druhé poloviny 19. století vůbec policie neexistovala a její některé funkce, jako třeba strážní, plnili ponocní s troubami a halapartnami.
3: Proslulé vídeňské ministerstvo policie
2: Policajhofstelle
3: mělo ve skutečnosti pouhých 12 pracovníků.
4: Cože?
3: A 13 cenzorů.
4: Tak ti toho moc stihnout nemohli.
3: A kromě toho se dali i oblafnout.
4: Někdy možná i rádi.
0: Ředitelství vídeňské městské policie,
3: na kterém fungovala i evidence obyvatel, pasová služba a zaměstnanecký referát,
0: tak toto policejní ředitelství vystačilo s 35 pracovníky.
4: A jak pracovali?
0: Jako ďasi.
3: Čtyři vídeňské policejní revíry zabezpečovalo 7 důstojníků, 74 poddůstojníků, 490 mužů plus asi 60členný jízdní oddíl.
4: Mm-hmm. Skutečný policejní stát pracuje s onačejšími počty kádru.
3: Ta hrstka mužů nemohla dohlížet na všechno.
4: Tak ti v uniformách jistě ne, ale co třeba civilní špiclové tajné policie?
3: Je pravda, že jich byl docela početný zástup.
0: Ale armádě agentů, důvěrníků a kandidátů tajné spolupráce ze století 20. se rovnat při vší snaze nemohla.
3: Je pravda, že byla tajně otevírána soukromá pošta.
0: Ale úředníci takzvaných poštovních lóží v ní většinou nic podezřelého nenacházeli.
3: V kdekterém zájezdním hostinci vartovali u stolů policejní špiclové?
0: Ti však hlásili do centrály, že obyvatelstvo se revoluce štítí.
3: Hmotná úroveň lidí byla na tu dobu slušná a blížila se prosperitě a kulturní nabídka poměrně bohatá.
0: Byť politická nezávadnost obsahu knih a novin zůstávala určujícím měřítkem.
3: Pro rozvoj národů a národností stát ponechával značný prostor.
0: Ostatně skutky našich obrozenců jsou toho důkazem.
3: Nepřekročitelnou mez ovšem představovaly velezrádné ideje, které se dotýkaly politického uspořádání, trůnu jako takového, principů monarchismu a absolutismu.
0: Na druhé straně byl stát dokonce přítelem střídmých, poklidných reform a pokroků.
4: Řečeno slovy klasika, o 100 let později, pokroku v mezích zákona.
0: Příkladem za řadu jiných budiš třeba nový občanský zákoník z roku 1811. Jehož mnohé články, i když řečeny modernějším jazykem, bychom našli i v našem současném právním řádu.
2: Koženým a zkostnatělým se stal Metternich teprve až dospěl do věku senilního starce. Když z jeho života vymizela milostná dobrodružství, jak propadl na hluchlosti, jak chorobně rostla jeho vrozená ješitnost, jak celé hodiny dokázal svým nosovkovým hlasem stařecky žvatlat o všelijakých svých dávno vyvanulých koncepcích, vznikal obraz Metternicha jako velekněze zpátečnictví, strnulosti, reakce. Když se ustálil, aby pak přežil až do dnešních dob, zbyla z někdejšího lva salónu, Don Juana a skvělého diplomata jenom vyčpělá karikatura, doprovázená třetí Metternichovou přezdívkou.
4: Ta první byla Le Beau Clemens, krásný Clemens. Ta druhá Comte de Balance, kníže rovnováha.
2: A ta třetí zněla namísto First Metternich, First Mitternacht.
4: Kníže půlnoc.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 715. schůzka s Toulkami českou minulostí. 716. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už je za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Stříbrný vítr a v něm herec Vladimír Javorský.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Jejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Pozornost zaměříme zejména na marketing, předvolební kampaně, význam symbolů české státnosti a také televizní kanál Donalda Trumpa. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
7: Poslanci budou druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hnutí ANO, SPD a motoristů. Uvidíme, zda dnes dojde na hlasování. Sledujete někdy, paní Hejlová, obecně vystoupení poslanců, třeba i ten včerejší den?
8: Vzhledem k tomu, že jsem také pouze normální občan, tak se snažím tomuto vyhnout, protože si potřebuji zachovat jistou míru optimismu a zdravého rozumu, ale samozřejmě sleduji zejména třeba právě ty projevy nebo nějaká vystoupení, která jsou potřeba. Ale toto konkrétně hlasování o nedůvěře vládě, moje specializace je politická komunikace, nikoli v politologie jako taková, ale přesto si asi každý dovede spočítat, jak to s největší pravděpodobností do padne. Prostě to je situace, která je taková spíše rituální, než že by měla nějaký reálný dopad.
7: Jak komunikují poslanci v poslanecké sněmovně?
8: Ta komunikace poslanců se v poslední době opravdu hodně proměnila a jedna věc je to, co se odehrává v té sněmovně. Tam je to leckdy to divadlo, ze kterých oni očekávají, že zejména televize do těch hlavních zpráv vystřihnou takové ty bonmoty, které si někdy i připravují dopředu. A někdy ty věci bývají i záměrně kontroverzní, protože chtějí získat tu pozornost, chtějí se dostat do těch hlavních zpráv. Z těch několika hodinových projevů se tam skutečně dostane jenom třeba 10 sekund, takže to si někteří velmi pečlivě plánují a promýšlejí dopředu už s tímto cílem zaujmout. Ale co se zvýšilo je komunikace na sociálních sítích, kde každý ten poslanec má už dnes řadu svých kanálů na sociálních sítích a tam říká svoje názory, ukazuje záběry ze zákulisí a říká vlastně to, co chce, nebo jaký prožil den a co jí nebo ho čeká.
7: Aktuální schůze parlamentu se koná dnes, to je 9 dní do komunálních a senátních voleb v České republice. Ulice i okolí třeba hlavních silničních tahů lemují nejrůznější billboardy stran a hnutí. Na co vsadili, paní Hejlová, když se rozhlednete?
8: Já tady řeknu svůj osobní názor a myslím si, že letos ta kampaň do těchto voleb je opravdu velmi obecná. Já jsem v podstatě jenom málo kdy viděla něco konkrétního a když, tak už je to právě spíše v té komunikaci na těch sociálních sítích. Já jsem občanka Prahy, takže přirozeně na mě jsou algoritmy zacílené spíše vlastně jako ta videa nebo obsahy, nebo sledují spíše to, co se děje v Praze. A musím říci, že ta témata, které já jsem viděla, tak buď jsou velmi obecná, typu bezpečnost, což vám vyjde téměř z každého průzkumu veřejného mínění, že bezpečnost je to, co lidi zajímá v jejich okolí, proto je to vhodné téma téměř do každého okresu. A nebo jsou to témata úplně banální, typu otevřeli jsme nový průchod na Malé Straně, kterým ale skoro nikdo nechodí. Nebo tento keříček potřebuje ustřihnout tuto větvičku, zeleň v parcích na Praze 1 je zanedbaná, zlepšíme to. Tak toto opravdu nejsou jako problémy, které by ty občany žijící v těchto lokalitách trápily.
7: Co byste očekávala třeba? Jak by, nebo možná je ta kampaň z vašeho pohledu, paní Hejlová, čitelná? Je jasné takhle na první pohled, že se jedná o tu kterou stranu. Naráží mi na to, trošku napovím. Třeba v Praze Spolu pro Prahu, což je ODS a TOP 09, vsadilo na podobný odstín modré barvy jako hnutí ANO. Nakolik na první dobrou, tak říkajíc, vlastně dokážeme jako volič, občan identifikovat, tak je toto a to hnutí, ta a ta strana, když se podíváme na ty vizuální prvky.
8: Právě že skoro vůbec. A nejenom, když se podíváme na tu barevnost a na to celkové grafické ladění, ale když se podíváme i na ty slogany. To mě právě letos zaujalo, že letos ty slogany jsou extrémně obecné. Typu náš starosta, máme navíc. A tyto typy sloganů, mně to připadá, jak kdyby to psala umělá inteligence a vůbec si předtím nepřečetla nějaký program nebo alespoň jako nějakou vizi té strany, jako kdyby ti politici na to úplně rezignovali. Jako kdyby jim šlo jenom o to mít skutečně na tom billboardu nebo plakátu svůj obličej a někdy je k tomu ještě obličej někoho známějšího z té dané strany, lídra nebo lídrině. Tak mně to připadá letos opravdu skutečně úplně obecné.
7: A jaký dopad to může mít právě na voliče, že, jak už jste právě řekla, kromě těch lokálních politiků, kandidujících, vidíme právě třeba členy vlády nebo poslance, tak jak to může působit? Je to jako pozitivní nebo má to nějaký motivační prvek?
8: Je to spojení s tou značkou, protože v těch volbách do poslanecké sněmovny jednak přijde mnohem více lidí k volbám a jednak spíše se rozhodují podle té strany jako takové. A v těchto, řekněme, menších komunálních a senátních volbách těch lidí obecně přijde méně a zároveň ty lokální politiky neznají, mají prostě mnohem nižší znalost, takže to je, že je vedle nich nějaký významný člověk, kterého už znají, tak je úplně stejný princip jako doporučení nějaké herečky nebo nějakého známého člověka v reklamě. Funguje to úplně na stejném principu.
7: Když se díváme na předvolební kampaň z hlediska PR, marketingu, tak byly kandidující subjekty v minulosti vynalézavější?
8: Já si myslím,
7: když říkáte, že letos je to hodně obecné.
8: Že vždycky ti politici se podle mě postupem času naučili neslibovat už tolik, co nemůžou zařídit konkrétně, protože vlastně vědí, že to nedoručí. A tak se snaží dát alespoň nějakou emoci, nějaký slib, nějak navodit nějakou náladu. A to je samozřejmě jako směr k nějakému populismu a líbivosti. A to vidíme ale napříč tím politickým spektrem téměř u všech těch subjektů. Myslím si, že dneska už nejde moc rozdělovat na strany, které jsou populistické a které nejsou, spíše na ty, které jsou populistické méně a které více.
7: Jaké vizuální prvky podle vás mohou obecně motivovat lidi, aby přišli k volbám?
8: Čitelnost, zapamatovatelnost a jasné sdělení. Letos někteří politici využívají i naprosto infantilní prvky, jako třeba koťátka. Opět se objevují takové ty písničky, které zpívají, tak to je taková už tradice. Ale řekla bych, že nejdůležitější v těchto typech voleb je prostě dostat ty voliče vůbec k těm volebním urnám, aby vůbec přišli.
7: Když se podíváme do zahraničí, tak najdeme tam nějaké jiné prvky. Když mluvíme o předvolebních kampaních, s čím pracují třeba v sousedních zemích?
8: V zásadě bych řekla, že ten český politický marketing je na tom velmi podobně, jako v sousedních zemích, ale s tím, že my napříč Evropou vidíme jistou formu radikalizace politické komunikace, a to jak nalevo, tak napravo. A myslím, že my máme občas jako tendenci vnímat pouze ten pravicový radikalismus a ten levicový tak trochu opomíjíme, možná právě proto, že jsme s ním 40 let žili, tak nám to vlastně možná připadá trošku jakoby normální. Teď to trošku zlehčuje, ale napříč Evropou my vidíme narůstající tendenci ovlivňovat volby nekalým způsobem. A to různou formou digitálních kampaní anebo i místních lokálních aktivit, které dají prostě občanům do ruky obálku, někdy i zalepenou, a pošlou je k té volební urně. To jsme měli možnost, nyní vlastně máme první zprávy o tomto, že tyto případy se vyskytly třeba ve Švédsku.
7: Mění se, paní Hejlová, ten obsah na sociálních sítích, když mluvíme o politických kampaních?
8: Určitě mění, protože algoritmy sociálních sítí upřednostňují polarizaci. Upřednostňují jasný názor a témata, o kterých se lidé pohádají. Tím pádem napíšou více komentářů, stráví více času na sociálních sítích a to je výhodné pro společnosti, které ta sociální média provozují. Takže proto vlastně i ty algoritmy velmi pravděpodobně upřednostňují obsah, který ty lidi nějakým způsobem trošku vytočí nebo nadzvedne.
7: Pohled Denise Hejlové, garantky oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Sedm klíčníků opět uzamklo dveře korunní místnosti ve svatovícké katedrále, do které se vrátily korunovační klenoty za 2 týdny, kdy byly vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Je shlédlo na 36 600 lidí. A naopak 7 symbolů české státnosti nově vystavuje Národní památník na Vítkově. Součástí expozice jsou i první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který ještě pro neexistující republiku vytvořil jeden z jejich zakladatelů, Milan Rastislav Štefánik. K vidění jsou i vzácné tisky, včetně prvních oficiálních výtisků Ústavy Československé republiky. Paní Hejlová, jakou roli hrají státní symboly v dnešní době?
8: Je to velmi významné a hrají obrovskou roli, a to zejména v té národní identitě, která v případě té české kotliny v zásadě není až tak úplně stará. My na to trošku zapomínáme, protože častokrát ještě dnes, když vyjedete do zahraničí, tak se vás lidé zeptají, odkud jste, a oni pořád znají tu značku Československo. A my jsme mezi tím už prošli několika názvy různými, rozdělili jsme se se Slovenskem, potom jsme přejali ten zkrácený název Čekia, který také existuje už téměř 10 let v té oficiální komunikaci, a pořád se uchytil tak napůl, pořád ještě na tom nepanuje úplně konsenzus nebo příliš jako velké sympatie k tomu zkrácenému názvu, někdy se používá, někdy zase ne, a to i v té oficiální komunikaci. Takže myslím si, že Češi sami by měli ještě více zapracovat na tom, co ta identita České republiky nebo Česka znamená jednak dovnitř a jednak i navenek.
7: A nakolik se do marketingové strategie státu promítají třeba právě ty symboly? Jak se vůbec buduje takzvaně, teď si vypůjčím váš slovník odborníků marketingu, národní brand, prostě značka?
8: Je to strašně moc práce. My na našem oboru strategická komunikace máme předmět, který se jmenuje právě národní značka Nation Branding, jak vybudovat značku státu. A tomu se věnujeme jeden semestr a pořád je to málo. Otázka ale je stejně tak jako u jakékoliv jiné značky, co je vždycky ten obal a co je to vevnitř. Jaká je skutečně ta země, co skutečně dokáže nabídnout, jestli má nějaký charakter, nějaké národní povahy, a co je vlastně to, co na tom ty lidi zvenčí může přitahovat. Ta myšlenka zatím je poměrně jednoduchá. Státy se snaží vypadat dobře, působit dobře, být dobrými sousedy, protože tím pádem to je taková jako základní argument pro to, aby s nimi lidé z ostatních zemí chtěli obchodovat, aby tam chtěli investovat, aby k nim měli důvěru a aby tam také chtěli jezdit jako turisté. Takže to je velmi důležité pro to snažit se jako nejenom působit dobře, ale být dobrými partnery.
7: A jak tedy český stát komunikuje navenek?
8: Český stát na to má celou řadu nástrojů v rámci takzvané kulturní diplomacie. Samozřejmě kromě té klasické diplomacie ambasád jsou to například Česká centra a je to celá řada dalších institucí, například Czech Tourism, Czech Invest. Řada z těch institucí nyní prochází jistou restrukturalizací nebo proměnou, ale v zásadě toto jsou ty státní instituce, které budují ten dobrý obraz České republiky navenek. Ale to samo o sobě nestačí. My pořádně nemáme žádnou jako strategii nebo vizi, která by určovala ten směr do budoucna. Naše poslední vize, takto napsaná na papíře, byla Czech Republic, the country for the future. Lidé se tomu smáli, protože tomu úplně nerozuměli a také té zdvojité předponě the, která tam působí poněkud zvláštně, tak si z toho dělali trošičku legraci, ale co je podstatné, tak v češtině to znamená Česká republika, země pro budoucnost. A co to vlastně je? Jaká je ta naše budoucnost? To už jaksi nebylo úplně jasné.
7: Předchozí vláda Petra Fialy před rokem v létě schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Cílem bylo sjednotit dosavadní roztříštěnou vizuální komunikaci institucí. Zvýšila se přehlednost pro občany? Funguje to?
8: Toto je spíše záležitost té vizuální, nějaké, řekněme, korporátní identity. Co je ale potřeba, aby stát více ještě podpořil komunikaci moderními prostředky a to směrem k našim zahraničním partnerům. Dneska se ocitáme v době digitální diplomacie. My tomu někdy říkáme twitterová diplomacie, ještě když v době, kdy se Twitter jmenoval Twitter a ne X. A ta je velmi důležitá. Protože dnes ta diplomacie se neodehrává pouze na těch uzavřených jednáních, ale odehrává se z velké části i na digitálních médiích a sociálních sítích. A nově se tam vlastně přesouvají i diplomaté, kteří dříve byli pouze uzavřeni v některých takových těch palácích a konferenčních sálech a místnostech, které byly odstíněné tak, aby tam nemohl to slyšet nikdo jiný, co se tam povídají. To samozřejmě stále existuje, ale vedle toho se ještě vedou různé, řekněme, bitvy anebo navazují naopak zase přátelství i v té digitální sféře a tam si myslím, že je potřeba se na to velmi dobře připravit a zapojit se do toho, protože když to neřeknete vy za ten stát, tak to za vás už dneska řekne někdo jiný. Někdo jiný zaplní to vaše místo nějakým jiným obsahem. Takže diplomaté stejně tak jako další subjekty dneska bojují o pozornost. A tím, jak klesá zájem o politické dění obecně, tak ta aréna je omezená a zároveň je plná.
7: Jak paní Hejlová k budování nebo posilování té národní značky přistupují v zahraničí? Možná bych zmínila, protože vaší doménou je Japonsko, kam se opakovaně vracíte, přednášíte tam a nejenom to, jste také majitelkou soukromé sbírky tradičních japonských oděvů a kurátorkou výstavy, která aktuálně probíhá Kimono z Kyoto, mizející krása. Obě města spojuje už 30-leté partnerství, k vidění je v Japonském informačním a kulturním centru v Praze. Tak jak třeba Japonci přistupují ke své značce?
8: I to je přesně nástroj diplomacie, protože Japonsko tady má své Japonské informační a kulturní centrum, což se můžou zdát jako takové dvě malé místnostky, ale jsou vlastně hrozně důležité, protože tam se scházejí ti lidi, kteří mají zájem o ta témata, jsou tam různé přednášky a ty jsou poměrně podrobné. Jsou třeba na témata, která zajímají lidi, kteří opravdu mají hluboký vhled do té kultury. A to jsou právě ty vztahy, které vy potom potřebujete k navazování skutečně jako dlouhodobých partnerství. Dneska ve světě, kde pouze polovina toho světa sdílí alespoň částečně ty hodnoty, které sdílíme my, žije v demokracii, uznává třeba nějaký mezinárodní prostě světový řád, mezinárodní právo a tak podobně, tak je podle mě jako velmi důležité budovat tyto vztahy. A ten princip takové měkké síly vychází z toho, že my je budujeme i prostřednictvím kultury. Ale já musím říct, že tady ta výstava vznikla úplně vlastně jinak. Vznikla v našem rozhovoru ještě s kolegy z japonských univerzit, kteří tady byli loni, a bavili jsme se o tom, co znamená Kyoto pro Českou republiku. A já jsem si vzpomněla na román Junichira Tanizakiho sestry Makiokovi, který jsem četla, když mi bylo asi 16. A vzpomněla jsem si na hedvábí, na kimona a na tu krásnou vizuální kulturu, která je s tím spojená. A říkala jsem, no tak přece musíte ukázat nějaká kimona tak, aby si na ně lidi mohli šáhnout. Protože to není jenom o tom se na to dívat, ale musíte to cítit. Takže jsem vzala svoje stará kimona, která sbírám už 26 let, a dokoupila jsem ještě v Kyotu nějaká nová, ale také na blažším trhu, a ty jsme vystavili v těch dvou malých místnostkách, ale lidi si na všechno můžou šáhnout, takže v tom je to jiné.
7: Říká Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci a také milovnice japonské kultury.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Přesuneme se teď do Spojených států. Bílý dům spustil nové médium s názvem Trump TV. Ambice je vysílat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok přišel poté, co Trumpova administrativa vypověděla 3 média z Bílého domu a ostatní stanice ze Solidarity následovali vlastně kolegy a začali bojkotovat tiskové konference amerického prezidenta. Kanál během prvních hodin zaznamenal prudký pokles sledovanosti. Tak i to patří k budování značky Donald Trump, paní Hejlová?
8: Je tam všechno tak, jak jste popsala. Vysoké ambice na začátku, ale tady v tom případě i strmý pád. A to, co se Donaldu Trumpovi podařilo na sociálních médiích, to znamená být tam přítomen a zasahovat do značné míry samozřejmě svoje fanoušky, ale i jiné příznivce. To, co se mu daří i v takové poměrně výbušné politické komunikaci, tak to v tom televizním kanále nezafungovalo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna, ale já tomu příliš velké šance na úspěch nedávám.
7: Jinak spuštění tohoto televizního kanálu amerického prezidenta provázalo video, kde byly sestříhané záběry z různých populárních seriálů, kde postavičky nebo postavy teda s očekáváním usedají k televizi, myhly se v těch záběrech Simpsonovi, Přátelé nebo Jesse z Perníkového, Táty. Paní Hejlová, jak komunikuje Donald Trump? Mění se nějak během svého druhého mandátu?
8: No, překvapivě my tady to využívání populární kultury vidíme napříč tím politickým spektrem, a tady v tom není úplně sám, není ojedinělý, ale on to opět s tím vkusem sobě vlastním trošku více přehání než jiní. Takže to využívání různých maskotů nebo kreslených postaviček a tak dále, tak je dneska v podstatě už jako běžnou součástí určitého typu politické komunikace, která potřebuje udělat nějakou zkratku. A využívají to někdy i evropští diplomaté nebo i evropští politici. Ale Donald Trump to opět pojal ve svém velkolepém stylu.
7: Koho byste označila za zdatného komunikátora, ať už je to pro veřejnost v televizi nebo na svých sociálních účtech, sociálních sítích, když se podíváme napříč těm politickým spektrem? Včera třeba byla na návštěvě České republiky italská premiérka Giorgia Meloni, setkala se s premiérem Andrejem Babišem. Tak když se podíváte třeba za hranice Česka?
8: A to je velmi těžké, že? Protože my, když vidíme tu špatnou komunikaci, tak ji poznáme hned, ale když vidíme tu dobrou, tak vlastně nám to tak úplně rychle nedojde. Ale já mám 3 osobní typy. Giorgia Meloni mezi ně určitě patří. protože ona si získala mnohem větší popularitu, než se od ní očekávalo, a skutečně tu svou roli a ten svůj závazek, to, s čím vstoupila do politiky, si udržuje, ale navíc se jí daří získávat více i ty středové voliče. Velmi dobře také působí v té mezinárodní politice. Můj druhý typ, kdo komunikuje velmi dobře, i když neortodoxně, je japonská premiérka Sanae Takaichi. Mimochodem taky má dobrý vztah s Giorgio Meloni. A můj třetí

0: Zdatný je v tomto směru finský prezident, pan Stubb. Myslí politici, paní Hillová, i na lidi, kteří prostě nekomunikují nebo nesledují tolik sociální sítě? Jakým způsobem je dokáží oslovit? Protože řada lidí třeba ne, že by neměla mobil, někteří ani mobil nemají, ale prostě preferují jiný způsob komunikace.
1: Určitě, a to nejsou lidé, kteří nemají mobil dneska. Možná právě spíše ti, kdo mají ten mobil, se tam dívají na úplně jiné věci a ta politika se k ním dostává také, ale přes životní styl. Takže někdy my to vidíme třeba u zahraničních aktérů, kteří dělají velmi sofistikované kampaně a některé z nich můžeme nazvat i propagandou, které vlastně se snaží působit nebo nějakým způsobem velmi jemně protlačit své politické sdělení třeba přes formu životního stylu, co si lidé mají kupovat, odkud si mají kupovat.
0: A jak je oslovují? Jakým způsobem teda je oslovují?
1: Je to prostřednictvím takzvaných peers, co znamená jakoby vrstevníků neboli lidí, kteří jsou nám podobní. Takže v tomto hrají velkou roli ti nejbližší malí influenceři, takzvaná ta virální videa, já to slovo nemám ráda, ale prostě videa, která vám někdo pošle přes nějaké sociální sítě a tak podobně.
0: Říká a vysvětluje vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Já vám děkuji za váš pohled i čas a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
1: Hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude profesor dr. David Feltl, vedoucí Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Co všechno tato instituce pacientům nabízí? Je u nás výskyt rakoviny častější než v jiných zemích? A jak profesor Feltl rozděluje svůj čas mezi manažerskou pozici a odbornost onkologa?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle 30. zářijového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Pozvání Jitky Novotné přijal herec Vladimír Javorský.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Když jsem se připravovala na dnešní setkání v rozhlasovém studiu, opravdu přepečlivě jsem zvažovala a promýšlela slova, která by měla zaznít. Vím, že mého hosta netěší opakování informací, rozmělňování již vyřčeného. Tak uvidíme, snad si nakonec pěkně popovídáme. Tím hostem je herec, hudebník a vůbec všestranně muzický člověk Vladimír Javorský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vladimíre, jaký typ slova, ať už vyřčeného nebo psaného, vás vyloženě potěší?
1: Mě většinou těší to, proč byla ta která slova vyslovena. To je to, co mě zajímá na těch slovech. A pak ta slova můžou mít jakoukoliv podobu. To znamená, že někdo může říct nějaké slovo a vyhledáte za tím slovem vlastně, z čeho vyrostlo. Proto mě vždycky baví básničky, protože tam se s tím pracuje mnohem víc a tam mám pocit, že to je takové odhalenější a ty lidovce mají jakoby hlubší ponor.
0: A jak působivě na vás promlouvají texty lidových písniček?
1: No, to je právě ta krása naprosté krystalické čistoty, upřímnosti, nevím, jak to nazvat, takového přímého směru, kdy tráva je tráva, ale vlastně i podobenství a kamen je taky kámen, ale zase je to tisíc dalších věcí.
0: Já se na ně ptám záměrně, protože ten váš ostych před rozhovory dost respektuji. A opravdu jsem hodně zvažovala, jestli vás do další takové situace uvádět, ale rozhodlo nádherné hudební album Ještě je, které jste si před časem daroval ke svým 60. No a tam jsem definitivně zahořela přáním vás potkat. Jste tady autorem všech písní a textů, produkce a aranží se ujal multiinstrumentalista Marian Friedl. Musel jste v sobě vydolovat velkou odvahu a kuráž, než jste mu ty svoje písničky předložil, nebo to bylo úplně jinak?
1: S Marianem to bylo docela jasné, protože se mi neuvěřitelně líbilo to, co dělal s Martinem Krajíčkem a Jitkou Šoranskou, kde jsme se vlastně potkávali a kde jsem je slýchal jak naživo, tak potom CDček v Náměšti nad Oslavou na Folkových prázdninách, což je fantastický hudební festival. Takže Marian pro mě byl jasná volba, protože se mi neuvěřitelně líbí jako muzikant a co dokáže s písničkama udělat a byl jsem moc rád, že na to kýval.
0: No mě spíš zajímalo to, jestli vy jako autor zažíváte určité rozechvění, než ty svoje písničky pustíte do světa a zveřejníte je a ukážete je těm kolegům z branže.
1: Určitě, vy to pouštíte, vyvádíte to děťátko poprvé do školy, že jo? A teď sledujete, co s tím ti učitelé provedou, kam ho vyvedou za těch 9 let té školy, to znamená, co ten Marian vlastně s tou písničkou provede. A je to vždycky dobrodružství, ale když je ta věc vlastně za mě nějak hotová, pak zase si říkám, kdy ten druhý je taky taková kvalita, že k tomu vlastně přidá zase to svoje nejlepší, co umí a tak to může třeba růst, no.
0: Je hodně velký rozdíl mezi vaším pocitem na jevišti, když tam stojíte jako herec a jako hudebník?
1: Jako hudebník se cítím, musím říct, nějak svobodnější. Možná je to tím, že na ten nástroj nemusím rád, že se soustředím opravdu jenom na ten zpěv a mám za sebou skvělou kapelu. Vlastně cokoliv se stane, tak vždycky nějak dopadne. A můžu si vymýšlet fakt ptákoviny a odletět si někam, kde mě to zrovna zavane a kluci mě nějak buď přivedou zpátky na zem, anebo následujou. Na tom divadle přece jenom je to striktnější, tam těch hranic je mnohem víc. Tam je tam především text autora, že jo. A tady opravdu, jaký to mi tam zazní, tak takový si tam pustím. No.
0: Mohl byste nám přiblížit nějakou takovou muzikantskou ptákovinu, jak říkáte? Co jste si na kolegy vymyslel?
1: No tak dělali jsme třeba to, že měl jsem nějaký text a pak se mi k němu vyloupla taková muzika, ale nikdy jsem to s kapelou nehrál. Tak jsem to jednou zaspíval na koncertě a kapela, po druhé si říkal Míša, tak já to zahraju jako s tebou. Bicista. No, vznikaly vlastně naprosto improvizované tvary, každý koncert nějaký jiný.
0: Jam session, ne?
1: Takový sessiony, no. A to je to, co mě baví, ta svoboda toho okamžiku tého vzniku.
0: Kdy jste napsal svoji první písničku?
1: To mi bylo třeba, já nevím, 12, 13, 14. Vím, že se tam střídalo E a D. A vím, že to bylo něco o proklínání. Proklínám vše, co kolem sebe mám. No, bylo to taková hustá píseň.
0: Těžké období jste měl?
1: Ne, to nebylo těžké období, to bylo takový jako... Já jsem vlastně zrozený v nějakém tom Big Beatu a to byl takový tvrdší Big Beat, no. A hodně jsem zjistil, že jsem byl ovlivněný Petrem Novákem na tím jeho druhým skvělým albem V jménu lásky z roku 64, pozdějiš možná. Ale to bylo album, které mě fakt zasáhlo a tak možná pod vlivem toho jsem byl takový rozervaný.
0: Měl jste i touhu se s tímto idolem potkat osobně?
1: Vůbec jsem si to nepřipouštěl, že já neměl jsem žádnou touhu, ale stalo se mi to. Jednou na pumpě, když jsme se vraceli z natáčení, tak jsem potkal právě Petra Nováka, který jel taky od někud z konceptu a tak jsem se mu toho stolečku s kávou na stojáka někde u Devíti křížů, myslím, vyznal a to bylo všechno. No.
0: To vaše album si vysloužilo i nominaci na cenu Anděl. Mnozí na něm vyzdvihují pokoru a skromnost. Nicméně já si říkám, že tam musí být i velké odhodlání a odvaha, bez kterých se ta kreativní práce neobejde. Co dalšího tam je?
1: Já mám pocit, že to vzniklo vůbec, protože jsem se nikdy nemyslel, ani jsem nikdy nechtěl být nějaký jako písničkář, nebo že bych byl něčeho takového schopen. Navíc to jsou fakt takové popěvky většinou, ty moje věci, že to není něco dlouhého. A nemyslel jsem si, že by z toho fakt mohly vzniknout nějaké písničky. A děkuju za to, že to vzniklo jak covidu, tak Jardovi Trabandovi, protože za covidu vlastně jsem si ty svoje výkřiky, které jsem si naspíval někam do telefonu, tak jsem to pustil Jardovi a říkal jsem si, má s tím smysl něco dělat. On říkal, jo, to je dobrý, tak něco s tím udělej. Tak jsme u něho natočili takové demáče, které jsem potom poslal Marianovi a Marian z toho udělal písničky.
0: Já nás teď přenesu z pódií k vám domů. Mě by zajímalo, jestli písničky, melodie, pobrukování a zpívání provázely i dětská léta vašeho syna, protože jste třeba byl a snažil se být tím rodičem, který zahrnuje dítě nějakou mírou popěvku a snaží se tak tomu předat tu lásku k muzice, byť nepojmenovaně, ale podvědomně.
1: Protože to k člověku patří, ať už by to měl vymyšlené nebo nevymyšlené, tak prostě to ve vás je, takže když jsem se Šimonem chodil někam, že jo, nebo jsem ho nosil na nějaké ty procházky, tady v tom závěsu, jak se nosí ty miminka na té hrudi, v tom šátku, no, tak jsem mu zpíval, no. Večer jsem si vymyšlel nějaké písničky. Jedna byla, naštěstí jsem ji zapomněl o mašinkách, ale tu si pamatoval hrozně dlouho, protože on měl rád mašinky vždycky. Pak byla nějaká o ptáčcích, to si pamatuju dodnes. No. Vzniklo spousta takových písniček jednocestných, takových pro jedno použití. Zpíval jsem mu, no, ale myslím si, že jako některý rodič, když je zpěvný, tak zpívá, některý rodič zase třeba brouká nebo vypráví pohádky a tak já jsem si již zpíval nějaký nesmysly.
0: Ta písnička o ptáčcích mohla by zaznít?
1: Jo, to byla taková, to si pamatuju, to bylo hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají, hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají. Zpívá malý rek, slupl červa ani nehek, hajaju, hajaju, všetci ptačci zpívají. A byla tam vlaštovka, že ji vykosla oca služovka a byl tam malý vrabec, ten nespal vůbec, no prostě co vám přišlo na jazyk, tak se zaspívalo, no a Šimon spal.
0: Zpíváte si někdy, když jdete po ulici?
1: Já hlavně jsem zjistil, že jsem se asi nejvíc prospíval, když jsem chodil na gimplu přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky. Tak jsem chodil kus přes les a to jsem zpíval furt. Každý den, těch 15-20 minut, jsem si zpíval, broukal, cokoliv. A teď už si... tolikal, jo, broukám si teďko. Když jdu prostě někde a přijde to na mě, tak si zabroukám něco...
0: Když uvážíme, že ovládáte angličtinu, němčinu, ruštinu, polštinu a francouzštinu, u kterého z těchto jazyků vám vaše přirozená muzikálnost nejvíc pomohla?
1: Protože jsem vlastně nějakou dobu pobýval ve Francii, tak jsem nějaký písničky skládali ve Francii, ale to jsem ještě neměl telefon, že? A neměl jsem ani žádný záznamník a tak ty písničky padaly tak na tu pařížskou dlažbu a tak tam někde leží a dobře tak, no. Takže ve francouzštině se mi docela pěkně zpíval, anglicky bych vůbec asi nedokázal nic ani složit, ani zpívat, protože ten jazyk umím ze všech nejmíň. Polsky mě to moc nenutilo, mi ta čeština nějak stačí.
0: A kde se vám hezky komponuje? Máte nějaké oblíbené prostředí, kde víte, že to přijde snáze než obvykle?
1: Komponuje? Ne, já vůbec takový slovo se mnou asi vůbec nepasuje. Fakt
0: tak jak tomu říkáme?
1: Prostě ty písničky někdy přijdou, většinou to opravdu vzniká, když jdu z metra.
0: Já jsem si vás představovala v té vaší oblíbené čajovně, že tam by se to mohlo hezky rodit.
1: No, ani ne, tam si většinou čtu a tam moc nebásním. nebásním, tam mě moc popěvky nenapadají. Ale když jdu po představení z metra domů, tak těch pár minut, kdy člověk vlastně má ten den pro sebe, že jo, kdy už se nesoustředí na to, že bude mít večer představení, nebo že musí ještě tamhle něco koupit nebo někam zaběhnout, tak těch posledních 7 minut toho dne prostě buď přijdou nebo ne, tak to je.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Povídání s Vladimírem Javorským otevřela jeho hudební kapitola a také jeho nádherná písnička. Jak se zrodila tahle Tatíčkovi?
3: No to si vůbec nepamatuju. Možná se ani nezrodila na té noční cestě, ale ta se zrodila tak nějak jako z nějakého ticha.
2: Jaký byl váš tatíček?
3: Tatíček byl drobnej, byl to scout, byl z dvojčat, ten jeho bratříček umřel vlastně malinký. Byl to pracant a byl skvělý, normální chlapík.
2: Mm-hmm. Co maminka, co byste nám o ní prozradil?
3: Maminka, tu máme teďko hnedle přes cestu naštěstí z Ostravy. Jsme ji přesídlili sem do Prahy, protože už je jí drahně let, tak vlastně jsme si blíž. Poté mám asi to své cestáctví, to vlastně hodně se toho nacestovala a taky vyštudovala spoustu škol při zaměstnání, tak to zase byla úplně jiná jakoby energie. Tak proto mám tu poslední písničku na tom albu, to ještě je. A tak to mamička.
2: Hovořili jsme hodně o muzice. Měl jste v dětství nějaký vytoužený hudební nástroj?
3: Já jsem zoufale chtěl hrát na bicí.
2: Na bicí?
3: Na bicí, opravdu. Já jsem od dětství mlátil na hrnce a na pokličky, prostě tlumil to všelijakýma těma nadspanýma polštářema, ale protože v mé době koupit bicí soupravu tenkrát za 5 000 korun bylo naprosto nemyslitelné, tak jsem nikdy na bicí nehrál.
2: A dneska byste si to mohl splnit?
3: To bych možná mohl, ale já jsem vlastně po té, co jsem ve svých 15 letech chtěl začít se věnovat studiu hře na kytaru a přišel jsem do lidové školy a absolvoval jsem první půl rok a šel jsem na přehrávky a tam jsem hrál takové ty volné struny a první takovou skladbičku z Jírmala. No a tak jsem se teda uklonil, že jo, s chybama jsem to nějak zahrál. A po mně přišel asi 8letý kluk, hrál Bacha fantasticky, tak jsem pochopil, že tady už to nějak nedoženu, že už prostě to nebude ono. A taky mě chytlo divadlo a jiné věci než kytara. Vlastně jsem tu muziku úplně zapomněl na strašně dlouhou dobu.
2: Ale byla pro vás podstatná, vím, že jste hodně zpíval v úžasném dětském pěveckém sboru.
3: To jo, to jsem vděčný svému kamarádovi Dušanovi Vrtělovi, jeho sestře Šárce. Protože jsme byli spolužáci s Dušanem, tak on mě vlastně přivedl k pingpongu, on mě přivedl do toho rozhlasového sboru a pro mě to bylo úžasné, že jo. Mě to nedělalo zase až takovou radost, jak by si člověk myslel. Prostě jsem zpíval, bylo tam skvělá parta, dělali jsme lotroviny, bylo tam spousta děvčat, jezdilo se na zájezdy do NDR, do Maďarska. A bylo to i o poslouchání, o tom, že člověk musel slyšet ty hlasy kolem. Napínavé, bylo to krásné, protože jsme zpívali moc pěkné věci. A mimochodem Halekačky, že upravené pana Bernatíka, nebo nějaké středověké věci. Bylo to krásné.
2: A taky jste zpívali s Maruškou Rotrovou.
3: Jo, jo, přesně tak.
2: To vám teda závidím, to se musím přiznat, protože je to moje milovaná zpěvačka. Kterou z jejich písniček tak na první dobrou máte hodně rád?
3: Asi jde déšť, no. Jo, to je takový pěkný.
2: Přiblížili jste se jí trošku?
3: Ne vůbec, tak my jsme byli 8-10 letí jakoby caparti a ona zpívala krásné písně a my jsme tak jako za ní dělali la la la a pobíhali po studiu po nějakých kostkách, protože tak se tenkrát vlastně dělali takové klipy, že jo, nebo tak tenkrát vypadala muzika, no.
2: Svébytnou muzikou je i ostravština. Uchováváte si nějaké regionální termíny nebo průpovídky, rčení?
3: Mě mrzí, že když už jsem si byl vědom, nebo tušil jsem tu hodnotu toho nářečí, toho mlažského ze Staré Běle, tak jsem si nahrával tajně svoji babičku, protože ta mluvila nádherně mlažsky. A já tu kazetu někde zašantročil a nemám ji. A to je mi velmi líto, ale to lešské nářečí, ten nátisk, ten slezsko-lašský, ostravský, tak to je velká cennost. V těch nářečích jsou uchovány právě ty ledovce, kterých se můžeme vlastně dopátrat. Všichni hledají nějaké kořeny, no ale ty kořeny jsou opravdu v každé lidové písničce, v každém nářečí, v každé tradici řezbářů a sklářů, prostě tam jsou kořeny.
2: Kde dál se snažíte dobrat vy těch svých kořenů, protože je evidentní, že si na ně potřebujete sáhnout?
3: Já vlastně po nich nepátrám. Oni se vždycky objeví s něčím. Objeví se s lidovou písničkou a když posloucháte tu písničku a posloucháte ten text a ta slovíčka, tak vlastně najednou se vám to rozkrývá samo. A já to tam spíš nějak vnímám a jsem rád vždycky, když to zaslechnu a něco to ve mně starodávného rozezní nebo nějakou strunku, kterou tam prostě mám, protože jsem se tam narodil, tak to ve mně rozezní a jsem za to rád.
2: Jste jako rodák z Ostravy vysazený nebo možná lehce alergický na některá ta kliše, která se s obyvateli toho města a toho regionu spojují?
3: Ale vůbec ne, jako to tak patří a myslím si, že i Ostraváci si z toho dokážou dělat srandu sami ze sebe a to si myslím o tom, že to je zdravé, že to není žádný šovinistický jako názor. Ne, já to mám rád, prostě každý ten region má něco neopakovatelného, stejně jako ta každá kytička na tom poli je tam důležitá, no na té louce, jako kdyby tam byla jenom slunečnice na louce, nebo kdyby tam byl jenom jetel, no tak co je to za louku, no tak je to hezký, ale je to krásný v té pestrosti, v té svobodě.
2: A myslíte, že Ostrava povětšinou, ne samozřejmě úplně všeobecně, ale povětšinou opravdu formuje nějakou unikátní náturu nebo postoje k životu?
3: No, chtělo by se říct, že jsem o tom přesvědčen. No. Ostrava a ten region, jakoby ostravský, slezský, lašský, valašský, rodí opravdu svébytné kumštíře a muzikanty teda zvlášť.
2: Na které jste hodně hrdý?
3: Na všechny kluky z kapely. Teďko jsme dělali třeba 85. narozeniny strýka Drahuna v Trojanovicích. To je učitel, neuvěřitelně vitální pán, který se choval svojsky po celý svůj život a uchoval spoustu písní v sobě. Takže na takové strýky Drahuny to nemusí být velcí kumštíři, kteří jsou známi jakoby po celém českém kutlíku, českomoravském, slovenském.
2: Vlastně jsem zatím nezvedla tu otázku, jak jste se potkal s divadlem. Vy jste říkal, že jste mu v 15 propadl?
3: To bylo později, vlastně. Asi někde během toho gimplu to tak ve mně vykrystalizovalo, protože v 15 víte starou bačkoru, co byste tak mohli dělat a musíte se nějak rozhodovat, tak jsem šel na gimpl, abych to nějak odložil, že jsem netušil, co bych tak mohl dělat. A díky tomu prostředí na tom gymnáziu, díky tomu, že jsme tam měli takovou osvícenou paní profesorku, která měla nádherný hudební kabinet, kde umožnila mít vlastně každé třídě téměř kapelu, protože tam byly k půjčení všechny elektrické kytary, baskytary, bicí, ty bicí, které vlastně nikdo nemohl moc mít doma. Elektrické varhany Vermona z NDR. Takže najednou jsme měli ve třídě kapelu a najednou vlastně jsem zjistil, že mě baví tančit a najednou jsem viděl Bolka Polívku v televizi v nějaké pantomimě a tak se mi to začalo spínat. Najednou mě pozval, nebo ta paní Bartošková se jmenovala, mě poslala na takový konkurs do divadla na Žiněnkách, takového amatérského divadla. No a tam jsem nějak uspěl. A najednou se mi to začalo líbit, říkal jsem si, no co kdybych já to zkusil vlastně dělat ty autorské věci, tak má ten Bolek, že jo, a tak jsem si udělal na akademích nějaké první pantomimy, snažil jsem se dostat na Jamu pak už, aby mě mohla trénovat tak toho Bolka Polívku paní Ryšanková. Paní Ryšanková, když jsem se teda na podruhé dostal na Jamu, protože na poprvé mě nepřijali, tak bohužel odešla ze školy, byla tam Zojka Mikotová, takže tu pantomimu jsem dělat mohl. A najednou jsem začal točit a od těch autorských pohybových věcí mě to zaválo k filmu a do divadla Na provázku, kde vlastně každá role naštěstí byla svým způsobem autorská, protože si ji musel ten člověk udělat.
2: Tam se ještě určitě podíváme, ale jak říkáte, ty stezky nemáte úplně promyšlené. Vaše stezky svého času, aspoň v úvahách, vedly i k práci zlatníka, což u člověka vašeho nastavení, založení, u člověka, se kterým si spojujeme takovou skromnost, pokoru. Mě to docela překvapilo, jak vás to napadlo, že byste mohl být zlatníkem?
3: No, já jsem chtěl být zlatníkem, protože zaprvé se mi líbily ty blíštivé kamínky polodrahokamy a drahokamy. Ony to byly často sklíčka, že jo, protože nikdo nemohl mít úplně asi drahokam v nějakém prstínku. A protože mi maminka dávala opravit všelijaký ty řetízky zlatý, tak jsem si myslel, že když dokážu opravit zlatý řetízek, že prostě budu zlatník, no. Tak to mě vedlo k tomu, že bych byl zlatník. A má záliba ke kamenům. Pak vlastně jsem říkal, no, tak když se ti líbí ty kamínky, tak bys možná mohl dělat tu Báňskou a jezdit po světě a hledat ty polodrahokamy a drahokamy. A tak jsem myslel, že budu geolog. Takže vlastně já jsem šel na ten gympl trošku s tím, že pak asi teda půjdu na tu Báňskou, kterou jsme měli v Ostravě, že jo, a pak budu jezdit někde po Ulanbátaru a za Uralem a budu hledat nějaké malachity a já nevím, co všechno jsem si navymýšlel.
2: A kamínky se vás drží dodnes?
3: Kamínky se mě vlastně svým způsobem drží dodnes, no, ještě vždycky si rád někam zajdu, kde nějaký jsou a s nějakýma se pomazlím.
2: Tak nám prozraďte aspoň jeden příběh, protože za vašimi kamínky určitě bude spousta různých zajímavých momentů.
3: Asi můj takový nejskvělejší nález byl ještě na gymplu. To jsme našli takový kamínek, vlastně jsou to venušiny vlasy. Našli jsme takový vrostlý, myslím, že rutil do křemene. Na to jsem byl hrdý, protože to bylo docela čiré, ten křemen křišťál. Tak to byl takový největší můj kamenný jako nález. A vozil jsem si kamínky z cest, pak už to byly balvany. Nějaký kamínky mám z Řecka. Vždycky nějaký kamínek mi zůstane v ruksaku, ale není toho moc, jako myslím, že tak úplně zamří, že nepatří.
2: A věříte, že kameny dokážou podpořit a umocnit duševní pohodu?
3: To asi záleží taky jakoby na vás, no, tak buď je ten kamínek s váma a vy jste s ním jako nějak živí a nějak se potřebujete, to je jako ve vztahu, no, to si někoho berete do života. A nebo ne? Pak už jsou tam vlastně kameny, ze kterých akorát musíte třeba umývat prach, tak to už nemá asi moc velký smysl. No.
2: Který z vašich kamenů pro vás má velký smysl?
3: Mám takové 3-4 na nočním stolku. To je to, co se mě vlastně asi drží od těch zlatnických představ mého dětství.
4: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herec a hudebník Vladimír Javorský. My už jsme zmínili, že na JAMU jste měl výborné pedagogy, na pantomimu taky jste byl na letním kurzu u Ladislava Fialky. Při natáčení Největšího spěrotu, kde jste hrál slavného Mima de Biroa, jste spolupracoval se Ctiborem Turbou. Za co jste vděčný pohybu? Co dává pohyb vašemu životu, uměleckému i osobnímu?
1: Víte, ono se mi to těžko nějak odděluje. Tak jako ty slovíčka vlastně vedou někam hloubš k těm kořenům, tak ten pohyb vlastně je taky cesta k nějakému kořenu. Hmm. Je to možná trošku abstraktní, ale je to pořád ta svoboda. Je to objevování vlastně nekonečných možností té existence v tom těle a v tom vědomí toho, co všechno můžete. A když se rozlídnete po tom, jak svět tančí, tak je to krása, čirá nádhera. Zrovna tak, jako ta slova vás k tomu dokážou dovést, tak ten pohyb taky vás k tomu dokáže dovést. A když potkáte lidi, kteří opravdu tím pohybem vládnou a zabývají se jim, tak vás to zase vede k něčemu, co je vlastně takovou věčnou otázkou a co vás přitahuje.
0: Kolik pozornosti věnujete pohybové stránce při přípravě činoherní role?
1: To mě vždycky zajímalo moc, vždycky mi to bylo spíš jako přirozené vycházet z toho, že nejen slovem ten člověk formuje tu postavu, ale i tělem, to, jak se pohybuje na tom jevišti. A je mi to prostě vlastní nějakou cestou, nevím, jakou možná, tak jak se člověk narodil, tak je mi to vlastní takhle na tom uvažovat. Někdo zase mnohem víc vládne jakoby tím zvukem toho hlasu, tou melodií hlasu a to všechno. A mě ještě k tomu patří ta melodie toho těla, ten pohyb toho těla, tvar. Proto mám rád vlastně taneční představení a jsem vděčný za to, že můžu spolupracovat na tanečních představeních, že jsem mohl spolupracovat na tanečních představeních během svého života s lidmi, jako byl Minta Naka nebo jako Jelenka Wagnerová, nebo ti další, i nakonec Petr Scherhofer, který vlastně dělal celé jedno představení jako taneční.
0: To jsme opět v divadle Na provázku,
1: ano, ano.
0: Kde jste začínal zaskakovat už při škole, tam jste potkal řadu skvělých kolegů. Kteří z režisérů, se kterými jste spolupracoval, a že ta plejáda teda byla opravdu dechberoucí, nejenom Petr Scherhofer, ale Eva Thalská, Ivo Krobot, Ladislav Smoček, vás dokázal přivést třeba až k netušenému výkonu a k netušenému vnitřnímu prožitku?
1: Juj. Každý po svém, ale třeba s Evou Thalskou to bylo takové vzácné, protože ona byla velmi abstraktní, ona třeba řekla, zahraj to modře, a tak člověk vlastně se musel dobírat něčeho, ale vlastně, protože modrá je pro každého trošku jiná, že jo, i pro tu Evu byla jiná než pro mě.
0: Dnes máte modrou košili.
1: No, dneska mám, jo, shodou okolností. Takže to byla třeba Eva Thalská. Ale já jsem měl obrovské štěstí, že každý svým způsobem někam člověka posouval.
0: A krásné úkoly vám přicházely i ve filmu Snímek Krajina s nábytkem. Na vás upozornil, řekla bych, hodně výrazně a ve velkém. Tam jste byl rozevlátým konzervatoristou, který při letní pošťácké brigádě radostně flirtuje s dívkami. Znal jste, Vladimíre, tuto polohu i ze svého vlastního mládí?
1: Uf, Stříbrný vítr. Co myslíte?
0: Nevím.
1: Ale jo, jako je to naprosto přirozené a krásné. Zase je to objevování, no. Ne, já jsem zase úplně takový divoch, myslím, nebyl, ale já jsem květnové dítě, jakožto patrona měsíce května mám Venuši, tak vztah ku krásnu je mi nějak vrozen.
0: Když se vrátím k tomu filmu, ono rozhodnutí, jestli přijme otcovskou roli, bylo samozřejmě pro mladíka přelomovým okamžikem a vstupenkou do světa dospělých. Vystupoval byste i vy ve vlastním životě, a teď už nenarážím na ta děvčata, ale vůbec na ty události, jak přicházely, nějaký výrazný předěl, přechod mezi mládím a dospělostí?
1: Ani ne. Mezi mládím a dospělostí, no. Když se vám narodí dítě, to tak je nějaký samozřejmě předěl v životě lidském, když vlastně najednou tam máte potomka, A s partnerem si začínáte být mužem a ženou, nebo spíš otcem a matkou? No, asi jo, tak to je tak jediný předěl, který jsem zaznamenal a teď... Teď myslím, že začínám zaznamenávat další předěl, který se ještě zdráhám pojmenovat.
0: A to je ten, že musíte se odpoutat od rodičovství?
1: To ani ne, to mě můj syn naučil velmi záhy, díky své povaze a díky tomu, jaký je zase on, tak to jsem svým způsobem se musel naučit hodně rychle, kolem jeho 12-13 let, kdy si to prostě uchopil ten život jakoby celé. Ale ne, to je to, o čem mluvím, je něco dalšího, na co přicházím teďko s přibývajícími léty.
0: Tak naznačte.
1: Až to bude, tak vám to řeknu. Minimálně se to dovíme z mých písniček, možná, že už to tam někde je.
0: Dobře, vykročme směrem ku Praze. Vybavíte si ten okamžik, kdy za vámi přišel pan režisér Menzel a pozval vás do činoherního klubu?
1: Ten okamžik nikdy nezapomenu, protože to jsme byli v Táboře, líčili mě na největšího spěrotu a najednou v tom maskarském zrcadle za sebou jsem viděl pana Menzla a on říká, jestli si můžeme chviličku popovídat, tak jenom jsme chvilenku povídali a on mi právě nabídl to angažmá v tom činoveráku, což pro mě to byl zázrak, že jo, to byla fakt jako meka. Ani jsem si vůbec nemohl představit, že bych tam někde mohl hrát, protože ti hráči, co tam byli, mi přišli naprosto nedostižní a to nezapomenu samozřejmě.
0: Kdo vám tam byl v počátcích oporou?
1: Měl jsem tam Ondru Vetchého, že jo? Byl tam pan Čepek, se kterým jsem točil Krajinu s nábytkem, takže jsem se s ním malinko znal, ale ta společnost byla tak neuvěřitelně vlídná a otevřená, jako pan Abraham, pan Zahajský. Všichni mě přijali moc krásně.
0: Je něco, co byste bez 6 let v činoherním klubu o životě u divadla nevěděl? Nebo co byste jako herec neuměl?
1: No, určitě. Já mám pocit, že vlastně všude, kde se mihneme, ať chceme nebo ne, a uvědomujeme si to nebo neuvědomujeme, tak to v nás zanechá stopu. A byl jsem 7 let na provázku, že jo, těch, já nevím, kolik let jste to spočítala v tom činoherním klubu, a to jsou nesmazatelné stopy. Naštěstí jsem se mohl teďko do činoherního klubu vrátit na pozvání pana Smočka do jeho poslední hry Hermína a tak si to zase zažívám, ta neuvěřitelná bezprostřednost a blízkost toho diváka, ta nutnost autentičnosti a přítomnosti jakoby na tom divadle na 30 cm, tak to je činoherák, no.
0: V Národním divadle tohle asi úplně není.
1: V Národním divadle je to zase jiný v tom, že ten divák tak blízko není. To je úplně jiná energie, kterou musíte vydávat, ale zase je to asi nějak přirozené, protože je to větší prostor a ta energie je prostě úplně jiná. V něčem musí být jakoby větší a ten pohyb může být větší. Ta intenzita je prostě jiná.
0: A i v tom jste se dokázal snadno najít?
1: Nemyslím, že úplně snadno. To, než si člověk na to zvykne, pořád dostává připomínky a ty dostávám dodnes, jakože mě často není slyšet minimálně. Vidět už mě asi je trošku, ale je to krásné, jako pro mě je to krásné si užívat těch dvou prostor. A zase je pěkné se vrátit z toho Národního do činoherního klubu, protože myslím, že i ta zkušenost z Národního v tom činoherním klubu musí být nějak znát a snad k něčemu je.
0: Ono snadno najít, jsem řekla záměrně, trošku provokativně, protože jsem si představovala, že to opravdu muselo být dost těžké přejít z těch menších scén na naši první a velikou, už pro ten váš projev, který je takový jemný a tichý. Byla nějaká role, která pro vás představovala značný protiúkol vzhledem k tomu přirozenému nastavení a naladění, protože jste v ní prostě musel být halasný a důrazný, zvučný nebo třeba drsný?
1: To jsem asi musel být zvučný a drsný nebo halasný ve většině těch představení na Národním divadle, které opravdu vyžaduje nějakou intenzitu. Ale pro mě je to výzva, se kterou se každé jedno představení potýkám.
0: Co vás na herectví zajímá nejvíc?
1: No ta sounáležitost sdělení. Sounáležitost s divákem v tom sdělení, jehož jste posel od toho autora a potažmo inscenačního týmu. test režiséra, dramaturga, scénografa přes vás a tam to musí fungovat. No, když to nefunguje s divákem, ta sounáležitost, ten večer, tak to vlastně k ničemu není, tak je to prázdný večer.
0: Není někdy frustrující, že jste součástí takového obrovského soukolí, opravdu velkého týmu, kde stačí, když jedna ta část trošku poleví, vypadne a celé vyznění jde, nechci říct do háje, ale zkrátka není tak účinné, jak by mohlo být?
1: Frustrující to je, stát se to může, jako všechno na světě se může stát a musíte dělat jenom maximum pro to, aby se to nedělo, aby k tomu nemohlo dojít. A přesto k tomu dochází, ale myslím si, že snad minimálně.
0: A nebo si odskakovat za tou muzikou, kde jste víc sám za sebe, že?
1: To ne, to bych vlastně utíkal před něčím. Jako muzika pro mě není útěk. To je prostě taková další platformička, nebo já nevím. Je to pořád u jednom, vlastně pořád chcete něco jenom jakoby sdílet, něco přenést, v něčem být společně. To, jak já koukám na ty slovíčka těch jiných autorů a ty mě dovádějí právě někam hloubš, tak jenom nabízím ta svoje slovíčka, něco k tomu, že ti lidi si můžou sáhnout třeba někam, když jim to přijde, takže to může dovíst někam. To je všechno. Ale všude je to stejný, i to povídání tady. Jakákoliv televize, film, vždycky se snažím. To je pro mě prvotní.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: S Vladimírem Javorským se rozhodně musíme vypravit do Japonska. Minuli jsme Francii, o té jste hovořil mnohokrát, ale slavný tanečník Min Tanaka, který do Prahy přijížděl už před rokem 89, tehdy ovšem jako turista a v metropoli několikrát tančil v oáze alternativní kultury v klubu na Chmelnici. To byl hodně významný člověk vašeho života. Jak jste ho potkal?
4: Já jsem ho potkal, myslím, poprvé v divadle Na provázku, a na nějakém jeho představení dřív, a fascinoval mě tím, co dělal, jsem nic takového nikdy neviděl. Pro mě to bylo neuvěřitelné v tom, že za každým jeho pohybem bylo vidět nějakou vědomou kompozici toho těla. Já to těžko dokážu popsat. A nějaká neuvěřitelná tajemná síla nebo takový příběh starodávný se rodil z každého pohybu, který byl neuvěřitelně pomalý. Ale ta pomalost nebyla účelová, to tak muselo být. A s Minem Tanakou jsem se potom potkal, když už jsem byl v Praze. Najednou mi zavolal Ondřej Hrab z Archy, že Min Tanaka schání náhradu do představení Grim Grim a abych přišel na nějaké zkoušky. Tak jsem přišel na zkoušky, tam seděl Min Tanaka v Arše. Já na něho koukal jak na zjevení, protože to pro mě taky byla taková ikona nebo člověk, ke kterému jsem zhlížel, co se týče řemesla a toho, co dělá. A on mi řekl, tak jo, tak máš 10 minut a přijdi pospátku jeviště. A já 10 minut přecházel pospátku jeviště, Archy, a byl to zážitek obrovský. No a ten Min mě prostě angažoval na ten záskok. Grim Grim 1 jsme absolvovali. Ta práce s ním byla neuvěřitelná, protože ty jeho představení vlastně potom Grim Grim 2 a Grim Grim 3, který jsem se potom už účastnil jako člen toho týmu, se kterým pracoval, tak byly výtvarně krásné, pohybově. No, mně se ta jeho práce velmi líbila. A potom nás pozval při práci na Grim Grim 2, ten další rok, do Japonska, aby to představení dodělal tam v tom kraji v Hakušu, někde za Tokiem, kde si myslel, že to nabude ještě dalších kvalit. Tam jsme měsíc na tom představení pracovali s tím, že ráno se vstávalo na pole. Pro něho je totiž práce na poli jakoby tréninkem a vlastně už tancem. Což mi došlo potom, když jsme tam zkoušeli třeba koně. Tak já měl rád koně ještě s mým kolegou. No a ten Min to poznal, že jsem něco prostě pocítil, že toho koníčka tam někde v sobě jsem zaznamenal. A on to dokázal poznat, tyhle ty věci. I když jsem předtím běhal s kamarádem po louce a dělali jsme koně na 1000 možných způsobů, tak najednou tenhle ten drobný detail on poznal a byl spokojený. No. Pro mě to byl neuvěřitelný, nebo je, protože on je neuvěřitelný štramák, dodnes hraje ve spoustě japonských filmů a je to prostě hvězda japonského jak divadla nebo tance, tak i filmu dnes už.
3: Jaké to bylo se po měsíci v takto odlišných galaxiích v Japonsku vrátit do Evropy?
4: To musím říct, že to vůbec nebylo snadné. Já jsem tady opravdu minimálně 14 dnů, 3 týdny měl pocit, že jsem v akváriu. Já se vůbec nemohl dostat zpátky do tohohle toho světa. A bylo to hrozně těžké, opravdu. Nešlo mi to. Pak se to nějak samozřejmě časem obrousilo a Někde to tam člověk v sobě má, ten měsíc intenzivní a potom ještě dalších, myslím, 14 dnů nebo 3 týdny, když jsem tam byl s jedním jeho žákem a dělali jsme už potom samostatné představení s Yasunarim Tamayem, jsme dělali Don Quixote z Hakušu, takové taneční představení. Tak tyhle zkušenosti s Minem a s Yasunarim se mi vrací a jsou někde uložený.
3: Co vám v tom našem světě dává hodně zabrat?
4: To snad ani nebudeme rozebírat. Taková nestoudnost, nesoudnost, to, že si člověk nevidí na špičku nosu, tak to mi dává zabrat.
3: Mně se teď jako docela kontrastní poloha k tomu japonskému meditativnímu rozpoložení vybavil příběh životního ztroskotance z filmu Poupata Zdeňka Jiráského, postava, kterou zmínit chci, protože vám vynesla českého lva. To je muž, který propadne herním automatům. S jakými pocity jste přijímal tuto roli?
4: To byla výzva. Já nějaký ztroskotance, vyděděnce jsem si zahrát párkrát mohl. A tohle byla výzva krásná, protože ten film mi přišel tak pěkně sevřený a s názorem. A já myslím, že to byl Zdeňka Jiráského nějaký jeden z prvních filmů. A já moc rád dělám s lidmi, kteří dělají poprvé, protože mají neuvěřitelný tah na branku, ještě nejsou ovlivněni. Chtějí udělat to, co chtějí oni opravdu a nejsou tak ovlivněni pak už tou, jakoby v jistém smyslu machou toho 10., 13. filmu. Proto s nima moc rád dělám a je to většinou takové, nechci říct na koleně, ale syrové a to mám rád z té Ostravy asi jak se.
3: Co byste přál českému filmu? Co vám v něm v současnosti chybí?
4: Já vlastně nevím, no mi se líbí takový projekty, který kromě toho, že předpokládám, že ten scénář je prostě dobrý, tak mají i odvahu jít s tou formou někam dál. A nebo ještě tak, aby vlastně ti tvůrci to, co zamýšlí, mohli realizovat bez toho, že by byli omezeni nějakými algoritmy návštěvnosti. Aby i producent měl odvahu, což mají producenti a za to jsem vděčený českým producentům některým, kteří mají opravdu odvahu investovat čas, peníze a spoustu práce do projektu, které nejsou tak snadné a které nezaručují ten výsledek velké návštěvnosti.
3: Vladimíre, když jsem si přečetla vaši větu, teď budu citovat, mě baví něco objevovat, trávit pěkně čas, tak jsem si říkala, že je to skvělý návod nejenom na kvalitní profesní život, ale na skvělý a dobrý život vůbec. No a my rodiče míváme tendenci tyhle své poznatky a postřehy tak nějak více či méně naléhavě zprostředkovat svým potomkům. Podařilo se vám tohle předat svému synovi? Hezky trávit čas?
4: Opravdu. To nevím, jak víte, můj syn se vymezil vůči jakýmkoliv pokusům cokoliv mu předat velmi časně, jako z mé strany mu něco předat. A jak ho tak sleduju, tak něco v sobě následuje, co ho někam pudí, táhne a to je nejdůležitější, že dokud v sobě máte nějakou vůli, co vás někam posouvá, co vás někam ponouká, něco zkusit a to je nejdůležitější, ať už je to jakýkoliv směr, tak to musíte prostě zkusit. No.
3: Říká Vladimír Javorský, u něhož bych ráda citovala ještě jednu větu. Opravdu mám radši, když na mě někdo přijde do divadla, než když se mnou dělá rozhovor. Přesto se ale osměluji tvrdit, že nám tady spolu nebylo špatně, vidíte.
4: Ne, nebylo, děkuju vám moc za to.
3: Mějte se hezky, děkuju za tyhle chvíle. Naschledanou.
4: Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byl herec Vladimír Javorský. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě připomínám, že dnes večer ve 22 hodin uvedeme četbu na pokračování.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti

a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil. Stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

0: Slétli se na mě jako vosy, řekla maminka. Od Hinkova odchodu uplynulo už několik let. Vzpomínky na manželství s ním vybledly stejně jako city, které mě k němu vázaly, i když z mého života nezmizel. Jen se z milence a manžela stal otcem mé dcery. Trval na střídavé péči. Snažila jsem se ho přesvědčit, že pro dítě je lepší mít jen jeden stálý domov, ale pak jsem ustoupila, protože jsem se bála, aby soud Petru nesvěřil do jeho péče. Přece jenom jsem žila ve společné domácnosti s psychicky narušenou osobou. Zpočátku pro mě bylo těžké Petru celý týden nevidět, mluvit s ní jen večer po telefonu, nemoc jí ukládat ke spánku, povídat si s ní, číst jí. Znovu jsem brečela do polštáře a během bezesných nocí zírala do tmy a hledala viníky. Časem jsem ale objevila výhody takového uspořádání, protože péče o maminku byla stále náročnější a období těžkých depresí, která musela strávit pod odborným dohledem v ústavu, byla častější. Už jsem se vzdala naděje, že se stane zázrak, že se objeví nějaký nový lék, přístroj nebo léčebná metoda a maminka bude jako dřív. Ta nemoc v ní dřímala, vysvětlovali mi doktoři, a něco ji probudilo. Ale když jsem se ptala, jestli vědí, co přesně maminčin stav způsobilo, jen krčili rameny.
1: Pravděpodobně dlouhodobá duševní nepohoda, nějaký šok. Každý člověk je na vnější vlivy jinak citlivý. To, co jednomu neublíží a naopak ho to posílí, může citlivějšího člověka zničit. Poškodit fyzicky nebo psychicky, a vaše maminka k tomu zřejmě měla vrozené předpoklady.
0: Ano, babička vždycky říkala, že maminka je křehká a zřejmě tím nemyslela jen to, že nesnáší pohled na krev. Máma prostě pod vlivem svých zkušeností s lidmi usoudila, že svět je zlé a nebezpečné místo a něco hluboko v ní se rozhodlo před ním chránit a zavřít se v bezpečí svého pokoje. Stáhla se do sebe. Uzavřela se do dobrovolné samoty a ta z ní den po dni vysávala zbytky člověka, kterým kdysi byla. Po letech strávených mezi čtyřmi stěnami a pod vlivem léků, které ji uklidňovaly a zároveň otupovaly a zbavovaly sil, dospěla do stavu, kdy už jsem ji nemohla nechávat samotnou a musela jsem udělat to, co po mně Hinek chtěl už dávno. Předat jí do ústavní péče. Byla jsem vyčerpaná a zoufalá. V té době už byla Petra plnoletá a rozhodla se odjet studovat design do Anglie. Řekla mi to v době, kdy jsem pro maminku hledala nejvhodnější umístění a bojovala jsem s pocitem vlastní nedostatečnosti a neschopnosti postarat se o blízkého člověka. To je trest, pomyslela jsem si. Trest za to, že se chystám strčit mámu do ústavu. Odplata za to, že jsem dceři nedokázala poskytnout domov, že se musela každý týden stěhovat od mámy k tátovi, od táty k mámě. Nebůl, řekla mi Petra. Budu za váma jezdit. Ale moc často nejezdí. S Hinkem jsme se dohodli, že náklady na její studium pokryje on. Není to pro něj problém, jeho počítačové firmě se daří dobře a mě finančně zatěžuje platba za maminčin ústav. Petra dostala stipendium, sehnala si práci na poloviční úvazek a našla si přítele, se kterým teď i bydlí. Rozhodla se zůstat v Anglii. Hinek se oženil se svou prací. Táta měl novou rodinu, maminka žila ve svém vlastním světě a já zůstala trčet sama v opavském bytě, kam mě před lety odvlekli naši. Co teď? Říkala jsem si. Je to konec? Mám trávit dny mezi regály v knihovně a večery u televize? Nic jiného už mě nečeká? Máš spoustu možností, holčičko. Jeď na hory nebo k moři. Najdi si chlapa nebo hned dva, kup si chalupu, začni třeba malovat, fotografovat nebo plácat keramiku. Máš tolik možností. Na paní Málkovou bylo spolehnutí. Dokázala člověku nalít do žil víc energie než ta káva, kterou jsem s ní popíjela. Chalupu jsem si pořizovat nehodlala, ale myšlenka na stěhování se mi usadila v hlavě.
1: A že se chci vrátit do Brodu, mi bylo jasné od toho dne, kdy se maminka v okamžiku náhlého prozření či záblesku nečekané vzpomínky při jedné z mých návštěv v ústavu rozplakala.
2: Slétli se na mě jako vosy,
1: zamávala ve vzduchu oběma rukama, jako kdyby chtěla odehnat neviditelný hmyz.
2: Ale já jsem nikdy nic nevzala, opravdu ne.
1: Doktorům se podařilo nastavit mamince léky tak, že se z neklidné pacientky stala pacientka klidná. Říkali, že už dokáže snést přítomnost jiných lidí, ale já bych spíš řekla, že je prostě nevnímala. Napadlo mě, že mluví o něčem, co se jí stalo v léčebně. Myslíš sestřičky? Nebo nějaké spolubydlící? Jestli chceš, půjdu s tebou za panem doktorem a promluvíme si o tom. Nesmí ti ubližovat. Dívala se na mě a vrtěla hlavou.
2: Ne, ne, to bylo tam v Brodě.
1: Tolikrát jsem se jí vyptávala, proč jsme se z města tak narychlo odstěhovali, ale nikdy mi doopravdy neodpověděla. Zpočátku opakovala výmluvy o stěhování za lepší prací, ale jak její nemoc postupovala a úzkosti se stupňovaly, jen krčila rameny a odváděla řeči jinam. Nakonec se při zaznění slova Brod otočila zády nebo odešla. A tak jsem se jí ptát přestala, ale na Brod jsem nezapomněla. Myslela jsem na něj ovšem tak, jak na místo svého dětství myslívají lidé, kteří kdysi dávno utekli za hranice a už se nemůžou vrátit. Stýskalo se mi po něm, ale věděla jsem, že město, které mám v paměti, už neexistuje. Mohla jsem se tam rozjet, ubytovat se v hotelu, projít ulice a navštívit místa, která jsem znala, ale byla bych jen návštěvník, turista s knihou o městě v ruce. Nechtěla jsem být čtenářem, který si o Brodě jen čte, chtěla jsem se znovu stát jednou z postav vyprávění, ale zároveň jsem se návratu bála. Odešla jsem z rozečtené knihy, kde si na straně 35 opustila jsem prarodiče, spolužáky, Olu, Vojtu a všechny známé. Zůstali v mé paměti tak, jak vypadaly před lety. Kam bych se v rozečteném vyprávění vrátila? Na stranu 120? Pořád by přede mnou zůstalo dost stran, které bych svým příběhem mohla popsat a některé události z minulosti dovysvětlit, ale to bych je sama musela znát. Maminka sklonila hlavu a zamumlala.
2: Byla to Soňa. Soňa Dušková. Já jsem ji viděla.

Většina tažných ptáků už odletěla. Čas, který ptáčník trávil venku, se krátil stejně, jako se krátily dny. Podzim vstoupil do lesa žlutohnědými a rudými barvami, chladem a deštěm. Běh času je neúprosný, to ptáčník věděl a nad plynoucími týdny a měsíci nepřemýšlel. O dění ve světě se nezajímal, nikdy nebyl součástí žádného pevného společenství, nečetl noviny, neměl televizi ani nepročítal zprávy na internetu. Zabýval se jen událostmi, které ho bezprostředně zasahovaly. Letošek ale vnesl do jeho života neklid. Se změnami v bydlení se smířil a nové uspořádání mu nakonec docela vyhovovalo. Stále si ale nemohl zvyknout na ruch, který sebou přinesli Tereza s Filipem. Neustálá potřeba činorodé dvojice něco v domě vylepšovat a upravovat. Mladí navíc trpěli utkvělou představou, že ho musí sužovat osamělost, a vytrvale se ho pokoušeli vylákat z jeho světa a vtáhnout ho do toho svého, o což ptáčník ani trochu nestál. Cestou z lesa občas zahlédl na zahradě Barboru, prohodil s ní pár vět, zeptal se, jestli něco nepotřebuje, a ona ho pozvala na čaj nebo na pivo. Většinou odmítl. Někdy však šel dál. Na chvíli se posadili venku na lavici, nebo později, když už bylo chladno, v Barbořině kuchyni a povídali si. Poslední dobou ale chodíval z lesa až za soumraku a když míjel Wagnerčin domek, jak mu pořád v duchu říkal, Barbora už na zahradě nebývala a tmu projasňovaly jen pouliční lampy a světlo vycházející z přízemní kuchyně. Pak si všiml, že během víkendu se svítí nejen v kuchyni, ale i v podkroví. Závěsy byly zatažené, ale zářící okna byla vidět už od lesa. Napadlo ho, že Barbora šla pro něco do patra a zapomněla zhasnout. Jenomže když dům svítil do tmy i příští sobotu, kdežto během všedních dní nikdy, začal nad tím přemýšlet. Ale byl to ptáčník. Člověk, pro něhož je les a svět opeřenců zajímavější a důležitější než svět lidí. A tak než došel domů na zářící okno, zase zapomněl a myslel jen na to, že je na čase zavěsit na větev staré jabloně krmítko. Jenomže když krmítko hledal, nikde ho nenašel. A tak se cestou z práce zastavil v obchodě, aby koupil nové. Teprve v obchodě ho napadlo, že by jedno krmítko mohl pořídit i na Barbořinu zahradu. Přinesl jsem ti krmítko. Měl pocit, že zřejmě přišel nevhod, ale už byl tady a tak se nemohl otočit a jít pryč. Podal jí krabici. Můžu ho hned pověsit, jestli chceš. Nebo se mám zastavit cestou z lesa? Ohlédla se přes rameno, jako kdyby se chtěla přesvědčit, že v pootevřených vchodových dveřích nikdo nestojí, a napáhla ruce ke krabici. Děkuju, ale zaváhala. Potřebuju si nejdřív rozmyslet, kam ho dám. Myslel jsem na jabloň před kuchyňským oknem, abys na něho dobře viděla. Barbora znovu rychlým pohledem zkontrolovala vchodové dveře. Promiň, mám rozdělanou nějakou práci. Můžeš se zastavit příští týden? Jasně, příští týden, řekl ptáčník, otočil se a vykročil k lesu. Proč byla Barbora tak vyvedená z míry? Honilo se mu hlavou. Je snad krmítko nevhodný dárek? Opravdu ji vyrušil od nějaké neodkladné činnosti, nebo ji snad někdo přijel navštívit? Proč z ní měl pocit, že se bojí, aby u ní něco nebo snad někoho nezahlédl? Nebo nechtěla, aby ten někdo uviděl jeho? Než došel k prvním stromům, dospěl k závěru, že lidem zkrátka nerozumí a nikdy rozumět nebude. A když se za soumraku vracel a v podkroví Wagnerčina domu se zase svítilo, usoudil z toho jediné. Barbora má přítele. Tak ať jí to krmítko pověsí on, pomyslel si.
V pondělí se u Barbory nezastavil a nezašel za ní ani v dalších dnech. Příliš se s ní spřátelil a to byla chyba. Zkušenosti ho naučili, že nejlepší je s nikým se nezbližovat a nemít žádná očekávání, protože jen tak je možné se vyhnout zraněním, která přinášejí zklamání. Ve čtvrtek jemně mžilo. Vlhkost a chlad vyhnali ptáčníka z lesa dřív než obvykle. Už z dálky viděl, že Barbora stojí u branky. Nezastavíš se na chvíli? Zavolala. Neměl to v plánu. No, jsem celý mokrý. Stál sice 2 metry od ní, ale zdála se mu jiná. Unavenější, pobledlejší a bez své obvyklé energie. Uvařím ti čaj s rumem. Pod očima se jí rýsovaly kruhy a tváře měla propadlé. Zadíval se na ní. Ještě jsem ti ani nepoděkovala za to krmítko. Promiň, že jsem tě v sobotu tak odbyla, musela jsem něco honem zařídit. Ani jsem se nezeptala, co jsem dlužná. Něco zařídit. Co je to za vysvětlení? Bylo zřejmé, že mu nehodlá říct víc. Nic mi nejsi dlužná, byl to dárek. Zastavím se někdy, až nebude pršet a pověsím ho. Připadal si jako malý trucovitý kluk, ale ať Barbora vidí, že má taky svůj život. No dobře, jak se ti to bude hodit, řekla. Znělo to trochu zklamaně a ptáčník se přistihl, že ho to těší. Přidal do kroku, ale libý pocit s každým metrem slábl a na jeho místo se vkrádal narůstající vztek na sebe samého. V sobotu ptáčník popocházel po okraji lesa a pozoroval dravce kroužícího nad poli za městem, když v tom zaslechl zvuk blížící se sirény a mezi domy zahlédl projíždějící sanitku. Kam míří, věděl ještě dřív, než záchranka zastavila před Wagnerčiným domem. Připomnělo mu to den, kdy Wagnerku odvážili do ústavu a taky pobledlou Barboru. Rozběhl se, ale po pár krocích se zastavil. Co tam bude platný? Není Barbořin příbuzný a dokonce ani blízký přítel. Pohání ho jen zvědavost. Přesto pokračoval dál k městu. Když došel k Wagnerčinu domu, záchranka už byla pryč. Kuchyňské okno bylo pootevřené a z toho ptáčník usoudil, že Barbora je doma. Zvedl ruku ke zvonku, ale pak zaváhal. Nic mi do toho není, zopakoval si a zase paži spustil. Jenomže večer pak nemohl usnout, do hlavy se mu vkrádaly pochybnosti, jestli se zachoval správně. Aby se zbavil nepříjemné nejistoty, zastavil se za Barborou hned v pondělí. Když mu otevřela, usmívala se, ale pořád ještě vypadala unaveně. Podal jí sáček s krmením pro ptáky. Už je ti líp? Líp? Proč se ptáš? V sobotu jsem tady viděl sanitku. Zavřela za ním branku a otočila klíčem. Pak se lehce dotkla jeho nadloktí a nasměrovala ho do zahrady. Sanitka tady nebyla kvůli mně. Měla jsem tady maminku. Je nemocná, ale když to jde, beru si ji na víkendy k sobě. Takovou odpověď nečekal. Nevěděl, co má říct. Je to vážné? Zeptal se nakonec. Odložila sáček s krmením na okenní parapet. Ptáčníkovi se zdálo, že se mu vyhýbá pohledem. Žije s tím už dlouho a pravděpodobně ještě dlouho žít bude, ale vyléčit se to nedá. Konečně se na něj podívala. Nemůže bydlet sama, potřebuje neustálou péči. A když tady teď byla, přitížilo se jí a tak jsem musela zavolat sanitku. Ale mluvila jsem s doktorem, prý už je jí zaslíp. Nikdy ses nezmínila, že máš takové starosti, řekl ptáčník. Ty o svojí rodině taky nemluvíš, namítla Barbora, ale pak najednou změnila téma. Měl si pravdu, krmítko bude nejlepší pověsit na jabloň, abych na něho viděla z kuchyně. Prosím tě, jen ho nedávej moc vysoko, abych tam dosáhla. A něco pro tebe mám.
Barbora ukázala na mísu osázenou temně červenými chryzantémami, nachystanou u branky. Dala jsem ti ji do velké igelitky, ať se ti líp nese. Ptáčníka to vyvedlo z míry. Nebyl zvyklý dostávat dárky. Co s tím květináčem bude dělat? Pak ho napadlo řešení a vyslovil je nahlas. Děkuju, donesu ho matce na hrob. Barbořin obličej stuhl a vytratila se z něj barva. Několik vteřin na ptáčníka bez mrknutí zírala, pak bledost najednou vystřídala červeň, Barbora mu vytrhla tašku s osázeným květináčem z ruky a zařvala, tak to i radši hodím na kompost. Otočila se, vešla i s taškou do domu a práskla za sebou dveřmi.

0: Jasně, že to byla moje chyba. V léčebně mě upozorňovali, že maminka sice vypadá na první pohled vyrovnaně, ale ve skutečnosti je pod vlivem silných léků. Ale já jsem prostě chtěla věřit, že se její stav obrací k lepšímu a rozhodla jsem se vzít si ji k sobě na víkend. Mami, zeptala jsem se jí, ráda bych si tě vzala na pár dní k sobě domů. Chtěla by ses tam se mnou jet podívat? Ráda, moc ráda, řekla a pohladila mě po ruce. Teď si vyčítám, že jsem si nevzpomněla, jak se těšila na moji svatbu, ale ve svatební den nedokázala překročit práh bytu. Měla jsem si vzpomenout, kolikrát stála oblečená u dveří, ale vyjít ven se prostě neodhodlala. Jak jsem si mohla myslet, že její děsi zmizely a maminka klidně vkročí do neznáma? V léčebně mě vybavili takovou spoustou léků, že jsem si musela napsat rozpis, kdy a jak má maminka různě barevné prášky brát. Vyzbrojili mě i radami a seznamem telefonních čísel. To mě mělo varovat. Ale maminka nastoupila do auta klidně. Zdálo se, že s radostí. Rozhlížela se po okolí, vypadalo to, že si cestu užívá. Ale pak najednou zmlkla. Když jsme dojeli před můj dům, vystoupila a chytila se mě za ruku. Nechala se dovést do kuchyně a pak do pokoje, který jsem jí připravila. Rozhlédla se, pomalu přešla k oknu a zatáhla závěsy. Ještě je světlo, namítla jsem. Já to tak mám raději. Posadila se na postel. Hezké, moc hezké. A pak, zavřená v pokoji za zataženými závěsy, strávila celý víkend. Když jsem ji odvezla zpátky do léčebny a loučila se s ní, zeptala se, a vezmeš mě ještě někdy domů? Jestli si to přeješ, odpověděla jsem. Přeju, moc si to přeju. A já jsem si to taky přála. Za týden jsem ji znovu vyzvedla a celý víkend jsem strávila tím, že jsem se ji snažila vylákat z jejího pokoje alespoň na jídlo. Nerozuměla jsem tomu. Vždyť v léčebně se lidem nevyhýbala, tak proč nechce u mě doma ani sejít ze schodů? A proč jí tak vyděsilo, když u branky zazvonil ptáčník? Když jsem ji po návratu předávala sestřičce, objala jsem ji. Mám pro tebe příští týden zase přijet? Doufala jsem, že řekne ne. Měla jsem pocit, že se znovu vracím do kolotoče, ze kterého jsem před 2 lety unikla.
1: Ano, zlatíčko, dovez mě domů.
0: A tak jsem ji znovu dovezla do svého domku. Ale tentokrát už nechtěla ani vystoupit z auta.
1: Domů, chtěla jsem domů.
0: Tady je teď moje domá mami. A tehdy jsem udělala další chybu. Měla jsem hned otočit auto a odvést ji zpátky do léčebny. Měla jsem poznat, že se blíží další záchvat úzkosti, ale místo toho jsem ji přesvědčila, aby šla dovnitř. Přiměla jsem jí spolknout prášky a pak se dívala, jak neklidně spí. Spala dlouho až do odpoledne, ale když se probudila, dala se do zoufalého pláče a začala tlouct hlavou do pelesti postele. Nevěděla jsem, co mám dělat, a tak jsem vytočila číslo pohotovosti. Zdravotníci dali mamince injekci a odvezli ji do léčebny. Nebudu myslet na to, co bylo. Musím se zaměřit na to, co je přede mnou. Maminčin stav jsem znala už dávno. Byla chyba znovu propadnout nadějím a snažit se změnit něco, co změnit nejde, jenom proto, že si to přeju. Měla jsem raději vymyslet, co dám ptáčníkovi za krmítko. Jak ho znám, peníze chtít nebude. Řezané květiny se mužům nedávají, ale když mu dám jeden z těch květináčů, které jsem na jaře osázela chryzantémami, co právě teď začínají kvést, jeho zahradě to určitě neublíží. Ale měla jsem mu raději koupit láhev rumu. Tu by matce na hrob nenesl. A já bych se nenaštvala a neudělala trapnou scénu. Nevzpomínám si, že bych někdy na někoho křičela. A teď jsem zase křičela na ptáčníka, na člověka, který mi pomohl, kdykoliv jsem to potřebovala a který mi nikdy ničím neublížil. Už podruhé. Musí si o mě myslet, že jsem blázen. Před očima mám výraz jeho obličeje. Zmatený, možná i vyděšený. V předsíni upustím tašku s květináčem na zem a zády se opřu o stěnu. Chce se mi brečet, ale přemůžu se. Pak se rozhodnu a znovu vyběhnu ven. Branka je otevřená, ale ptáčník už v ní nestojí. Co jsem čekala? Proběhnu brankou a během chvilky ho dohoním. Postavím se před něj. Promiň, řeknu. Asi bych ti měla něco říct. Vidím, že váhá, ale pak přikývne. Narovná se a strčí ruce do kapes. Tak povídej. Rozhlédnu se po ulici. To bude na delší povídání. Pojď, uvaříme si k tomu čaj. Zaváhal. A o co jde? O tu kytku? To, co mu chci říct, se mu nebude poslouchat dobře, ale měl by to vědět. Vlastně jo, jde i o tu kytku. A taky o moji mámu. A taky o tvoji, měla bych dodat, abych k němu byla upřímná, ale nechci ho vyplašit. Přikývne a trochu se uvolní. Usadíme se v kuchyni u stolu. Postavím před něho hrnek s čajem, oslazeným a s kapkou rumu, jak ho pije obvykle. Dnes jsem si nalila do čaje rum i já. Tak nějak cítím, že to potřebuju. Říkala jsem ti, že moje maminka je nemocná. Přikývne, ale na nic se nezeptá. Psychicky nemocná, víš? Už dlouho. A může za to tvoje matka.

0: Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala tentokrát pozvání herečka Helena Dvořáková. Byla do natáčení filmu Tango pro tři tancem nepolíbená nebo se vracela do známých vod? Jak moc se za roky změnila její Jana Chládková v kriminálce Anděl a dokáže stále dobře rozložit svoje síly? I o tom si v Radiokafe Vinohradská 12 budeme povídat s herečkou Helenou Dvořákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
3: DAB rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
3: Radioservis představuje
4: CD Gramo Tingle Tangle.
5: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
4: Dosud nevydané, živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
5: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
4: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer. Znělkou začíná noční mikroforum. Zdraví vás Marie Redková. Můj dnešní host dělá spoustu záslužných věcí. Už ten medicínský obor, který si vybral, onkologii, říká s nadsázkou, že si ho zvolil proto, že v něm nepotká žádné simulanty. Pan profesor David Feltl, vedoucí lékař nově otevřeného Národního onkologického centra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Děkuju, že jste přišel, pane profesore. Je onkologie rozvíjející se a optimistický obor?
1: Je a není. No. To samozřejmě zní jinak z úst lékaře, který to dělá už dlouho, jako třeba já, a který vidí, nevím, 30 let vývoje toho oboru, a jinak to samozřejmě zní z úst pacienta, který má tu jednu konkrétní chorobu, která buď jde dobře, nebo ne. Takže to bych si asi netroufal úplně takhle generálně soudit. Pokrok jednoznačně obrovský, ale že by to bylo čistý optimismus, to si nenalhávejme, to jistě ne.
0: A jsou ta očekávání, která dnes od té moderní medicíny máme, stále reálnější?
1: Očekávání je neměřitelná věc, já se z toho takhle filozoficky trošku vykrucuju, ale upřímná odpověď je tahle ta, no, očekávání je neměřitelný, že jo, někdo má očekávání vysoký, pak je zklamaný, někdo má očekávání nulový, takže je nadšený vlastně z čehokoliv. Těžko říct, no, já myslím, že my si ta očekávání vytváříme velká, myslím, že důvěra jako v českou medicínu je velikánská.
0: Někdy, což je výborné.
1: Což je fajn, většinou oprávněně, ale někdy možná si myslím, že jsme až přehnaní optimisti a že bychom měli z té pomyslné hrušky zase zpátky dolů.
0: Budeme si povídat o tom nově otevřeném Národním onkologickém centru, ale nejen o něm, protože vy jste, Věru, velmi zajímavá osobnost. Pan profesor David Feltl.

0: nočním mikroforu máme na návštěvě pana profesora Davida Feltla, vedoucího lékaře Národního onkologického centra. Jakou výhodu to Národní onkologické centrum má?
1: Tak ta výhoda je taková, že to, co je speciální, drahé, se má koncentrovat. Takže tu péči dává správně česky je pod jednu střechu, tady je to řekněme pod tři střechy, Motol, Homolka a mezi nimi to onkologické centrum, protože je potřeba říct, že ne všechna péče je přímo v tom novém baráku, ale pochopitelně spousta toho se odehrává v těch stávajících nemocnicích, ať už třeba náročná operativa nebo některé kolaboratorní vyšetření a podobně. Čili péče pod třema střechama. Ale abych neutekl z té otázky, tam, kde se koncentrují věci, které jsou speciální, tak tam se dělají dobře, líp, než tam, kde se nekoncentrují.
0: Protože když se něco dělá často, tak člověk si to osahá a už si ví, jak na to zajít.
1: Je to tak. A pak je ještě jedna věc, která je důležitá, je potřeba jí říct. Ty pacienti, kteří mají zhoubný nádor, tak samozřejmě kromě léčby, což je jasný a nesporný, tak potřebujou něco, čemu říkám cestovní mapa. Jo. Řekněme, vědět, co se děje, bude dít, proč se to děje, jak se to děje. Musí mít možnost mít nějaký jako docela slušný zázemí, musí mít možnost tam někde posedět v klidu, musí mít možnost, nevím, konzultovat psychologa, mít možnost konzultovat pacientskou organizaci, mít možnost setkat se s pacienty se stejnou diagnózou a vlastně tahle ta jako měkká, ale strašně důležitá součást léčby je to, co by mělo dělat ten zásadní rozdíl. A to by ten pacient měl vlastně najít pod jednou střechou, kromě toho, že se tam dobře léčí a léčit bude.
0: Jaký je vůbec vztah toho Národního onkologického centra k těm ostatním onkologiím, které dosud fungovaly? Budou fungovat dál nezávisle na centru?
1: Tak to je v tuhle chvíli rozhodně ano a do budoucna je to otázka spíš na zdravotní pojišťovny nebo na, řekněme, vládce českého zdravotnictví, ale v tuhle chvíli zatím se nic nezavírá nebo neomezuje. To centrum je potřeba říct, že je stavěno ne na 5 let, ale na 50, 100 let, takže co bude za 5, za 10 let se uvidí. Ty trendy v onkologii jsou nějaké, když to řeknu úplně stručně a nejvíc rozumitelně, jak umím, tak v zásadě ta léčba je čím dál sofistikovanější, čím dál víc šitá na míru konkrétnímu pacientovi, čím dál účinnější, ale zároveň čím dál dražší. Takže asi se dopracujeme k nějakému stavu, že prostě ten pacient sice bude moct mít nějakou, nevím, genovou terapii ušitou přímo jemu na míru, ale rozhodně se nebude asi moct podávat třeba ve 20 centrech v republice.
0: Jak se k vám vůbec pacienti dostanou?
1: No zatím se k nám dostanou tak, jako se dostali do Motola na onkologii, jako rád, že je to kousíček vedle. Takže v tuhle chvíli a to asi souvisí s tím, na co nejspíš přijde řeč, nebo to můžeme nakousnout hned, že v tuhle chvíli centrum jsme otevřeli a zprovoznili, ale neznamená kompletně zprovoznili, kompletně otevřeli. Ten pavilon stál 5 miliard, je to vlastně okresní nemocnice, dá se říct, je tam spousta provozů, který teprve budeme rozjíždět a v zásadě jsme museli nějak začít a vlastně brát nejvíc ze všeho ohled na bezpečí pacienta, protože prostě kdyby jsme řekli, dobře, tak my se pochlapíme a tady teďka za měsíc rozjedeme všechno, tak to prostě nebude fungovat. Musíte pozvolna, o ty pacienty je samozřejmě postaráno v Motole, na Homolce nebo někde jinde, ale my nejvíc ze všeho musíme myslet na bezpečí pacienta a to je vlastně ten hlavní důvod, proč ten pavilon se rozjíždí postupně, po krocích, po jednotlivých jako funkčních celcích, po úsecích a bude to trvat tak rok zhruba.
0: Když někdo onemocní takhle těžce a sama jsem si tím prošla, takže vím, o čem je řeč, tak potřebuje vědět, co bude dneska, co bude za týden, co bude za měsíc a co bude za rok. To je ten fárplán, o kterém jste mluvil, jak to, co vlastně toho pacienta čeká.
1: Určitě, určitě. A teď zase, každý jsme nějaký. Někdo je introvert a je silný a zpracuje si to sám nebo doma s rodinou. Někdo potřebuje si povídat s někým jiným, někdo potřebuje psychologa, někdo potřebuje klub pacientů se stejnou diagnózou, prostě se tam vypovídat. Jo. Někdo má potíže po léčbě, potřebuje třeba rehabilitaci, někdo vůbec, někomu je úplně fajn. A teď to jsou věci, které jsou částečně měřitelné objektivně, ale z velké části jsou velmi subjektivní. Někdo má vynikající prognózu, ale prostě se necítí dobře a potřebuje si o tom povídat a dostat se z toho, protože to je prostě šok. Někdo na tom není dobře, ale v zásadě je optimista a říká, já se mám fajn, všechno je báječný. A na nás není, aby jsme to soudili nebo známkovali, ale aby jsme našli tu správnou cestu tomu správnému člověku.
0: A také skoordinovali tu léčbu. To také není jednoduché. Existují dokonce koordinátoři té léčby. Máte je taky?
1: Máme. Mně se vždycky rozsvítí oči, protože...
0: Já to na vás vidím.
1: No. Protože prvního mého koordinátora nebo koordinátorku v životě jsem zavedl v roce 2010 na onkologické klinice ve fakultní nemocnici v Ostravě a fungovalo to fantasticky, bylo to úžasný a byl to anglicky řečeno game changer, čili bylo to něco, co opravdu strašně vylepšilo tu cestu pacienta, hrozně se do toho doktoři zamilovali vlastně po měsíci fungování, nechápali vůbec, jak to mohlo bez toho jako nějak fungovat, protože když ten koordinátor funguje, tak je to fantastická pomoc, úžasná. Teď je to naštěstí velikánský téma, celorepublikově, každý onkologický centrum musí mít koordinátora.
0: A to není lékař.
1: To není lékař, to v zásadě, no a vlastně to je dobrá otázka, není to lékař a v tuhle chvíli probíhá debata, jak moc formální vzdělání má mít ten koordinátor, jestli to má být sestra, nebo jestli to nemusí být sestra, nebo něco. Já třeba konkrétně jsem obrovským zastáncem toho, ať se nevylije s vaničkou i dítě a někdo nevymyslí nějaký strašně přísný vzdělávací program, který třeba někoho odradí, protože za mě a z mých zkušenosti koordinátor nejvíc potřebuje selský rozum, normální přirozenou inteligenci a potřebuje být milej, pracovitej a mít rád jako tu práci a jako chtít pomoct nemocným lidem. Jo. A jestli má vysokou školu nebo nemá, mi nepřijde úplně zásadní. Hmm. Takže koordinátoři jednoznačně ano, velká věc, velký téma a je to trend a je to správný trend, já tomu hrozně fandím.
0: Říká pan profesor David Feltl v nočním mikrofonu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Povídáme si s panem profesorem Davidem Feltlem, vedoucím lékařem Národního onkologického centra. Pane profesore, já jsem říkala, a vy už jste na to také narazil, že máte zkušenost z různých nemocnic. Mluvil jste o fakultní nemocnici v Ostravě a já se chci zeptat, jestli tady ta manažerská pozice, kterou málo platné vedoucí lékař nového centra je, jestli trošku neubírá z té lékařské jaksi pozice, z toho vlastně kvůli čemu jste tu medicínu šel dělat.
3: No, ubírá, ne trošku, ale úplně strašně. Ale
2: jak se to kloubí dohromady, ta onkologie s tím manažerstvím? Protože i v té Ostravě jste to tak měl.
3: Kloubí se to špatně, ale jde to v zásadě. Tak prostě jde o nějaký vnitřní pocit, prostě pokud chcete nějaký věci změnit nebo vybudovat, no tak zkrátka z nějaký pozice to jde a z jiný to nejde. No tak pokud máte ambici, aby po vás zůstalo, já jsem budovatel, já jsem tak jako stavěný, tak prostě pokud chci, aby něco po mně zůstalo, nějaká jako věc vybudovaná, kdy to bylo předtím horší a pak lepší, když to řeknu úplně hloupě, no tak zkrátka nějakému typu managementu se prostě člověk neubrání, že jo, no. Tak to tak nějak přišlo a člověk si to musí srovnat v hlavě. Jistě, že opustit tu medicínu nejde, to je v zásadě žádný doktor úplně, nebo úplně jako miniaturní skupina doktorů je schopná bez toho žít, jo, ale halt se to takhle nějak stalo a já to mám vnitřně srovnaný v sobě a nelituju, nebo nemám pocit, že by mě něco utíkalo rozhodně.
2: A kolik dneska věnujete tomu manažerství a kolik tomu té profesi?
3: No teď je to úplná katastrofa, teď je to 90-10 třeba, jo. Teď je to úplný jako šílenství, protože prostě se rozjíždí ten barák a já v zásadě si neumím představit, že bych někde si 2 dny sednul jako a celý den byl v ambulanci, protože mi uteče strašných věcí, které prostě musím udělat a hotovo, protože nikdo jiný neudělá, nebo nevymyslí, nebo nezorganizuje, takže mám takový nějaký svoje předsevzetí, že to bude lepší časem, ale nechci říkat úplně nahlas, aby mě někdo nechytal za slovo. Tak zkrátka je to takhle. Udržuju se pořád trošku v kondici nějakým způsobem. Chodím teďka přednášet třeba na Gamanu, už zahraničním stážistům, to mě strašně baví, to mě připadá skvělý. A konzultuju, lidi mi píšou a dívám se na papíry a konzultuju případy a těším se, že třeba od nového roku se dostanu víc k tomu bílému plášti.
2: Málo platné onkologie je obor, který se strašně vyvíjí, jde ohromně kupředu a chce to také číst a studovat si ty věci. To je oběť to, že vlastně jste se dal na to manažerství.
3: A já to stíhám nějakým způsobem, chce to teda jako velkou míru nějaký sebekázně nebo poručení si a není to lehký, ale prostě je to tak a mám to, zvládám to, nebojte.
2: Jste byl hodně vidět kolem covidu, protože to jste působil ve Všeobecné fakultní nemocnici jako ředitel. Jak na tuhle tu dobu vzpomínáte?
3: Mně přijde, že se mi to zdálo normálně.
2: Já mám taky takový pocit.
3: A má to spousta lidí ten pocit. Teď jsem viděl, nevím kde, při nějaký, já už vím, viděl jsem Báru Basikovou, ten dokument úžasný od paní Třeštíkový. A tam byla ta covidová doba vlastně znázorněná tím příběhem té Báry Basikový a mně přišlo, že se to nestalo, nebo že to bylo před 100 lety, nebo já nevím, připravo to úplně jako neskutečný, že jsme tohle fakt jako žili, jo. Takže mě opravdu, ať se vrátím zase zpátky k sobě, řekněme, nebo jak jsem fungoval já, fakt mi přijde, se mi to zdálo.
2: No ale je to zvláštní, není to tak dávno a já mám ten pocit úplně stejný jako vy. To by nám nějaký psycholog musel vysvětlit, že jsme to vytěsnili, nechceme už vůbec o tom slyšet.
3: No a asi to je nějaká potraumatická jako reakce, nebo nevím, teď psychologizuju hloupě, nerozumím tomu, ale asi se s tím snažíme vypořádat tím, že to nějak vytěsňujeme, nebo nevím, já to mám prostě takhle.
2: Všeobecná fakultní nemocnice, to byla další vaše podstatná kapitola. Vy jste studoval první lékařskou fakultu a tam jste také chodil vlastně do školy. Jak vzpomínáte na tohleto období?
3: Tak se smíšenými pocity, no tak samozřejmě to přináší nějaký jako pocity radosti a zklamání a všeho mezi tím, jo, to prostě ta práce manažerská sebou nese. Ta nemocnice je složitá, protože tam je obrovské množství osobností medicínských a je tam velmi silná, velmi vlivná lékařská fakulta, nemyslím to nějak ve zlým. A tím pádem je ta pozice toho ředitele jako poměrně komplikovaná, ale to teď nechci snít, jak, že se jako lituju, nebo že prostě něco, prostě to takhle popisuju a bylo to strašně zajímavá zkušenost pro mě, no, jako velmi zajímavá zkušenost.
2: A teď je další kapitola a to je Národní onkologické centrum. Vy jste máte toho strašně moc za sebou, protože...
3: Taky už jsem starý docela.
2: No tak to bych tedy tak neřekla, protože jste studoval taky molekulární buněčnou biologii, genetiku, virologii a pak to manažerství. Je to ohromná, vlastně máte za sebou ohromnou zkušenost. Byl jste také na stážích v zahraničí. Kde se vám to nejvíc pozdávalo a k jakému obrazu byste chtěl dospět s tím novým centrem? Máte nějaký mustr takový, který se vám zamlouval?
3: To je hezká otázka. A já vůbec nevím, jak na ní mám odpovědět, protože každý ten národ nebo každý ten stát má nějakým způsobem tu kulturu i medicínskou taky nějak vybudovanou. Já nevím, když si vzpomenu, jak třeba Britové, jak mají multidisciplinární tým, já nevím, neurochirurg, onkolog, patolog, radiolog a teď tam servírujou sendviče a pijou čaj a povídají si, tak je to jak z nějaký jako z Monty Pythonu prostě. No. A Američani to zas mají úplně jinak a

0: za šívárnu, abych tak řekla, ale jsou tam šatny a pak jde ten lékař pracovat a zase odchází potom domů. Je to takové nezvyklé, protože člověk před sebou vidí tu nemocnici na kraji města, kde doktor Strossmayer seděl s Arnoštem Blažejem a povídali si. To taky.
1: Ne, tak vlastně je to, to centrum je koncipováno tak, aby část zaměstnanců tam byla permanentně a druhá část zaměstnanců tam měla nějaké svoje, řekněme, časové okno. To znamená, že se tam vlastně má potkávat ten motol s tou homolkou v nějakém rozsahu, ať už na operačních sálech, na endoskopiích nebo na nějakých dalších provozech, v ambulancích. Prostě nějaká klinika, tam může mít dva dny ambulance, jeden den sál a podobně. Takhle to funguje v těch, řekněme, nejlepších centrech. Takže, a teď to nemá znít jako ano, my jsme nejlepší. Ne, my k tomu koukáme posvátně a snažíme se tomu nějak postupem blížit třeba. Tak takhle já to považuji za správný. To znamená, mám nějakou agendu a součástí té mojí týdenní agendy je, že jsem třeba 3 dny v onkologickém centru a tam vykonávám nějakou práci. Jo. Takže takhle to funguje, takhle jsem to viděl různě po světě a takhle nějak se to snažíme skládat pozvolna.
0: Máte pocit, že jste si třeba z nějakého koutu světa přivezl něco podstatného, co byste rád tady aplikoval?
1: No, abych jmenoval jednu věc, tak to vlastně jmenovat neumím. Jo? Vlastně ta hlavní věc je to, co jsem teďka řekl. To znamená, že vlastně ten, řekněme, takový ten tavící kotel je to centrum, kam teda část zaměstnanců je tam 5 dnů v týdnu nebo 7 dnů v týdnu, třeba na lůžkových odděleních, na nepřetržitých provozech a část tam prostě přijde a zase odejde a tím pádem vy si to můžete představit i obráceně. Jakože to centrum má jako odstředivě ty chapadla, protože ty lidi sice jsou ve vedlejším pavilonu, ale protože tam pracujou, tak se známe, potkáváme, komunikujeme a vlastně tímhle způsobem to tak jako vrůstá nějakým, řekněme, přirozeným procesem. A takhle nějak ideálně by to mělo fungovat.
0: Říká pan profesor David Feltl, který je na návštěvě v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A návštěvou v nočním mikroforu je pan profesor David Feltl, vedoucí lékař Národního onkologického centra. Možná bychom mohli se zastavit u toho, že ta onkologie je takový obor, kde vlastně pro všechny musí být ta léčba stejná. Jsou obory, kde si můžete vybrat lepší náhradu kyčelního kloubu a tak. A tam se také rozhoduje, jestli se mají platit třeba ty lepší náhrady, jak to má být, protože spousta lidí by si třeba rádi zaplatili, ale zatím to není možné. Ale ta onkologie je obor, kde pro všechny prostě musí platit stejná léčba.
3: To je
2: stejné možnosti.
3: Jasně, že nemůžete říkat, tak tohle je lepší a zaplatíte 10 tisíc nebo 100 tisíc a tohle je horší, je to zadarmo, tak to asi nikdo si nemůže ani myslet. Ale pravda je ta, že u některých situací, a je to vlastně dobře, a je to dobrá zpráva, ten pacient má na výběr zrovnocených možností. Jo. Typický příklad, rakovina prostaty, časná, pacient si může vybrat mezi ozařováním a operací a ty výsledky jsou úplně stejný. Jo. Má to každý jiný průběh, pochopitelně, jiný vedlejší účinky, jiný rizika, ale prostě přežití je úplně stejný. Jo, tak jenom takový jako jeden příklad. Čili není to vybírám si lepší a horší, ale někdy mám na výběr z víc variant a můžu si vybrat tu, kterou, řekněme, preferuji z nějakých důvodů. Tak tohle možný je.
2: Byl byste, a to nemluvím o onkologii, ale o určité spoluúčasti pacientů, protože už to tady bylo, už byly, platily se poplatky v nemocnici a pak to bylo to politické rozhodnutí, pak to bylo zrušené, ale já mám pocit, že všechno, co je zadarmo, tak zavání tím, že si toho člověk ne tak úplně váží, jako když musí za něco trochu zaplatit.
3: Ono, to je úplná pravda. Já bych šel ještě dál, to samozřejmě nesmysl, co řeknu teďka, ale bylo by to velmi poučný, kdyby každý člověk dostal super hrubou mzdu a musel jít na poštu a ty daně tam rovnou odevzdat fyzicky do toho okýnka, tak by možná se leckdo divil, kolik vlastně tomu státu odvádí. Jo. A v tom zdravotnictví, já jsem velkým, a nikde to nepro, já nejsem politik, jo, a nebudu nikdy, já tím pádem si můžu říkat, co chci. A nikdo nebe mě volit, jo, a tak dále, takže vlastně si můžu říkat, co chci. Já třeba jsem obrovským příznivcem toho, že zdravotní péče lidem pod vlivem alkoholu a návykových látek by neměla jít ze zdravotního pojištění. Já prostě jsem toho zastáncem, urgentní příjmy jsou plný lidí, prostě, kteří si přivodili zdravotní problém v opilosti nebo v nějakém jako změněným stavu mysli, vlastní vinou a vlastním rozhodnutím, a já si myslím, že pro mě, jako který to platí, já s tím mám problém, zkrátka. Takže třeba tohle mně přijde, jako kdyby opilci neměli nárok na péči v kontextu té opilosti ze zdravotního pojištění, to si myslím, že by to docela bylo fér, protože si přivodím sám stav a pak říkám společnosti, postarej se o mě. Ale to je, říkám, to je jako neprosaditelný.
2: No je to, ono to má různé návaznosti, protože bychom mohli mluvit třeba o lidech obézních, kteří taky si to přivodili vlastně ty choroby svým způsobem života.
3: Je to tak, ale to je kontroverzní.
2: Je to kontroverzní, jo.
3: Ale tak, že, tak ten obézní člověk zaplatil DPH za ty potraviny, který sně, takže přispěl taky, ale nevím, já třeba s tou opilostí na těch urgentních příjmech, to mě připadá opravdu jako hrozně.
2: Pojďme obrátit tak. List. Možná bychom mohli povědět něco o studentech. Mají zájem o váš obor, o onkologii? Jak vy jste si vlastně vybral svůj obor?
3: Mně si to nějak našlo, já ani nevím, jo? Jak jsem si vybral ten obor, nějak se to prostě stalo, že mi to přišlo zajímavý, možná opravdu platí ta věta ze začátku, že každý ten pacient je vlastně vážně nemocný, což zní příšerně, protože jak to může někdo vybrat, ale mně to právě připadá, že teda ano, každý ten pacient je nějaký souboj s tou nemocí, která ho chce zabít a my jsme tady od toho, aby jsme tomu zabránili, tak to mi připadalo strašně.
2: A nenajdete strašně. Tam simulanta, to tedy a věru nenajdete.
3: Simulanta fakt tam nenajdeme a tak nějak si tímhle způsobem mě to našlo. No. Studenti Docela jo. To je hrozně zajímavý vlastně, protože zájem studentů o různé obory prochází takovýma módníma vlnama, který já nevím, neumím vlastně ani úplně analyzovat, čím to je, nebo jak se to, proč se to děje. Byla velká vlna, že chtěli dělat praktika, jo, což je super, jo, mimochodem, že jo, chtěli dělat praktického lékaře. Paráda, skvělý. Tahle vlna teďka jakož vyšumívá trošku, je poměrně velký zájem o ARO, o intenzivní medicínu. Ta onkologie není to špatný, poptávají se. Bylo jedno období, kdy třeba opravdu ten můj obor radiační onkologie, což jsem já, měla úplně dramatický nedostatek absolventů, vůbec to nikoho nezajímalo. My jsme si lámali hlavu, proč to tak je, protože ten obor je nádherný objektivně, ale prostě nikoho to nebavilo a nikdo to nechtěl dělat. Teď už je to úplně jinak zase, teďka máme lidi. Vlastně zajímalo by mě, na čem to záleží. Můj syn je medic a když jsem se na to ptal, tak mi taky neuměl odpovědět vlastně, čili nevím.
2: A vydal se cestou vaší?
3: Ne. Vydal se cestou jinou.
2: No, jestli to není tím, že si představovali, že to záření je nebezpečné a že když se s tím setkává, tak ale dneska už to je úplně mimo.
3: Nevím, prostě ten důvod neznám a vlastně kdyby ho znal, tak by se s tím dalo pracovat, ale fakt jsem na něj nepřišel a naštěstí ta negativní vlna pominula a teď už je to docela dobrý.
2: A máte u vás stážisty i ze zahraničí a jezdí od vás také do zahraničí na kukačku zjistit, jak to tam funguje.
3: 100% to patří k věci. Já nemám rád takový ty jako ono těch nabídek je spousta těch stáží různých, tak jako jedna věc je jedna nějaký jakože výlet, jenom se někde podívat a vlastně žádný přínos to nemá, ale když někdo opravdu motivovaný a ví, za čím tam jede, proč tam jede a co si vlastně v té hlavě přiveze zpátky a čím nás obohatí a posune, tak to je samozřejmě strašně žádoucí, protože ta medicína jako je globalizovaná, my v zásadě nic tady jako nevymyslíme převratného, jo, všechno se někde nějak děje, někde hůř, někde líp a my jsme tady od toho, aby jsme si to v hlavě poskládali a vzali si ze všeho to lepší, pokud možno a jasně, že ty zahraniční stáže a pobyty a vůbec ten kontakt s tím zahraničím, prostě bez toho to nejde vůbec.
2: Dá se říct, že je stále větší výskyt onkologických onemocnění, nebo je to tím, že člověk se dožívá vyššího věku a prostě někdy se ta rakovina projeví v tom?
3: To určitě souvisí spolu, prostě dožíváme se vyššího věku, neumíráme na infekce, máme antibiotika a tak se prostě dožíváme dalších nemocí. A že věčný život není tady na zemi, takže zkrátka prostě na něco umřít musíme. Ale zároveň, a tohle celkem umíme vysvětlit dobře, zároveň jsou a přibývají mladí pacienti se zhoubnými nádory a tam tak úplně si nejsme jistí, čím to je. Vlastně to dá se říct, že úplně nevíme. No, ale děje
2: je
3: se to...
2: Je to stylem života, myslíte? Těžko říct.
3: Povězní nevíme, no. Jestli je to nějakým faktorem, nějakým genofondem, nevím. Odpověď upřímná je, nevíme. jsou vědci v základním výzkumu, kteří by to mohli zjistit, doufáme, my jsme tady od toho, aby jsme ty lidi léčili, diagnostikovali a léčili, ale ten obor má spoustu tajemství a vždycky nějaký mít bude a vždycky, když si myslíme, že jsme někde zlomili nějaký, prolomili nějaký kód, tak prostě za jeden prolomený kód přijdou dvě další tajemství a dvě další 13. komnaty a jedeme zase dál.
2: A vlastně prevence u vašeho oboru neexistuje.
3: Ale jo, tak prevence samozřejmě existuje, že tak je to nějakým životním stylem, že nemám mít nadváhu a kouřit a chodit na preventivní prohlídky. Jasně, to je jako bezesporu, že fungují screeningy, protože prostě snižují úmrtnost bezesporu jednoznačně, jasně. Takže tohle jako o tom vlastně není diskuze úplně. Na druhou stranu je potřeba zase si říct, že ne všechny nemoci jsou preventabilní a ne všechno tím, že budu chodit k doktorovi a nevím, nechávat si nabírat krev a co já vím, na sono břicha, tak prostě některé nemoci prostě preventabilní nejsou a je potřeba to takhle nějak brát. No. Zároveň jde dopředu výzkum, takže to, co dneska preventabilní není, tak třeba za 10 let preventabilní bude.
2: Myslíte, že jednoho krásného dne se na rakovinu, což je ohromná škála onemocnění, že jo, najde něco jako antibiotikum?
3: Určitě ne. To určitě ne. Škoda. Jo, já bych tomu tleskal, ale nic takového se nestane. Jestli budeme... Já vlastně tu science fiction, když jsem byl mladší, tak jsem měl radši. Pardon. A různě jsem si představoval, co by, kudy mohla být vést cesta, nějak to jako vymítit, nebo někde něco, nějakou genetickou informaci změnit v tom člověku rizikovým a podobně. A mě už to dávno přešlo a vlastně už nad tím ani moc nepřemýšlím, jenom sleduju nějak trendy a vidím, jak se věci vyvíjí. Myslím si, že ty zhoubní nádory tady s náma budou pořád. No, jakkoliv tomu nějak netleskám, ale prostě je potřeba to vzít jako fakt.
2: Ještě chvilku si budeme v nočním mikroforu povídat s panem profesorem Davidem Feltlem.

0: Ještě chviličku si budeme povídat s panem profesorem Davidem Feltlem. Pane profesore, když si chcete ulevit, odpočinout, co děláte?
1: Já mám strašných koníčků, vůbec je nestíhám všechny. A to je vlastně dobře, protože já řeknu jako veselou příhodu. Já jsem na Karláku, jsme měli takový jako seminář pro zdravotníky, takový řekněme jako well-beingový, jo? To znamená, jak najít nějak, jo, prevence vyhoření a tak dále, tak dále. Já jsem tam měl úvodní slovo a povídal jsem něco, že no, co si o tom myslím a jak prostě co se snažím dělat já, a po mně byl psycholog a ten říkal, jo, děláte to dobře, prostě vy nevyhoříte. Tak já jsem si to vzal k srdci, říkal jsem si, tak jako fajn. Takže já se snažím se hýbat hodně, hodně, protože mě strašně dělá dobře, když se spotím při sportu nějakým, jak si člověk zaplaví těma endorfínama, to je prostě jako nepopsatelný pocit, nádherný, každý, kdo sportuje, jak to zná, a to se nedá ničím vlastně nahradit. Jo. Tak to je, začal jsem jezdit do práce na kole, protože do toho motola je to tak akorát, je to teda 10 kiláků, což není žádný drama, ale z toho 8 je do kopce, takže to ráno je hrozně takový jako fajn, osprchuju se a ten den vypadá úplně jinak, jo. Chodíme s manželkou po horách hodně a běhám a baví mě vařit a cestovat a milion dalších věcí, a to bych tady strašně mluvil dlouho.
0: No to bych ráda, kdybyste řekl, kde všude jste byl a co jste viděl.
1: My milujeme střední Asii. Strašně jsme úplně zamilovaní do střední Asie. Pořád se tam vracíme. Byli jsme v Gruzii, Arménii, Tadžikistánu, Uzbekistánu, byli jsme na Sibiři, byli jsme v Mongolsku a hrozně prostě to tam máme rádi všude. A je to takový naše, teď příští rok zasplánujeme nějakou destinaci, kterou zatím neprozradím. A to je prostě strašně jiný svět a hrozně jako inspirativní, ale to fakt by bylo na nějaký cestopisný pořad. Takže to cestování je strašně fajn a všem říkám, cestujte, ale jakože ne do rezortu někam tohle vlastně transplantovaného našeho prostředí někam jinam, ale cestujte mimo komfortní zónu, protože si nasvítíte ten svůj život úplně jako jiným reflektorem a hrozně to pomáhá, strašně. I to dobrý, i to špatný, vlastně zjistíte, co všechno by mohlo být tady lepší, nebo třeba zjistíte, jak strašně se tady máme dobře, jo. Většinou kombinace obojího, a to třeba nám hrozně otevírá oči. Jo. My cestujeme s dětma, který už jsou dospělí, ale cestovali jsme s nima vždycky a strašně často se o tom bavíme a oni hrozně říkají, jak strašně jim to otevřelo právě oči a jak vidějí třeba strašlivou chudobu, ale vlastně spokojenost těch lidí, jak to vůbec nesouvisí spolu, jo, jak ty lidi, kteří vlastně nemají skoro nic, jak se usmívají a jsou pohodě, někde v Pamíru na hranici s Afghánistánem, jo, prostě to je chudoba, si neumíte představit vůbec, a přitom ty lidi jsou fajn a dali by vám to poslední, jo, co mají. Takže tyhle věci hrozně pomáhají, hrozně vám čistí hlavu a hrozně vám jako otevírají tu mysl a pomáhají vám vlastně potom i v tom denním v uvozovkách nudným tady životě v Praze. No.
0: A rozhlížíte se vždycky také po zdravotnických zařízeních?
1: Ne, vůbec. Ne, to se snažím úplně ignorovat, čím jsem a tak dále. To vůbec ne. To ne. To naštěstí se nám nikdy nic nestalo takového, že bychom museli zdravotnické zařízení jako vyhledat s něčím vážným, to vůbec ne. A že bych z nějakého profesního zájmu někde okukoval nemocnici v Uzbekistánu, to fakt ne.
0: A děti se vaše vydají tedy také směrem medicínským?
1: Syn ano, dcera ne. A vybrali si to oba sami a my jsme vlastně rádi, že prostě si vybrali, co chtěli, že to nebylo takový to, no tak tatínek je doktor, tak přece vy musíte taky, jako ani trošku, prostě měli úplnou svobodu, chtěli něco dělat, tak si to vybrali, udělali přijímačky, dostali se na školu, kterou chtěli a dělají to, a to je prostě pro toho rodiče, to je prostě nejlepší. Že?
0: Souhlas. Začali jsme onkologií a onkologií také skončíme vaším oborem. Už jsme trošičku na to narazili, kam se ubírá, kam kráčí. Co byste si třeba přál pro svůj obor? Tak už jsme řekli, že asi takový univerzální nějaký jeden prášek na všechny druhy rakovinového bujení nikdy nebude, ale je něco, co byste si konkrétně přál?
1: Konkrétního něco vlastně si ani nepřeju, já si spíš přeju, aby, a to vlastně neplatí pro onkologii, to vlastně platí obecně pro zdravotnictví, já to ani nechci vypichovat jako svůj obor zrovna, ale aby bylo jasno, přehledno, jak se to má dělat, aby bylo správně zorganizované zdravotnictví, aby lidi věděli, co musí sami, na co mají nárok, kde si sami škodějí nebo kde si sami pomáhají a kde prostě ten zdravotnický systém jim má a musí pomoct. Vy jste to konec konců nakousla v jednom z těch předchozích bloků, taková ta nároková mentalita, že je někdy občas až moc. Tak já spíš než bych si přál zázračný paprsek nebo prášek na rakovinu, tak bych si spíš přál jako vyšší, řekněme, zdravotní povědomí řekněme průměrného člověka, a to průměrného člověka myslím úplně v tom nejlepším slova smyslu a nikoli pejorativně, tak to je, asi by pomohlo nejvíc.
0: A pro lékaře a pro sestry, myslíte si, že se medicína ubírá tím správným směrem, aby se lékaři i sestry, aby využili správně svůj čas na práci a aby si odpočinuli, protože také jste narazil na to vyhoření.
1: Tak spokojení nebudou nikdy všichni, to prostě je fyzikální zákon, řekněme, ale tak jasně, že aby zdravotnictví, aby ta medicína fungovala dobře, tak musí být v nějaký rovnováze, ale to bych tady mluvil další hodinu a to fakt nechci.
0: No, my ještě máme asi dvě minutky, čili když vy jste třeba začínal s oborem, tak ty služby byly asi velmi náročné. Dneska je to přece jenom trošičku jinak, aby se šetřilo to, aby k tomu vyhoření nedošlo.
1: To je velký téma. To je to, jak je to dlouho zpátky, 2 roky, jak byl takový ten protest.
0: Ano.
1: Já jsem si, že v té době jsem řídil VFN, s těma mladýma lékaři jsem si hodně povídal, bylo to strašně pro mě poučný, protože marná sláva, ten generační rozdíl je tam znát, ať si namlouvám o sobě cokoliv, tak zkrátka je to jiná generace s jinýma hodnotama, jiným vnímáním a ani v dobrým, ani ve zlým to nemyslím, prostě je to fakt potřeba navnímat, pochopit a trošku se do toho vcítit a na jednu stranu to nezamáznout takovým tím, vy mladý jste líní a my tady prostě borci jsme všechno zvládli, ale na druhou stranu ani nebejt defenzivní a neříkat jasně, my jsme dělali všechno špatně a vy teď nás tady zachráníte. Vždycky se musí najít nějaká cesta, ono bez odříkání a nějakého jako zapojení něčeho navíc, zase nepřijdou ty endorfíny. A když jedete na tom kole po rovině, tak prostě ta
0: to
1: radost
0: není, ono.
1: Není taková, jako když jedete do kopce.
0: Tak já vám přeju té roviny akorát a do toho mírného kopečku pořád. Pan profesor David Feltl byl na návštěvě v nočním mikroforu a já jsem moc ráda. Ať se vám daří, ať se daří vašemu oboru.
1: Těšilo mě, děkuju za pozvání.
0: Loučí se Marie Redková. Všechno dobré. Naslyšenou.

před chvilkou skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Marie Redkové profesor doktor David Feltl, vedoucí Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka. No a v tomto okamžiku, jako každou noc, startuje na dvojce noční proud. Je s vámi nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi a ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou poslední zářijovou noc tohoto roku Miloš Skálka.

kalendáři máme 30. září a na rozjezd tohoto vydání nočního proudu zazněla nahrávka jeden z velkých hitů skupiny T-Rex, Žhavá láska, Hot Love, a zazněla proto, že 30. září loňského roku, tedy 2025, byla slavnostně odhalena ta klasická modrá plaketa v západním Londýně v ulici Clarendon Gardens, popisné číslo 31, a byla to plaketa věnovaná tomu, že v tomto domě bydlel a napsal tam své největší hity skupiny T-Rex Mark Bolan, který tragicky zahynul v roce 1977 při automobilové havárii ve věku pouhých 29 let.

Neříkej, co má se stát, samozřejmě Eva Farna v Nočním proudu. 30. září roku 2016 se nedostavil do školy, v té době navštěvoval 5. třídu základní školy ve Filadelfii, tamní žák Michael Fentry, a druhý den si přinesl zajímavou omluvenku. To byla omluvenka podepsaná Brucem Springsteenem a ta omluvenka zněla v následujícím módu, že sice Michael Fentry se nedostavil na školní vyučování, ale ten důvod byl prozaický, protože ten samý den v ústřední knihovně ve Filadelfii Bruce Springsteen podepisoval svou novou autobiografii Born to Run, Zrozen k útěku. No a Michael Fentry ho navštívil s tím, že si nechal knihu podepsat, a současně mu Bruce Springsteen také vystavil omluvenku. Jak na to reagovala škola, to se neví.

Bruce Springsteen a ulice Philadelphia, Streets of Philadelphia. Mimochodem písnička, za kterou Bruce Springsteen získal Oscara pro nejlepší filmovou píseň roku.

Mirej Navrátil, skupina Miraj a Malinovej syrup. 30. září roku 2006 odstartoval Justin Timberlake dvoutýdenní pobyt na prvním místě amerického albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard se svým v pořadí druhým sólovým albem Future Sex Love Sounds, tedy budoucí sex zvuky lásky, a to je album, kterému poskytlo hned 6 singlových hitů a bylo nominováno na několik výročních hudebních cen Grammy, a to včetně alba roku a nejlepšího popového vokálního alba. Z tohoto alba Justin Timberlake a What Goes Around, Comes Around, kolem čeho se chodí, to se nakonec dostaví.

0: Noční prout.
1: Dnes s Milošem Skalkou.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Obuj si mý boty a Marek ztracený. Před námi poslední písnička této vysílací půlhodinky nočního proudu. Navíc končí září a co nevidět, vstoupíme do nového měsíce a to bude 1. října. Už nás to za chviličku čeká. No a teď ta poslední písnička. 30. září roku 2004 uspořádali Mick Jagger a David Stewart v New Yorku tiskovou konferenci, na které propagovali soundtrack k filmu Movie, k filmu Alfie, který se v té době právě chystal do kin. A není bez zajímavosti, že duet, který pro tento film naspívali Mick Jagger s Davem Stewartem, což je polovina skupiny Eurythmics, tak získal hned několik hudebních cen pro nejlepší filmovou píseň, mimo jiné také světovou cenu World Soundtrack Award. No a to je písnička, která uzavře tuto vysílací půlhodinku nočního proudu, potom nás čeká česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, sdílená zpravodajská relace Českého rozhlasu, no a nějakých 8-9 minut po půlnoci se opět sejdeme ve vlnách nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do 2. hodiny ranní.

0: Končí poslední zářijový den tohoto roku a vstoupíme do měsíce října.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ve sněmovně bude třetím dnem pokračovat jednání o nedůvěře vládě. Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty až do 25 stupňů. Je čtvrtek 1. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci mají před sebou třetí jednací den, ve kterém by mohli hlasovat o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z ANO. První dva vyplnili projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
3: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
4: Projídají naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
3: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
5: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
3: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Od dneška platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléře. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
6: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
7: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
6: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů

0: Budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
1: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
0: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá je ministerstvo zdravotnictví, které zjistilo při kontrole odměňování manažerů vážné prohřešky.
3: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
4: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
3: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
2: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a chtěl s Boeingem 737 havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus a posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají na linkách do země i ven z ní.
5: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
6: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
7: Splnil jsem si proto svoju ústavnou povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
6: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
8: 2 roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jako o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
9: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba.
10: A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
11: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
10: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
11: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
12: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině jí patří po výhře 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou 5. trefu kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
13: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
2: Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dal Ladislav Krobot.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D48 u Frýdku Místku a nehoda na silnici u Františkových Lázní. Dálnice D48 je uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru, sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je teď plynulý provoz. A na silnici 64 z Chebu do Aše pozor na nehodu na konci Františkových Lázní. V Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci se ochladí na 14 až 9 stupňů při uklidnění větru až na 5. Přes den pak čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
14: Český rozhlas Dvojka.
16: Rádio, které vás baví.

Nový měsíc, nový den, nové datum. Máme čtvrtek 1. října 2026. No a na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidný a ničím nerušený poslech Miloš Skálka.

Do nového dne a do nového měsíce jsme hudebně vstoupili s anglickou skupinou Simply Red, kterou personifikuje Mick Hucknall, a to proto, že 30. září roku 1995 zmíněná skupina Simply Red poprvé a naposledy vévodila britskému singlovému žebříčku s písničkou, která právě dozněla, jmenuje se Fairground, tedy hrací hřiště, a 4 týdny byl tento single na prvním místě ve Spojeném království.

0: tak všechno mám.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám, to je skupina Poetika. 30. září roku 1978 obsadili John Travolta a Olivia Newton-John podruhé první příčku britského singlového žebříčku s dalším hitem z filmu Pomáda, a sice Letní noci, Summer Nights.

přesně jak máš to ráda, samozřejmě Michal Malátný, Činasky a písnička nazvaná Selhání. Posloucháte Noční proud, je čtvrtek 1. října 2026, aktuální čas 24 minuty po půlnoci, k tomu 58 vteřin. 30. září roku 1967 nastal onen historický okamžik, kdy ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska vstoupila do rozhlasového éteru první celoformátová hudební stanice, patří koncernu BBC, je to Radio One a je to, nebo byla to v té době jediná možná reakce na tu vlnu pirátských rozhlasových stanic, které vysílaly z výsostných nebo z mezinárodních vod, z lodí zakotvených v mezinárodních vodách a vysílali do Británie 24 hodin denně hudby. No a z těchto pirátských stanic přešly na rádio jedna takové disc jockeyské osobnosti jako Tony Blackburn z rádia Caroline, který vůbec prezentoval první vysílací den rádia 1 a vůbec první písnička, kterou Radio 1 vypustilo do rozhlasového éteru, byla skupina Move a Květiny v dešti, Flowers in the Rain.

0: my už v tomto okamžiku víme, že to byla vůbec první písnička anglická skupina The Move a Květiny v dešti, Flowers in the Rain. Ty první písnička, kterou do rozhlasového éteru 20. srpna roku 1967 vypustila první celoformátová hudební stanice ve Spojeném království, a sice Radio One.
1: A já netuším, co s tím.

Život je před náma, všechno je v pořádku. To byly další z laureátů ceny Legenda nočního proudu Opět a Radeček. 30. září roku 1965 skotský písničkář Donovan se premiérově představil v americkém televizním pořadu Shinding spolu s dalšími skupinami, kterými byly skupiny Hollies, The Turtles a Dave Clark Five, čili tři kapely a jeden jediný sólový zpěvák s kytarou Donovan, Mellow Yellow. Písnička, kterou u nás známe s Václavem Neckářem jako Motel Modrejl.

0: Donovan Leach vystupující ovšem pouze jako Donovan a jeho velký hit Mellow Yellow. Máme 36 minut po půlnoci, k tomu 14 vteřin. Posloucháte Noční proud a teď v noci, jaké by mělo být? Počasí jasno, maximálně polojasno, čili klidná, nedeštivá noc. Teploty klesnou na 14 až 9 stupňů.
1: Na světě nebe vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

Terza Mašková a Dívej se na mě. Jsem to já, kdo září štěstím. 30. září roku 1964 pokračovali Beatles ve studiích Abbey Road s nahráváním písniček pro své čtvrté britské album, které vyšlo poté pod názvem Beatles na prodej, Beatles for Sale. A mezi těmi písničkami, které tehdy, onoho 30. září 64 vznikly, byla také skladba No Reply, bez odpovědi, která nakonec skončila jako vůbec první track na první straně alba Beatles for Sale.

Bez odpovědi, no reply, nahrávka ze 30. září roku 1964. Že to ale uteklo.

Tomáš Klus a pak máme 3/4 na jednu a k tomu další půl minutku je čtvrtek 1. října 2026 a kalendářevi u těch zajímavostí jsme stále ještě u včerejšího dne. 30. září roku 1942 se narodil významný britský producent Gus Dudgeon. To je muž, který produkoval nahrávky namátkou Eltona Johna, Chrisa Rea, Davida Bowieho, skupiny Beach Boys, skupiny Zombies, Kiki D, Joan, Armand Redding a tak dále a tak dále. Gus Dudgeon bohužel zahynul 21. července roku 2002 spolu se svou manželkou Sheilou během těžké automobilové havárie. Odešel z tohoto světa ve věku 60 let a vůbec první hit Eltona Johna, který produkoval a který se vlastně uvedl Eltona Johna ve známost, je písnička Tvoje píseň, Your Song.

0: let.
1: Tolik Single X, který dospěl k tomu, že je lepší nedospět. Poslouchali jsme jeho autorskou nahrávku písničky Puberťák. 30. září roku 1942 se narodil americký zpěvák, zpívající autor Frankie Lymon, který se prosadil v útlém věku 14 let se svou skupinou The Teenagers. V roce 1956 byl totiž na prvním místě britského singlového žebříčku a v žebříčku Billboardu, čili ve své domovské zemi, skončil na místě šestém, a to s písničkou, kterou si napsal a kterou nazval Proč se blázni zamilovávají, Why do fools fall in love, Frankie Lymon.
0: Det

té době 14-letý Frankie Lymona, jeho transatlantický hit Proč se blázni zamilovávají. Mimochodem,

Martina Pártlová a její Slzy ženy. No a my jsme s touhle písničkou vstoupili do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme jednu hodinu a k tomu 59 vteřin. Dvojka vysílá Noční proud. Mám tady poslední informaci, která se váže z té světové hudební scény ke včerejšímu dni. 30. září roku 1935 se narodil americký zpěvák Johnny Mathis, mimochodem jeden z velkých interpretačních vzorů Karla Gotta. A my si teď Johnnyho Mathise připomeneme v jeho celosvětovém hitu z roku 1978. Je to duet, který naspíval se svou kolegyní Denise Williams. Bylo to první místo nejen ve Spojených státech, ale ta písnička vstoupila také do první čtyřicítky v dalších 15 zemích světa a jmenuje se Too Much, Too Little, Too Late, tedy příliš mnoho, příliš málo, příliš pozdě. U nás v české verzi pár slov, pár kroků, pár gest. No ale tohle je originál Johnny Mathis a Denise Williams.

0: Johnny Mathis a Dennis Williams, Too Much, Too Little, Too Late. Jak se zdá, tak ono příjemné babí léto pokračuje, protože podle meteorologů by dnes měl být jasný, nepošmourný den, teploty v podstatě letní 20 až 25 stupňů, na horách potom 16, na Šumavě 20.
1: Napsal jsem ti básně.

Tolik Pokáča, jeho aktuální písnička, zase vtipná, jmenuje se Ignor. No a kalendářově už jsem srovnal krok se současným datem. Máme čtvrtek 1. října 2026 a 1. října ale roku 2018, tedy před 8 lety, odešel z tohoto světa v městečku Murí ve svém domě ve věku 94 let významný francouzský zpívající autor a také diplomat Charles Aznavour, muž, který prodal nějakých 180 milionů desek, naspíval na desky 1200 písní a 1000 písní napsal, ať už sám nebo ve spolupráci s některým ze svých spoluautorů, ať už pro sebe nebo pro jiné zpěváky. Charles Aznavour, La Bohème.

Miluju tě, Jindra Poláka, skupina Jelen. 1. října roku 2007 šly do prodeje lístky na avízovaný londýnský koncert v tamní O2 aréně. Znovu vzkříšená a obnovená skupina Spice Girls oznámila, že podnikne sérii comebackových koncertů. Na ten koncert v Londýně, který se konal 15. prosince roku 2007 ve zmíněné O2 aréně, se registrovalo 1 000 000 zájemců a ten první koncert, nebo jeden jediný koncert, který byl tehdy avizován v Londýně, se vyprodal za 38 sekund, no a organizátoři potom přidali další 3 koncerty v Londýně a celé to comebackové turné Spice Girls odstartovalo 2. prosince v kanadském Vancouveru.

skupina Krištof, hostující Dominik Aládža a Budu tvůj půlnoční hřích. Za chvilku se pořádně prohonou rozhlasové vlny, protože nás čeká australská rocková formace AC/DC a její velký hit Dálnice do pekla, Highway to Hell. Ta písnička zazní proto, že 1. října roku 2004 starosta Melbourne oficiálně otevřel jednu z melbourneských ulic, která dostala nové jméno AC/DC Lane.

Dálnice do pekla, Highway to Hell a australská skupina AC/DC, která má už 22 let od 1. října roku 2004 v Melbourne svou vlastní ulici, která se jmenuje AC/DC Lane. Okay.

Elán a znova sama dotkni. 1. října roku 2002 po 6 letech služby v královské britské armádě opustil vojenské řady James Blunt, který se rozhodl, že se vydá místo sloužení na vojně, že se vydá na hudební dráhu, což se mu povedlo. 2 roky poté, co odešel z armády, vydal debutové album Back to Bedlam, Zpátky do Bedlemu, a z tohoto alba se vyloupli hned 2 světové hity, Goodbye My Lover a především si nádherná You're Beautiful.

Etmo Music a Sebastian, písnička nazvaná jednoduše Levandule. 1. října roku 2000 australská rocková kapela Midnight Oil na závěrečném ceremoniálu letních olympijských her v Sydney zahrála svůj celosvětový hit o tom, že postele hoří, the beds are burning.

Postele hoří, postele planou, Beds are burning, a australská rocková skupina Midnight Oil. Ještě jednou drobná připomínka toho, jaké počasí na dnešek slibují meteorologové. Víceméně nádherný, slunečný, jasný den, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě 20. No a co se stane, až to stouni zabalí? Až to stouni!

0: možná.
1: Tak aspoň víme, co se stane, až to stouně zabalí Olympik, to možná zabalí taky. 1. října roku 1990 zveřejnil magazín Forbes zajímavou informaci, že chlapecká formace New Kids on the Block je pátou nejbohatší skupinou ve Spojených státech s příjmem 78 milionů amerických dolarů.

Michal Šindelář a tu noc hořeli, padaly hvězdy a ty jsi se bála, že nepřijde den. Samozřejmě, že den přijde, to jenom zvolna končí toto vydání Nočního proudu. Poslední písnička samozřejmě nachystaná a jen co skončí toto vydání Nočního proudu, tak dvojka samozřejmě vysílá dál a čeká vás neočekávaný dýchánek, tedy pořad Plzeňské rozhlasové stanice. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší. To je pro tuto noc víceméně všechno, ještě ta závěrečná písnička. 1. října roku 1982 obsadil John Cougar Mellencamp první místo amerického i albového i singlového žebříčku. To album se jmenuje American Fool, americký blázen, no a ten single, který se vyloupl a vyšvihl na první příčku amerických žebříčků, se jmenuje Jack and Diane. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Já vás všechny zdravím. Já vám musím jednak poděkovat, že zatleskáte na začátku. Kdyby mohl být o krapánek delší, třeba o 4 minuty delší ten potlesk, jo. Mně by se přicházelo hned líp. A kapela za mnou, no tak to je jasný. Pojďte se posadit. Začíná neočekávaný dýchánek, jsme v plzeňském divadle Alfa. Mám z toho radost samozřejmě, jako vždycky jsem se těšil. Dneska jsem si dovolil pozvat kapelu, která je vícečlenná. Nic za to nechtějí, tak jsem je vzal. Ale musím říct, že jsem je slyšel hrát vlastně v jedné pizzerii, v Polžicích a Bezdružicích. Já to říkám proto, že já mám rád historii a tak jsem si vzpomněl na toho velkého cestovatele a filozofa a politika Haranta. Ten dopad. My jsme tehdy v těch Polžicích dopadli dobře, krásná akce a tahle kapela hraje skvostně. A abyste pochopili, jaký je rozdíl mezi tím, když hraje kapela nebo když hraju sám, tak já nejdřív zahraju a ať to nejhorší máme za sebou.

a špínou si třísnili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem.